a nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, která k jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

0: one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, z metku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete, plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu NATO v Ankaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika podle slov Andreje Babiše se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet, To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit. Proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost, utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhle tu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ano, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ano je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, pro prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. To znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že v podstatě za blba. Takže, kdybychom se to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou, ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra, a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto a aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
3: Spíš pitlík na zvracení možná.
4: No, to až potom. To až těsně předtím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju, že demokracie, jakožto politický systém, je skorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidů, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalily zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje, dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz a vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO, a proto vyhrálo volby. pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé, samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partej, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvaně otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se ozve ředitel a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů. Ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos skorumpované demokracie? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35, takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
3: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ryder v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo. Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze všem, můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo. Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále a tak dále a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS 2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud ty zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska, Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až na konec, pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otou von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo? Znovu jejich Heimat, že jo? Znovu v Brně, v pohraničí, že jo? Tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo? V pohraničí na severu, tam všude, najednou znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí.

Je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůrazňuji a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchu a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo dva. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo tři. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže na 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké

0: nabídky od tak rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00, takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám, já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
2: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Kutúňo.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych se mal zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulém programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný.
1: Áno.
3: A
1: ano.
3: Ako si vysvetľujete, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil. A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury show businessu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho budeme nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni je odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak já zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější. Jo. Je to možné, že? No nic, taky vtipný trošku. Pojďme na dalšího posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. Je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. Tak to mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
1: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže překrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. v tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají. A není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne. Ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no a samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let. Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabijí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, máte slovo.
4: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace. A docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
0: Děkujeme.
2: Tak, VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
1: No.
2: Tak, teď už je to v pořádku.
1: No, to týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správní hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů, a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje, a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderů, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině, a najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik, a je to chvíle, nebo moment, nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začalo dávat ultimáta Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský, spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6. Tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by se to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto, s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
3: Dobrý večer, tak já bych se mal asi nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základy a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovorili, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže alebo kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
1: Ano.
3: To bolo niečo.
1: Ja som to už vysvetloval. Toto je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
0: Děkujeme.
1: No, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem. A nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že zprávu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavena muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují. Oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob,

0: homofoba, xenofoba a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohle je plán, tohle to oni chystají. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, děkuji vám všem. Chcem sa to spýtať, Izrael oznámil, že zistil, že je nejaké veľké spiknutie Iránu, aby zabili Trumpa. Ja rozmýšľam na tým, čo by niekto, akovek zabil Trumpa teraz, a mohli by to hodiť na Iráncov, možno by to spustiť nejakú nukleárnu katastrofu z Izraela, ale do Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
3: Velmi špatně, co se s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím, abyste to řekla ještě jednou do telefonu přímo.
2: Ano, ano, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
3: Tak to už bylo taktično rozumieť, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
3: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneiho. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti. Byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v roku 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchu,

0: duchovního vůdce, prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem, už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a je mu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který se chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat, ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
3: To je zvláštní, že asi po druhé nebo třetí VK vždycky...
0: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první v těch procesech likvidace a v procesech, že jo, aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou Černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace virity. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou 500 milionů na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy.

0: Dělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř. Postupně dekádu za dekádu. Postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let budoucnosti. To se neudělá ze dne na den. To je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
2: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
1: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
2: máme
1: nechtějí volat, nebo že poslouchej záznamu. Najednou někdo volá, paráda, někdo volá, super.
2: Ano, dám mu prostor rovnou, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému, jo. Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
2: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, ti žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí, a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové

0: To jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, je to, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor. Říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě, vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že, protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoliv za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro židy. Pro židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takoví ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající. Takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo? A budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se také přidávám pozdravu k rozloučení VK Most, děkuji za vysílání, je tobě Halenko za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek, budeme rádi, když zavoláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
3: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: Lele ya.
1: Než zavřel bránu, hoděl se do osely a zasil svíc.

0: toto, to je touha.
1: Vždycky ráno, když mám bohatě sil, říkám, že jedno.

0: Vítám všechny, co se zúčastnili téhleté akce. Máme samozřejmě představu, proč jsme tady, proč jsme se tu sešli. To nakonec říká tady ten transparent. Jsme proti NATO. Jsme proti tomu, aby tahle agresivní organizace vraždila po světě občany cizích zemí, ovlivňovala politický vývoj v různých částech světa. Máme tu také vlajku z Venezuely, což je poslední zápis, poslední rekord, ne poslední, předposlední, tím posledním je Irán. Takže připomínáme obyvatelům této místnosti, nebo této budovy, že žádný zločin spáchaný touto americkou zemí nebude zapomenut. A my jsme tu proto, aby jsme připomněli, že historie nezná zapomnění. Vraždy v cizích zemích, vraždy, vraždění. To nejbrutálnější, který mi nejvíc leží na srdci, bylo vraždění v Srbsku. Vraždění občanů, obyvatelů Srbska ve vlaku, na který útočili. Letadla cizích zemí. My jsme k tomu dali samozřejmě popud díky prezidentu Zemanovi, který otevřel naše české nebe pro vražedné bombardování Srbska. Jak bych použil jeho vlastních slov, v Bělehradě se bojovalo za Prahu. Ne, Zemane, v Bělehradě se nebojovalo za Prahu. Za Prahu se bojuje teď a tady. Protože jsme se tu sešli, abychom vyjádřili protest proti tomu, co se dneska koná v Ankaře, nebo včera dnes koná v Ankaře, tak jsme aspoň chytli druhý den tohoto jednání. Já sám nevím, co se tam dohodnulo, nebo co se tam dohodne. Ale sám bych řekl, že jsem v Ankaře prožil krásný 7 let pobytu právě na jednom projektu, který se pak nepodařil. Takže Ankaru znám důvěrně a je mi líto, že zrovna v tomhle městě budou zaznívat ten válečnický ryk tohoto spolku hrdlořezu, který si říká NATO. Fuj, hamba NATO! A kdyby... Hamba! Jo, jsme proto, abychom my opustili tuhletu zemi, tuhletu organizaci, protože tím, že jsme tam vstoupili, jsme na sebe převzali všechny hříchy, které kdy tato organizace spáchala po světě. Ano, a bylo jich hodně, vážení, bylo jich hodně. Ano, Libie, Irán, Irák, Sýrie. Ano, a už jsem tady jmenoval to Srbsko. Takže pryč, my jsme mírumilovný národ, my jsme si nikdy nepošpinili ruce tím, že bychom napadali, okupovali, vraždili v cizích zemích a teď se připojíme k téhleté zločinné organizaci. Hamba, je to plivanec na čest českého národa a proto říkáme ven z NATO. Teď je otázka samozřejmě, jestli jsme tu na správném místě, před americkou ambasádou, nebo nejsme. Že byly návrhy udělat náš meeting před tímhletím, před úřadem vlády. A nebo jinde. Kde? Tam není povolený. Já jsem to zkoušel několikrát, tam je zakázáno demonstrovat. Takže tady ne, tady. Tady přece jenom je Amerika o trošku víc demokratičnější, než ten její malý bratr z Velké Británie. Ano, tak jsme tady, já říkám, že jsme na správném místě. Proč? Protože s nástupem nebo s průběhem mandátu prezidenta Trumpa jsme si uvědomili, jsme trošku nakoukli do tohoto, jak ta vysoká politika funguje. A uvědomili jsme si, že tady opravdu v tom světě rozhoduje ten, kdo má největší svaly, jo? To znamená, že když Trump řekne, tak se taky stane, jo? A že ti ostatní, to jsou jenom loutky na niti, všichni ti stanerové, Macronové a tohleto, to jsou komedianti. Viděli jsme kolikrát, mnohokrát, jak si Trump dovolil tyhle ty jakoby velikány evropské politiky urazit, ponížit, neřekli nic. Přijdou zase jak pejsci, se lísají kolem nohy. Takže kdo řídí světovou politiku z téhleté strany? Ano, jsou to Spojené státy americké. A bez jejich vědomí se nestane nic. Ano, tahleta Evropská unie, plná těchhletěch nic neznamenajících kašparů, neustále používá argumenty o válce a podobné věci. Samozřejmě se to nestane bez účasti Spojených států amerických, protože tyhle ty státy už dneska nic neznamenají. Byl to sešup, tohle to je druhořadá, možná třetí řada tahleta mocnost, s čímž oni se neradí smířují, ale je to tak. Takže jsme tady, proč bychom chodili ke Kovaříčkovi, když můžeme zajít přímo ke Kovářovi, jak se říká. Takže bez vědomí tady Spojených států amerických žádná válka v Evropě nebude, protože jednak ty evropské státy na to nemají, jako bych řekl, zbrojní vybavení, nemají na to ani lidi, který by šli do takové nějaké války. A navíc nemají chuť tyhle ty lidi po 80 letech různého indokrinace evropskýma hodnotama. Tyhle ty lidi nemají ani v sobě kouska odvahy, aby něco podnikli takovýho. Takže já jsem si jistý, jsem přesvědčen o tom, že válka bude, jen když Spojený státy americký do toho takzvaně půjdou. No a to my nechceme, že jo, samozřejmě, aby se tady v Evropě válčilo, a jsme proti tomu, co se tam teďka v Ankaře děje, že jo. Takže jedna věc, ano, jsme si vědomi toho, že Spojený státy rozhodují, že je to ten fenomén, který tady vládne, teď možná polovině světa, ale na druhé straně si také musíme uvědomit, že ten meeting v té Ankaře je hlavně o penězích, ano, o prachách, co se bude dávat na zbrojení dál, jo. Tak to jste samozřejmě slyšeli, že 5%, že jo, že tam vyjede Trump, tam vyjede s tím, že chce silně tlačit na to, aby ty jednotlivé země vydávaly 5% svého rozpočtu, aby vydávali na zbrojení. Teď jsem zvědav, jestli se tam najde někdo v těchto těch potentátech evropských, kdo má koule na to se tomu zepřít. Já bych zaspomínal zlatýho Orbána, který by ty koule měl, že jo. Bohužel Maďaři z nepochopitelných důvodů se tohoto člověka zbavili. Mají tam někoho jiného, který začal otvírat otázku Benešových dekretů a takových ptákovin. Takže jak je vidět, Maďaři nechtějí udržovat dobrý vztahy s touto republikou. Navíc v žádném případě nemůžeme očekávat od toho Maďara, nebo jak se jmenuje, že by se vyrovnal svou odvahou, svým rebelanstvím, že by se vyrovnal Orbánovi. Takže bohužel jsem sám zvědav, jsem zázera, možná, že už je navařeno, upečeno, že jo, že už mi tady, jak se říká, jsme už po večeři tady, že jo, že už je rozhodnuto, kolik teda budeme solit, kolik ten český národ bude solit, kolik my budeme přispívat, kolik budeme přispívat na Ukrajinu, kolik desítek miliard budeme přispívat na Ukrajinu a kolik budeme přispívat Spojeným státům americkým na jejich zbraně, protože samozřejmě, že se počítá, že těch 5% to bude na nákup amerických zbraní. Proč by to jinak Trump dělal, že jo? Když nechce potěšit své zbrojaře. Takže možná, že se na tom taky přiživí tady ti strnadové a podobně lidi, že se přiživí na těchto těch zakázkách trošku, ale to už budou jenom drobty od stolu. No sám jsem zvědav, co bude výsledkem tohoto jednání. Fankaře, žádný velký očekávání nebo pozitivní zprávy Sankary neočekávám, spíš naopak. Připravme se na to, že budeme solit, jo? Protože tahle země se přece ještě může dále zadlužovat, ještě můžeme žít několik let na dluh, ne? Aby jsme zbrojili, aby američtí zbrojaři měli zakázky. Já si pamatuju, vážení, co můžeme říct, máme vůbec nějakou armádu? Já jsem nedávno četl nějakého analytika, že snad máme 5000 lidí, bojových lidí, jo, 5000 lidí, kteří jsou skutečně...
1: Máme hodně generálů.
0: Ano, kteří jsou skutečně cvičení k tomu, aby nastoupili do těch prvních linií do boje. 5000 lidí, že jo, to všechno je kolem vata. To jsou jenom, jak se říká, ti, co žijou z podstaty, přiživují se na tomhle tom. A teď je otázka, kolik by z těch 5000 lidí zůstalo na linii, kdyby opravdu padl první výstřel. Já myslím, že by tam nezbyl ani jeden. Takže takhle, tohle je prosím naše armáda dnes. Ano, nemáme lidi, nebudeme mít bojový vojáky, ale budeme mít zbraně z Ameriky. Za spousta miliard. Já nevěřím Babišovi, že se dokáže ubránit, že jo, já si představu...
1: To je taky loutka, Babiš, jako Zelenský, jako všechno tato pakáž.
0: Já si představu, že tam fankaře někde postavený ten boxerský ring, že jo. Tam stojí ten Trump v tom županu v americké vlajce, že jo, poskakuje a čeká, až mu do ringu pošlou dalšího soupeře. Merz, bum, rána, na zemi, další. Macron, bum, rána na zemi. Takže tak si to tak já představuju, že si tam jedno po druhém takhle vychutná. No je to chlap, má odvahu, má drzost, no, dělá to pro svou zemi, no tak proč by ne? My máme bohužel vedení, který pro svou zemi nedělá vůbec nic, takže můžeme jenom závidět. Víte, já pořád nejsem schopný srovnat s tím, kdo ten Trump vlastně je, jo. Já jsem tu stál před 10 roky, a řval jsem Trump for president, jo. Stál jsem na straně Trumpa, byl před 10 roky, aby byl zvolen americkým prezidentem. A on opravdu byl zvolený, jo. Nechci říct, že naším příčiněním, že byl zvolený, opravdu byl zvolený. A teď ten první jeho mandát byl vcelku dobrý. To jsem říkal, TOS stál na správné straně. Teď, co ten člověk vyvádí, co provádí za ptákoviny a prasárny, že jo, z toho se člověkovi zvedá žaludek. Já si ani nedovedu představit, že by tam mohl být někdo horší. Říkám, začnu s tou Venezuelou, vezmeme ten Irán a podobné věci. Vezmeme to, že ten člověk je naprosto neseriózní. Jeden den prohlásí to, druhý den ono. Jeden den uzavře mír jakoby s Iránem a druhý den začne bombardovat a podobně. Je to vůbec možný, že někdo má takovou to úroveň? Ale... No jasný, o Praha, že jo, on jeden den vyhlásí, že uzavřel mír s Iránem, že jo, cena ropy jde dolů, že jo, jeho kamarádi nakoupí ropu a druhý den Trump začne bombardovat, cena ropy jde nahoru a kamarádi prodávají jeho, no tak je v tom biznis, je v tom šéf, ale je v tom taky kouska charakteru, já bych řekl, že fuj, žádný charakter, ale my jsme si tu za těch 630 let zde v Evropě tak nějak zvykli, že se nedá na nikoho z těch vedoucích činitelů Západu spoléhat. Že? Nechci připomínat druhou světovou válku, Hitlera, co tady všechno prohlašoval, co Němci porušili, ale ono to neskončilo, druhou světovou válku. Že jo, viděli jsme, jak Merkelová přiznala, že to všechno, co se hrálo Minsk 1, Minsk 2, že to byla prostě jenom komedie, aby ošálili Rusko. Ano, takže on to nakonec Macron také potvrdil. Takže tohleto je, jako bych řekl, mentalita těch lidí. Podvádět. A nám tady tlačí dnes do hlavy nějaký západní hodnoty, kdy to je to samý, na tohleto si máme zvyknout. Že naše slovo nic neznamená. Já jsem boudík vyrost v době, kdy ještě chlapský slovo něco platilo. A byla chlapská čest a chlapský slovo. Chlapský slovo člověk chlap neporušil a na čest si nenechal šáhnout. Dneska 630 let žiju zde, kdy se lže. A slovo chlapa tu znamená plivanec do tváře. Vážení, takže... Já jsem to takovýma nějakýma vlastníma úvahama otevřel, tenhle ten meeting. Pokud bude čas, tak ještě promluvím. Takže zvu za řečnický pult tady paní doktorku. Se představí sama.
2: Děkuji. Dobrý den, Vladimíra Vítová. Já chci říct, že tady teď stojíme před americkou ambasádou a když se podíváte na tu jejich vlajku, tak je pěkně špinavá, tak jsem si říkala, buď by ji měli vyprat v pervolu, aby se ty barvy osvěžily, anebo v chlóru. A pak by ta vlajka byla bílá. Takže doporučujeme chlór. My jsme teď v sobotu byli na hoře, teda ne v sobotu, v pondělí jsme byli na hoře Blaník. Bylo tam takové vlastenecké setkání a jeden kolega tam přinesl takový nápis: Blaničtí rytíři, přišel váš čas. Ale Blaničtí rytíři, kdyby vyšli z té hory, tak by museli namlátit obyvatelům České republiky za to, koho zvolili. Koho zvolili do vlády, koho zvolili za prezidenta a koho volí soustavně. Tady před časem byla taková veliká polemika, kdo je lepší, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel, když se jednalo o ten summit NATO v Ankaře. Ale když se podíváme na ty jejich názory, tak jsou úplně stejné. Oba podporují, aby byla Česká republika v NATO, včetně teda Petra Macinky, takže všichni tři vlastně. Všichni uznávají potřebu investovat více do obrany. Všichni veřejně uznávají tu lež, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. A všichni uznávají, že se musí pokračovat v podpoře Ukrajině. A všichni uznávají, že se musí zachovat transatlantické vazby. A liší se jenom v tom, jak rychle a za jakých podmínek. Ale ten cíl mají opravdu všichni stejný. A navíc Andrej Babiš se veřejně vyslovil pro účast České republiky na francouzském systému jaderného odstrašení. A teď, když se podíváme do historie, tato demonstrace je proti NATO. V roce 1948 Američané a Britové chtěli zahájit, ne, pardon, v roce 45, hned v červnu, Američané a Britové chtěli zahájit operaci Nemyslitelné. Hned po skončení druhé světové války chtěli napadnout Sovětský svaz. Proto se takzvaným spojencům tak nadšeně oddávali do zajetí německé vojenské síly, protože oni z nich připravovali z toho Wehrmachtu jednotky, které měly v červnu, znovu opakuji, v červnu 1945 napadnout Sovětský svaz. Letos slavíme, nebo slavíme, no oni možná, jo, my jsme poraženi, takže my nemáme co slavit, ale výročí studené války. Ta studená válka vlastně začala v roce 1946, projevem Churchilla na Fultonské univerzitě, kde začal hovořit o studené válce, o železné oponě a podobně. A víte, kdo ten termín, kdo s ním přišel první? George Orwell před pár lety. A mimochodem termín železná opona, ten se často vyskytuje v Talmudu a používali ho i Němci. Po válce tady pak byl ten Marshallův plán, kdy se Amerika chtěla koupit a v podstatě se jí to i podařilo, celou tu západní Evropu. Když jsem tady hovořila o tom projektu Nemyslitelné, abychom věděli genezi vzniku NATO, tak hned NATO navázal. NATO vzniklo v roce 49 a součástí toho byl projekt. Můžete se teď podívat do archivu, řekne vám to umělá inteligence, najdete to v Google, protože ty archivy se otevírají. Takže v roce 49 byl formulován tajný, teď už tajný není, americký vojenský plán Dropshot a ten popisoval, a na základě toho pak také vzniklo NATO, jak by Spojené státy americké měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu kombinací konvenčních a jaderných zbraní. Byl plánován rozsáhlý jaderný útok na sovětská průmyslová centra a vojenské základny. a velká americká a britská armáda měly vstoupit do západní Evropy, cituji z jejich materiálu, a postupovat na východ. A primární cíly byly Německo, tedy NDR, Polsko a Československo. Takže akce Dropshot, můžete se na to mrknout. A pak tedy vznikl v roce 49 ten vojenský pakt NATO, kdy vlastně ta jejich formulace, ta kolektivní obrana, tak to znamenalo vlastně obklíčení toho socialistického tábora. A ta politická izolace, jak byla během studené války, tak tu zase formulovala americká Trumanova doktrína. A definice je, jednalo se o zadržování a podporu pro západní opozice v socialistických zemích, o velkou finanční podporu a o pokus zabránit rozšíření socialismu. Takže teď tady slovo socialismus je považováno za neslušné slovo, právě kvůli tomu vymývání mozku, které tady je po roce 89, kdy byl regulérní státní převrat a kdy vlastně my jsme na straně poražených. My jsme poražena jiný národ, jsme kolonie po roce 1989. Pardon, já tu mám pár poznámek ještě. Ještě chci říci, že teď bylo výročí osvobození a nevím, jestli jsou si toho lidi vědomi, asi ne, že v koncem roku nebo v roce 44, těsně před koncem války a v dubnu v roce 45 Spojené státy americké úplně vybombardovaly veškerý náš průmysl. Vybombardovali všechny průmyslové podniky v Praze, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Kralupech nad Vltavou, ve Zlíně, v Pardubicích, všechny železniční uzly a podobně. Takže tohle to nám udělali ti osvoboditelé. Přitom zabili kolem 6 000 lidí. A při osvobozování americkou armádou, nebo těmi spojenci, padlo 116 Američanů, ale 6 000 Čechů a Moravanů zabili. Německo nás chtělo vyhladit. Jsou přece všeobecně známy ty materiály, kdy o tom hovořil jak Goebbels, tak Hitler a všichni. A jim se podařilo během té studené války, kdy byla snaha změnit to myšlení našich lidí a taky jsme byli, informuje o tom britský portál mintpress.com, že Česká republika byla vybrána, abychom byli pilotní projekt, kde se bude budovat rusofobie a podařilo se jim to. Takže Američani vybombardovali, co se dalo, abychom neměli vůbec žádný průmysl. Němci nás chtěli vyhladit, Sovětský svaz, tedy Rusko nás zachránilo a výsledek je ten, že my se plazíme před Německem a před Spojenými státy americkými a nadáváme na Ruskou federaci úplně něco opravdu absurdního. A když se zmíní rok 68, tak se vůbec nezmiňuje to, že tady byla hranice u nás mezi Varšavskou smlouvou a blokem NATO. A ty materiály jsou otajené, veřejně dohledatelné, že NATO, kdy tam byly jaderné zbraně, které mířily na naši zemi. A my na naši zemi, a o tom se vůbec nehovoří. A když se třeba v roce 62 hovoří o karibské krizi, jak tomu ti dobří Američané zabránili, tak se vůbec nehovoří o tom, že oni nejprve dovezli jaderné zbraně do Turecka, aby je mohli namířit na Sovětský svaz. Takže ty informace jsou úplně jako lživě u nás podávány a jak se říká, řízení je proces informační. A my bohužel nemáme v rukou sdělovací prostředky. A to není jenom Česká televize, Český rozhlas. Je to Nova, je to CNN Prima, je to milion příšerných rozhlasových stanic, kde prostě od rána do večera, 24 hodin denně, 7 dnů v týdne, se pořád lijí tyhle ty nesmyslné a zlé lži. A proč? Protože my nemáme tyhle ty sdělovací prostředky vůbec ve vlastních rukou. Tady se říká, že v roce 68, tamhle se ukrajinská vlajka, koukám, ve všech historických palácích Prahy staré, tak jsou ukrajinské vlajky, neuvěřitelné. Taky by si ji mohli vyprat v chlóru. Takže se prostě říká, že nás okupoval ten Sovětský svaz. A a teď jsme svobodní. A tomu se teda fakt musím smát, protože v rámci RVHP všechno bylo naše. Všechno byl národní majetek Československé republiky. Pak se najednou změnila před rokem 89, ani o tom nevíme. Ústava z národního majetku se stal státní majetek a ten byl po roce 89 privatizován. A co teď má stát? Nic. Stát nevlastní žádný majetek, stát nevlastní žádné zdroje, i ten ČES je opravdu legrační, to procento, které v něm ten stát vlastní. A když stát nemá vlastní zdroje, tak samozřejmě nemůže dělat žádnou politiku. A proto já jsem poslouchala Ladislava Vrábela, měl takový pořad a on tam komentoval tu tiskovou konferenci poslední Andreje Babiše a Petra Macinku a říkal, a měl pravdu, oni tam nejdou prosazovat nějaké naše názory. Oni se tam jdou pro úkoly. Úkoly, které mají vyplnit. A proto, když se podíváte na tu mimiku těla, tak to prostě nejsou žádní suverénní představitelé našeho státu. A když se vrátím zpět k těm blanickým rytířům a k voličům našim, tak přece, ať vám naslibují v těch programech politických cokoliv, tak pokud tam mají setrvání v NATO a v Evropské unii, no tak nezmůžou ale lautr nic. Protože to je dáno, jestliže jsme součástí NATO, tak je dána naše zahraniční politika na to, že 5% HDP, možná, že teď už to dokonce máme, jde na v podstatě do černé díry NATO. A kolik procent HDP jde do Evropské unie, tak to se dá počítat různými způsoby. Ale taky je to pěkná raketa. A když se hovoří o 5% HDP, tak my jsme to říkali již dávno, ale včera to potvrdil Petr Macinka. To nejde jenom o rozpočet ministerstva obrany. To jde o rozpočet ministerstva průmyslu, ministerstva dopravy, ministerstva možná i zemědělství. Všude jsou skryty ty podprogramy. A to ministerstvo dopravy, to je to zpevňování silnic, ty opravy mostů, to není proto, aby nám se dobře jezdilo. To je proto, aby to uneslo tu těžší vojenskou americkou techniku, protože předtím ten Sovětský svaz měl lehčí vojenskou techniku. Teď by se ty těžké, ty těžká auta a všechno ta technika a tanky probořily se ty mosty, takže proto to opravují. A ne proto, aby Češi snad měli, nedej Bůh, dobrou silnici nebo mosty. Takže tohle to všechno se musí započítat do těch rozpočtů, které má NATO. My se tím zabýváme už dávno, včetně té iniciativy Ne základnám. Dávali jsme x dotazů i s asociací Vojáci proti válce. To byli vyšší vojenští důstojníci, bohužel starší pánové, kteří zemřeli. Dávali jsme kvalifikované dotazy na ministerstvo obrany, na vládu. V životě jsme se nedočkali odpovědi, nikdy v životě. No ale uzavřela bych to tím, že my jsme v roce 2023 napsali americkému prezidentovi, to byl Biden, že my občané, a bylo tam několik tisíc podpisů, chceme vystoupit z NATO. Když se k tomu nemá vláda, tak jsme zachránili čest našeho národa a ty dopisy jsme jim posílali, odvolávali jsme se na článek 13. A víte, proč se to píše americkému prezidentovi? Protože takhle přesně je to v tom článku 13. Když chce ta země vystoupit z NATO, tak to musí napsat americkému prezidentovi. Takže NATO není nějaká kolektivní obrana. NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Takže tohleto by taky, než vylezou ty blaniční rytíři a zmátí spoustu lidí v naší zemi, tak tohle by si měli být ty lidi vědomi. Takže děkuji vám za pozornost. A pokud se v té Ankaře odehraje to, co se tam odehraje, že všechno slíbíme, všechno budeme platit, tak si musíme jednoznačně uvědomit, že to je vlasti zrada a vele zrada. A co se vztahuje, který termín na které politiky, tak to se mrkněte, to si vygooglujte. Děkuji vám za pozornost.
0: Já jen přidám takovou žertovnou příhodu. On je ten Trump občas taky vtipnej, jo. Vzpomínám, že nedávno řekl, už mě zas ten saudský princ líbá zadnici. Jo, tak tohle to se všeobecně ve sdělovacích prostředcích neslo, že jo, samozřejmě. No tak jsem namaloval plakát Don't kiss Trump's ass. A šel jsem si stoupnout té saudské ambasádě, jo. No samozřejmě, nestál jsem ani minutu a někdo vyběhl z té saudské ambasády a začal mě odhánět, jako, že ne, že je to zakázáno a takhle. No tak dobře, mezi tím jsme pořídili foto, jak tam stojím u saudské ambasády. Nelíbejte Trumpovi zadnici a poslal jsem to tedy aspoň na tu saudskou ambasádu, tedy tímhle tím e-mailem. Ne, ne, neodpověděli. Tak, pojďte další řečníci, tamhle mám. Jo? No, tak dobrý, pojďte.
3: Dobré odpoledne, český národe. David Tiger Ploc, předseda strany Domov. Vážení a milí chcimíři, zdravím i všechny zde přítomné policisty. Děkujeme za vaši ochranu. Jsme v České republice a potřebujeme vás. No, začal bych slovy...
1: Policejního prezidenta potřebujeme.
3: Dobře, děkuji. Začal bych slovy z jedné divadelní hry, které určitě všichni znáte. Když se podívám na tu vlajku, kde to sakra jsem... Kam jsem se to sakra zase dostal? Já nemám strýčka sama v oblibě, někdo tady zmínil, že občas se mu i zasmějeme, s tím souhlasím. A nelíbila se mi sobota 4. července, kdy nám média, většina z médií, vnucovala ten jejich slavný svátek. Pro mě to je ale 250 let války, 250 let utrpení. 250 let zabíjení. Čili podle přístupu našich médií jsme mohli pochopit, že stále ještě nežijeme ve svobodné zemi. A co se týče summitu v Ankaře, tak považuji ho za cirkus. Snažím se na to dívat jako na komedii, která by nás měla pobavit. Několik měsíců sledujeme, jak se naši nejvyšší ústavní činitelé hádají mezi sebou a troufám si říct, že většinu národa už to nebaví. Je to pořád dokola to samé. My, občané naší země, z toho ale žádný užitek z této komedie mít nebudeme. Bude se tam, doufám, jednat pouze o to, kolik nám bude vytaženo z našich kapes. A budu také doufat, že se tam nebude jednat o tom, kdy a kde budou ty zbraně, které my zaplatíme, použity. Co se týče toho důvodu, proč bychom měli všichni takto pořád do nekonečna až do své smrti platit silným Spojeným státům, protože víme, že americký zbrojní průmysl je ten největší na světě, tak pořád nám vnucují ta naše média, že ta Severoatlantická aliance je zárukou bezpečí. Já si to nemyslím. Já si to nemyslím, vysvětlím vám proč. Vy, kteří se trošku orientujete, zejména teda v té smlouvě, v tom článku 5, který je nám často zmiňovan jako ta záruka té bezpečnosti, tak víte, že je to všechno trošku jinak. Já málo kdy mluvím, respektive čtu něco z papíru, ale ten článek 5 jsem si vytisknul, protože právníci vědí, že špatně sformulovaná věta může vyznít úplně jinak. Takže zcela záměrně vám přečtu tu garanci té naší bezpečnosti, jak nám ji stále vnucují. Píše se tam tedy mimo jiné, že všechny smluvní strany pomohou napadeným tím, a teď to nejdůležitější, nevím, jestli je to schválně, nebo skončila polední pauza, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, čárka, včetně použití ozbrojené síly. To je to nejdůležitější. Pochopil jste někdo, že je tam napsáno, půjdeme za vás bojovat? A tohle bychom měli my všichni šířit dál. To, že je nám tady vnucována jakási kolektivní ochrana, která ale dle mého názoru, dle názoru dalších odborníků na bezpečnost, jež velmi špatně sformulovaná. A já se ptám, měli špatnou noc pánové, kteří tento článek vytvářeli, nebo je to záměrně gumově napsáno, aby si s tím mohl každý manipulovat tak, jak bude chtít? Co myslíte? A teď, abyste pochopili, že to není jenom můj názor, tak vám přečtu opět kousíček z jednoho článku, který byl zveřejněn 11. září 2025 na jednom webu. Název toho webu vám řeknu až potom, budete šokováni. A tady se rozebírá ten článek 5. Článek se jmenuje, na to spustil článek 5 jen jednou, čtvrtý využilo i Česko, Tak, a tady je výklad článku 5. To znamená, že ale nemusí jít nutně o ozbrojené síly, ale třeba finanční výpomoc, dodávky vojenského vybavení a zbraní či logistickou podporu. A víte, na kterém webu tohle bylo zveřejněno? Na webu ČT24, světe div se. V Mordoru vyšlo slunce. Možná jenom na chvilku, nevíme, kdo ho tam tenhle článek vydrží, ale tohle tam skutečně ještě dnes dopoledne bylo. To znamená, víme, že to, co má být zárukou naší bezpečnosti, je velmi špatně sformulováno. Proč bychom měli platit? Proč? Protože musíme živit zbrojaře. Na čem funguje Severoatlantická aliance? Já o tohle říkám několikrát, možná už tak 2 roky to pořád opakuju. Pravda je úžasná v tom, že je jednoduchá, je potřeba ji připomínat. NATO funguje na 2 základních principech. Vystrašit a následně vyfakturovat. A o tom to je. Je nám vnucován nepřítel, je nám vnucována hrozba války. Jen proto, aby se mohly vytvářet drahé faktury. A tohle pro mě rozhodně zárukou bezpečí není. Naopak, v případě, že bude ta velká válka, kterou my samozřejmě nikdo nechceme, tak se maminky mohou obávat o životy svých dětí, protože ty jejich synové budou mobilizováni. A já bych rozhodně nechtěl vidět v České republice to, co vidíme na Ukrajině. Jsou tam násilně odvážení mladí muži na smrt. Těch videí jsme mohli vidět už 100. A proto vnímám členství v Severoatlantické alianci jako velmi nebezpečné. Souhlasíte s mým výkladem? Děkuju vám. Co s tím můžeme dělat? Tak jako náš veliký předchůdce, jeden z největších, možná ten úplně největší Čech naší historie, Jan Hus kázal, nebojíme se šířit pravdu. Je nutné, aby jsme se snažili ovlivnit veřejnost. Je nutné, aby jsme tu naši pravdu posouvali dál. Svoji budoucnost, a tedy ten mír, si vytváříme my všichni. Je jenom na nás, jestli to vzdáme, nebo jestli vydržíme. A kdybych to měl shrnout, rozloučil bych se otázkou. Předpokládám, že mi všichni správně odpovíte. Po tom, co jsme si řekli, tak mi prosím odpovězte. Na co je tedy NATO?
4: Na hovno.
3: Perfektní, děkuju. Čekal jsem, že to zazní. Hlas lidu, někdo by řekl hlas boží, já to teda zopakuju. NATO je na hovno. Já vám moc krát děkuju, že se snažíte vytvářet lepší budoucnost. Budoucnost míru!
5: Já jen přidám svou zkušenost. V roce 99 jsem dlouhodobě pracoval v Turecku a protože tehdy ještě nebyly internety a tyhle ty věci, tak jsem vůbec neměl ponětí, co se tady v téhleté republice děje. To bylo nejkrásnější období mýho života, když se tady něco dělo a já jsem vůbec netušil co. A jedno ráno přišel Turek a začal mi gratulovat. Já nevěděl, říkám, co je, mám narozeniny nebo co. A on říká, já ti gratuluju, protože vás vzali do NATO, jo. A pak přišel druhý a gratuloval mě. Já říkám, vy je lupáci, já přece nejsem vůbec žádný přítel, příznivec NATO. Tak takhle jsem se rozvěděl, vážení, že tohleto, že jsme se stali členy této neblahé organizace. 3x fuj, takže předávám slovo.
4: Já vám všem děkuji za to, že jste se tady dneska našli čas a zúčastnili jste se. Mé jméno Zdeněk Milata, asi mě mnozí znáte. A já, jak mám ty soudní procesy, tak pánové tady v uniformách, hlavně v civilu, si nás natáčejí, tak vždycky ve spise mám, na které demonstraci jsem byl. A dokud tam bylo, že na předaměstskou ambasádu chodí hodně často. Takže myslím si, že budu mít další čárku do naší justiční databáze. Ale proč jsme se tady sešli? Přesně jak si řekl. Jak se vstupal do toho NATO, byl to jeden z dalších sametových podvodů. A tenkrát jeden aktivista tam pískal, že na tu pišťalku, jak tam bylo ta přemnost, že z Varšavy, od nás a z Maďarska. A musím říct, že přestože nás tady je mnoho, tak ten hlas je mnohých lidí, kteří jsou proti tomu, abychom byli v NATO. Je to o tom, že dneska například Litva, a mlčí se o tom, chce obnovit jaderné zbrojení, chtějí zrušit z ústavy to, že mají zákaz zase území mít jaderné zbraně. A já se ptám, proti komu ta Litva ty jaderné zbraně chce používat? Určitě nebudou jejich zbraně. Estonsko chce představitelům na to umožnit, aby byli v roli zástupců obrany jejich vlastního státu. Tak co to je? To je zase říšský komisariát po Polobaltí, že jo? A když se zveme toho Trumpa, tak byl tady zmíněný ten Adolf Hitler. I ten Adolf Hitler formálně vyhlásil válku Sovětskému svazu. Oni napadli Irán, zemi, která nikoho nenapadla, zabili tam jejich velké představitele nejvyšší, Izraelita napadl, zabíjeli v diší škole žáčky, kteří akorát se chtěli učit, zabili je a ve jménu šíření demokracie a blaha umřeli tam desítky, ale to byly jenom v té škole, ale stovky dalších a tisíce dalších lidí. A tohle my podporujeme, já se ptám, proč vlastně tam jsme, proč jdeme políbit ten prsen tomu Donaldovi Trumpovi? Ptám se, oni říkají, že jsme spojenci. Jací spojenci? Když jsme říkali v Afghánistánu, že se stáhneme, tak tady byly roky keců, v obyčejných keců, jak

0: miliard na příští rok další na zbrojení. Další, bude to 190 miliard. Za těch 36 miliard by tady bylo 20 tisíc dostupných bytů. Navíc, byly by tady pro všechny děti, od základní školy, je mateřský škol, střední škol, měly by obědy zdarma. Dneska mají rodiče problém, dneska jim ty obědy zaplatit. A další věci by se mohly zaplatit. Ale my dáme 36 miliard, aby pánové Stradové a další měli své plné kapsy našich peněz. Teďka jsem zprovalil na Rakušana, že jo, bývalého šéfa těch pánů za náma, že spoupili policie nové vrtulníky o 660 milionů dražší. Jediný rozdíl, pan Strnad to dodává, že jo. Takže prostě, my jsme tady země miliardářů, jestli si pamatujete za covidu, za toho velkého podvodu, jak nám zakazovali cestovat za rodičema, pro rodičema, nesměli se z okresu do okresu, pak si tamhle miliardář letí a lítá v Austrálii, že jo, kdyby neumřel, bychom to ani nevěděli. Prostě, my jako normální lidé, kteří pracujeme, platíme daně, a já jsem jeden z těch, který se zastává lidí, kteří nejsou privilegovaní, ale jsou ti, kteří jsou vždycky odření a jako na té Ukrajině, jak tady bylo zmíněno, jsou tahání jako Karen Futter, tak jsem proto, abychom my neplatili to jejich zbrojení, abychom ty naše prostředky, které z nás vytáhnou, aby šly ve prospěch naší země, našich občanů a toho, že my chceme mír. A jenom na závěr řeknu takových pár poznámek. Ještě se vrátím k tomu vstupu v roce 99. Pamatujete, on byl premiérem premiérem Zeman, byl premiérem a na Hradě byl nějaký blekota, že jo? Asi si ho pamatujete toho, jak tam pak říkal, on to teda říkal, že to neříkal, ale ono to vyznělo, že bylo tam humanitární bombardování. To je vždycky to humanitární bombardování, na Ukrajině to je strašně válečný zločin, tady se vraždí lidi, děti a je to humanitární bombardování, prosím. Ale co chci říct, dneska tam máme hradního Šaška, že jo, na Hradě, dvojitého agenta, možná trojitého, a hádají se o to, jestli půjde na večeři nebo nepůjde na večeři, pak kdo tam co slíbí Američanům, ale já říkám, co oni nám slibovali? Slibovali přece, že to udělají jinak. A já tady vnímám velké zklamání z toho, že dneska ustupuje tato vláda ve prospěch Západu, ve prospěch Bruselu a ve prospěch toho NATO, protože NATO nepřináší mír a NATO přináší pouze válku. A úplně poslední poznámku na závěr, vždycky se na to ptám, ale nikdo mi nemůže odpovědět a ty naše zkorumpovaná média taky neodpoví. Kdo nás chce napadnout? Chce na nás napadnout Německo, se kterými jsme teda velcí kamarádi teďka, ještě že mají tu Škodovku, jinak bych ten Volkswagen dávno zkrachoval, že jo? Polsko, s tím máme taky výjimečné vztahy. Slovensko, naši bratři, nás jí napadnout? A nebo neutrálně Rakousko? Kdo nás chce napadnout? Přesně tak, ale oni chtějí zachraňovat především svoje zisky. Především svoje zisky chtějí zachraňovat a lžou nám, takže my v tom NATO vůbec nemusíme být, protože okolo nás jsou lidé, jsou státy v tom NATO, ale to NATO je agresivní pakt. A dneska rozvrací mezinárodní pořádek, bylo to s tím Kosovem, dneska rozvrací mezinárodní vztahy, ale kdo umírá, umírají obyčejní lidé, umírají matky, ženy, děti a lidé, kteří se nemají společného. Proto vystupujeme za to, proto odmítejme miliardy rozbrojení, proto trvejme na tom, aby naši zástupci ve sněmovně plnili volební program, se kterým byli zvoleni do této sněmovny. Já vám děkuji za pozornost a hanba na to, hanba americkým vrahům!
1: Hanba!
0: Hanba! Hanba! Hanba! Děkuju!
2: Děkuji pěkně, přátelé, já vám přeju krásný večer, krásný, Italové by řekli už večer, buona sera. V tuto dobu já jsem přijel z jihu, z Budweisu a proto jsem přišel pozdě, tak se za to omlouvám, ale jsem velmi vděčný Mirkovi a vůbec vám všem, každému zvlášť, ten je tady Josífek, taky náš velký parlamentář, za to, že jste tady. Víte, když tu někdo mluvil o tom NATO a porovnával ho s těmi fekáliemi, já bych dodal, že fekálie jsou užitečné, jako biochemik. Je vnímám jako hnojivo, zatímco NATO vraždí. Vraždí a vraždí. To je ten zásadní rozdíl, takže já bych ho nepřirovnával ani k tomu, co tady bylo řečeno. Kdysi dávno jsem sem chodíval a měl jsem takový pocit svobody, když jsem měl tenhle dům za mými zády. Tady jsem nosil hrdě americkou vlajku na hrudi. Byl jsem velký usofil, natofil, eurofil, havlista, než jsem zjistil, že tihle lidé, a to jsem je znal 20 let, Schwarzenberg, Havla, Pavlíka Fischeru asi 40 let. Teď jsem potkal se Stousem Marka Výborného. Jsou to

0: prostě vlasti zrádní Jidáši. Ty dva pánové, ať už je to teda Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg, který odešli na věčnost, budiš jim ta věčnost skutečně milosrdná. Ale na druhou stranu, to jim přeju, jako každému, ale na druhou stranu my politicky musíme stát velmi kategoricky proti těmhle lidem, protože to byli opravdu zločinci. Nikoliv nadávkou, ale diagnózou. Zločinci, kteří činí zlo a kteří nám způsobili veliké zlo. A my to zlo, ty plody toho, z té sedby jedovaté, dračí sedby, teď sklízíme. Když mluvíme o té záležitosti, jak teda se tváří americká administrativa na mezinárodní vztahy, zvláště pak s Ruskem. Víte, když tady mluvili teda už o tom Havlovi, on kdysi řekl, jestli chcete pomoct tomu tehdy Sovětskému svazu, tak pomozte, nebo pomoci nám, tak pomozte Sovětskému svazu, jako aby se zbavil toho infektu komunismu. Oni se ho zbavili, Rusové. Oni se ho zbavili a od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz na konci roku, víte, tak už se neslaví Velká říjnová revoluce. Kdo v Evropě slaví revoluci, která přinesla přes 2 miliony ocekaných lebek? Jeden veliký evropský národ, první dcera církve zvaná. Která země? 14. teď července budou slavit opět pád Bastily. Velká francouzská revoluce. No. Čili kdo je na straně života dnes? Francie, která takovýmhle způsobem vzpomíná s pietou na své smutné historické kořeny? A nebo to Rusko, které se vrátilo ke svým pravoslavným kořenům? A teď se podívejme na to, co říkají slušní Američané sami. Víte, kdo byl, určitě víte, kdo je Tulsi Gabbard. Psáno Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard byla congresswoman za Havajské ostrovy a ona ještě předloni za vlády Joe Bidena vystoupila z demokratické strany na protest proti té zoufalé zločinecké agendě Joe Bidena a jeho loutko vodičů, protože on už nebyl schopen sám ničeho. Ona vystoupila a řekla jasně, oni říkají, well, we will do this, and then we will react that, and then we will win. A pak my uděláme to, oni tamto, a pak my vyhrajeme. No my nevyhrajeme, když jsou úplně insane. Insane znamená choromyslní. A citovala Ronalda Reagana, kterému my jsme kdysi drželi palce, a Ronald Reagan prohlásil jednoznačně, ona ho citovala. The nuclear war cannot be won, and therefore it should never be fought. Jaderná válka nemůže být vyhrána a proto by nikdy neměla být bojována, vedena. Jenomže tahle kumpánie, která si říká NATO a která je opravdu konglomerátem zločinců, kteří činí zlo, vrahů, těch oligarchů, kteří z toho těží ty strašné peníze. Jak to řekl správně jeden americký představitel před 2-3 v roce 23, co chceme víc? My máme miliardové zisky za ty zbraně, které dodáváme Ukrajině. A ještě se Slované vraždí mezi sebou. Hurá, tleskejme. Rozumíte, tohle je Bismarckova teze, Bismarckova strategie. Jestli chcete dobit Rusko, musíte začít na Ukrajině. Rozdělit ty Ukrajince proti sobě, jednu skupinu infikovat nenávistí ke všemu ruskému, pak už se jenom dívejte, jak se mezi sebou vraždí. Všechno ostatní je otázka času. A až zničíte Rusko, zlikvidujete zbytek slovanských národů, protože už nebude nikdo, kdo by se za ně postavil. Tohle je realita dnešních dnů. Já jsem šťastný za to, že prezident Bulharské republiky se rozhodl jednoznačně a definitivně prohlásit ani euro na Ukrajinu, protože další pomoc, ať je vojenská nebo finanční, povede jenom k rozmnožování těch mrtvol, k tisícům dalších životů, které budou zmařeny. Víte, Scott Ritter je další úžasný americký důstojník US Army, a udělal dokonce, není to žádný Jara Zimmermann, prosím pěkně, udělal dokonce telebridge, čili most, videomost s Jindřichem Reichlem. před asi 3 lety, myslím 23, a říká, Rusko tu válku nechce. My jsme byli kdysi trénováni na boj proti Sovětskému svazu, ale Rusko není Sovětský svaz. Rusko tu válku nechce, ale my naší americkou politikou ho tlačíme do rohu, takže ono nebude mít jinou volbu. A proto každý, kdo miluje mír, kdo nenávidí válku, pray for a Russian victory. Říká to dvakrát za sebou, modlete se za vítězství Ruska, protože to je jediná cesta, jak zachránit světu mír. Jinak dojde k tomu, k té jaderné výměně. A my jsme nikdy nebyli v historii tak blízko toho zničení planety. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct k tomu Scottu Ritterovi, nezapomeňte si přečíst ten jeho poslední článek. Ale je takových Američanů mnohem víc. Je tady Carlson, Tucker Carlson, vynikající žurnalista. Jsou tu další jako důstojníci americké armády jako McGregor, kteří tohle všechno hodnotí a vidí prostě tu, ten podraz. A to je to, co jsem chtěl ještě zdůraznit na té Aljašce. Ano, tehdy byla nějaká dohoda zdánlivá, ale ono to vlastně dohoda není. A to říká sám Marco Rubio, který ještě loni, a já jsem ho citoval 14. května ve sněmovně, loni ve sněmovně, na velké konferenci o stavu Evropy a světa, kde říká, the conflict in Ukraine is a proxy war of the American deep state against Russia through the hands of the Ukrainians. Že ten konflikt na Ukrajině je zástupná proxy válka amerického hlubokého státu proti Rusku rukama Ukrajinců, jak já dodávám, dalších užitečných idiotů, kteří nás tlačí do toho jaderného pekla. A z toho musíme vycházet. A tady má smysl to ora et labora. Modli se a pracuj, protože jedna ruka netleská. Já vám děkuju velmi pěkně, přátelé, že jste přišli.
1: Já jen dodám jednu věc. Víte, co Rusové teď říkají? My nelítujeme toho, co jsme na konci druhé světové války a po druhé světové válce udělali. My lítujeme toho, co jsme neudělali. Víte, co tím chtějí říct? My jsme řadě států odpustili, jak se oni k nám kovali. Finové, jo? Finové drželi u Leningradu, Finové drželi u Leningradu blokádu severní hranice. 800 tisíc lidí. A po válce jim to Stalin odpustil. Na základě příslibu, že budou neutrální. Vidíte, kde dneska jsou. Dneska si tam chtějí dotáhnout americké atomové zbraně. Vezměte si Rumunsko. Jí bojovali, že jo, u Stalingradu, Rumuni. Tohle to se jim odpustilo. Polákům se odpustilo. Švédům se odpustilo. To sám říkal Hitler. Bez švédské oceli bych nevyrobil jediný tank. Jo, to stálo na švédské oceli a na rumunské ropě. Celý to jeho válečné dobrodružství. Takže když to tak vezmete, tak to Rusko k těm státům, ke kterým bylo nejvelkorysejší, tak ti jsou dneska nejsteklejší proti Rusku. A tohle to chce to Rusko říct. Nelitujeme toho, co jsme udělali, ale litujeme toho, co jsme neudělali. Takže my končíme toto naše shromáždění, tento protestní meeting před branami největšího agresora, který v současné době na tomto světě existuje.

0: Nazdar!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo?
1: Hele.
0: Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Spouštěj!

Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás.

0: Přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celýho půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvykli, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technický problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil upgrade pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného. A sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky. Zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší. Takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo, když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo, na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo, takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím.
0: Veliký blagadar tobě, takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření, takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat, takže předávám slovo.
2: Tak jo, tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak, mi přijde a tak, že, takže pěkný. A Míra má úplně jinou barvu.
1: Opálený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Jo. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože
2: a jsme
0: to maso
2: víc v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako, jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizonní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krutí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás, můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus spotřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám středního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
0: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A my jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
0: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňské párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo, jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo, takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo, on je tady se mnou, ale nechce být moc viděný.
4: Ne, tak jo.
2: Má lepší paměť Míra.
4: Jo.
2: Hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě. Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala. A teďko spím úplně až do rána. Takže skvělý. Velká změna. a psychika taky lepší u mě a všechno, abych řekla, i líp mluvím.
0: Jo? Jo, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
2: No, ale já jsem právě jinak. Byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako já. Si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďko. Pěkný.
1: To ráda chtěl být.
0: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. Kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
1: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když jíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje.
2: No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima a všechno takové se vyhladilo jako no.
1: A právě, že jsem tam i slyšel, že lidi jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou. Jo, protože chybí ty živočišní tuky pro ten mozek.
4: Jo.
1: Jako, oni chtěli lidem, no protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají, ale ty zvířátka tady žijou právě kvůli lidem, aby mohli žít.
4: Jo.
1: Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maco. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo. Nebo kočku, že žere myši, nebo že se žere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják v domácnosti. Ta zabije všechno. Ty zabijou sami sebe. Jo, to není žádný mírumilovnej tvor, to je přátelé, zabiják.
0: Já vám něco řeknu. Já jak jezdím na tu farmu, jo, tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo. Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování a je to od slépek až po koně, jo. Obrovský respekt. Svíňa 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě nebo něco, oni by mě zežrali snad, jako jo, protože furt do mě jako, a i ty slépky jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže jako... Asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
1: Když spadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
0: Asi jo.
2: No já jsem slyšela, že to jsou docela kanibalové potom
1: i. A slepice to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaký poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před, jakoby před slepicema. Jo, než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ranu úplně. To není žádná láska, ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
0: A farbářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo, oni aj mezi sebou jasně, prostě...
1: Jasně, ale to je to samý, i kuřata musí držet mimo slepice, no to všechny, Vem si, že oni schválně, kočka, kocor zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Hmm. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
0: No, zákony přírody.
1: Neexistuje láska ve zvířecí říši.
0: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu, žádnej teror, jak v těch, masovýchovnách, výkrmnách teda, jo, ale jinak jsme masožravci, no, tak ať se to líbí nebo nelíbí komu, jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého, a každý
1: ale mě je to jejich rozhodnutí, my nenutíme to mas tak, ať ho nejí, to je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
1: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, to jim chybí těle.
2: Mohla být právě na práně a na takových věcech. To bylo hrozně.
1: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zamínovat jabka s ruškama.
2: No jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
1: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví, jo. Že to je, zase je to jenom program v hlavě. No tak mi vykládala jedna ženština, že už tříletý dítě, že jako je vegetarián. Říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, dnes se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný, jo, tam ti budou říkat z těch pohádky, ty to ani nevnímáš, jo, ale to dítě to vnímá podvědomně a tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
2: No,
1: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako v jídle, ale v dalších věcech, to jsou všechno podprahové programy. A oni programují lidi, MK Ultra.
0: Mají na to patent.
2: No
1: i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
0: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Máro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
1: Jo, mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká prej, no my to, teď nevím, jestli říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo, a to mi řekla ona jako učitelka, říká prej, normálně, já to na něm vidím. Že prostě jiný, jako hloupej. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě někde se to odrazí musí. No. Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýbl zeleniny.
2: No to jsem chtěla říct, že já jsem
1: přestala strašně málo.
2: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky. No. A přestala jsem to jíst díky tomu mastu úplně bohatě. Mi stačí teď opak si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
1: No. No protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě, na tvých depresích. Jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady, mozek, to otírá.
2: Jo,
1: Takže ať to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. No. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líbějí. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo, neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo, a takovýhle ty jakože mají zmazlíci, to už jsou trošku chytřejší hlavičky, jo, ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo, a krávy třeba, no tak jako, tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo, ono to, že se to zrovna běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ranu už ho nezajímáte.
0: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody, a tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče, rozebehl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako, fakt, jo, takže, jako, oni, jako, ne, že by se chtěli, jako, mazlit, jo, ale vyloženě, fakt, jako, nevíme, co od nich očekávat, oni to mají, jako, trošku jinak, jo.
1: Já ti dám takový příklad, já teď, když se přijde z kohouta před třeba rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta, jo. Tak já ho hlídám, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. Takhle jsem mu pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš, porosteš, to bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo, říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul vyběh, tak dostal ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama, říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jej nejednou dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. Smykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
2: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno. No, a to protože mi to říkala, že si zaštípe do krku a tak, no.
1: A nehledně na to třeba, Petruchu, já jako dítě, jsem však sousedů, mě co vyřídit, mě ptala zlá babička. A ona říká, prej, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlecem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. Tyvo, já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže, já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svině taky. Když jsme se jich jako děti báli, tyjo, těch šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí. A to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilovní jako tvorové, takže...
0: No, já jsem...
1: Potaď.
0: Pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup a on říká, no, ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože... On třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže...
1: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil. Kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit. Jo, tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život, rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta jako bylo těchto úrazů s koněma. To není žádné. A to když vidíš ty jeho velký oči, a to už vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny, ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím, jo. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozor. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
2: Já jsem teda
1: skončil. Ty jsou hezký, tak v televizi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď tě kousne, jen to fičí jako.
0: Já, my máme
2: za... Takže bráško se tady měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
0: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Winnetou, ten měl Hatátitlu, ten měl Ilčího, několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je.
1: No, z toho zachrání, to ty píš.
0: No, ale...
1: Ten drá, kuril,
0: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoký, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako... Ti dva hřebci po sobě jdou, jo, a normálně do krve měli křafance, tak je musel rozdělit a říkal mě, ten jeden je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor, a teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit a říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel, říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu, a ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci, říkám, to, co toto má jako znamenat, jako jo. No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak, nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo, no, a jsou rádi, že nás můžou ovládat.
2: No. Jo, pro mě jsou posvátný, proto nás ovládají.
0: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček, jo, tože to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
1: Kočka, když je na tebe nastraná, tak ti všechno pochčí doma, víš. Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha.
2: Mhm. Jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
1: No nám to dělali, parchanti, jo, takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli jí prádlo. Takže takovýhle lumpa, nebo nachceli dobo, schválně, jo, to jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle neudí, ale kočka je bestie na to.
2: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
0: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na ně skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píse někdy, jo, tak máme
2: nebo,
0: toho hodně.
2: Nebo možná málo pouštíš divokost. Oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
1: Asi je musíš honit koštětem. aby si vážili dobrýho bydla.
2: No, hele, ty moje na koště normálně skáčou ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnou, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
0: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana. Jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení, lebo meso, například hovězí, je super, dodá potřebné živiny, škoda, že veľa lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je taková ta móda, že? Ty modelky, ty celebrity prostě. Jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo, krev a mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachrata a...
1: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc, Anorexie. Většinou jsou to anorektičky. Uh-huh. Jo, takže oni se nažerou a pak jdou všechno vyzvracet. Jo, uh-huh. Takže to je pak... Ale já mám rád klasický, já mám rád klasický postavy prostě, jo.
0: Klasický tvary, jasně.
1: Jo.
0: No.
1: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějak jinak, víš?
0: Takže.
1: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychetlý, ale hubenější, někdo má rád silnější, to je každého už jako věc to.
2: Cože, podle svého gusta,
1: přesně tak, to no jako...
2: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak spolu dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný. To...
0: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kosti třasku, tak ti vlastně ani nezaujme a může to být jako hodná žena, jo, chytrá, sympatická, láskyplná.
1: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. Víš? A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatný vidění. No. Takže právě třeba po ochomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
2: No. Protože já na ní chodím furt skoro a ještě jsem nenašla, ale ještě...
1: Já jsem byl dneska na oba, dneska jsem byl, Petruchová.
0: No.
1: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
0: Dívej.
1: Samý masák.
0: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo,
1: no, pro tyho kamoša. No jasně, super, díky.
0: Takže...
1: Já. Já jsem se ti chtěl poklubit, mám pantera a nic. Ale máme zase smažený ochomůrky růžovky.
0: No, a teďka vám...
1: Což miluju
0: taky. Takovou srandovní příhodu, jo. My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile. Jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk. Jo, a teď nám to vyrostlo, fakt to má už prostě metr a furt to jede a bude to hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na sto způsobů, se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se rád dělat, no.
4: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou velkovitá rostlina, je to jen. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami, to znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Škrob zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Kéž byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Za pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. Totéž platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic skutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zrníčka můžete zalít víňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
0: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou, a je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky, takže budeme mít hafol brambor, a tak zase jako nebudeme úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
1: Já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo, ne? No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl x, jo, takže, ono takhle, aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo? Třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána. Jo, těma škůdcema. Takže ty jsou taky extra jedovatý, tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
0: Z Ameriky. Amerika.
1: No tak. No. Yes. Všechno to přišlo ze západu, jenuj.
0: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo?
1: No, říká se to.
2: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
0: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně jako neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo. A jsou ceněné pro vysoký obsah inulinu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic. Kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramboru hodíš normálně do toho, já ji doslámí a ta ti vyroste všude, jo. A tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že? Furt se učit, no, topinamburu.
1: No samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit ty jídelníčky.
0: Ale všechno změnit.
1: Našemu prospinku.
0: Celý život změní, teď my se pereme asi prostě od malička jedama, je nahledě na ty vakcíny, co nám píchali jako dětská.
1: No, vem si, jak ti podhazovali, jako vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
0: Rama, no.
1: Rama, s tím bych mazal tak ložiska na autě. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak potřebuje, protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
0: Ano,

0: A objednal jsem si po dlouhé bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a na maje jsem si čuchnul. A říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kous, no normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad, co? To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemucoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná, ne? Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvený tuky.
1: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam no. Ten olej, to jsou šity, no. A tady píše...
0: No, bacha, i ty olivový jsou sračky, to ne, že olivo je total šro taky. No, vidíš.
1: No. A myslím, nejhorší jsou ty palmový, že palmový.
0: No. No. Protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. No, oni to tady ukazují, jak jsou to super značky a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. No, vůbec není ke konzumaci. Mm-hmm. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, já ani nevím, z Řecka nebo odkaď 5-litrový kanistr takovej okrasnej, říkám, no tak to jako, máte rádi olivový olej, říkám, no moc ne, ale říkám, že tak ho někam nalejku, co dopili motorový namazání, že tě
1: do káry, do čtyřkolky. A dívej, no. takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
0: No to. Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
1: Ano.
0: No. Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
1: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
2: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
1: No, tak...
2: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
1: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším, jo. A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
0: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
1: Aha.
0: Jo. Byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. Jo, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral kýbo jako.
1: Jako ty mám tady, ty tak. Jsem přesušil, to je jako karamel.
0: A to ani jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť hubovou, jako fakt super.
1: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako, fakt jako s citem usušený. A ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo. Ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo. Takže náš čas Kairos už přichází.
0: Hlavně jsou velice léčivý. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jak

0: dost podezřelý, že Okamura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než Okamura červená. Víš, Okamura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale ty to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma hubičkama takový trošku skeptický. Jo, protože je to mi to podezřelý. Jo? Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým návykem. Jo? Na Amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
1: Dívej,
0: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
1: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s Amanitkou, je tady pěkný povídání o ní. Já se to tady zvětším. Dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z Amanity. Démonizoval ji a zařadil ji pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, když jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže Amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevřet třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
2: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
3: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
2: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
3: Czy zespół policystycznych jajników, czy
2: nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou
3: potężną poprawę.
2: Změnu po jediném hlubokém zážitku.
3: Jedným głębokim.
2: Jak je možné? Že látka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje. Neprodukční systém. Vysvětlení je biologické. Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá v tom, že
3: niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
2: Systém reakce na stres, tedy osa spojující podvěsek.
3: Problem
2: polega hypofýzu a nadledvinky běží na paralelní koleji.
3: Na stres, czyli oś łącząca
2: a zasahuje do hormonů. Když žiješ v přebuzeném, traumatickém, úzkostném světě,
3: který bez přerwy nakłada się na hormony płciowe.
2: Dochází k úplné deregulaci tvého prvotního mozku. To je signál, jsi v nebezpečí. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Ona dělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
3: Mózg znovu začíná pravidłowo rozmawiać z jajnikami. A ciało odzyskuje swój naturalny biologiczny rytm. To kolejny dowód na to, że medycyna akademicka, dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
1: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště, jo. A oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo. Takže oni tam, oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajráky, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme, jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde.
0: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
1: No tak prdíme. No tak no. Zákony, jaký zákony? No tak to, co jejich zákony?
0: No právě, to je, příroda patří člověku, jo. To nepatří žádnému vládci tady. No, to je naše příroda.
1: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže vodu odebrali, teďka vzduch no. Chcou poplatnit.
0: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
1: No tak to jsem ještě
0: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
1: No. No,
0: tak se otroci probuděj.
1: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 000 pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo, která patří všem.
0: No jasně. No protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti a začít se vzdělávat ve všech směrech.
1: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku nebo člověku živým muži a ženě. A je to takový pěkný od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
4: Oči jméno v pase psáno velkými písmeny. Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka a vyhlásil živého člověka za ztraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
1: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list. Jo? Tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrást ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energii.
0: A pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let, jo?
1: No.
0: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Že čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají jim čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlený. A lidi tupí o přesně prohlašujou s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě to říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Takže v tu ránu, jak vstoupíš do budovy, v tu ránu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta její slavná vláda už je dávno prodala, jo, proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále, no protože rodné
1: Laterál.
0: Listy. Jo, to jak říkala Merklová, mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata? No. No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká. ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. V tom je ten vtip. Jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají hodně nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
1: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám, mám tady videjko. Kam mě skočilo, tady je.
2: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekli znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dulles 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako v řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 19. případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
1: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo všechno, pojištění a tak, že?
0: A to tam je motorové vozidlo.
1: Motorové.
0: Jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno nějakým registru, což je zase podvod, jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit, jo, ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich, jo, proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takhle takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo, a hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno. Má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty jsi její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta, jo. Já jsem si, jako člověk prostě, ale ne jako právnická osoba, mrtvá právní fikce. Protože lidi zase studovat tady ty věci, protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete mít, ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně, jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Takže tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo? To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo? Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie. to nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Takže za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš. Jo. Taky vás drželi kuresky na úzdě. A teď vám po revoluci, jako v uvozovkách, dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo. Takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
5: No, to jo.
0: Ale můžete.
1: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
1: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, ty bys se chtěl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se to jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
1: hlavně,
0: sebe.
1: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já se, samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě, někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto... Třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo? A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. Ty jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila peníze, když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
1: No tak
0: dívej. Ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádnej úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
1: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá, ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní banky do Bazileji A tam vyplácí ty prachy, který ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
1: Tobě, ano. No a... Jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem, no a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti to půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá, protože ona nemá ten dokument podepsaný s vámi, jo. Ona může operovat pouze z kopií, jo, protože ona ten originál musela odeslat, takže ona ho nemá ve svém majetku, jo. A tím pádem, když nemůžete se ohánět u soudu něčím, když není něco podepsaného, jako kopiema. Jo, proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle, přes nějakou společnost a takhle už jo, aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní. Jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí? A když by, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
1: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no, tož co na to Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
1: Toč kolečkem.
0: Vidíte, to je jenom tvoje rozhodnutí.
1: To je tak vše, co ti k tomu řeknem.
0: Ale pak si nestěžuj. Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
1: To je, víš, mně to připadá teďka trošku jakože ten člověk třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nějak nechci. Vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo, ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, no, nebo...
0: Přesně tak.
1: Cokoliv můžeš dělat.
0: A hlavně... Za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze. A oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. Je? To všechno přichází. Proto to zůstane v tom systému. No, protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit protihodnotou tomu druhému člověku.
1: Ano.
0: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešné. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni svýmu zaměstnavateli, a ti platí hotově. Ne na kartu, hotově. Protože budeš mít velký problém, protože už si ty prachy nevybereš. A bude úplně jedno, si tam máš 10 milionů nebo 10 korun. Takže a platí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev, jo, že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude digitální euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu, a to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky, my jsme proti tomu, my jsme za to, jo. A tady se hrajou takový ping-pongy, jo, aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat. A ten chce to, a on to. Ne. Oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich. Těch elit. Oni nemají žádný pravomoc ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
1: A hlavně taky se hraje fotbal, fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, a chleb a hry a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo, fotbal je hra chudej vlastně, to stejně vlastně to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatý nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
0: To jsou chleba hry, co tomu říká, no.
1: Chleba hry.
0: Protože kdo to vymyslel, otrokáři tady ty věci, aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
1: No,
0: přesně. A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak v tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splní svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama, jo, ať se prasátko na papa, no a pak my k tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívejte na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
1: Zaremba.
0: To jako to je jejich spousty, no, dívej, to je celosvětově.
1: Teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudýho, chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace vlastně kupovací toho člověka, jo. Chleba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a nevěry a no. Já se tomu jenom směju.
1: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
1: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
2: Hned podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovací vlastnictví vozidla s dýzlovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl k tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela hrdý. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit nebude. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamená. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, že dohromady to video muselo mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, že ULES jsou jen podvod. Neplaťte jim takové věci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejde. Zaplať si cestu životem, pokud tím to a to druhé. Končíš ve vězení, dostaneš CCE, budete mít u dveří a tak dále a tak dále a tak dále. Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. Hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCE z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, aby dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ULES pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám skrumpované, protože luk stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil na prosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
1: Takže chlapec plné energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto, jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
0: Ne, protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě, protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo? Ty si jenom to myslíš. Ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo? Těch digitálních, tak ti můžou takhle na poli být prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazdat. Ale musíš být vědomý.
1: Hlavně nenechat strach.
0: Proti vůbec nikým. Protože vem to říct, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud víte, když se tebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
1: Já tady mám ještě od Honzu, jas a taj, teda jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo. A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně, o to jde, jako jo. A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DM-ku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo. Prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě nenosím, jo. No a tak říkám, je, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, je, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná, takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě vyjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě, jo. To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví, jo. Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme, jo. A to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petro. Petro, chceš taky něco říct?
6: No já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehdy systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně, já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt, jako koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyjo, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný, je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci, No, mě se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už, jako, no.
1: Já Honzu znám, jo, kdyby to byl...
6: Z naší rodiny se taky všichni brali hypotéky a
1: A ještě mu hraje do kareto, já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdiu před důchodem, tak jako, tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no, tak šoféruj, to kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako, jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je, to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
0: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už řekneš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a hento. Tak tam zůstane.
1: My jsme včera jeli...
0: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
1: To
0: nejde k tobě. Zajímat, to jde mimo tebe. To se tě absolutně netýká.
1: Vůbec. Jo? My to třeba... A jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šílený.
0: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý, jakože, nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
1: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jako cesta, jo. Tak říkám,
0: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby by padali.
1: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo, jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
0: Jako já o kamionákách nemám zas moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani radši nechci mluvit, jo?
1: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačné města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jako sobáku, jo?
0: Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidič. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
1: Je tak?
0: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionák. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
1: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
0: Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to je jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
1: No, člověče, to...
0: Jo? Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
6: Já už jsem se
0: takhle pohádal se spoustu kamionákama. A to je můj syn, který dělá skladníka. Říká, projekt kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
1: Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš a taky že prostor.
6: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo a to je všechno, jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
0: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt do těch hlav ty nesmysly, no tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatné věci.
6: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
0: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
6: Taky.
0: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
6: To mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
0: Jo, já nebojím se, já jich znám spoustu a to je katastrofa, jako. Takže tady ty lidi, na tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině. Jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si. A celý život v hajzlu.
6: No, to je další
0: život. Co to je za život? Co je to život? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu. Jo, ty vyděláváš prachy. No jo, jenom že ty přijdeš. Ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
1: Ale dobrovolně. Tak co?
0: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
1: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
0: No, přesně jako.
1: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
0: No,
1: jednak není vůbec kreativní. Kdyby aspoň teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje,
0: ne.
1: Myslím, jo. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový s názvem Vymilití mozek. Počkej, o čem to je? Já to vždycky nazvu.
2: Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřív 50 let nenáviděné práce, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si se
1: užil,
2: že je to normální, vymili ti mozek. Tohle není život, chlape, to je pas. Držíte ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5. Která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti pověsí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvé tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to, abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
1: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
0: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
1: Je. A může mít papíry sebeurčení, kolik chce? Já prostě jsem živý člověk.
0: Pokud nežiješ jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
1: Maro a Petro, tady je jedno videjko, existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval, nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím, o co jde. Jestli víš, tak
2: tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překročí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc. Dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazů. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
1: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul. Nějaký dokument, jo, nevím, no. co to může být.
0: No, nevím, ale lidi zkoušej všechno možný, víš. Takže zkoušej různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného,
1: tak
0: jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ale to jsou ještě ty lidi, kteří se jakoby bojej a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
1: Ano, teďka z mě připomněl z mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál. Akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC, já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo. Ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo. To už jako dotáhneme pěkně, jo, tady tu káru, já jak to je. Ale
0: já tady to už jenom na to nejzlobivější úředníky.
1: Ano.
0: Jo?
1: Ano. No.
0: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už. Pokud si nedaj pokoj.
1: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
0: ne, to nemá smysl.
1: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
0: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
1: No přesně tak.
0: V ránu vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
1: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu, to jsem ještě neslyšel.
2: Váš soudce pro výživné
1: nařízení. Soudci nemají žádnou pravomoc.
2: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte rouku, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná, nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Takže místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
1: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non judice znamená. A je to latinský před nepříslušný.

0: talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, já jsem, a teďka řekneš to svoje občanské jméno, asi jejich, není uniku, ale nemají tu pravomoc.
1: Jo, to je všechno dělali podvodem na člověka. Jo, protože on nemá žádný pravomoce nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno tady to právo soudit.
0: Ano.
1: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
2: Tak.
1: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
0: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedský spory a tahanice, jo? Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal zkorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
1: Ale na to, každý... to bych moc nesázel, jo, na
0: to. No jasně, protože... a to je takový,
1: ale že... Ale proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o té spravedlnosti na těch váhách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
0: Ano, ano, takže už tehdy...
1: Proto
0: ano,
1: jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
0: Mhm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
1: No.
0: Maro a Petro, vlastně. Petra už tady asi teda zůstane, no. Nevadí, ano Petro, klidně hovoř, děláš
3: jo,
0: něco?
3: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
0: Aby jsme tomu nerozuměli.
3: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdrávce, jo? Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
0: To je umělý jazyk vytvořený. Pro ty právníky vlastně
1: korporáci. Latině říkají satanský jazyk.
3: Ano, tak jo. Knězi jim ale, i vymítají.
1: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
0: Ano.
3: No to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde.
1: To máš jako máš živý jako člověk, a human, a pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale. Nebo human being, nebo jak se to říká.
0: Human being.
1: Jo, protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
0: Human being.
1: Jo, takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
3: To se hrásná do všech
0: poutů. Teďka jsem četl, nebo jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, který je plný těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo? Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
1: No, přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie zařídila to, na to si ať si nařídou, co chtějí, to si můžou nařídit ve svým parlamentu tam, kde oni ordinujou. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic, jo. Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda skorumpovaných politiků, který by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat.
0: Nasrat.
1: Jo. A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
0: No.
1: Takže

0: Jen do toho, jen do toho, jen tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
1: a o to jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no, nedělníčky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale máme tady pátrače, evidentně, Romana, večeru, protože tady píše TUCC Connection, jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, Howard Freeman, tohle jste četli, tak to nám, Romane, potom ještě napiš teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC, určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo, a tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil, takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angliština, jo, nebrat. Pojďme dál se podívat, tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, člověče, dívej se na to.
2: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, kdy se nenaučíte ten níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, je, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného, a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? Oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný. Není to, co vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
1: Tak, mě by zajímalo teda u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo, předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo, jako pokud teda ten šofér, takzvaný údajný, jo, spáchá nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
0: Ale přesně to se děje v americký, spousta Američanů točí videa, jak přicházejí z hranice z těch amerických různých států a celníci, jo, chtějí vidět ty různý pasy a takovýhle věty a zametají s nima ty lidi, jo, s těma celníkama. Protože když jsi člověk, tak nepotřebuješ se prokazovat na žádný celníci celníkovi. No, to je jenom všechno o tvých znalostech. Protože celník je obchod, je obchodník. Kde je celník? Přístav. Jo, vytřívá se zboží. Ty prostě jedeš jako člověk ve svém autě, po světě si cestuješ. Tebe nemá co vůbec nikdo takovýhle otravovat na nějakých jakože hranicích. Ale tady je důležité, když chceš žít do světa, tak aby si věděl ty jazyky. No a pak se to zase odvíjí jinak, že jo. Když budeš mluvit nějakou řečí, kam jdeš, no tak ten celník taky sklapne, neboj. V Americe mají výhodu, že angličtina je pomalu všude, jo. Jako se dá dorozumět perfektně, když ne španělština tady ty. Ale angličtinou se domluvíš, takže lidi se nebojí. Ale je to o tom strachu, no.
1: Tak, já bych to teďka trošku odlehčil. Mně se tady velmi, velmi zalíbilo jedno videjko. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. A my to má, no my ne teda, jako já neslavím nic takového, ale spousta občanů to má každý rok na tom stole a ten dort s těma svíčkama, jo. Tam v kruhu stojí to příbuzenstvo a teďka mu tam zpívají ty mantry Happy Birthday, Happy Birthday. A ten oslavenec vlastně ani neví, co slaví, jo. A já jsem to videjko nazval Rituál stárnutí, což je hodně, hodně zajímavý a pro mnohy asi prostě jako třeba ani nepřijatelný, jo. Stejně jako Halloween a takový ty valentínky a podobný srágory, co chodí. Takže dávám tady na scénu.
3: Přestaň slavit narozeniny. Zabijí tě to. Každý rok, když zveš své přátele, máš dort. V dortech jsou svíčky. Číslo tvého věku. Hektarů. A když jdete s dortem na stůl, všichni slaví. Lidé stojící kolem tebe v kruhu, skandování tvého jména, zpěv, vyjadřování radosti a štěstí. Pak svoukneš svíčku. Použití svíček je váš věčný plamen. Je to váš solar plexus, je to místo moci. Oheň je síla. Takže vypínáš svůj věčný plamen, svou vnitřní sílu. A pak vezmeš nůž a začneš krájet dort na kousky. Tento dort je tvé fyzické tělo. Stejně jako podělání v církvi, znáš tu oplatku. Ano, tělo kreslíme si, že tělo Kristovo je v církvi. Církev je tady. Tady. Krájíš dort, doslova se obětuješ. Lidé kolem vás pokračují ve skandování tvého jména a zpívání. Rituál stárnutí je dokončen. Ptal ses někdy na věk? Proč pořád říkáš, že je mi 40 let? Proč neříct, že je mu 40 let? Zamysli se nad tím. Nedělej tohle. Rituál. Rituál umírání a stárnutí. Na zdraví.
1: Přátelé, tak jako myslíte, že jako by třeba oslova těch narozenin jako mohl být fakt jako rituál stárnutí, což stárnutí vlastně je program, jako jo. My jsme tady, jak třeba říkáš, ty kolaterály 120 let a ten lidský věk, než udělali zase nějaký ty genetické manipulace, jo, s telomerama, zkrátili nám ten pobyt zde na země ploše, topografické rovině, že by to fakt mohlo být až tak, že to máme před očima a že to zase jde jako z Vatikánu tady to a že to fakt je prostě jako rituál nějaký prostě jako satanistický. A jako dává to smysl, jo? A otázkou je, jestli třeba tam dáš ten záměr, že to je rituál a je to, anebo když tam dáš záměr, že to je normální oslava prostě. Jako já třeba ze svého řeknu, že Já jsem nikdy oslavy neměl rád. Ani Vánoce, ani svátky, ani narozeniny. Ale to bylo hlavně z důvodu, ne, že bych tam viděl satanistický rituál, ale že já jsem nemusel určitý členy rodiny, jako ty vzdálené, ty tetičky a ty stráčci, víš. Už tehdy za děcka jsme si neměli co říct, protože já jsem byl jako takový ten asociál, který měl jinačí prostě okruh zájmu, jo, než se setkávat ta rodina formálně. Takže dáme přednost Petře jako ženě. Co ty si myslíš o tom? O těch narozeninách?
4: No, popravdě já jsem nikdy taky neslavila moc nic, jenom kvůli rodině většinou to bylo, když byla nějaká oslava. Ale jako sama pro sebe jsem si oslavy moc nedělala, vlastně já jsem dort dostala dvakrát za život. A ani to nějak nepotřebuju do života. Já z toho nemám dobrý pocity, ani z těch jako oslav. Takže těžko říct, ale myslím si, že jako by na tom něco mohlo být, no. Protože je fakt, že když krájela jsem ten dort a všichni na mě koukali, tak jsem měla strašně sevřený jako vědomí, hrozně mi přišlo. Že jako z toho, možná ta tréma, že jako na tebe koukají, nevím. No. Nevím, co v tom bylo. Ale já se řídím hodně jako pocitama, no, v životě už teďko. Takže já jsem to jako neslavila, no, nikdy moc. Takže vlastně ani nevím, co.
1: A Mára?
0: No tak slavení tady těch věcí už jsem zakázal. Jo. Už několik let mají všichni zakázáno cokoliv něco mi připomínat, nějaký svátky, narozeniny a takovéhle věci. A řekl jsem jasně i ostatním, že ode mě nečekejte, že vám budu popřávat k narozeninám. Protože není k čemu přát. To, že jsi o rok starší, to není důvod, abych ti k ní jakoby přál to, že jsi starší, nebo... A to vidím jako už zvrhlost, jako jo. Takže já si to nepřeju, ani nechci... A i když se mě ptají, kolik je, já říkám, já nevím, nezajímá mě to. A oni mají z toho strašný problém, že mě to nezajímá. Tam ne, nezajímá mě to. Ani mi to neříkej. Jaký jsi ročník, kam to tě nemusí zajímat. Ty se o to nestarej, mě to nezajímá, ti blgoč. Ale ovce by chtěli podchlastat.
4: No, to byla další věc, na to.
0: A já se na to kurevsky vysazeným, jako, já už pak startuju a... Protože říkám, vy si jenom hledáte důvody, když si ožrat ty vaše tlamy. Já jsem od jak živa nesnášel, že musíš. Jo, i pít musíš. Silvestr, jo, uděláme Silvestr. A už to mě sralo vždycky. Protože když jsem chtěl, tak se ožeru, kdy chci, když na to přijde. Ale ne, že musím, že je Silvestr. Když jsem ještě jakoby chlatal, takže jako já teďka vůbec si. Absolutně mimo, nechci to, ani mě to nezajímá. Takže žádný dárky nečeká ode mě nikdo, ani na Vánoce, ani na jakýkoliv narozenin. Nic nepřeju nikomu. A nepřeju si, aby někdo přál mě hlad. Protože tady ty věci byly schválně vytvořeny na to, jako komerce, abyste pod něco museli kupovat. Je třeba narozeniny, je, to musím koupit tohle. Sami nesmysly, který pak vyhazuješ, ale udělal si biznis pro systém. Jo, to sami nakupuješ chlás, protože přece musíš slavit, tak se kupuje krávovinu, jo, krávovin mraky. No co? Jestli si chcete sejít, tak seděte, pokecejte a nazdar. To je zase otroci, jo, potřebujou. Úlevu.
4: No, ještě některé lidi to mají tak, že se setkávají vlastně jenom na těch narozeninách.
0: No, to jo, no tak to už jsou takový úplně takový jako největší ubožáci, jo.
1: Ale já vám řeknu, jako nemá cenu se setkávat s někým jenom v rámci narození, jo, že jenom formálně, že má narozeniny, tak ho navštívit, anebo nechat přijít ho sem. To vůbec, já se setkám s tím, který ho mám rád, který je sympatický, jako na podobné vlně a hlavně s kým si mám o čem popovídat, jo, jak, tak nějak jako v tom tvůrčím, jo, nebo jakkoliv, to může být dají prostě cokoliv, jo, ale jinak tady nemá nikdo co dělat takovej prostě, jo, jenom protože má narozeniny, nebo já.
0: Přesně, ale tak se domluve, to můžeš jít po ulici, potkáš nějakýho známýho človíčka, takže zastav se na kafe, pokecáme, jo, no. A nemusíš kvůli tomu nic slavit.
4: Jo, to já jsem taky tak
0: přirozeně. No.
1: No a pak jsou ještě takový, oni si otevírají denně kalendáře a denně se dívají, kdo má svátek a hned obvolávají a přejou. No. A mají napsaný v kalendáři, kdo kdy má narozeniny a přejou. Já vám řeknu tak, mě to otravuje. Mě to otravuje. A když přepošle nějaký to přáníčko, nějakou tu květinku nebo srdíčko, a není tam ten jeho tvůrčí potenciál, nenamaluje nebo nenapíše básničku, je tam fakt jenom přeposlaný stokrát, tak mě to ještě daleko jako víc nasere. A už si, a já už jsem to aj řekl pár jako lidem, ani neposílají. Jednak co se týče nějakých příspěvků ohledně Čechoslováků a Nesar Gesar a Bílech klobouků, ale stejně tak přání k narozeninám. Já si říkám, já nic takového neslavím prostě, jo. A dárky nedávám a žádný dárky ani nechci přijímat, jo. Formálně.
0: Přesně, přesně. Když chceš dát někomu dárek, tak mu to dáš kdykoliv.
1: Přesně tak.
0: Na to nepotřebuješ mít narozeniny přeci. Ale prostě něco vidíš a řekneš, že to by byl hezký dárek pro třeba pro svoji ženu, pro svoje dítě, jo, tak to koupíš jen tak. Ale ne, že pak jsou jakože ty nárocky a teď všichni čekají, co dostanou. I to je ubohý.
1: Já vám řeknu můj příklad. A pak hned, Peťo, ty. Včera byl tady Domčanáš, ještě dneska, a jak jsem byl včera v tom obchudku, tam bude takzvaný swap a to je výměna prádla, ne jako výměna čistý za špinavý, ale prostě zkrátka doma plný skříně prostě solidního oblečení, tak to tam zanese a vybere si další oblečení, jo? Takže textil. Jo, něco na způsob secondhandu, ale nekupuje se to, neprodává, jenom se to směňuje. A já jsem si, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně dostal bonusem ty trička, tak já jsem si vybral jedno tričko, bílý, 2XL nebo 3, už nevím, no velký, protože Domča je taky kus chlapa, a tam bylo napsaný LA, protože on jezdí jako hudebník jako do Angels, jo, do toho Hollywoodu, tam má hodně jako nějakých kontraktů a tak, a jiné se úplně. No a já jsem to viděl a hned jsem si vzpomněl na něho, jo, takže a mě nezajímá, jestli má narozeniny nebo svátek. Prostě jsem říkal, ty vole, tak Domča má rád to LA, teda budíš, jo, nikomu nic proti, jo. No tak jsem mu to jako nechal, to tričko, jo. No akorát, že v něm budu chodit já, protože zjistil, že mu je velký, jo. Takže mě zůstalo tričko LA. No ale dobrý, no, tak co, no. Jo, takže to chci jenom říct, že nemusím formálně honem se podívat, kdo kdy, ježišmarja, abych nezapomněl, co by si o mě řekli, že je nemám rád. No nemám je rád, nekery, jako já to přiznám, jako vůbec, ale vůbec, jako jo.
0: Mně se nevíc líbí, jak oni se pak sejdou, ožerou se, pohádají se, pobijou se kolikrát, tyhle, co to je.
1: Ale to jo. Systém chce. Aby se nachlastali, aby utratili
0: no,
1: za nějaký, ožrali se, jo, a rozbili si tlamu, nejlépe ještě, aby potom šli, jako polámali si nohy, aby šli prostě do korporáty, nemocnice nějaké, jo, a kolaterály a tak dál, to je všechno, oni to mají tak no. Promakaný, ale no. už je to rozpoznatelný, to už poznáš, jak tři aj Petr říkal v těch reklamách, tam už všechno, okamžitě tě trkne, okamžitě je tě jasný, že to není nic dobrýho, že to je špatně pro lidstvo.
0: A. Přesně tak. Oni z tebe potřebují vytvořit vždycky toho konzumenta. Protože aby si byl závislý na všem možným. Jo, ty tam máš mraky různých chlastů, jo, to ti jde hlava kolem, pobléš se ze všeho stejně, když na to přijde.
4: Jo. No, vlastně bys tak... takový přijímač až vysílač.
0: Jo, no. Takže stává se z tebe tupé zvířátko, když jsi ožralý. Spousta lidí se mění, že se chtějí jenom hádat, když jsou ožralý, jo. To se s ním nedá mluvit.
1: Oni na to jenom čekají. Maro, oni na to kolikrát jenom čekají, jo, že si dají no. Prostě do nosu, aby se mohli pohádat. To je ta skrytá
0: adrese. No, protože jim to dodá odvahu.
1: A odvahu, protože oni formálně navenek, haha, kamarádi, přátelství, no, najednou, jo.
0: Faleč,
1: ale
0: faleč,
1: je to jenom maska. Oni se v podstatě nemají Jete. Rádi a ten alkohol jim rozváže rypáky, uvolní ty emoce, ty zábrany, no tak se pohádají potom, jo. A potom zase,
0: aby na to nejlepší firemní večírky.
1: Přátelé,
0: to vždycky vás hádají všichni.
1: Já tady mám pro vás jedno z možných vysvětlení, proč teda člověk jako chlastal, a možná se to týká i mě tady toto, jo, že vlastně ten alkohol požírá takovou tu přebytečnou energii, která by měla být nasměrovaná tím tvůrčím způsobem, jo, ale ten alkohol by vlastně rozpustí a zežeraju, jo, a můžeme si o tom myslet cokoliv, pustím videjko, když jsme u toho chlastu.
3: Alkohol nesnižuje vibrace, přátelé. Možná jste se už dost vynadívali na tyhle pseudoduchovní, tyhle rádoby poradce. Je to v pořádku, vštěpují vám mravní hodnoty a etiku. Ale abyste si odpověděli na otázku, jak alkohol funguje, k čemu je dobrý a proč vůbec v přírodě existuje, prostě pozorujte. Když začnete pozorovat, uvidíte, že alkohol prostě spaluje energii. A otázka zní, proč chci tuhle energii spálit? Proč ve mně vzniká tohle přání? Protože tato energie je váš přebytečný potenciál, který sami nevyužíváte. A tento přebytečný potenciál vás může prostě roznést na kusy. Prostě vás roznést. Je to jako když se obrovské množství energie zasekne na jednom místě. Jako hadici, kterou někdo přivřel, může prasknout. A prostě vás roznese na kusy. Aby se to nestalo, prostě energii spalujete přes alkohol. To svědčí o tom, že člověk má obrovské množství energie. Ale člověk nežije svůj vlastní život. Člověk má strachy, bloky, negativní postoje. A programy, které na vás pracují, to jsou rodové scénáře, zážitky z minulosti. A všechny tyhle viry vědomí, vaše stínové části, nedovolí vám jednat směrem, kde byste mohli růst. Energie se dává od přírody, máte potenciál i energii. Podle data narození můžeme vidět celý váš potenciál. Ale tyhle programy vám nedovolí jít tímto směrem. A vy tedy začínáte energii spalovat konzumací různých dopingů. Chcete poznat svůj potenciál? Přejděte alespoň do bezplatného bota a podívejte se na své datum narození. Začněte se alespoň hýbat směrem k sobě. Alespoň malými krůčky. A pak už, samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme pracovat hlouběji. Ale tady musíte pochopit, že potřebujete pohyb. Vyjít ze všech těchto scénářů, z těchto klecí, z těchto mentálních omezení. A pohybovat se směrem ke své vlastní životní cestě. Každý z vás má právo žít svůj život. Každý, kdo se narodil, je hoden být šťastný, úspěšný, bohatý a žít v hojnosti. Věřte mi, tahle planeta je stvořena takovým způsobem, že tu je dostatek zdrojů pro každého. To, že nás teď přesvědčují, že nás je moc a je třeba populaci omezovat, to je lež. Nás tu není tolik. A nic omezovat nemusíme. Každý z nás má dostatek zdrojů na to, aby se cítil šťastný, spokojený a mohl se naplno rozvinout. Být pro tento svět užitečný a dostávat za to v konečném důsledku i peníze. To je normální. Pokud si člověk tuhle možnost zablokuje a začne žít cizí život, chodí do neoblíbené práce, den jako den, pořád to samé. Nedivte se, že vás to táhne pít. Spalujete přebytečnou energii, kterou jste prostě nedokázali realizovat.
1: A tož tak, no, je to takový jako jedno z vysvětlení, proč se teda jako chlastá, no. Pálit přebytečnou energii. Co si o tom myslíte vy?
0: Je to tak. Protože já, když jsem třeba kdysi dávno chlastal, tak mě nebavilo to tvoření. A přestal jsem chlastat a to ráno jsem začal tvořit. A než jsem začal chlastat, tak jsem taky tvořil, jo? Takže to bylo takový mezi období. Jo? Když jsem popíjel jen 10 let a pak jsem řekl a konec, protože to vycítíš sám na sobě, že to nikam nevede. Že tě to nenaplňuje, to chlastání, jakože co by si chtěl od toho mít. To jenom zabíjíš svůj životní čas. Já jako tvůrce od malička jsem najednou přestal tvořit, jo, ale stalo se alkoholový jako alkohol zábavou. No ale pak to došlo do takového stavu, že najednou už mě ten alkohol začal hodně štvát. A prostě ukončil jsem to po 10 letech. A najednou krásně se mi zase začalo tvořit. A najednou všechno šlo. Jo? Když jsi chlapta, tak si furt hledal nějaký záminky a zítra a pozejtří a popozejtří. Jo? Jo? A furt si hledal ví, jako za nějakou záminku. No ale jak najednou nemáš ten chlast, který ti krade duši a hlavně tu energii ti krade. Jo, mě třeba alkohol strašně bral energii. Já jsem se cítil strašně unavený. Uspával mě doslova. Já jsem, když jsem chlastal, tak já jsem chodil spát 9 hodin večer se slepicema. Jo. Prostě normálně nastartovaný život otroka, jo? Přijít z práce, ožrat se, jít spát a ráno zase do práce, ožrat se, jít spát. Typický život otroka. Ale pak najednou ti dojde, což jako spousta lidí má ty problémy, ty krize středního věku a kde si cosi, že najednou zjistíš, že nemáš jakoby pro co žít. Že už žiješ jenom pro ten alkohol. Ty de facto jenom přežíváš.
4: Podobný vhledy.
0: Ale to se týká všech, jakoby, to se týká i trávy a dalších podobných věcí, jo. To se netýká jenom alkoholu. Všechno, co tě odpojuje od reality, jo. Aby se ti stalo to, že to otroství bude trošku přijatelnější, jo.
4: No, protože to je všechno útěk. Já bych měl ještě jiný pohled.
0: No to, já nemám jiný pohled na tady ty věci, které tě berou z té reality. Jo, to jsou jenom, záminky k tomu, aby jsi si k tomu našla, jako, abych to řekl, jo, by si jako ne polehčující okolnost, ale já bych si s toho obhájila, jo, sama před sebou, jo. Ale ty nic z toho nepotřebuješ. To jenom je to, že ti to vyhovuje, být ožralá nebo zhulená. Nebo na houbičkách.
4: Já to nemám úplně takhle, jakože, že bych to dělala kvůli tomu, abych byla světá, nebo tak.
0: Kvůli čemu?
4: No, kvůli tomu, že prostě mi to ulevuje od jistých prostě příčin.
0: To je tady v hlavě jenom. Tráva ti ničemu neulevuje. To jenom tady ti ulevuje. Víš, tráva neřeší problém zdravotní.
4: Ta přírodně pěstovaná, když je, tak je úplně něco jiného než ta chemka.
0: Ale to jako o tom žádná. Já ti jenom říkám, že tráva je únik od reality. Jo? A jestli si nacházíš k tomu nějaký pohádky, že to tak není, tak to je jenom tvoje obhajoba. Ale je to tak. Jo? Protože nevidím důvod být jako non-stop zhulený. Nebo non-stop ožralý. Nebo na houbičkách, no to, jo. Cokoliv, co tě odvádí od tvýho života, je špatně. Je útěk. Útěk otroka, aby si zpříjemnil to otroctví, jo. Protože ty se načudíš, nebo ožereš, a tím pádem se ten otrocký život pro tebe stává snesitelnější. Toto já tady v těch věcech už jako...
4: Já alkohol nepiju, já jenom trávu, no, ale protože já ji mám v životě celý život, no.
0: Ale to je, jako já tady ty lidi znám spoustu, to jako ty nejsi zdaleka jediná, jo, a já vím, jak ty lidi fungujou. Mám kamaráda, kterýho jsem já vyhodil z práce kvůli trávě, víš? Já nemám pochopení pro tady ty věci, jo, a žádný takový, jako mám pochopení, proto, že si to zahodíš někde doma, večer v klidu, hotovo, OK. Ale ne, že budeš zhulený v práci a tak dále. A přes den. Já nesnáším debaty se zhulenýma lidma. Jo? Protože ten člověk nemluví sám za sebe. Je ovlivněný. Jo? To je jeho útěk z reality. A já se ti říkám, vykop jsem člověka, který byl šikovný, od sebe, který pro mě dělal, jako když jsme dělali spolu na živnost kdysi. Je to kámoř, a vykop jsem ho. Já jsem mu řekl jasně, nebudeš mi to hulit v práci. Jako já si taky zahulím trávu. Ne, že ne. Ale neexistuje, abych ji hulil někde přes den a někde, kde potřebuji jednat s lidma. Rozumíš?
4: Jo, to já taky ne, ale...
0: Já když si vemu trávu, tak to beru, že to je jako protože konopí je vynikající lék na spánek. Ale ne na to, abych byl zhulený kvůli tomu, že chci utíct reality. Takže tady ti lidi mě silně vytáčí, když na to přijde. Který jsou ještě zhulený.
4: Já ani jako neutíkám z reality, bych řekl.
0: Jo? Protože tady to nepotřebuješ ty nic. K ničemu.
4: Já právě
0: spíš tu realitu nepotřebuji. Protože ty nejsi sama sebou. Ty nejsi sama sebou, ale...
4: Jak to myslíš?
0: No protože jako to ti ovlivňuje mozkový procesy. Být pod konopím. Proto oni to dovolujou. Protože ty lidi jsou zase ovladatelní. Proto jsou dneska ty mladí, když jdeš do fabriky, to je jeden větší zhulenec než druhý. Když není zhulenec, tak je zase na drogách, na perníku. To vím, já jsem v té fabrice dělal chvíli. A když jsem to tam viděl, že buď je to hulič, nebo je to narkomán, že jede v jiných drogách. Ale v fabrice to bylo jedno, hlavně, že makají. Protože otroci si potřebují tu práci zpříjemnit.
4: Mě to jako všichni nějak doporučovali, jako na tu...
0: No tak jako tady nemůžu, to ti to doporučuji, takovýhle nesmysly. Půli trávu.
4: No, popravdě, jako mě to řekl i můj psychiatr, že se mi to...
0: No tak jako psychiatr to ne...
4: A spousta lidí i dalších,
0: že tě potřebuje,
4: nebylo to jenom takhle.
0: Ten systém tě potřebuje to... mít mimo. Protože ty, když nejseš mimo, tak seš pro ten systém velice nebezpečná.
4: To je co? Divný, že to bylo jiný není... lidi v opilinek, víš, jakože...
0: Jako na to není nic divného nebejt zhulenej, víš? To je únik, únik od reality. Jo? A já ty věci znám, jako já... Já si taky zakouřit trávu, ne, že ne? Ale nesnad bych to bejt zhulenej přes den a takový podobný věci. To by mě vážně trvalo, jako. Protože já mám rád čistou mysl. Víš? Protože pak s kýmkoliv, kdo mi nacede, tak s tím vymetu, jak, ale jak budu zhulený, tak budu, jo, no, tak si dělej, co chce. Ale já tady to nepotřebuji jako člověk. Takže já tady tomu nefandím.
1: Přátelé.
0: A naopak. Jsem
1: naopak,
0: proti.
1: Naopak co? Ještě řekni naopak co a jdeme dál.
0: Říkám, naopak jsem proti tomu.
1: Já si myslím, že Petra už je na dobré cestě normálně, ty jsi nic udělal masožravkyni a teďka ji ještě zbavíš třeba závislosti na marihuaně, jo? Takže to, Petro, nelituje, že vstoupila dneska do dežavíčka, dostáváš trošku CRS, ale myslím si,
0: no ne, je zapotřebí to těm lidem říct.
1: Je to potřeba.
4: Ale
1: to
4: hele, já bych řekla, že upřímnost nade vše, víš co, a já to na sobě vidím, jakože delší dobu už.
0: Vem si prostě tady ty věci, já řeším...
4: ...zatěžuje čas, protože Míra prostě s tou roztroušenou sklerózou tak chce balit pořád. A no. Já to balím a pak to kouřím, protože...
0: A ty jsi se k tomu připařila. Víš? Ty to nemusíš hulit. On jestli má roztroušenou sklerózu, v pořádku, ale ty ji nemáš. A naopak, užívatelé konopí jsou víc depresivních staví. Takže naopak v určitém stavu toho zhulení, ty máš ještě víc deprese, než kdyby si nebyla zhulená. Já to vím podle sebe, jako já to neříkám, jako že jsem to někde vyčet. Jo?
4: Ne, to je jako
0: pohodě. Takže vím, že určitý stav není prospěšný. Jo, ono je chvíli lambáda, jako že seš taková happy, ale pak najednou čteš ve stavech, že seš spíš jako taková otrávená ze života, nic tě nebaví. Proto já mluvím jako ze své zkušenosti, já ty věci mám vyzkoušený. A proto já jsem velice tvrdě proti tomu. Jako ne, neříkám nic po práci, večer si zakůř, ať se ti dobře spí, pohoda. Ani popel neřeknu. Ale přes den, jako aby si tady fungoval se mnou a být zhulený, no tak to tě vemu lopatu, jo? Protože já mám rád člověka, který má bdělý myšlení. A já těch lidí znám spousty, jako.
1: Popojedem, přátelé, mám tady, mezi tím skočily tady dvě zprávičky, a sice od Romana Večeřů, to UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, takže on má, je to článek z roku 91, a má to 30 stran, a Roman to má ve Wordu stažené, takže Romane, jestli ještě posloucháš, tak potom se propojíme a že bys nám to poslal a já si to přečtu, jestli je tam teda něco o tom UCC. Takže děkujeme předem a jo, Ariana, čověče, já jsem raz odmětla slušně jíst na firemný večírok a prepustili ma do zaměstnání, hnusila se mi ta faloš a tím jsi vyhrála. Riano, poděkuji jim, poblagár, že tě vyhodili, tím zvítězila za nima. No, faleš, nadfaleš, jasně, že firemní oslavy jsou ještě možná falešnější než ty rodiny, jako, sešlostí. Znám to z vlastní zkušenosti. Taky jsme se vždycky tam, vytvořili se stejně skupinky různě, jo. Jako prostě to byla smíšená firma, babi chlapi, taky textilní firma, a když byl ten večírek, tak nás tam bylo asi 40, tak se to prostě jako nasolitérovalo a každého pomluvil stejně, takže nic opravdového, faleš všechno. Nemá význam se do této společnosti vůbec jako angažovat, jo? O ničem. Romano. Riano, tak. No, a dívej se, já jsem objevil, člověče, tady toto, jo. Podívej se, jak jsme se bavili o tom oleju. Rostlinný olej byl původně vedlejším produktem procesu výroby mýdla ve firmě Procter & Gamble a byl odsouzen jako toxický odpad. Pak si uvědomil, že by mohli vydělat peníze hydrogenací bavlníkového oleje a jeho vydáváním za olej na vaření. Netrvalo dlouho a na pultech obchodu se objevily další hydrogenové oleje, jako je řepkový, sojový a slunečnicový. Placení věcí je začali chválit a doporučovali je konzumovat místo v uvozovkách nezdravých, nasycených tuků živočišného původu, které lidé jedli po staletí bez jakýkoliv problémů. Takže tady to máme, to se mě tady objevilo, pravda o rostlinných olejích. Pak tady mám, zmiňovala ta jedna ženština, jak se jmenou ty kameny, poradní,
0: to jsou georgijský kameny.
1: Georgijský kameny, přátelé, takže oni byli, byl tam nějaký tajemný cizinec v roce 79 nebo 80, a i to jméno tady někde mám, který požádal, aby je tam jako postavili a vytesali tady to desatero, jedno z nich je teda snížit populaci na tu půl miliardu, ale zase v rámci jaksi zachování toho přirozeného procesu bytí s matkou přírodou, že ale jako ta matička země by snesla si myslím těch miliard ještě víc, protože země plocha je obrovská, nehledě na to, co se ukrývá za tou ledovou stěnou Antarktidy, tam jsou další a další světy. To bych tady dal jako na závěr takový videjko, dovolíme si trošku taky konspirovat, takže ano, kameny, olej máme.
0: Ale ty už nejsou.
1: Ty už nejsou, 22 je nechali odstřelit, no, ale nezjistili, kdo to spáchal, člověče, jo.
0: A nezjistili, ani nezjistili, kdo je nechal postavit, jo.
1: Ani ne, nezjistili. A já si myslím, že to všechno, že to ví, že se to ví, akorát se o tom nemluví,
0: no tak, jo.
1: Dívej, tady se všechno ví, jo, a tady píšou, mám to tam připojený, mám, já tady mám ještě pár takových foteček. David Icke ve své knize Tajný kult světové vlády píše, že Kathy O'Brienová a Michael Jackson byli obětmi programování myslí MK Ultra. Co je na tom ale nejzajímavější, je to, že k tomuto programování dávali obětem na obličej masky a trýznili je nedostatkem kyslíku. Už chápete, proč jsme za covidu museli nosit masky? Více se o tom dozvíte v článku, jo? Takže ano, vše souvisí se vším. Všude to máme ty znamení na každém kroku. Jo, roušky nám, my jsme roušky nenosili, ale zabraňovali dýchání a ba naopak usnadňovali vdechování těch vlastních toxínů a lidi kolabovali a podepsalo se to na jejich zdraví, no, takže to je ten covidismus, ta agenda teroristická a zločinecká. A ještě tady mám něco z covidismu. Počkej, já tady mám totiž těch složek na, ten mě inspiroval Marava, Richard Marava, jestli nás poslouchá, Jiřičo, tak veliký blagadár. Já tady mám těch, kromě zdravotního okénka, ještě další. Pustíme si tady chlapce. Ale já jsem dostal jako, jo, akorát jsem si vzpomněl, že jsem ještě nedostal jako pokyn z režie, jo, takže dobrý, ale teďka už jsem právě, že dostal, jo, Takže už to jenom tak proletíme v rychlosti.
2: Už nikdy nebudu věřit nemocnici nebo lékaři, nebo většině z nich. Protože moc dobře věděli, co dělají s protokolem, který bral životy téměř každému člověku. Viděli, že si to bere životy, ale přesto v tom pokračovali. Protože za to, že se řídili tímto protokolem, bylo někde 100 000 dolarů na osobu, nebo na pacienta, nebo na smrt, ať už to chcete nazvat jakkoliv. Toto daňovými poplatníky placená genocida. A co se týče lékařů, kteří ty injekce podávali, když věděli, vím, že někteří z nich byli také oklamáni. Ale to by se nikdy nemělo stát a oni to vědí, ale byly v tom velké peníze. Vím, že někteří z nich byli také oklamáni, ale už nikdy nebudu věřit lékaři nebo nemocnici. Jen doufám, že vy jste měli štěstí.
1: No, chce to mít intuici a otevřený třetí oko. Znamení a symboly jsou všude, které nám říkají, co je ku prospěchu lidstva a co slouží teda k jeho depopulaci a záhubě. Když jste zmlkli trošku, to nevadí. 22.51. No mám tady ještě hodně, zkusíme trošku zakonspirovat. Počkej, mám tady zajímavý videjko. Odkud se bere ropa? Nekonečně dlouho.
2: A potom se ještě podívejte, jak je tato naše hra uspořádaná. Ropa se neustále bere spod země. Když lidé kladou hloupé otázky, odkud se bere ropa, tak jim odpovídají jako hlupákům, vždyť to jsou esmělá zvířata. To je naprostý nesmysl. A oni se nestydí dávat takové hloupé odpovědi. Já to směřuji k tomu, že nám tu ropu někdo podstrkuje. Nikdy v životě neuvěřím, že se tam jen tak převaluje v zemi. A neubývá. Ni plyn, ani ropa neubývá. Pořád jen uděláš díru a čerpáš, kolik je potřeba. Ještě zajímavější je, že uděláš díru a čerpáš čistou vodu. A čistou vodu. Představte si, že na Zemi je 8 miliard lidí. Každý den se každý z nich vykaká. 8 miliard lidí se vykaká za den. A v průběhu roku i další odpady. A jak to, že je naše pitná voda stále čistá? Jakým způsobem? A to po celá staletí. Už by mělo být všechno jako v kanalizaci. A u nás stále vytékají čisté prameny. Vodička čistá, pramen, aha, to je pramen. Odkud ale pramen jde? Od vůdce země jde pramen. A pořád čistá vodička. Pozoruhodné. Celá staletí tyto miliardy lidí kakají a močí. Všechno to jde do země a z pramenů. Stále vytéká čistá vodička. A ropa i plyn neubývají. To mě vede k myšlence, že toto jsou podmínky hry. Všechno to takhle zařídili.
1: Tož tak, přátelé, tak odkud se pořád jako z těch zhnilých dinosaurů, teda strochnivělech, se bere ta ropa? Jo?
0: Tak dinosauři je dobrá pohádka.
1: Pohádka, ano.
0: Jo, zase pro tupý otce. Jo. Protože nic takového tady nikde nebylo, to bylo čistě jenom komerční zase zájem. Vytvořit tady ty nesmysly. No. Nikdy tady takovýhle věci nežili.
1: No a počkej.
0: Ale zase, kdo to vymyslel? No zase ten, co založil NASA, ne?
1: No to byl kdo?
0: Jak se jmenuje? No.
1: Petro, nevíš?
0: Kdo ten založil? Nejznámější režisér.
1: Jo tak, Walt!
0: Jo, ne Walt Disney.
1: Já počkej, No tak počkej teďka.
0: Spielberg. Spielberg. Je zakladatelem NASA.
1: I ty mimozemšťané. Já se schválně podívám.
0: To je asi Spielberg. No to je jedna všechno pohádka.
1: Americký Národní ústav pro letectví založil americký prezident Eisenhower. Jo, společně s Kongresem Spojených států. Založil úřad NASA 29. července 58, takže to nebyl režisér. Teda podle tady Google, no. Ale přátelé...
0: No, založilo ho pět těch čarodějů, jak říkají.
4: Já jsem chtěl říct, že to tam přepisovali, podle mě, že tam bylo i jiný jméno, podle mě.
0: Já jsem četl kdysi dávno tady ty věci, jo. Teďko nevím, jestli to byl Spielberg, zakladatel NASA, nebo... No, teď si to nevybavím.
1: Takže, přátelé,
0: každopádně říká se, že ropa je krev naší země.
1: No, takže píše tady Borisu, ropa je krev živé země a je to živá bytost země. Já si myslím, že by to tak jako mohlo být, jo?
0: Jo, a ještě jsem zase, jinde jsem zase takhle slyšel, že je to řeka z jiných světů, která tam proudí. Jo.
4: Já jsem ale abych řekl i míza země.
1: Míza, lymfa.
0: Jo.
4: Ano.
0: Ale to je možná ta ropa je z toho, jak on se ptal, že kolik lidí tady žije a že máme pořád čistou vodičku. Tak ta vodička špinavá prochází tou zemí, jo, kde se filtruje. No a ten hnus někudy musí odcházet, že jo, z ty vody. No tak je z toho třeba ta ropa.
1: Aro, tak ty jsi teďka jako zakonspiroval. Dobře. Bravo. Do zadbe komentářů. Nastudovat.
0: Ale jako jednoduše řečeno, vemte si, jak dlouho se kutá ta ropa, jo. To by někdo musel mít taková velká díra po té ropě, když tam chybí. Jo.
1: A kdyby
0: tam nebyla ta díra, tak by musela zaplnit ta voda třeba z těch oceánů. Tak by musela ta voda z oceánu taky někam zmizet, jo? Když jsme na té letící kouli.
1: No, tak počkej, když jsme teda u toho, odkud ta ropa a voda neustále čistá může proudit, tak já tady pustím videjko a tím bychom mohli potom tak nějak zakončit, i když trhá mě to žilí, jo? Protože tady mám těch videek hodně. Takže toto by vás mohlo nás všechny zajímat, možná i Petru, jo?
2: Představte si místo, v němž existuje mnoho zemí podobných té naší. Všechny tyto země se nacházejí podobně včelým pástvím a každá je přikryta průhlednou kupolí pro bezpečnost obyvatel a samozřejmě, aby nikdo nemohl utéct. Všechny nejsou stejné a v každé z nich žijí různé bytosti. Naši buňku nazývají Země a v ní se nacházíme my. V sousední buňce žijí lidé ještěři, nebo jak se jim také říká, reptiliáni. Reptiliáni jsou poměrně stará a velmi vyspělá rasa. Nepochybně existují buňky, kde žijí temnopletí Číňané, mutanti, bioroboti a tak dále. Země je experimentální park, podobně jako v seriálu Westworld. Sem osidlují představitele z různých buněk, srovnávají je mezi sebou cestou propagandy a pozorují, čí rasa přečí ostatní. Konečný cíl vytvoření těchto parků budeme s vámi probírat v komentářích. Předpokládám, že i Sirius a další hvězdy jsou jen buňky a nikdo nikam nelétal k nám údajně z hvězd. A prostě se k nám dostal ze sousedního parku. Každý park má přechod, kterým se lze dostat do jiného, ale ten je třeba dobře skrýt, aby ho nikdo nikdy nenašel. Jaké místo se k tomu hodí nejlépe? No samozřejmě sever. Nepřijde vám divné, že tam nepouštějí obyčejné lidi, nehledě na to, že Antarktida nepatří žádnému státu a přesto je tam zákaz a úroveň vojenské přítomnosti prostě udivuje. Vojáci se snad začali zabývat vědou? No ano, samozřejmě. To místo má mnoho tajemství, ale o tom dále. Existuje takzvaná smlouva o Antarktidě, podepsaná světovými lídry v roce 1959, která zakazuje návštěvu Antarktidy obyčejným smrtelníkům. Neposlušnost se trestá smrtí. Existují samozřejmě i turistické zóny, ve kterých se lze nacházet a pohybovat, ale jen po určené trase. Také existují výzkumné vědecké stanice. Pracující lidé tam o ničem samozřejmě neví. A místa, která se nacházejí v blízkosti přechodu, jsou přísně tajná a střežená světovými lídry všech zemí. Dostat se tam obyčejnému smrtelníkovi je nemožné. A pokud se tam náhodou někdo dostal, už ho nikdo nikdy neuvidí. A k samotnému přechodu je přiblížení zakázáno naprosto všem. Všichni narušitelé jsou na místě zničeni strážemi. Ní jsou strážci portálu. Strážci nepatří k lidské rase a disponují kolosální fyzickou silou a zbraněmi, které nám nejsou známy. Oni jsou poslední překážkou výstupu z buňky a přechodu do jiné.
1: A tož tak, no tak před půl rokem by to bylo pro mě jako sci-fi, hodně veliký sci-fi, jo. Ale poslední dobou si myslím, že jako to dává smysl, jo. Že by to vlastně, že ty světy jsou tak uspořádaný na té topografické rovině, že vedle nás je to jak včelí plástve, mně se o tom kdysi dávno zdálo, že jsou ty šestiúhelníky a to jsou, z toho se skládá vlastně tady ten prostor náš. Petro, a ty co myslíš, jako, je to tak možný, jako? Myslíš, že jsme kulatí, nebo jsme na té placaté, nebo nad náma je klemba, nebo jak vnímáš to, kde žiješ, jo, ten prostor?
4: Ty hele, já jsem měla takový zvláštní věci, když jsem bydlela na Lochotině v Plzni, tak já když jsem seděla na balkóně, tak jsem viděla vlastně i potom v Jemově jako pocitelně i prostě energeticky snad, že se mi tam prolíná i divočina za těma bytovkama. A já jsem nevěděla, co to je furt. A nemohla jsem věřit, že o tomu, že to je další les prostě někde tam blízko nás, když jsem ho nikdy neviděla. Tak jsem potom vlastně to hodně zkoumala a na mě tam začaly mluvit podle mě i bytosti z jiných světů. A já jsem to měla třeba často v lesích, jako když jsem šla lesem, tak se mi stávaly i věci takové, že jsem šla a najednou se mi ozval hlas do ucha. Tak jsem se zastavila, normálně jsem si s tím začala jakoby povídat, kdo jsi a tak. No a když to bylo jako normální komunikace, že jsem necítila, že mě někdo u toho škrtí a podobné věci, tak jsem si s tím povídala dál, ale vím, že jsem to asi dělat úplně neměla, no. Protože jsem se otevřela až moc rychle, bych řekla, na tyhle ty věci. A já věřím tomu, že ta země by mohla být placatá, jo.
1: Právná činnost. Že to necháváš v sobě pěkně všechno jako si zkompletovat a ten výsledek vznikne v tobě časem, jo? Jak se to děje u mě, jo? Nenásilně, jo, že jo, tak to musí být, tak to určitě je, ale jako já jsem byl ještě před nedávnem takovej půl na půl, pak 60 ku 40, 70 ku 30, ale protože jsem si k tomu poskládal další pucle, jo, který se jmenuje lež systému a manipulace, tak mě začíná dávat všechno smysl, že to, co tvrdí systém, tak je všechno naopak. Všechno je prostě lež, co oni tvrdí, jo. No tak a i to měření, ty fyzikální věci, jo, i ta vlastně logika a ty důkazy, jo, takže jak si prostě získávám takovej intuitivní pocit, jo, že žijem na planetě opic. Ne, jakože to prostě ta rovina asi tady bude nějaká, jo. Jestli je klemba, kopule, to nevím, ale viděl jsem kdysi ve snu taky ty šestiúhelníky, takže, no Mara to má jasný, že by ta ropa proudila od někud, jo, z té vedlejší buňky, i ta voda byla sem dodávaná, protože my jsme asi jako pokusný, my jsme projekt vlastně lidstvo asi, jo, a jsme bedlivě zkoumaní, jak to uchopíme, jo, to naše bytí, jak se s tím vypořádáme, tak je to jako za mě, je to možný, ale přátelé, nevěřte nám, pátrejte, bádejte sami. Maro, no tak ty samozřejmě v tom máš jasno už dávno.
0: Tady už není o čem.
1: Není o čem, no.
0: Není o čem a podívej se na ten slavný teleskop, co má Vatikán. Jejím se říká Satan. A ten teleskop nečumí nahoru, ale čumí takhle rovně dole. Jo. Takže on, kdyby byl ten vesmír, tak ho máš přece natočený nahoru, ne? Ale tady ten šumí do dálky. To znamená, že asi kouká někam za tu naší zeď. Vesmír, to není mimo tuhle zem. Nebo takhle mimo tuhle planetu. Jo? Mír je svět. To je mimo náš svět, ne mimo naší planetu, vesmír.
1: Tak, Jak říkám, toto bych, protože přišel teda pokyn, ale minutku ještě dvě, tři dáme, abych vyhověl a neplácal, vidíš, já už plácám, no. Takže.
0: Drahocenej čas,
1: no ne, já jsem řekl velitelce před 10 minutami a před 15, jakože jo, a po, já bych ne...

0: to jako, že neodentruju, ale ptám se, jo, proč bych chtěla být, nebo proč bych chtěl být v přátelích. No a ona píše, zdravím, díky za přijetí a vysílání na SVCS, hoši, jste super. A jo, a teďka bych chtěl trošku objasnit ještě ty kolaterální účty, protože ona píše, ahoj, mám tady trochu potíže s internetem, takže poslouchám vždycky ze záznamu. A moc děkuji, že pátráte a rozebíráte vaše zkušenosti. Za mě to dává lidem jistotu a sílu jít po nevyšlapané cestě a nenechat se zastrašit parazitem. Jo, díky moc. Takže to souhlas, ano. A potom den na to píše, ahoj Dobroslave, díky za další skvělé vysílání, mám jeden návrh k našemu pátrání. Měli bychom se zaměřit na to, jak se lze dostat ke kolaterálním účtům. Omezit podporu systému je super, ale přece jen k životu chtěj, nechtěj, peníze zatím potřebujeme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jsme zemědělci a i když se snažíme maximálně barterovat, jsou věci, které zkrátka koupit člověk musí. Už jen začít něco pěstovat je velmi finančně náročné. Semena, sazenice, hnojiva, nafta, voda, postříky, jen na tyto základní komodity člověk potřebuje hromadu peněz. A to se nebavím o strojích, které je samozřejmě čas od času také třeba opravit nebo koupit nové. Takže musí člověk hodně investovat, aby při trošce štěstí vůbec něco vypěstoval. A myslím, že to stejně bude fungovat jakkoliv i v jiném odvětví. Počkej, já to tady přeskáču trošku. Jo, že vlastně peníze jsou nutné, ekonomika, jo. A je potřeba vymyslet, jak se k těmto zdrojům dostat. Zaujalo mě ve vysílání, že se k ním dostal ROD, takzvaný ROD, jo. To znamená, víme, o čem se bavíme, že? Slovenské družstvo. Takže cesta tady někde bude. Třeba se námi společně podaří najít. Všechny vás moc zdravím a díky, že nejsi už moderátor, ale Rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kůle tady to. Zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se Satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROD. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše, ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme. Protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí. Systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura otroku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší s kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti. Nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže, jo, takže potom děkuje za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No to, takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zase to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo, jako cestou.
1: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
1: Jo, to jsou vytvořeny na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už

0: nemůžu vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
1: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
0: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
1: Nedosáhne, jo?
0: A možná, to se týká těch firem.
1: Možná tady ti falešní... Falešní proroci, kteří říkají, nechce si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
0: to,
1: občan...
0: Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
1: Jo. No, takže kdo tady opěvuje teda ROD?
0: Proto potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
1: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
2: Hele, já jsem si myslela dlouho, jakože nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma a já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím, jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. A já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombie holka prostě, no.
0: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
1: No.
0: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony. No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít podohlednici skurvenýho žrádla, který je de facto odpadem. No nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když toho slevíte, že to nechcete, no tak tu ráno začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít. Ale ty to nemusíš mít.
2: To je pravda.
0: Jo? Takže to je všechno tady.
1: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
0: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyšejí na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze. Ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. To mi stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
1: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
0: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
1: Já, sveď to na mě.
0: Já už mám padla dávno, člověče.
1: Petra za to může, Petra.
2: Jo, ale
0: to za to může.
1: No,
0: tak, za to může, že jo.
1: Takže masožravec odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná aj plochozemka za chvíli.
2: Asi jo, ty jo. No, protože takže... mě se jako vysvětluje spousta jako věcí
0: no,
2: z toho.
0: No, oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
2: To jo, to jo, to jo, to jo, to oni umí, no.
0: Takže je lepší mít tady hlavu v plným proudu, aby makala. Jo, proto říkám Amanita Muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
2: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i to. No.
1: A počkej.
0: Ne, ale hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě, jo. To já vím, o čem mluvím.
1: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě aj tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
0: No jasně, ale už teď jsem k vůči ním podezřívavý, jo? Že ten účel bude trošku jiný, než jako spíš ten zdravotní, jo? Protože ty houby ti mění realitu, hlavně.
1: Je to možný.
0: Protože bochomura ti nemění nic, jako viditelného, že by to... Jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se, měl nějaký bujný fantazie, jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
1: A chceš je poslat nebo ne teda?
0: Jen mi pošli.
1: No, tak, to jsem chtěl.
0: To já to musím vyzkoumat, ale už v tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
1: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděku, zase tam nějaký chytrálek říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky,
0: jo.
1: A ne, já už jsem to tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické takový, mě už to sere, tady to.
0: A jak bys chtěl pozdravit druhého člověka?
1: Ne, tak já jsem říkal blagadár, a to zase používají blagadár, jo, takže dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo, takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
0: Hlavně, ať si to daří ještě líp.
1: V člověka, v živou ženu, jo. Ona je taky podozorem vlastně, že Mara na ňu dohlíží a taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
0: Já pucuju kvůli tomu každýho, víš, kvůli
1: Petru,
0: konopí,
1: ty jsi možná
0: kvůli chlastu.
1: Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako, teď už to víš.
0: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou super šikovný, ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Jo? A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soutružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty by si mohl být na téhle vesnici king mezi těma lidma, chápeš, by si tě vážili. Ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj protože pak lidi už nekoukají na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožral, jako feťák, jako cokoliv jinýho. No teď mě taky brali Mára, furt je věčně ožralej, nebo něco, když jsem chlastal, ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně 1000 věcí, 1000 lidem si pomohla třeba, ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast to skuruje.
2: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
0: Ale to je jedno s druhým, to je chlast, drogy, všechno.
2: No je fakt, že tu energii jsem mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
0: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši v tom těle. Ty utlumuješ.
2: Ano.
0: Protože ty, když hledáš cesty tady těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
2: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako na trochu...
0: No tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby si byla utlumená.
2: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
0: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomůrka. Víš? Protože to mám zase od ní známý, který jsem tu vochomůrku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii ještě co k tomu, no prostě šílenost, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávají takový prášky, že byla mimo.
2: No, to
0: věř. Tak začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si, co si, a najednou jsem přišel s vochomůrou, tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet, a schizofrenii je konec.
2: Paráda.
0: ale po té ochomuce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu od špatných programů. A právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nezpochybňuju. Ale pochybňuju ten záměr. Protože konopí je taky super. Ale všechno má svoje ale. Jakož tam prlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát půl litru už není super.
1: No na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil. A měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky, jo, takže ukončíme to a já teda, teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil. A já jsem se optal, a proč by se chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš, a potom píše, máš v sobě lidskost, selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořád poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka, poslouchej, sdílej, přátelé, sdílejte taky, a ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako jo, jakože já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě, a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo, já bych skončil, jo, mě už to sere, mě už se staralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštihlil, ale posluchači neubili, takže jsou za to rád a děkuju vám. Sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad, kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo. Takže Máro, Petro, veliké lalula. Veliký. Já vás tady zdravím z království Amanit taky. Já si taky zobnu, jako, jo, ale taky prostě neberu hodně. Jako, třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí dáleč.
0: Amanita ti nemění nic, jakože to dělají ostatní tady ty náhražky, jo. Mm-hmm. A Amanita tě spíš předtím varuje. Dělá, nedělej to.
1: No jasně. Amanita je velmi mocná bohyně, moudrá, vědomá. Takže psilocybinem jsme začali, psilocybinem skončíme, přátelé, už se jenom rozlučte.
0: Zdravím všechny diváky a posluchače a mějte fajn víkend, ne týden.
1: Pro nás je to jedno.
0: Ahoj. Jo, pro nás je to jedno, já vám zítra ještě taky
1: víkend. Prážďák, úhoď, víkend, týden. Petro, díky za odvahu, jsi tady, jako, já si to fakt vážím, šla už po druhý z kůži na trh, dostala trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
0: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
1: Určitě.
2: Jinak jo, přesně. A mně to přišlo jako fajn pokec zase, tyjo.
0: Protože když ti na tom člověku nezáleží, tak řekneš, budiš. Jo. A to je to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
1: Tak, a Maro, já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověst, hloupého kopni, že? Takže Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo? To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si. jak to všechno je. Ale pozor, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, no. Samostudium a no, plus ty informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
2: Ano, jo, to tak? Souhlasím.
1: Tak jo, a jo. Ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran, jo, toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Deja Vu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty reely, co mám, a to má sledováno za hrom, čověče, ty reely některý, s tím dubbingem, jo. No. Takže já jsem...
0: No, když jsem ti to říkal, že jak jsi se konečně našel.
1: Já jsem je našel, já jsem to otevřel, a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
0: Norit, že říkám, našel jsi konečně to, co je, jako dobře děláš.
1: No, jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dubbingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek, říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
0: Nebo tě vyhodím.
1: A ona, minulý pondělí a kolikrát tě bylo, říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš.
0: To už bude za chvíli tvoje manželka, ta umělá inteligence.
1: Říkám, bylo 30, jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak
0: mrděl ty klobátou.
1: Kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty SRT, titulky SRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje reely. Je jich tam hodně a klidně je sdílejte, jo. Protože to děláme.
0: Protože tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
1: Jo, tak. Jo.
0: Takže nebuďte pozadu.
1: Není čas ztrácet čas. No. Zdechající
0: a
1: kobela...
0: Vůbec se nezabývejte nějakýma politikama. Odchod, ne, nazdar.
1: A to zase nezájem. Tam běží Reichl, tam běží a babí zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macínka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až ale odporně asi...
0: Víš, kolik lidí, víš, kolik těch jakože otroků, když to vemu takhle, budu ošklivé, jo, řeknu. Víš, kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není normální.
1: No normální to jako asi není už, jo.
0: No ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, no, tak tím víc se jim otvírá mozeček.
1: Takže i jim děkujeme, jo, a i Macínkovi a Pepovi.
0: Jo, jen dělají takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
1: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady těmto
0: tak.
1: Parazitům, jo. Takže jo. Já už jsem dostal tady další.
0: Hasta la vista, baby. Čau. Tak... A nebo to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
1: Ano, jo, regel, kivánok, jo, nápod, kivánok, as, ez, fordulo. Já jsem jenom dostal neže upozornění, ale že informace, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli vědět. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
3: Ty si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je poměrně vážný. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflama de ostav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Aktivuje receptor zvaný TrkB, což je místo, na které se váže BDN. TNF protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocybinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: Ten vzduch. Děkuji za vaše slova, za každý váš povzdech. V nich bije srdce národa, které nestratilo dech. Ptejte se a pište dál, nenechte se zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, kterak jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

umírám nevěřícně. Co se to ten podivín snaží říct mě? Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí

0: one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said Nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu na to Fangaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky, o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně, a tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit. Proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost. Utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, aby neplácal, ale že tuhle tu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRL. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ANO, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ANO je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, pro prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál,

0: Ne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů. Ani jednou zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho. A zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže. Protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia, každou chvíli. Že vás zvou do televize, každou chvíli. Že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma. A tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference. To se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos skorumpované demokracie? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35, takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě teď zahrajeme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ritter v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už tam to pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo? Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze vše, můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo? Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále a tak dále a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těch obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud si zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha, mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku. No a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec, pod kontrolou říše byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup-jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To je, to řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo, znovu jejich Heimat, že jo, znovu v Brně, v pohraničí, že jo, tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůraznuju, a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat s minulostí, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchu a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo dva. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo tři. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže na 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. to bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu, mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita. Takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
0: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Kutúňo.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Ja by som mal zase otázku ohľadne futbalu. Vy ste v minulom programe vysvetľoval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol. Že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: A
1: áno.
3: Ako si vysvetľujete, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil. A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury show businessu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářkům. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho budeme nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Jo, ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější. Jo. Je to možné, že? No nic, taky vtipný trošku. Pojďme na dalšího posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. Tak to mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
1: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže překrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. v tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit a jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají a není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no a samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabíjí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, máte slovo.
4: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace, a docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
0: Děkujeme.
2: Tak, VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
1: No.
2: Tak, teď už je to v pořádku.
1: No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečné jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operační taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správní hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů, a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje, a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině, a najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik, je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začal dávat ultimáty Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu, naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale to jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Rusky spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak já bych se mal asi nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že

0: Ajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddaľovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
1: Áno, áno.
0: To bolo niečo,
1: ja som to už vysvetloval. Ako... Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstate opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu. To znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete že jo, ta kázání v ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král domu Sion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla

0: poškodit. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a postane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
2: No, no, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem. A nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavená muslimy a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují. Oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Chtěl bych se spýtat, Izrael oznámil, že že zistil, že je nejaké veľké spiknutie Iránu, aby zabili Trumpa. Ja rozmýšľam na tým, čo by niekto takové zabil Trumpa teraz a mohli by to hodiť na Iráncov. Možno by to spustiť nejakú nukleárnu katastrofu z Izraela alebo do Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
4: Velmi špatně, co se s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím, abyste to řekla ještě jednou do telefonu přímo.
3: Ano, ano, v poriadku. Já jsem se chtěla spýtať. Izrael oznámil, že se plánuje nějaké velké spiknutí na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
4: Tak to už bylo perfektne rozumieť, Vajka.
2: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
4: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
2: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti. Byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on ze sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který se chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat. Ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to tak. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
4: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
2: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále, a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů, a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli. a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čín. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
4: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
4: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
1: máme
4: nechtějí volat, nebo že poslouchej záznamu. Najdu, někde volá. Paráda, někde volá. Super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
2: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto Hebrejci, že jo, Židé, považuji Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenů a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí, a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor. Říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého Českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že, protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat podobně nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
4: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání, je tobě Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když se voláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, vítejte mě srdečně moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emmy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: vítám všechny, co se zúčastnili téhleté akce. Máme samozřejmě představu, proč jsme tady, proč jsme se tu sešli. To nakonec říká tady ten transparent. Jsme proti NATO. Jsme proti tomu, aby tahle agresivní organizace vraždila po světě občany cizích zemí, ovlivňovala politický vývoj v různých částech světa. Máme tu také vlajku z Venezuely, což je poslední zápis, poslední rekord, ne poslední, předposlední, tím posledním je Irán. Takže připomínáme obyvatelům této místnosti, nebo této budovy, že žádný zločin spáchaný touto americkou zemí nebude zapomenut. A my jsme tu proto, aby jsme připomněli, že historie nezná zapomnění. Vraždy v cizích zemích, vraždy, vraždění. To nejbrutálnější, který mi nejvíc leží na srdci, bylo vraždění v Srbsku. Vraždění občanů, obyvatelů Srbska ve vlaku, na který útočili. Letadla cizích zemí. My jsme k tomu dali samozřejmě popud díky prezidentu Zemanovi, který otevřel naše české nebe pro vražedné bombardování Srbska. Jak bych použil jeho vlastních slov, v Bělehradě se bojovalo za Prahu. Ne, Zemane, v Bělehradě se nebojovalo za Prahu. Za Prahu se bojuje teď a tady. Protože jsme se tu sešli, abychom vyjádřili protest proti tomu, co se dneska koná v Ankaře, nebo včera dnes koná v Ankaře, tak jsme aspoň chytli druhý den tohoto jednání. Já sám nevím, co se tam dohodnulo, nebo co se tam dohodne. Ale sám bych řekl, že jsem v Ankaře prožil krásných 7 let pobytu právě na jednom projektu, který se pak nepodařil. Takže Ankaru znám důvěrně a je mi líto, že zrovna v tomhle městě budou zaznívat ten válečnický ryk tohoto spolku hrdlořezu, který si říká NATO. Fuj, hamba NATO! A kdyby... Hamba! Jo, jsme proto, abychom my opustili tuhletu zemi, tuhletu organizaci, protože tím, že jsme tam vstoupili, jsme na sebe převzali všechny hříchy, které kdy tato organizace spáchala po světě. Ano, a bylo jich hodně, vážení, bylo jich hodně. Ano, Libie, Irán, Irák, Sýrie, ano, a už jsem tady jmenoval to Srbsko. Takže pryč, my jsme míru milovný národ, my jsme si nikdy nepošpinili ruce tím, že bychom napadali, okupovali, vraždili v cizích zemích a teď se připojíme k téhleté zločinné organizaci. Hamba, je to plivanec na čest českého národa a proto říkáme ven z NATO. Teď je otázka samozřejmě, jestli jsme tu na správném místě, před americkou ambasádou, nebo nejsme. Že byly návrhy udělat náš meeting před tímhletím, před úřadem vlády. A nebo jinde. Kde? Tam není povolený. Já jsem to zkoušel několikrát, tam je zakázáno demonstrovat. Takže tady ne, tady. Tady přece jenom je Amerika o trošku víc demokratičnější, než ten její malý bratr z Velké Británie. Ano, tak jsme tady, já říkám, že jsme na správném místě. Proč? Protože s nástupem nebo s průběhem mandátu prezidenta Trumpa jsme si uvědomili, jsme trošku nakoukli do tohoto, jak ta vysoká politika funguje. A uvědomili jsme si, že tady opravdu v tom světě rozhoduje ten, kdo má největší svaly, jo? To znamená, že když Trump řekne, tak se taky stane, jo? A že ti ostatní, to jsou jenom loutky na niti, všichni ti stanerové, Macronové a tohleto, to jsou komedianti. Viděli jsme kolikrát, mnohokrát, jak si Trump dovolil tyhle ty jakoby velikány evropské politiky urazit, ponížit, neřekli nic. Přijdou zase, jak pejsci se lísají kolem nohy. Takže kdo řídí světovou politiku z téhleté strany? Ano, jsou to Spojené státy americké. A bez jejich vědomí se nestane nic. Ano, tahleta Evropská unie, plná těchhletěch nic neznamenajících kašparů, neustále používá argumenty o válce a podobné věci. Samozřejmě se to nestane bez součástí Spojených států amerických, protože tyhle ty státy už dneska nic neznamenají. Byl to sešup, tohle to je druhořadá, možná třetí řada tahleta mocnost. S čímž oni se neradí smířovou, ale je to tak. Takže jsme tady, proč bychom chodili ke Kovaříčkovi, když můžeme zajít přímo ke Kovářovi, jak se říká. Takže bez vědomí tady Spojených států amerických žádná válka v Evropě nebude, protože jednak ty evropské státy na to nemají, jako bych řekl, zbrojní vybavení, nemají na to ani lidi, který by šli do takové nějaké války. A navíc nemají chuť tyhle ty lidi po 80 letech různého indokrinace evropskýma hodnotama, tyhle ty lidi nemají ani v sobě kouska odvahy, aby něco podnikli takovýho. Takže já jsem si jistý, jsem přesvědčen o tom, že válka bude, jen když Spojený státy americký do toho takzvaně půjdou. No a to my nechceme, že jo, samozřejmě, aby se tady v Evropě válčilo a jsme proti tomu, co se tam teďka v Ankaře děje, že jo. Takže jedna věc, ano, jsme si vědomi toho, že Spojený státy rozhodují, že je to ten fenomén, který tady vládne, teď možná polovině světa, ale na druhé straně si také musíme uvědomit, že ten meeting v té Ankaře je hlavně o penězích, ano, o prachách, co se bude dávat na zbrojení dál, jo, tak to jste samozřejmě slyšeli, že 5%, že jo, že tam vyjede Trump, tam vyjede s tím, že chce silně tlačit na to, aby ty jednotlivé země vydávaly 5% svého rozpočtu, aby vydávali na zbrojení. Teď jsem zvědav, jestli se tam najde někdo v těchto těch potentátech evropských, kdo má koule na to se tomu zepřít. Já bych zaspomínal zlatýho Orbána, který by ty koule měl, že jo. Bohužel Maďaři z nepochopitelných důvodů se tohoto člověka zbavili. Mají tam někoho jiného, který začal otvírat otázku Benešových dekretů a takových ptákovin. Takže jak je vidět, Maďaři nechtějí udržovat dobrý vztahy s touto republikou. Navíc v žádném případě nemůžeme očekávat od toho Maďara, nebo jak se jmenuje, že by se vyrovnal svou odvahou, svým rebelanstvím, že by se vyrovnal Orbánovi. Takže bohužel jsem sám zvědav, jsem zázera, možná, že už je navařeno, upečeno, že jo, že už mi tady, jak se říká, jsme už po večeři tady, že jo, že už je rozhodnuto, kolik teda budeme solit, kolik ten český národ bude solit, kolik my budeme přispívat, kolik budeme přispívat na Ukrajinu, kolik desítek miliard budeme přispívat na Ukrajinu a kolik budeme přispívat Spojeným státům americkým na jejich zbraně, protože samozřejmě, že se počítá, že těch 5% to bude na nákup amerických zbraní. Proč by to jinak Trump dělal, že jo? Když nechce potěšit své zbrojaře. Takže možná, že se na tom taky přiživí tady ti strnadové a podobně lidi, že se přiživí na těchto těch zakázkách trošku, ale to už budou jenom drobty od stolu. No sám jsem zvědav, co bude výsledkem tohoto jednání v Ankaře. Žádný velký očekávání nebo pozitivní zprávy z Ankary neočekávám, spíš naopak. Připravme se na to, že budeme solit a solit a solit, jo? Protože tahle země se přece ještě může dále zadlužovat, ještě můžeme žít několik let na dluh, ne? Aby jsme zbrojili, aby američtí zbrojaři měli zakázky. Já si pamatuju, vážení, co můžeme říct, máme vůbec nějakou armádu? Já jsem nedávno četl o nějakého analytika, že snad máme 5000 lidí, bojových lidí, jo, 5000 lidí, kteří jsou skutečně...
1: Máme hodně generálů.
0: Ano, že, kteří jsou skutečně cvičení k tomu, aby nastoupili do těch prvních linií do boje. 5000 lidí, že jo, to všechno je kolem vata. To jsou jenom, jak se říká, ti, co žijou z podstaty, přiživují se na tomhletom. A teď je otázka, kolik by z těch 5000 lidí zůstalo na linii, kdyby opravdu padl první výstřel. Já myslím, že by tam nezbyl ani jeden. Takže takhle, tohle je prosím naše armáda dnes. Ano, nemáme lidi, nebudeme mít bojový vojáky, ale budeme mít zbraně z Ameriky. Za spousta miliard. Já nevěřím Babišovi, že se dokáže ubránit, že jo, já si představu...
1: To je taky loutka, Babiš, jako Zelenský, jako všechno tato paká.
0: Já si představu, že tam fankaře někde postavili ten boxerský ring, že jo. Tam stojí ten Trump v tom županu v americké vlajce, že jo, poskakuje a čeká, až mu do ringu pošlou dalšího soupeře. Merz, bum, rána, na zemi, další. Macron, bum, rána na zemi. Takže tak si to tak já představuju, že si tam jednou po druhém takhle vychutná. No je to chlap, má odvahu, má drzost, no, dělá to pro svou zemi, no tak proč by ne? My máme bohužel vedení, který pro svou zemi nedělá vůbec nic, takže můžeme jenom závidět. Víte, já pořád nejsem schopný srovnat s tím, kdo ten Trump vlastně je. Jo. Já jsem tu stál před 10 roky, a řval jsem Trump for president. Jo. Stál jsem na straně Trumpa, byl před 10 roky, aby byl zvolen americkým prezidentem. A on opravdu byl zvolený. Jo. Nechci říct, že naším příčiněním, že byl zvolený, opravdu byl zvolený. A teď ten první jeho mandát byl vcelku dobrý. To jsem říkal, to stál na správné straně. Teď, co ten člověk vyvádí, co provádí za ptákoviny a prasárny, že jo, z toho se člověkovi zvedá žaludek. Já si ani nedovedu představit, že by tam mohl být někdo horší. Říkám, začnu s tou Venezuelou, vezmeme ten Irán a podobné věci. Vezmeme to, že ten člověk je naprosto neseriózní. Jeden den prohlásí to, druhý den ono. Jeden den uzavře mír jakoby s Iránem a druhý den začne bombardovat a podobně. Je to vůbec možný, že někdo má takovouto úroveň? Ale... No jasný, opravář, že jo, on jeden den vyhlásí, že uzavřel mír s Iránem, že jo, cena ropy jde dolů, že jo, jeho kamarádi nakoupí ropu a druhý den Trump začne bombardovat, cena ropy jde nahoru a kamarádi prodávají jeho, no tak je v tom biznis, ale je v tom taky kouska charakteru, já bych řekl, že fuj, žádný charakter, ale my jsme si tu za těch 630 let zde v Evropě tak nějak zvykli, že se nedá na nikoho z těch vedoucích činitelů Západu spoléhat. Že? Nechci připomínat druhou světovou válku, Hitlera, co tady všechno prohlašoval, co Němci porušili, ale ono to neskončilo druhou světovou válku. Že jo, viděli jsme, jak Merkelová přiznala, že to všechno, co se hrálo Minsk 1, Minsk 2, že to byla prostě jenom komedie, aby ošálili Rusko. Ano, takže on to nakonec Macron také potvrdil. Takže tohleto je, jako bych řekl, mentalita těch lidí. Podvádět. A nám tady tlačí dnes do hlavy nějaký západní hodnoty, kdy to je to samý, na tohleto si máme zvyknout. Že naše slovo nic neznamená. Já jsem boudík vyrost v době, kdy ještě chlapský slovo něco platilo. A byla chlapská čest a chlapský slovo. Chlapský slovo člověk chlap neporušil a na čest si nenechal šánout. Dneska 630 let žiju zde, kdy se lže a slovo chlapa tu znamená plivanec do tváře. Vážení, takže... Já jsem to takovýma nějakýma vlastníma úvahama otevřel tenhle ten meeting. Pokud bude čas, tak ještě promluvím. Takže zvu za řečnický pult tady paní doktorku, se představí sama.
2: Děkuji, dobrý den, Vladimíra Vítová. Já chci říct, že tady teď stojíme před americkou ambasádou a když se podíváte na tu jejich vlajku, tak je pěkně špinavá, tak jsem si říkala, buď by ji měli vyprat v pervolu, aby se ty barvy osvěžily, anebo v chloru, a pak by ta vlajka byla bílá, takže doporučujeme chlor. My jsme teď v sobotu byli na hoře, teda ne v sobotu, v pondělí jsme byli na hoře Blaník. Bylo tam takové vlastenecké setkání a jeden kolega tam přinesl takový nápis: Blaničtí rytíři, přišel váš čas. Ale Blaničtí rytíři, kdyby vyšli z té hory, tak by museli namlátit obyvatelům České republiky za to, koho zvolili. Koho zvolili do vlády, koho zvolili za prezidenta a koho volí soustavně. Tady před časem byla taková veliká polemika, kdo je lepší, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel, když se jednalo o ten summit NATO v Ankaře. Ale když se podíváme na ty jejich názory, tak jsou úplně stejné. Oba podporují, aby byla Česká republika v NATO, včetně teda Petra Macinky, takže všichni tři vlastně. Všichni uznávají potřebu investovat více do obrany. Všichni veřejně uznávají tu lež, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. A všichni uznávají, že se musí pokračovat v podpoře Ukrajině. A všichni uznávají, že se musí zachovat transatlantické vazby. A liší se jenom v tom, jak rychle a za jakých podmínek. Ale ten cíl mají opravdu všichni stejný. A navíc Andrej Babiš se veřejně vyslovil pro účast České republiky na francouzském systému jaderného odstrašení. A teď, když se podíváme do historie, tato demonstrace je proti NATO. V roce 1948 Američané a Britové chtěli zahájit v roce 45, hned v červnu, Američané a Britové chtěli zahájit operaci Nemyslitelné. Hned po skončení druhé světové války chtěli napadnout Sovětský svaz. Proto se takzvaným spojencům tak nadšeně oddávali do zajetí německé vojenské síly, protože oni z nich připravovali z toho Wehrmachtu jednotky, které měly v červnu, znovu opakuje, v červnu 1945 napadnout Sovětský svaz. Letos my jsme poraženi, takže my nemáme co slavit, ale výročí studené války. Ta studená válka vlastně začala v roce 1946, projevem Churchilla na Fultonské univerzitě, kde začal hovořit o studené válce, o železné oponě a podobně. A víte, kdo s ním přišel první? George Orwell před pár lety. A mimochodem termín železná opona, ten se často vyskytuje v Talmudu a používali ho i Němci. Po válce tady pak byl ten Marshallův plán, kdy se Amerika chtěla koupit a v podstatě se jí to i podařilo, celou tu západní Evropu. Když jsem tady hovořila o tom projektu Nemyslitelné, abychom věděli genezi vzniku NATO, tak hned NATO navázal. NATO vzniklo v roce 49 a součástí toho byl projekt. Můžete se teď podívat do archivu, řekne vám to umělá inteligence, najdete to v Google, protože ty archivy se otevírají. Takže v roce 49 byl formulován tajný americký vojenský plán Dropshot a ten popisoval, a na základě toho pak také vzniklo NATO, jak by Spojené státy americké měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu kombinací konvenčních a jaderných zbraní. Byl plánován rozsáhlý jaderný útok na sovětská průmyslová centra a vojenské základny. a velká americká a britská armáda měly vstoupit do západní Evropy, cituji z jejich materiálu, a postupovat na východ. A primárními cíly byly Německo, tedy NDR, Polsko a Československo. Takže akce Dropshot, můžete se na to mrknout. A pak tedy vznikl v roce 49 ten vojenský pakt NATO, kdy vlastně ta jejich formulace, ta kolektivní obrana, tak to znamenalo vlastně obklíčení toho socialistického tábora. A ta politická izolace, jak byla během studené války, tak tu zase formulovala americká Trumanova doktrína. A definice je, jednalo se o zadržování a podporu pro západní opozice v socialistických zemích, o velkou finanční podporu a o pokus zabránit rozšíření socialismu. Takže teď tady slovo socialismus je považováno za neslušné slovo, právě kvůli tomu vymývání mozku, které tady je po roce 89, kdy byl regulérní státní převrat a kdy vlastně my jsme na straně poražených. My jsme poražený národ, jsme kolonie po roce 1989. Pardon, já tu mám tady poznámek ještě. To jsou rány do toho mikrofonu. Ještě chci říci, že teď bylo výročí osvobození a nevím, jestli jsou se toho lidi vědomi, asi ne, že koncem roku, nebo v roce 44, těsně před koncem války, a v dubnu v roce 45 Spojené státy americké úplně vybombardovaly veškerý náš průmysl. Vybombardovaly všechny průmyslové podniky v Praze, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Kralupech nad Vltavou, ve Zlíně, v Pardubicích, všechny železniční uzly a podobně. Takže tohle to nám udělali ti osvoboditelé. Přitom zabili kolem 6 000 lidí a při osvobozování americkou armádou nebo těmi spojenci padlo 116 Američanů, ale 6 000 Čechů a Moravanů zabili. Německo nás chtělo vyhladit. Jsou přece všeobecně známy ty materiály, kdy o tom hovořil jak Goebbels, tak Hitler a všichni. A jim se podařilo během té studené války, kdy byla snaha změnit to myšlení našich lidí a taky jsme byli, informuje o tom britský portál mintpress.com, že Česká republika byla vybrána, abychom byli pilotní projekt, kde se bude budovat rusofobie a podařilo se jim to. Takže Američani vybombardovali, co se dalo, abychom neměli vůbec žádný průmysl. Němci nás chtěli vyhladit, Sovětský svaz, tedy Rusko nás zachránilo a výsledek je ten, že my se plazíme před Německem a před Spojenými státy americkými a nadáváme na Ruskou federaci úplně něco opravdu absurdního. A když se zmíní rok 68, tak se vůbec nezmiňuje to, že tady byla hranice u nás mezi Varšavskou smlouvou a blokem NATO. A ty materiály jsou otajené, veřejně dohledatelné, že NATO, by tam byly jaderné zbraně, které mířily na naši zemi. A nejen na naši zemi, a o tom se vůbec nehovoří. A když se třeba v roce 62 hovoří o karibské krizi, jak tomu ti dobří Američané zabránili, tak se vůbec nehovoří o tom, že oni nejprve dovezli jaderné zbraně do Turecka, aby je mohli namířit na Sovětský svaz. Takže ty informace jsou úplně jako lživě u nás podávány a jak se říká, řízení je proces informační. A my bohužel nemáme v rukou sdělovací prostředky. A to není jenom Česká televize, Český rozhlas. Je to Nova, je to CNN Prima, je to milion příšerných rozhlasových stanic, kde prostě od rána do večera, 24 hodin denně, 7 dnů v týdne, se pořád lijí tyhle ty nesmyslné a zlé lži. A proč? Protože my nemáme tyhle ty sdělovací prostředky vůbec ve vlastních rukou. Tady se říká, že v roce 68, tamhle se ukrajinská vlajka, koukám, ve všech historických palácích Prahy staré, tak jsou ukrajinské vlajky, neuvěřitelné. Taky by si ji mohli vyprat v chlóru. Takže se prostě říká, že nás okupoval ten Sovětský svaz. a teď jsme svobodní. A tomu se teda fakt musím smát, protože v rámci RVHP všechno bylo naše. Všechno byl národní majetek Československé republiky. Pak se najednou změnila před rokem 89, ani o tom nevíme. Ústava z národního majetku se stal státní majetek a ten byl po roce 89 privatizován. A co teď má stát? Nic. Stát nevlastní žádný majetek, stát nevlastní žádné zdroje, i ten ČES je opravdu legrační, to procento, které v něm ten stát vlastní. A když stát nemá vlastní zdroje, tak samozřejmě nemůže dělat žádnou politiku. A proto já jsem poslouchala Ladislava Vrábela, měl takový pořad a on tam komentoval tu tiskovou konferenci poslední Andreje Babiše a Petra Macinku a říkal, a měl pravdu, oni tam nejdou prosazovat nějaké naše názory. Oni se tam jdou pro úkoly. Úkoly, které mají vyplnit. A proto, když se podíváte na tu mimiku těla, tak to prostě nejsou žádní suverénní představitelé našeho státu. A když se vrátím zpět k těm blanickým rytířům a k voličům našim, tak přece, ať vám naslibují v těch programech politických cokoliv, tak pokud tam mají setrvání v NATO a v Evropské unii, no tak nezmůžou ale lautr nic, protože to je dáno, jestliže jsme součástí NATO, tak je dána naše zahraniční politika na to, že 5% HDP, možná, že teď už to dokonce máme, jde na v podstatě do černé díry NATO. A kolik procent HDP jde do Evropské unie, tak to se dá počítat různými způsoby. Ale taky je to pěkná raketa. A když se hovoří

0: ten Sovětský svaz měl lehčí vojenskou techniku. Tady se těžká auta a všechno ta technika a tanky, probouzily se ty mosty, takže proto to opravují. A ne proto, aby Češi snad měli, nedej Bůh, dobrou silnici nebo mosty. Takže tohle to všechno se musí započítat do těch rozpočtů, které má NATO. My se tím zabýváme už dávno, včetně té iniciativy Ne základnám. Dávali jsme x dotazů i s asociací Vojáci proti válce. To byli vyšší vojenští důstojníci, bohužel starší pánové, kteří zemřeli. Dávali jsme kvalifikované dotazy na ministerstvo obrany, na vládu. V životě jsme se nedočkali odpovědi, nikdy v životě. No ale uzavřela bych to tím, že my jsme v roce 2023 napsali americkému prezidentovi, to byl Biden, že my občané, a bylo tam několik tisíc podpisů, chceme vystoupit z NATO. Když se k tomu nemá vláda, tak jsme zachránili čest našeho národa a ty dopisy jsme jim posílali, odvolávali jsme se na článek 13. A víte, proč se to píše americkému prezidentovi? Protože takhle přesně je to v tom článku 13. Když chce ta země vystoupit z NATO, tak to musí napsat americkému prezidentovi. Takže NATO není nějaká kolektivní obrana. NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Takže tohle to by taky, než vylezou ty vlaničtí rytíři a zmlátí spoustu lidí v naší zemi, tak tohle by si měli být ty lidi vědomi. Takže děkuji vám za pozornost a pokud se v té Ankaře odehraje to, co se tam odehraje, že všechno slíbíme, všechno budeme platit, tak si musíme jednoznačně uvědomit, že to je vlasti zrada a vele zrada. A co se vztahuje, který termín na které politiky, tak to se mrkněte, to si vygooglujte. Děkuji vám za pozornost.
1: Já jen přijám takovou žertovnou příhodu. On je ten Trump občas taky vtipnej. Jo. Vzpomínám, že nedávno řekl, už mě zas ten saudský princ líbá zadnici. Jo, tak tohle to se všeobecně ve sdělovacích prostředcích neslo, že jo, samozřejmě. No tak jsem namaloval plakát Don't kiss Trump's ass. A šel jsem si stoupnout té saudské ambasádě. Jo. No samozřejmě nestál jsem ani minutu a někdo vyběh z té saudské ambasády a začal mě odhánět, jako, že ne, že je to zakázáno a tohle. No tak dobře, mezi tím jsme pořídili foto, jak tam stojím u saudské ambasády. Nelíbejte Trumpovi zadnici a poslal jsem to tedy aspoň na tu saudskou ambasádu tedy tímhle tím e-mailem. Ne, odpověděli. Tak, pojďte další řečníci, tamhle mám. Jo? No, tak dobrý, pojďte.
2: Dobré odpoledne, český národe. David Igr Ploc, předseda strany Domov. Vážení a milí chcimíři, zdravím i všechny zde přítomné policisty. Děkujeme za vaši ochranu. Jsme v České republice a potřebujeme vás. No, začal bych slovy...
3: Policejního prezidenta potřebujeme.
2: Dobře, děkuji. Začal bych slovy z jedné divadelní hry, které určitě všichni znáte. Když se podívám na tu vlajku, kde to sakra jsem, kam jsem se to sakra zase dostal. Já nemám strýčka sama v oblibě, někdo tady zmínil, že občas se mu i zasmějeme, s tím souhlasím. A nelíbila se mi sobota 4. července, kdy nám média, většina z médií, vnucovala ten jejich slavný svátek. Pro mě to je ale 250 let války, 250 let utrpení, 250 let zabíjení. Čili podle přístupu našich médií jsme mohli pochopit, že stále ještě nežijeme ve svobodné zemi. Co se týče summitu v Ankaře, tak považuji ho za cirkus. Snažím se na to dívat jako na komedii, která by nás měla pobavit. Několik měsíců sledujeme, jak se naši

0: Nejvyšší ústavní činitelé hádají mezi sebou a doufám si říct, že většinu národa už to nebaví. Je to pořád dokola to samé. My, občané naší země, z toho ale žádný užitek z této komedie mít nebudeme. Bude se tam, doufám, jednat pouze o to, kolik nám bude vytaženo z našich kapes. A budu také doufat, že se tam nebude jednat o tom, kdy a kde budou ty zbraně, které my zaplatíme, použity. Co se týče toho důvodu, proč bychom měli všichni takto pořád do nekonečna až do své smrti platit silným Spojeným státům, protože víme, že americký zbrojní průmysl je ten největší na světě, tak pořád nám vnucují ta naše média, že ta Severoatlantická aliance je zárukou bezpečí. Já si to nemyslím. Já si to nemyslím, vysvětlím vám proč. Vy, kteří se trošku orientujete, zejména teda v té smlouvě, v tom článku 5, který je nám často zmiňovan jako ta záruka té bezpečnosti, tak víte, že je to všechno trošku jinak. Já málo kdy mluvím, respektive čtu něco z papíru, ale ten článek 5 jsem si vytisknul, protože právníci vědí, že špatně sformulovaná věta může vyznít úplně jinak. Takže zcela záměrně vám přečtu tu garanci té naší bezpečnosti, jak nám ji stále vnucují. Píše se tam tedy mimo jiné, že všechny smluvní strany pomohou napadeným tím, a teď to nejdůležitější, nevím, jestli je to schválně, nebo skončila polední pauza, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, čárka, včetně použití ozbrojené síly. To je to nejdůležitější. Pochopil jste někdo, že je tam napsáno, půjdeme za vás bojovat? A tohle bychom měli my všichni šířit dál. To, že je nám tady vnucována jakási kolektivní ochrana, která ale, dle mého názoru, dle názoru dalších odborníků na bezpečnost, je velmi špatně sformulovaná. A já se ptám, měli špatnou noc pánové, kteří tento článek vytvářeli, anebo je to záměrně gumově napsáno, aby si s tím mohl každý manipulovat tak, jak bude chtít? Co myslíte? A teď, abyste pochopili, že to není jenom můj názor, tak vám přečtu opět kousíček z jednoho článku, který byl zveřejněn 11. září 2025 na jednom webu. Název toho webu vám řeknu až potom, budete šokováni. A tady se rozebírá ten článek 5. Článek se jmenuje, na to spustil článek 5 jen jednou, čtvrtý využilo i Česko, Tak. A tady je výklad článku 5. To znamená, že ale nemusí jít nutně o ozbrojené síly, ale třeba finanční výpomoc, dodávky vojenského vybavení a zbraní či logistickou podporu. A víte, na kterém webu tohle bylo zveřejněno? Na webu ČT24, světe div se. V Mordoru vyšlo slunce. Možná jenom na chvilku, nevíme, kdo ho tam tenhle článek vydrží, ale tohle tam skutečně ještě dnes dopoledne bylo. To znamená, víme, že to, co má být zárukou naší bezpečnosti, je velmi špatně sformulováno. Proč bychom měli platit? Proč? Protože musíme živit zbrojaře. Na čem funguje Severoatlantická aliance? Já o tohle říkám několikrát, možná už tak 2 roky to pořád opakuju. Pravda je úžasná v tom, že je jednoduchá, je potřeba ji připomínat. NATO funguje na 2 základních principech. Vystrašit a následně vyfakturovat. A o tom to je. Je nám vnucován nepřítel, je nám vnucována hrozba války. Jen proto, aby se mohly vytvářet drahé faktury. A tohle pro mě rozhodně zárukou bezpečí není. Naopak, v případě, že bude ta velká válka, kterou my samozřejmě nikdo nechceme, tak se maminky mohou obávat o životy svých dětí, protože ty jejich synové budou mobilizováni. A já bych rozhodně nechtěl vidět v České republice to, co vidíme na Ukrajině. Jsou tam násilně odvážení mladí muži na smrt. Těch videí jsme mohli vidět už stovky. A proto vnímám členství v Severoatlantické alianci jako velmi nebezpečné. Souhlasíte s mým výkladem? Děkuju vám. Co s tím můžeme dělat? Tak jako náš veliký předchůdce, jeden z největších, možná ten úplně největší Čech naší historie, Jan Hus, kázal, nebojíme se šířit pravdu. Je nutné, aby jsme se snažili ovlivnit veřejnost. Je nutné, aby jsme tu naši pravdu posouvali dál. Svoji budoucnost, a tady ten mír, si vytváříme my všichni. Je jenom na nás, jestli to vzdáme, nebo jestli vydržíme. A kdybych to měl shrnout, rozloučil bych se otázkou. Předpokládám, že mi všichni správně odpovíte. Po tom, co jsme si řekli, tak mi prosím odpovězte. Na co je tedy NATO?
1: Na hovno.
0: Perfektní, děkuju. Čekal jsem, že to zazní. Hlas lidu, někdo by řekl hlas boží, já to teda zopakuju. NATO je na hovno. Já vám moc krát děkuju, že se snažíte vytvářet lepší budoucnost. Budoucnost míru!
2: Já jen přidám svou zkušenost. V roce 99 jsem dlouhodobě pracoval v Turecku a protože tehdy ještě nebyly internety a tyhle ty věci, tak jsem vůbec neměl ponětí, co se tady v téhleté republice děje. To bylo nejkrásnější období mýho života, když se tady něco dělo a já jsem vůbec netušil co. A jedno ráno přišel Turek a začal mi gratulovat. Já nevěděl, říkám, co je, mám narozeniny nebo co. A on říká, já ti gratuluju, protože vás vzali do NATO, jo. A pak přišel druhý a gratuloval mě. Já říkám, vy je lupáci, já přece nejsem vůbec žádný přítel, příznivec NATO. Tak takhle jsem se rozvěděl, vážení, že tohleto, že jsme se stali členy této neblahé organizace. Třikrát fuj, takže předávám slovo.
3: Já vám všem děkuji za to, že jste se tady dneska našli čas a zúčastnili jste se. Mé jméno Zdeněk Milata, asi mě mnozí znáte. A já, jak mám ty soudní procesy, tak pánové tady v uniformách, hlavně v civilu, se nás natáčejí, tak vždycky ve spise mám, na které demonstraci jsem byl. A dokonce tam bylo, že na předaměstskou ambasádu chodí hodně často. Takže myslím si, že budu mít další čárku do naší justiční databáze. Ale proč jsme se tady sešli? Přesně jak si řekl. Jak jsem vstupal do toho NATO, byl to jeden z dalších sametových podvodů. A tenkrát jeden aktivista tam pískal, že na tu píšťalku, jak tam bylo ta přemnost, že z Varšavy, od nás a z Maďarska. A musím říct, že přestože nás tady je mnoho, tak ten hlas je mnohých lidí, kteří jsou proti tomu, abychom byli v NATO. Je to o tom, že dneska například Litva, a mlčí se o tom, chce obnovit jaderné zbrojení, chtějí zrušit z ústavy to, že mají zákaz na svém území mít jaderné zbraně. A já se ptám, proti komu ta Litva ty jaderné zbraně chce používat? Určitě nebudou její zbraně. Estonsko chce představitelům NATO umožnit, aby byli v roli zástupců obrany jejich vlastního státu. Tak co to je? To je zase říšský komisariát po Pobaltí, že jo? A když se zveme toho Trumpa, tak byl tady zmíněný ten Adolf Hitler. I ten Adolf Hitler formálně vyhlásil válku Sovětskému svazu. Oni napadli Irán, zemi, která nikoho nenapadla, zabili tam jejich velké představitele, nejvyšší, Izraelita napadl, zabíjeli v dější škole, žáčky, kteří akorát se chtěli učit, zabili je a ve jménu šíření demokracie a blaha umřeli tam desítky, ale dobili v té škole, ale stovky dalších a tisíce dalších lidí. A tohle my podporujeme, já se ptám, proč vlastně tam jsme, proč se jdeme políbit ten prsen tomu Donaldovi Trumpovi? Ptám se, oni říkají, že jsme spojenci. Jací spojenci? Když jsme říkali v Afghánistánu, že se stáhneme, tak tady byly roky keců, obyčejných keců, jak tam musíme s těma Američanama být, že jo, jak je musíme podporovat. Američani zali do zajetí za Bidena, že jo? A jak to dopadlo? Ti naši hrdinové, ta naše slavná armáda prchala taky. Pamatujete si ty záběry na tom letišti v Kábulu, jak prchali, jak lidi padali z těch letadel? Čili to byla vlastně vražda, že jo? Pilot nemůže odletět bez toho, aby to vraždili lidi. A ne, všem to je jedno. Prostě jim jde jenom o jejich kšefty, o zbrojení. A je velice smutné to, že... A já teda nevěřím našim médiím, ty lžou od rána do večera a už je to chtějí taky rozeštovat.
1: ale teďka jak řekli, že budeme dávat peníze na Ukrajinu. Proč budeme dávat peníze na Ukrajinu? My potřebujeme peníze pro naše lidi, pro náš národ, aby se neklesala porodnost. 36 miliard na příští rok další na zbrojení. Další, bude to 190 miliard. Za těch 36 miliard by tady bylo 20 tisíc dostupných bytů. Navíc, byly by tady pro všechny děti, od základní školy, je mateřský škol, střední škol, měly by obědy zdarma. Dneska mají rodiče problém, dneska jim ty obědy zaplatit. A další věci by se mohly zaplatit. Ale my dáme 36 miliard, aby pánové Stradové a další měli své plné kapsy našich peněz. Teďka jsem zprovedl na Rakušana, že jo, bývalého šéfa těch pánů za náma, že spoupili policie nové vrtulníky o 660 milionů dražší. Jediný rozdíl, pan Strad to dodává, že jo. Takže prostě my jsme tady země miliardářů. Jestli si pamatujete za covidu, za toho velkého podvodu, jak nám zakazovali cestovat za rodičema, prarodičema, nesměli jsme z okresu do okresu, pak si tamhle miliardář letí v Austrálii, že jo, kdyby neumřel, bychom to ani nevěděli. Prostě my jako normální lidé, kteří pracujeme, platíme daně, a já jsem jeden z těch, který se zastává lidí, kteří nejsou privilegovaní, ale jsou ti, kteří jsou vždycky odření a jako na té Ukrajině, jak tady bylo zmíněno, jsou tahání jako Canadian Footer, tak jsem proto, abychom my neplatili to jejich zbrojení, abychom ty naše prostředky, které z nás vytáhnou, aby šly ve prospěch naší země, našich občanů a toho, že my chceme mír. A jenom na závěr řeknu takových pár poznámek. Ještě se vrátím k tomu vstupu v roce 99. Pamatujete, on byl premiérem premiérem Zeman, byl premiérem a na hradě byl nějaký blekota, že jo? Asi si ho pamatujete toho, jak tam pak říkal, on to teda říkal, že to neříkal, ale ono to vyznělo, že bylo tam humanitární bombardování. To je vždycky to humanitární bombardování, na Ukrajině to je strašně válečný zločin, tady se vraždí lidi, děti a je to humanitární bombardování. Prosím, ale co chci říct, dneska tam máme hradního Šaška, že jo, na hradě, dvojitého agenta, možná trojitého, a hádej se o to, jestli půjde na večeři nebo nepůjde na večeři, pak kdo tam co slíbí Američanům, ale já říkám, co oni nám slibovali? Slibovali přece, že to udělají jinak. A já tady vnímám velké zklamání z toho, že dneska ustupuje tato vláda ve prospěch Západu, ve prospěch Bruselu a ve prospěch toho NATO, protože NATO nepřináší mír a NATO přináší pouze válku. A úplně poslední poznámku na závěr, vždycky se na to ptám, ale nikdo mi neumí odpovědět a ty naše zkorumpovaná média také neodpoví. Kdo nás chce napadnout? Chce na nás napadnout Německo, se kterým jsme teda velcí kamarádi teďka, ještě že mají tu Škodovku, jinak bych ten Volkswagen dávno zkrachoval, že jo? Polsko, s tím máme taky výjimečné vztahy, Slovensko, naši bratři, nás chtějí napadnout, anebo neutrálně Rakousko? Kdo nás chce napadnout? Přesně tak, ale oni chtějí zachraňovat především svoje zisky. Především svoje zisky chtějí zachraňovat a lžou nám, takže my v tom NATO vůbec nemusíme být, protože okolo nás jsou státy v tom NATO, ale to NATO je agresivní pakt. A dneska rozvrací mezinárodní pořádek, bylo to s tím Kosovem, dneska rozvrací mezinárodní vztahy, ale kdo umírá? Umírají obyčejní lidé, umírají matky, ženy, děti a lidé, kteří si nemají společného. Proto vystupujeme za to, proto odmítejme miliardy do zbrojení, proto trvejme na tom, aby naši zástupci ve sněmovně plnili volební program, se kterým byli zvoleni do této sněmovny. Já vám děkuji za pozornost a hanba na to, hanba americkým vrahům!
4: Hanba!
1: Hanba! Hanba! Hanba! Děkuju!
5: Děkuju pěkně, přátelé, já vám přeju krásný večer, krásný, Italové by řekli už večer, buona sera, v tuto dobu, já jsem přijel z jihu, z Budweisu a proto jsem přišel pozdě, tak se do toho omlouvám, ale jsem velmi vděčný Mirkovi a vůbec vám všem, každému, zvláště, ten je tady Josífek, taky náš velký parlamentář, za to, že jste tady. Víte, když tu někdo mluvil o tom NATO a porovnával ho s těmi fekáliemi, já bych dodal, že fekálie jsou užitečné, jako biochemik, je vnímám jako hnojivo, zatímco NATO vraždí, vraždí a vraždí. To je ten zásadní rozdíl, takže já bych ho nepřirovnával ani k tomu, co tady bylo řečeno. Kdysi dávno jsem chodíval a měl jsem takový pocit svobody, když jsem měl tenhle dům za mými zády. Tady jsem nosil hrdě americkou vlajku na hrudi.
4: Byl jsem velký usofil, natofil, eurofil, havlista, než jsem zjistil, že tihle lidé, a to jsem je znal 20 let, Schwarzenberg, Havla, Pahlíka, Fischeru asi 40 let. Teď jsem potkal se Stousem Marka Výborného. Jsou to prostě vlastizrádní hráči. Ty dva pánové, ať už je to teda Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg, kteří odešli na věčnost, budeš jim vidět ta věčnost skutečně milosrdná. Ale na druhou stranu, to jim přeju, jako každému, ale na druhou stranu my politicky musíme stát velmi kategoricky proti těmhle lidem, protože to byli opravdu zločinci. Nikoliv nadávkou, ale diagnózou. Zločinci, kteří činí zlo a kteří nám způsobili veliké zlo. A my to zlo, ty plody toho, z té sedby jedovaté, dračí sedby, teď sklízíme. Když mluvíme o té záležitosti, jak teda se tváří americká administrativa na mezinárodní vztahy, zvláště pak s Ruskem, víte, když tady mluvili teda už o tom Havlovi, on kdysi řekl, jestli chcete pomoct tomu tehdy Sovětskému svazu, tak pomozte, nebo pomozte pomoci nám, tak pomozte Sovětskému svazu, jak, aby se zbavil toho infektu komunismu. Oni se ho zbavili, Rusové. Oni se ho zbavili a od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz na konci roku, víte, tak už se neslaví Velká říjnová revoluce. Kdo v Evropě slaví revoluci, která přinesla přes 2 miliony odsekaných lebek? Jeden veliký evropský národ, první dcera církve zvaná, která země 14. teď července budou slavit opět pád Bastily. Velká francouzská revoluce. No? Čili kdo je na straně života dnes? Francie, která takovýmhle způsobem vzpomíná s pietou na své smutné historické kořeny? A nebo to Rusko, které se vrátilo ke svým pravoslavným kořenům? A teď se podívejme na to, co říkají slušní Američané sami. Víte, kdo byl, určitě víte, kdo je Tulsi Gabbard. Psáno Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard byla kongreswoman za Havajské ostrovy a ona ještě předloni za vlády Joe Bidena vystoupila z demokratické strany na protest proti té zoufalé zločinecké agendě Joe Bidena a jeho loutko vodičů, protože on už nebyl schopen sám ničeho. Ona vystoupila a řekla jasně, oni říkají, well, we will do this, and then we will react that, and then we will win. A pak my uděláme to, oni tamto, a pak my vyhrajeme. No my nevyhrajeme, když jsou úplně insane. Insane znamená choromyslní. A citovala Ronalda Reagana, kterému my jsme kdysi drželi palce, a Ronald Reagan prohlásil jednoznačně, ona ho citovala, the nuclear war cannot be won, and therefore it should never be fought. Jaderná válka nemůže být vyhrána a proto by nikdy neměla být bojována, vedena. Jenomže tahle kumpánie, která si říká NATO a která je opravdu konglomerátem zločinců, kteří činí zlo, vrahů, těch oligarchů, kteří z toho těží ty strašné peníze. Jak to řekl správně jeden americký představitel před 2-3 v roce 23, co chceme víc? My máme miliardové zisky za ty zbraně, které dodáváme Ukrajině. A ještě se Slované vraždí mezi sebou. Hurá, tleskejme. Rozumíte, tohle je Bismarckova teze, Bismarckova strategie. Jestli chcete dobit Rusko, musíte začít na Ukrajině. Rozdělit ty Ukrajince proti sobě, jednu skupinu infikovat nenávistí ke všemu ruskému, pak už se jenom dívejte, jak se mezi sebou vraždí. Všechno ostatní je otázka času. A až zničíte Rusko, zlikvidujete zbytek slovanských národů, protože už nebude nikdo, kdo by se za ně postavil. Tohle je realita dnešních dnů. Já jsem šťastný za to, že prezident Bulharské republiky se rozhodl jednoznačně a definitivně prohlásit ani euro na Ukrajinu, protože další pomoc, ať je vojenská nebo finanční, povede jenom k rozmnožování těch mrtvol, k tisícům dalších životů, které budou zmařeny. Víte, Scott Ritter je další úžasný americký důstojník US Army A udělal dokonce, není to žádný Jara Zimmermann, prosím pěkně, udělal dokonce telebridge, čili most, videomost s Jindřichem Reichlem před asi 3 lety, myslím 23. A říká, Rusko tu válku nechce. My jsme byli kdysi trénováni na boj proti Sovětskému svazu, ale Rusko není Sovětský svaz. Rusko tu válku nechce, ale my naší americkou politikou ho tlačíme do rohu, takže ono nebude mít jinou volbu. A proto každý, kdo miluje mír, kdo nenávidí válku, pray for a Russian victory. Říká to dvakrát za sebou, modlete se za vítězství Ruska, protože to je jediná cesta, jak zachránit světu mír. Jinak dojde k tomu, k té jaderné výměně. A my jsme nikdy nebyli v historii tak blízko toho zničení planety. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct k tomu Scottu Ritterovi, nezapomeňte si přečíst ten jeho poslední článek. Ale je takových Američanů mnohem víc. Je tady Carlson, Tucker Carlson, vynikající žurnalista. Jsou tu další jako důstojníci americké armády jako McGregor, kteří tohle všechno hodnotí a vidí prostě tu, ten podraz. A to je to, co jsem chtěl ještě zdůraznit na té Aljašce. Ano, tehdy byla nějaká dohoda zdánlivá, ale ona to vlastně dohoda není. A to říká sám Marco Rubio, který ještě loni, a já jsem ho citoval 14. května ve sněmovně, loni ve sněmovně, na velké konferenci o stavu Evropy a světa, kde říká, the conflict in Ukraine is a proxy war of the American deep state against Russia through the hands of the Ukrainians. Čili ten konflikt na Ukrajině je zástupná proxy válka amerického hlubokého státu proti Rusku rukama Ukrajinců, jak já dodávám, dalších užitečných idiotů, kteří nás tlačí do toho jaderného pekla. A z toho musíme vycházet. A tady má smysl to ora et labora. Modli se a pracuj, protože jedna ruka netleská. Já vám děkuju velmi pěkně, přátelé, že jste přišli.
2: Já jen dodám jednu věc. Víte, co Rusové teď říkají? My nelítujeme toho, co jsme na konci druhé světové války a po druhé světové válce udělali. My lítujeme toho, co jsme neudělali. Víte, co tím chtějí říct? My jsme řadě států odpustili, jak se oni k nám chovali. Finové, jo? Finové drželi u Leningradu, Finové drželi u Leningradu blokádu severní hranice. 800 tisíc lidí. A po válce jim to Stalin odpustil. Na základě příslibu, že budou neutrální. Vidíte, kde dneska jsou. Dneska si tam chtějí dotáhnout americké atomové zbraně. Vezměte si Rumunsko. Vy bojovali, že jo, u Stalingradu, Rumuni. Tohleto se jim odpustilo. Polákům se odpustilo. Švédům se odpustilo. To sám říkal Hitler. Bez švédské oceli bych nevyrobil jediný tank. Jo, to stálo na švédské oceli a na rumunské ropě. Celý to jeho válečné dobrodružství. Takže když to tak vezmete, tak to Rusko k tomu, k těm státům, ke kterým bylo nejvelkorysejší, tak ti jsou dneska nejsteklejší proti Rusku. A tohle to chce to Rusko říct. Nelitujeme toho, co jsme udělali, litujeme toho, co jsme neudělali. Takže my končíme toto naše shromáždění, tento protestní meeting před branami největšího agresora, který v současné době na tomto světě existuje.

schyluje se k rozuzlení. Na mnoha místech. V mnoha státech sevřených bruselskou mafií, které se zatím nepodařilo vyvolat přímou válku s Ruskem, ačkoliv o to zoufale usiluje a vidí v ní jediné řešení svých fatálních vnitřních problémů. A tak alespoň pokračuje s hrnutím peněz daňových poplatníků do Kyjeva. Německo v tom vede. Čtvrté říši Německo ostatně velí, ovládá ji. Proto je také prakticky nemožné zbavit se třeba alespoň té německé kriminálnice Lejnové, šéfující nevolené komisi, prodloužené paže umírajícího kancléře Merce. Pár pokusů už bylo, ale skorumpované těleso, jež si nechá výsměšně říkat Evropský parlament, ji pokaždé podrželo. Ostatně také hlasy německých vazalů z České republiky, z ODS a její fialové pětikolky vedené aktuálně Petrem Pavlem. Jenže i v Německu se schyluje k rozuzlení. Alternativa pro Německo? Již o autobus dominuje opoziční scéně. Ve dvou spolkových zemích, kde se chystají volby, velmi pravděpodobně pronikne do vlády. Kdy se tak stane na centrální úrovni, a to uměle vytažené a z posledních sil udržované kyvadlo moci se rozběhne v opačném směru, není ještě jednoduché odhadnout. Že se tak ale stane, jisté je. To říšská dvojka, podrobená Francie, je na tom stejně, ba dokonce možná ještě lépe. Marine Le Penová čelí justiční zvůli, protože politickou moc tam rovněž převzali nevolené soudcovské kádry, jako v řadě dalších zemí, kde se schyluje k rozuzlení. Její skandální vyřazení z voleb po vykonstruovaném procesu právě dostalo novou dimenzi. Možná tedy nakonec kandidovat bude. A pak se to celé možná otřese od základu. Taková politická Venezuela. No a teprve po této zdaleka ne úplné zahraniční rekapitulaci má smysl otázka, blíží se rozuzlení také u nás? No, německý soft protektorát, do něhož jsme vstupem do EU opět spadli, totiž jinak položenou otázku na naše domácí politické poměry nepřipouští, pokud se nejprve nezeptáme, co se děje v Berlíně, respektive v jeho bruselské kopii, je zbytečné ptát se na naše vlastní směřování. Ono to má logiku, sice trochu zrůdnou, ale má. Vždyť zatím poslední a vlastně i první, kdo se pokusil jednat suverénně a nezávisle, byl Viktor Orbán. A jak skončil, netřeba popisovat. Berlínu sice trvalo trochu déle, než ho svrhl, protože stále doufal, že ho nakonec skorumpuje. Ale co je čas, když máte nekonečné zdroje daňových poplatníků ze 27 podrobených států. Nakonec se ukázalo, že jednodušší a levnější je koupit někoho uvnitř. Peter Maďar patřil k Orbánovým elitám. Vyšplhal po jeho zádech, a pak ho zradil. Do nekonečna se opakující model 30 stříbrných funguje a fungovat bude až do konce světa. Ostatně na zradě je náš svět postaven již od jablka v ráji. Jde tedy jen o pohyb v temném okruží opakující se historie. U nás to právě vykouklo také. Na pohled by se dokonce někomu mohlo zdát, že jsme předstihli Německo, Francii a další státy, v nichž se schyluje k rozuzlení. Vždyť vláda dlouhodobého suveréna zdejší voličské přízně poprvé stojí na existenci dvou menších subjektů nespojených s fialovým mainstreamem. Ale pouze SPD, respektive minisubjekty, jež se v ní předvolebně integrovaly, míří tam, kam směřují zhora zmíněná dominantní seskupení v Německu a ve Francii před blížícím se rozuzlením.
To ale bohužel znamená, že síla lidového odporu vůči čtvrté říši je u nás fakticky mnohem menší. SPD sice vstoupilo do vlády opticky dříve než AFD, ale jeho možnosti přiblížit nás k rozuzlení politické, hospodářské a mravní katastrofy věrně skopírované z Bruselu, tedy z Berlína, Fialou, Rakušanem a dalšími říšskými občany, se v realitě limitně blíží nule. Názorně to ukázala poslední koaliční rozmíška kolem 140 milionů korun zaslaných kyjevským náckům na zbraně. Záměrně jsem tu částku vypsal se všemi nulami, aby lépe zarámovala skandální slova ministra obrany Jaromíra Zuny, nominanta SPD. Cituji. Částka, která do PURL, to je takový ten program americký, šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my. Nešťastný ministr Zuna prostě opět zaválel. Jeho snaha zamést celou koaliční krizi pod koberec dřív, než vznikla, jenom znovu ukázala, že na té pomluvě, že není ministrem za SPD, ale za ANO, je víc pravdy než na šprochu. Bylo to minimálně opět stejně nemotorné jako jeho vstupní extempore s tím nedodáním předraženého amerického šrotu s označením F-35. I ten přece chtěli, jak ANO, tak SPD v předvolebních slibech revidovat. Nestalo se, ale budiž do programového prohlášení vlády se to nedostalo, sliby chyby, ale neposílat kyjevským banderovcům zbraně za peníze českých daňových poplatníků, to si v programu všechny tři strany přece výslovně schválili. Obhajoba nečekaného rozhodnutí ministra zahraničí Macinky byla zunovská. Přitom každému bylo jasné, že těch 140 milionů je podlézavé všimné pro Donalda Trumpa, což je vlastně mravně ještě děsivější. Motoristé jsou nicméně ze všech tří vládních stran jednoznačně nejvíce rusofobní a proto i probanderovští. O to nepřijatelnější bylo Macinkovo vysvětlení k neprojednanému porušení vládního závazku. Cituji, je to pozůstalost ještě po Fialovi s Lipavským, protože deponovali obranné výdaje z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva zahraničních věcí. Byl to mandatorní výdaj v rozpočtu, se kterým jsme nemohli dělat nic jiného, protože se to nedalo zrušit. Mohl jsem to jedině přesměrovat. A tohle nám přišlo smysluplnější, tvrdil Petr Macinka. No tak si tedy řekněme, co znamená ono zaklínadlo mandatorní výdaje, tedy peníze, které musí stát ze zákona nebo na základě mezinárodních smluv bezpodmínečně vyplatit. Byl či je nějaký zákon, který určil, že právě tyto desítky milionů musí doputovat do Kyjeva? Pokud ano, kde a jak se jmenuje? Nebo byla či je taková mezinárodní smlouva, jaká? To jsme se nedozvěděli a nedozvíme, protože je to nesmysl. Mandatorní výdaj by se totiž musel objevit při sestavování státního rozpočtu. Takový výdaj nejde najednou najít jako nevratně ulité Fialou a Lipavským pro Zelenského někde v nějaké skříni ministerstva zahraničí. A mezinárodní smlouva ušitá jen na zaminy na ministerstvo zahraničí. Prostě si z nás dělají motoristé legraci a spoléhají velmi důvodně na to, že mediální korporace jich na to nezeptá. Protože mu velmi vyhovuje, když se nová česká vláda v té banderovské žumpě také omočí. Budiž řečeno, že Tomio Okamura se bránil. Řekl, že s touhle machinací nesouhlasí.
poslat české peníze do Kyjeva oklikou přes ten PURL, ten americký program na nákup zbraní, za něž na rozdíl od nás Spojené státy nedají ani cent, prohlásil za porušení vládního programu. On tomu nerozumí, tvrdil usmívající se Babiš. Měl by být rád, to byly peníze, které ta minulá vláda vyčlenila pro Ukrajinu, no a my je dali Spojeným státům. To je ještě o stupeň drzejší argumentace než ta Macinková. A ostatně, pokud by to tak nakrásně i bylo, tak znovu, jaký zákon nebo mezinárodní smlouva určila, že máme z ničeho nic poslat desítky milionů z českých daní do Washingtonu? Ne. Šéf SPD tomu rozuměl naprosto správně a také to Babišovi zopakoval. A dokonce v narážce na Zunu přidal, že i kdyby mělo jít o 10 000, je to věc principiální a zásadní. No a to je všechno. Koaliční rada se k problému ani nesešla, ostatně bylo by to zbytečné divadelko, výsledek by byl stejný. A vypointovat spor pohrůžkou odchodu z vlády, jak doufala ČT a korporátní média? No moment, tady se zastavme. Protože v tomto případě je to opravdu otázka mířící na komoru. Už několikrát jsme se tady ptali, stojí nějaký spor za risk, že SPD nahradí nějaká jiná strana fialové koalice ve vládě? Jenže to bylo před skandálem s ústavním soudem a tím nuceným výjezdem Kolářova prezidenta do Ankary. Po ní je už Pávek nejenom uprostřed kampaně za znovuzvolení, ale definitivně přejal roli hlavy té nesmiřitelné opozice. Nyní, tak říkajíc, už není cesty zpět. Tím se ovšem síla SPD paradoxně znásobila. Protože představa, že potom všem si Babiš plácne s Rakušanem, Kupkou nebo Hřibem, je už čirá politická myslitelnost. Ale ani SPD už nemá kam ustupovat. Nemá-li jí hrozit babišovská klasika, tedy postupné vymazání koaličního partnera z politické mapy. Je dost možné, že se také u nás prostě schyluje k rozuzlení. Jen zcela opačnému než v Německu či ve Francii. Nebo snad zúčastnění aktéři opravdu doufají, že teď všechno smete léto a na podzim se ta jednotná koalice bude zaujatě věnovat třeba, já nevím, skvělému nápadu SPD na zrušení 9. třídy, jako by se nic nestalo. Spoléhat na něco takového by bylo smrtící. Ostatně soudím, že tohle už ministr Zuna přežít nemůže a že alespoň na jeho místo přijde smysluplný a s programem obeznámený razantní člen SPD. Už fakt, že fakticky tiše předal všechny nákupy ministerstva obrany větrníku Havlíčkovi, by mělo znamenat jeho konec. Jenže on pokračuje. Jindřich Reichl či někdo jeho formátu, SPD jich má několik, by nic takového rozhodně neudělal. Věděl by totiž, že jde o všechno. Pořád. Nyní ale zvlášť.

Krásný dobrý den, přátelé. Zdravím vás opět z Chorvatska, kam jsem vyrazil zpět za svou rodinou po té, co jsem odhlasoval v poslanecké sněmovně, co odhlasovat bylo třeba. A moc vás zdravím v tom dnešním letním módu. Pevně doufám, že to bude kratší, já to vždycky slibuju, pak to nedodržím, ale dnes bych opravdu vás nechtěl příliš zatěžovat, protože je krásný letní den a asi bychom všichni měli být spíše někde s rodinou a užívat si pohodičky, než se zabývat politikou. Ale některé věci nesnesou odkladů a také třeba, abychom je dnes opět probrali. Každopádně začnu velmi pozitivně, a to tou obrovskou radostí z toho ženského wimbledonského finále. Já jsem se včera tady na to díval a musím říct, že to byla naprostá nádhera. Překrásný tenis našich dvou holek, které opravdu bavily celý svět svým uměním. A musím říct, že ten druhý set, kdy Linda Nosková měla 4 matchboly a v podstatě už Karolínu Muchovou lidově řečeno na lopatě, tak to, co dokázala Karolína v tu chvíli předvést za tu psychickou odolnost a tu neuvěřitelnou bojovnost, tím myslím, že bychom se měli inspirovat všichni, protože i za stavu a situace, která vypadala naprosto ztracená, nesložila zbraně a držela o ten svůj sen. A já z tohoto místa bych chtěl samozřejmě velmi upřímně poblahopřát Lindě Noskové k tomu titulu. Zasloužila si ho, byla nejlepší i v tom finále. A tak, jak už jsem napsal včera, zároveň budu ode dneška neskutečně držet palce Karolíně Muchové, aby ten grandslamový titul získala, protože si ho neskutečně zaslouží, neskutečně. Takže každý další grandslam budu Karolíně fandit ze všech svých sil a pevně doufám, že si tu trofej domů na Moravu odveze. Musím říct, že Česká republika díky oběma holkám získala tu nejlepší možnou reklamu, jakou získat mohla, a její zvuk a ty naše krásné vlajky, které tam byly celou dobu vidět, tak to byl opravdu, myslím, nádherný pohled pro každého člověka, který naši zemi miluje. Takže velká gratulace, klobouk dolů před oběma holkama, stálo to za to. Ty momenty byly fantastické a když Linda šla obejmout svého tatínka, tak i s tím vědomím, že vlastně před 2 lety jí těsně před Wimbledonem zemřela maminka, tak prostě ten moment, myslím, že vehnal slzy do očí téměř každému a jsem přesvědčen, že každý muž, který má doma dceru, který má svoji milovanou holčičku, tak si dokázal vžít do těch pocitů, které musel prožívat ten táta, jak neskutečně hrdý musel na svoji dceru být a co všechno tam v tu chvíli muselo prolétnout její hlavou. Bylo to nádherný, bylo to úžasný a musím říct, že za mě silnější než celé mistrovství světa ve fotbale. Tohle byla prostě opravdová nádhera. Tak teď v politice, už tady je opět plno lidí, takže moc poprosím o sdílení. To minulé video letělo neskutečně přes 15 000 lajků v živém přenosu. To je absolutní fantazie. Myslím, že prostě žádný z politiků v České republice nedosahuje ani zdaleka takových čísel při živém vysílání, takže velké poděkování, naprosto úžasná záležitost, moc si toho vážím. Přátelé, my jsme tento týden schválili ve sněmovně stavební zákon. Opozice ho kritizuje, že je špatný a nedodělaný a tak dále a tak dále. Víte, perfektní zákon napsal v historii pouze asi Bůh, když se pisoval Bibli, ale žádný další perfektní zákon ještě nikdy nevznikl. Notabene při tak složité materii, jakou stavební zákon představuje a shrnuje, je téměř nemožné napsat ten zákon bezchybně. Říkám to úplně férově a na rovinu. Až ta praxe ukáže, že tam určitě nějaké nedostatky jsou a že je potřeba je upravit a ten zákon novelizovat. To je naprosto normální věc a my jsme k tomu připraveni. Nebudeme si tady hrát na to, že jsme géniové, kteří to hned na poprvé dokázali sepsat úplně bezchybně. Ale pokud to kritizuje někdo, kdo tady předvedl digitalizaci stavebního řízení, která nám v podstatě na rok minimálně
zastavila jakékoliv povolovací procesy a reálně tak zbrzdila výstavbu a i růst české ekonomiky jako celku. Všichni si pamatujeme, jakým způsobem to tam Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše zprznilo, to se nedá jinak prostě nazvat, kdy ti úředníci na tom stavebním úřadě čelili obrovské kritice a rozezlení lidí, kteří fakticky neměli vůbec šanci získat stavební povolení. A ti lidé, kteří za to mohli úplně nejméně na těch stavebních úřadech, tak dostávali vynadáno tím nejhorším možným, nejbrutálnějším způsobem kvůli tomu, že to Bartoš dovrtal tak jako všechno, na co kdy Piráti sáhli. Tak proti tomu je ten stavební zákon naprosto dokonalý. To vám můžu teď a tady říct. Je to krok kupředu, celá jednoznačně. Bude se stavět rychleji, celý proces se odbyrokratizuje a už nebude nezbytné získávat tolik razítek a tolik nezbytných věcí, tak jako v současné době. Dokonce tam platí u mnoha věcí, že pokud se nějaký úřad nevyjádří do určitého časového limitu, tak prostě bude platit, že s tou danou věcí souhlasí. To znamená, už to nebude jako teď, že budete měsíce a měsíce čekat na to, než se nějaký úředník pohne a dá někam razítko. Tohle už prostě nebude tenhle případ a myslím si, že se bude stavět v České republice mnohem rychleji. A znovu říkám naprosto férově, ano, určitě tam najdeme chyby, prostě až praxe ukáže, kde je potřeba ještě ten zákon doplnit a dodělat a my ho potom samozřejmě podle té praxe zase znovu znovelizujeme, ale tenhle ten krok je naprosto nezbytný, naprosto klíčový k tomu, abychom se pohnuli zase znovu kupředu a v České republice se začalo stavět. V téhle souvislosti ještě upozorním na to, že se podařilo snížit díky skvělé práci Ministerstva pro životní prostředí počet těch větrných elektráren, které by se měly v České republice stavět. Nicméně za sebe říkám jasně a jednoznačně, pro mě je to neuspokojující. Já osobně bych velmi rád napodobil v této oblasti Francii a chtěl bych, abychom vyhlásili moratorium na stavbu větrných elektráren, aby prostě v České republice se žádné větrné elektrárny stavět nesměly. Ano, jsem si vědom, že by to znamenalo ztrátu několika miliard, že by nám Evropská unie je nevyplatila, že by nás zase vydírala, že by prostě se snažila nás donutit všemi možnými prostředky k tomu, abychom si ji povolili. Ale já přesto říkám, že mě za to tyhle peníze nestojí. Ať si je tam nechají. Protože když spočítáte dohromady tu ztrátu, kterou Česká republika zaznamená kvůli těmto větrným monstrům, tak ta je nevyčíslitelná. Je mnohonásobně vyšší než těch pár miliard, které nám nabízejí jako výpalné za to, že si zničíme naši zemi. Že poškodíme zdraví našich lidí, že zásadním způsobem narušíme biotopy a vůbec celé prostředí naší fauny, ale i flóry, samozřejmě rostliny a tak dále. Kde jsou ti zelení ochránci, kteří normálně nenechají postavit ani kadiboudu, aby se k tomu nevyjadřovali a neříkali, že tam žije nějaký čolek nebo nějaká žába. Najednou prostě jim nevadí, že se budou stavět 250-metrové kolosy, které zásadním způsobem změní vůbec celé to prostředí kolem a tu přírodu jako takovou, kdy prostě to způsobí eroze, způsobí to změny cest stěhovavých ptáků a tak dále, mnoho ptáků díky tomu zemře. Ve Francii konec konců v Montpellier soud nařídil rozmontování jednoho větrného parku, kvůli tomu, že tam bylo prokázáno, že to zabíjí ptáky, včetně orla skalního, vzácného chráněného druhu. Najednou jim to nevadí. Podívejte se na ty pokrytce. Kdybychom je stavěli zítra dálnici, tak tam všichni budou stát s transparenty a budou říkat, ne, tady je biotop a tady žije prostě nějaký vzácný druh a my tam nemůžeme tu dálnici postavit, protože to by totálním způsobem zničilo to přirozené životní prostředí tohoto nějakého komára nebo já nevím čeho. To by tam stály s transparenty jak přibítí a protestovali by horem dolem, ale najednou tomuhle tleskají. Tleskají znehodnocení naší vlastní země. Já si nedovedu představit, kdy jsou památkáři, že by dovolili postavit něco, co by zastěňovalo výhled na Říp nebo na Blaník. Nikdy v životě by vám to nedovolili. A najednou tam budou stát 250-metrová monstra.
Jakým způsobem to znehodnotí nemovitosti všech občanů, kteří to budou mít ve výhledu? To, že prostě by dneska, když budete mít dům s krásným výhledem na západ, s terasou, kde budete si vychutnávat takovýhle nádherný letní západ slunce a někdo vám tam postaví ty větrníky, tak myslíte, že to nebude mít dopad na cenu té vaší nemovitosti? Že až někdo přijde a třeba budete ji chtít prodat a přestěhovat se jinam, a někdo přijde a řekne, no já bych to koupil, já bych vám za to i dal tu cenu, kterou chcete, ale já se na ty větrníky fakt nechci dívat, to si koupím něco jiného. To jsou mnoha a mnoha miliardové ztráty, desítky, stovky miliard, které se prostě vůbec nedají vyčíslit. Takže za mě, přátelé, ano, jsem rád, že je to nějaký postupný krok, ale teď a tady vám říkám, že pokud bude SPD nebo PRO mít daleko lepší zisk, a já doufám, že ano, protože ono to chvíli bude trvat, než zavedeme všechny ty akcelerační zóny a podobné nesmysly, tak já vám teď a tady říkám, že já budu prosazovat vždy za všech okolností moratorium na výstavbu větrných elektráren. Stejné, jako mají ve Francii. Pokud to můžou udělat Francie, tak to můžou udělat i Česká republika. Nenechme se neustále ponižovat do té pozice, že my musíme a že Evropská unie by na nás tlačila, že by nás vydírala. Já nechci v takové unii žít. Já nechci žít s někým, kdo mě vydírá. Pokud mi dnes opozice tady říká, ale my jsme tam tehdy vstoupili a souhlasili jsme s tím a s tím a s tím, no to je stejné, jako když vstoupíte do manželství a přísáháte si lásku a věrnost a pak zjistíte po 20 letech, že vás váš manžel bije, že na vás žárdí, že vás špehuje, že vás vydírá. Tak vás přece také nikdo nemůže nutit, abyste v tom svazku zůstali. A možná vám řekne v tu chvíli, no ale víš, o kolik peněz přijdeš, když se od toho manžela odstěhuješ? Kde budeš žít? Kam půjdeš? Když nebudeš mít dům, když nebudeš mít vůbec možnost jakýmkoliv způsobem se dál někde bydlet v tom vašem domě, nebudeš mít možnost tolik vidět děti, budeš mít daleko méně peněz. To je všechno pravda. Ale co je ta druhá varianta? Nechat se týrat a vydírat dál? To je ta druhá varianta. Prostě já už jsem několikrát přirovnával členství v Evropské unii k manželství. A znovu říkám a opakuji zcela jednoznačně, že manželství je i o tom, že v momentě, kdy se cítíte zneužíván tím vaším partnerem, tak je nezbytné se posadit ke stolu a říct, pokud tohle bude pokračovat dál, tak já od tebe odejdu. Tečka. To je moje pozice, vždycky byla stejná a vždycky bude stejná. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie nevydrží. Nevydržel žádný nadnárodní celek v historii Evropy. Žádný. Ani svatá říše římská, a byla tady déle a byla pevnější, nevydrží ani Evropská unie. Naopak, její čas se blíží ke konci. A já pořád budu říkat, že je potřeba, aby Česká republika se na tento moment připravila, aby nezažila ten obrovský šok. A pokud na to připraveni budeme a ta Evropská unie se vrátí zpátky do toho původního módu, ve kterém měla být něco jako lepší EAS, tak OK, já si to nemyslím, ale bylo by to fajn. Nicméně je to daleko lepší být připraven a ne překvapen, než potom najednou zjistit, že připraveni na to nejsme. A nebo že se dostaneme opravdu do té situace, kdy už tam nebudeme chtít být, ale nebudeme mít na to připraveno ekonomicky, energeticky celé zázemí České republiky. Nebudeme mít diverzifikovaný export, nebudeme mít připravené všechny potřebné věci, které k opuštění Evropské unie jsou třeba, a nebo které budou třeba při rozpadu Evropské unie. Takže za mě, přátelé, já se odmítám nechávat manipulovat do roli podřízeného poddaného, který musí plnit to, co si soudruzi v Bruselu usmyslí, ničit si svůj vlastní zem. Kolik byste chtěli peněz za to, abyste si zničili svůj vlastní dům a vlastní zahradu? Kolik peněz by vám někdo musel dát, abyste si tu větrnou elektrárnu postavili na své vlastní zahradě? Zeptejte se sami sebe. Přece tohle je úplně to stejné. My se nemůžeme nechat koupit za tyhle ty krvavé peníze a nechávat si tady prostě ničit naši vlastní zemi, naši vlastní zahradu, ornou půdu, první, druhou bonitu. To je to nejcennější, co máme, naše půda. Takže za sebe jasně říkám, radši bych prostě navýšil ztrátu státního rozpočtu, deficit, cokoliv je lepší, než si prostě zničit svůj vlastní zem. Myslím si, že to asi vnímáme úplně všichni stejně. Pojďme ale k samitu v Ankaře, protože
Ten dominoval tomu minulému týdnu v médiích. A já musím říct, že alespoň, a posuďte to sami, že naprosto došlo na to, co jsem vám tady měsíce říkal. Že ten summit bude úplně zbytečný, že nebude vůbec nikdo řešit, co tam Petr Pavel dělal, že tam Petr Pavel bude úplně zbytečný ještě víc než ten summit samotný, že tam bude na nic, že tam nedojedná vůbec nic. Tak pojďte, přátelé z opozice a z médií, kteří jste nám tady měsíce vykládali, strávili jsme na tom x debat, kdybych měl 100 korun za každou debatu o tom, jestli Petr Pavel pojede do Ankany nebo ne, tak jsem multimilionář, možná miliardář. Prostě pojďte nám teď říct, přátelé z opozice a médií, kteří jste nám tady říkali, jak ten Petr Pavel je strašně důležitý, jak bychom ho měli poprosit, aby tam jel, aby tu Českou republiku zastupoval, jak je nezbytné využít těch jeho zkušeností a kontaktů, jak to pro nás bude přínosné. A já jsem tehdy celou dobu říkal, že tam ten Petr Pavel nevyjedná pro Českou republiku, pro vás, pro obyčejného občana. Vůbec nic. Vůbec nic. Neměl jsem pravdu? Tak pojďte mi to říct, co tam ten Petr Pavel konkrétního vyjednal. Co tam pro tu Českou republiku udělal. Pro Josefa Nováka z Havlíčkova Brodu, jakým způsobem tam Petr Pavel měl nějaký pozitivní přínos. Čím se zlepší vaše pozice.

včera. Podívejte se, co se tam dělo. Prostě on oslavuje nacistické vrahy a Petr Pavel řekne, že je to absurdní mu odebrat naše nejvyšší státní vyznamenání. Co to je za člověka? To je morální lídr České republiky. Hanba by ho měla fackovat, ale člověka, který přísahal věrnost Sovětskému svazu a schvaloval okupaci vlastní země, asi ten žádnou hanbu nezná, protože žádné svědomí nemá. Takže byl tam zbytečný. Byl tam zbytečný. A nejvíc mě pobavilo to farizejství české opozice, která v momentě, kdy Donald Trump procházel kolem všech těch státníků a jedinému, komu nabídl ruku, byl Andrej Babiš, tak jak celá opozice najednou unizono spustila, jak si Babiše sotva všimnul, jak kolem něho jenom prošel a jenom mu rychle podal ruku a tak dále. A teď se snažili ze všech sil ukázat, jak to bylo úplně směšné a trapné. Ne, on je jediný k tomu Babišovi přišel a tu ruku mu podal. A garantuju vám, a to je to největší farizejství a pokrytectví, že kdyby to samé udělal Trump vůči Petrovi Pavlovi, úplně to samé, takhle kolem něj procházel a úplně stejně mu tu ruku podal jako Babišovi, tak by všichni opoziční politici v České republice, všechna média druhý den psala triumfální vítězství Petra Pavla. Donald Trump, americký prezident, mu jako jedinému podal ruku. Podívejte se, jaké postavení zastupuje náš prezident, jak neuvěřitelný respekt má i u prezidenta Spojených států amerických. No tak Trump mu samozřejmě ruku nepodal, ani by mu ji nepodal nikdy, protože moc dobře ví, co o něm Petr Pavel vykládal. Ale podívejte se na to neuvěřitelné pokrytectví, jak těm lidem chcete věřit. Jak chcete věřit Petrovi Fialovi, Martinovi Kupkovi, Vítovi Rakušanovi, kteří prostě u té samé věci, kdyby se stala Petrovi Pavlovi, tak tady budou střílet ohňostroje a říkat, jak je Petr Pavel nejlepší prezident na světě, tak když to samé je vůči Andreji Babišovi, tak vlastně to pomlouvají a schazují, jakože si ho Trump téměř vůbec nevšiml. Dokonce Petr Fiala někde tam napsal, že si ho všiml jako expres nějaké stanice na vesnici a tak dále, a tak dále. Prostě směšnost, trapnost, farizejství, tyhle lidé lžou pokaždé, když otevřou pusu. Ano, Andrej Babiš zaznamenal velký úspěch, velké vítězství, to je naprosto nepochybné. Jsem rád, že za Českou republiku jasně řekl, že nebude přispívat na těch 70 miliard dolarů, které se opět pošlou na Ukrajinu. Donald Trump si odvezl to, co si odvést chtěl. A všimněte si ještě jedné věci, co jsme si tady 3 měsíce poslouchali jako druhou věc. Jak nás budou kárat Spojené státy, jak nás tam bude Trump zašlapávat do země, jak bude mít ten seznam a bude říkat, vy neplníte ta 2%, vy jste hříšníci, vy jste černí pasažéři, my vás nebudeme chránit, když nebudete plnit ta 2%, jak nás tam strašně bude Trump tepat a dostávat nás úplně někam na okraj celé té společnosti, zašlapávat nás do země. A ono nic? A ono vůbec nic? Vůbec nic se nestalo. Takže přátelé, znovu, opět jsme měli pravdu a opět říkám, nesmyslně neutrácíme ta 2% na obranu. Je to zbytečné, je to naprosto zbytečné. Dokonce teď, když jsem psal ten příklad s Irskem, Irsko je země, která roste v Evropské unii jasně nejrychleji, říkal jsem vám to už i minulý týden. Přes 12% růst, přebytkový rozpočet, nezadlužují se, jsou přebytku a na obranu dávají 0,2%. A teď samozřejmě trubka CNPR napíše, že ale Irsko není v NATO. No tak pozor, neměla by být kolektivní obrana levnější než neutralita? Já jsem vždycky slyšel, když jsem se bavil o tom, že bychom mohli být jako Česká republika, že bychom mohli uvažovat o neutralitě. A dával jsem jako příklad Rakousko, Švýcarsko a Irsko, tak mě všichni říkali, no ale to je prostě drahé, neutralita je strašně drahá. Ta kolektivní obrana je levnější, ta se vyplatí. Tak jak to, že Irsko dává 0,2% na obranu, Švýcarsko 0,7%? Teď to chtějí ve Švýcarsku zvýšit na 1%, ale dělají na to referendum. Jestli tedy udělají nějakou speciální daň, aby zvýšili výdaje na obranu na 1%, jsem si téměř jist, že to neprojde ve Švýcarsku.

Rakousko dává zhruba 1%, tak ty neutrální státy to mají levnější? Když jsme celou dobu slyšeli ode všech těch lhářů, ode všech těch pokryců, že neutralita je strašně drahá. Nevypadá to tak. Irsko 0,2%, žádný problém. Země, která nejrychleji roste. A ještě tam Semper dodal, že ale je tažena zahraniční ekonomikou, že tam daní zahraniční společnosti. Ale Jeníku, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval. Že když my uděláme nízkou daň, když my uděláme nízkou rovnou daň v České republice, 15%, když nebudeme utrácet nesmyslné peníze za drahé zbraně, za muzejní exponáty, které nám k ničemu nejsou, tak ti, a budeme mít nižší cenu energií, tak ti zahraniční, a ty zahraniční korporace u nás budou danit taky. Tak jak daní v tom Irsku, tak budou danit u nás. Německé, rakouské, polské, slovenské firmy, maďarské firmy budou danit u nás. Protože se jim to vyplatí stejně tak, jako se to vyplatí Google a Facebooku danit v tom Irsku. Takže když to... No, to nemá cenu ani řešit nějakého Cempera. Prostě realita je taková, že stát, který roste v Evropě nejrychleji, s přehledem, druhý nejrychlejší růst má Malta, nějaká 4%, to znamená, Irsko roste třikrát rychleji než druhý nejrychleji rostoucí stát, tak je to stát, který má jedny z nejnižších daní, 12,5% korporátní daň, má velmi levné energie, má přebytkový rozpočet a na obranu dává 0,2% HDP. Přesto ta země je naprosto bezpečná. To je realita. To je fakt. Tak co chceme? Jakým způsobem? Jakou cestou chceme jít dál? Chceme mít deficity v horizontu 300-400 miliard? Chceme utrácet nesmyslné peníze za nákupy Leopardů, F-35, BVPček ze Švédska a tak dále a tak dále? Chceme tady mít vysoké daně a tlumit, dusit naši ekonomiku a nepřilákávat zahraniční investory, kteří nejenom, že tady budou danit, ale zřídí tady své pobočky, to znamená zřídí tady pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, s vyššími platy pro vás? Já ano, já chci být jako Irsko. Já chci být jako Irsko. To je, dámy a pánové, vize pro Českou republiku. Žádné nesmyslné výdaje na zbrojení, žádné vysoké daně, ale opravdu šlapající ekonomika s přehledným, jasným, transparentním daňovým prostředím, která dbá o svoje občany, o svoje důchodce, o invalidní důchodce, ale zároveň dává prostor svým podnikatelům pro to, aby mohla ta země růst, aby mohla vzkvétat. Tohle je, dámy a pánové, moje vize pro Českou republiku, která podle mého názoru může královat a dominovat nejenom středoevropskému prostoru, ale celé Evropě jako takové. Takže summit o ničem. 4 měsíce, půl roku jsme tady řešili zbytečnou věc. Zbytečnou věc. Namísto toho, abychom se bavili o tom, kam Česká republika má směřovat, co všechno udělat pro to, aby vy jste se měli lépe, abychom měli levnější potraviny, abychom měli vyšší platy, vyšší mzdy, aby česká ekonomika zase znovu začala šlapat, tak jsme se tady bavili 4 měsíce o něčem, co za 2 dny takhle skončilo a vyšumělo jak pára nad hrncem. Nikdo nás nekáral, nic se v podstatě nestalo, jenom si Ukrajina vymínila 70 miliard dolarů, které přes americké zbrojovky jim tam budou evropské státy posílat. Za mě absolutní nesmysl. A jeden dodatek. Petr Pavel řekl, budu rád, když budete sdílet alespoň tuhle část videa. Děkuju moc za další sdílení, ta čísla jsou opravdu skvělá. Petr Pavel řekl, že Ukrajina má pouze 2 měsíce. 2 měsíce na to, aby se dala dohromady, aby na poslední chvíli udělala nějaký krok, nevím tedy jaký, než bude Rusko eskalovat ten konflikt a Ukrajina zásadním způsobem utrpí. Přátelé, to není o tom, že Rusko bude eskalovat ten konflikt. To je o tom, že Ukrajině už za ty 2 měsíce dojde úplně všechno. Úplně všechno. Nizozemsko už přiznalo, že nemá Ukrajině co poslat. Že už nemá žádné zbraně. Nemá co dál dodávat. O mnoho dalších států hovoří úplně stejně. Ti Američané si na tom udělají skvělý kšeft, klobouk před Trumpem dolů, zase samozřejmě on odjíždí jako vítěz, ale té Ukrajině to reálně vůbec nepomůže. A především Ukrajině docházejí lidé. Dával jsem to video, obrovsky se sdílelo také, jak ve Lvově převrhli ten automobil
o něch verbířů vojenských, kteří nutí a odchytávají lidi na ulicích a hází je do Antonu a vezou je na frontu, kde v první linii během týdne zemřou. Ti Ukrajinci, obyčejní Ukrajinci už toho mají dost, oni už to vidí, oni už to vědí. Oni už bohužel pochopili, nebo bohu dík, pochopili, že se stali obětí jedné velké velmocenské hry. Velmocenské hry, kde klaun Zelensky se nechal koupit za západní peníze, aby nahnal svoji vlastní zemi do obrovského utrpení. Kde nekýval na mírovou dohodu v Istanbulu, která byla na stole v dubnu 2022. A díky své vlastní chamtivosti pokračoval ve válce, která způsobila zkázu jeho vlastní zemi a neuvěřitelné utrpení jeho vlastním občanům. A pokud Ukrajina to nepochopí, tak za ty dva měsíce skutečně se prostě zhroutí. To je fakt, na který já jsem upozorňoval dlouhou dobu. Není jiná varianta, nelze to prostě dlouhodobě řešit. Za poslední měsíce padl Pokrovsk, padla Konstantinivka, padají další ukrajinská města. Ta města, která mohla být ukrajinská. Ta města, která, kdybychom udělali ten mír, ještě před půl rokem, když jsem to neustále navrhoval, tak mohla být ukrajinská. Dnes už nebudou. Jakýkoliv mír, který se bude dojednávat, bude na parametru té aktuální kontroly daného území. To znamená, pokud Rusko něco dobije, já tomu netleskám, já prostě nechci tu válku, já chci mír. Já netleskám vůbec nikomu v té válce, protože všichni selhali. Všichni. To, že tam není mír, to, že je tam válka, znamená, že selhali všichni. Ale faktem je, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůř bude pro Ukrajinu. Ne pro Rusku, tím hůř bude pro Ukrajinu. A na to upozorňuji celé 4 roky. Každý jeden den, každý jeden měsíc, který ta válka trvá, znamená horší pozici, vyjednávací pozici pro Ukrajinu. Pokud do 2 měsíců nedojde k uzavření té dohody, tak podle mého názoru, tak jak to říká Petr Pavel, ne, že dojde k eskalaci, ale prostě ta Ukrajina se zhroutí, protože jí prostě dochází už úplně všechno. Nevyhnutelný fakt, na který jsem upozorňoval celou dobu. A jak říká klasik, za chvíli, až to bude zase znovu bezpečné, budou všichni tvrdit, ale já to říkal od jak živa. Uvidíte, jak za pár měsíců budou všichni ti, kteří tady horovali pro válku, budou říkat a psát, ale my jsme od jak živa chtěli mír. My jsme od počátku chtěli mír. Když jsem v televizi na ně vyrukoval, na Martina Dvořáka, že nám říkali, chci míři, že najednou chtějí mír, oni taky najednou úplně otočili. Tak on říkal, ne, my jsme chtěli taky vždycky mír. Tak pane Dvořáku, proč jste nám říkali, chci míři, když jste vy chtěli taky mír? To jste nebyli chci míři. Vždyť si popíráte sami sebe, vy nedokážete udržet konzistenci své myšlenky ani ve dvou větách. To je úplně, úplně směšné a trapné. Takže bohužel ta situace je taková, nemá cenu si malovat na růžovo. A kdyby se uzavřela ta mírová dohoda v Istanbulu, tak jsme mohli mít situaci takovou, že tady nebylo 1 000 000 mrtvých. Ukrajina by nadále kontrolovala celé své území výjima Krymu. Nemuseli jsme tam poslat 100 miliard z našich peněz, které se tam rozkradly pod kuratelou zelenského oligarchů a kleptokratů. A mohla ta situace být mnohem lepší, ale války chtiví, štváči chtěli krev, taky bohužel mají. No a v této souvislosti ještě jedna věc, protože jak víte, jak jsem tady zmínil, tak ta mírová dohoda byla upečená v Istanbulu, zprostředkovávali Recep Tayyip Erdogan, tak musím říct, že nejvíc, co mě tenhle týden pobavilo, bylo to, když tady slyšíme od všech médií, od celé opozice, ode všech, jak je ten Erdogan strašně špatný a zlý, jak je to kamarád Putina, jak je to diktátor, jak s ním nechceme mít vůbec nic společného, tak najednou si u něj Petr Pavel vyžebrá pozvání na večeři. Tak to už je, chápete to? Řekněte mi, kdo tohle nevidí. Já tady roky poslouchám, jak je Erdogan diktátor, jak je to kamarád Putina, jak se s ním bratříčkuje, jak je k němu blízko. A najednou tomu Petrovi Pavlovi, tomu vzoru ctnosti všech našich lepševíků a kavárníků, vůbec nevadí to, že si u něj vyžebrává pozvání na večeři. To je hodnotová politika, že? On totiž, kdyby o to šlo, tak on by si to vyžebrával i u Putina. On by si to vyžebrával u Saddáma Husajna i u Kim Jong-una. To je člověk, který nemá absolutně žádnou páteř. Já už jsem to říkal v tom rozhovoru pro XTV. Prostě
Když moje dcera se mě zeptá například bezobratlého živočicha, tak já jí řeknu Petr Pavel. Řekni to ve škole, protože se nemůžeš splést. Bezobratlý živočich, nic víc, nic míň, on žádnou páteř nemá. Prostě vyžebrat si, vykňučit si pozvání na večeři u Erdogana, na kterého plivou 4 roky, a říkám, jaký je to kamarád Putina, diktátor, tak to už nevím, co dalšího absurdnějšího v téhle zemi se ještě může stát. No a přátelé, pojďme ještě na Chatcontrol a na CBDC, která tady byla, ještě jedna zmínka k těm 140 milionům, které jsme měli poslat do toho programu Půlu. Já s tím nesouhlasím, musím nesouhlasit i s tím vysvětlením, že jsou to mandatorní výdaje. Podle mého názoru to je prostě špatně. Ten mandatorní výdaj, kdyby se nevyplatil, tak spadne do rozpočtové rezervy státu. Nic víc, nic méně by se nestalo. Já považuji svůj slib vůči vám, vůči voličům za naprosto svatý. A prostě jedním ze základních slibů, které jsme vám dali, bylo to, že nebudeme přispívat na zbraně pro Ukrajinu jakýmkoliv kanálem, jakýmkoliv prostředkem. Takže musím se k tomu ještě jednou vyjádřit, dal jsem k tomu video, ale pro mě je to prostě věc, která je neakceptovatelná a za sebe prostě říkám, že se to nesmí opakovat v žádném případě. Nejsem z toho vůbec šťastný, nebudu na tom, aby nás tady rozeštvávali od média, říkala, jestli odejdeme z koalice a nebo budeme skládat poslanecké mandáty. Nechápu, když se někdo ptá Mirka Ševčíka, jestli složí kvůli tomu poslanecký mandát, proč by to dělal. On někoho podrazil nebo někoho zradil, úplný nesmysl. Takže rozhodně na tom nechci bourat koalici, protože to by znamenalo zase vstup do hry těch fialovců a těch šmejdů, ale zároveň jasně za sebe říkám, že tohle se prostě nesmí opakovat. Nesmí. Pro mě je ten slib, který jsme vám dali, naprosto zásadní. Já fakt beru vážně to, co vám říkám. A Ukrajina z našeho státního rozpočtu, z vaší daní, už nesmí dostat ani korunu. Principiálně. Mně je úplně jedno, jestli je to symbolicky 140 milionů, nebo miliarda, nebo 10 miliard, nebo koruna. Mně je to úplně jedno. Tady jde o princip. Tady jde o to, že tím přispíváme k tomu nesmyslnému krveprolití. Že tím přispíváme k tomu, aby se tihleti šmejdi typu Zelenského drželi u moci za každou cenu a mohli ty peníze rozkrádat dál. Takže pro mě je to, i kdyby to byla koruna, tak je to moc. Protože prostě jde tady o princip, nikoliv o to, kolik je to peněz. Ale samozřejmě za tyhle peníze jsme si mohli pořídit tady v České republice něco jiného. A určitě bychom je utratili lépe. Takže nebudu se vůbec před tím schovávat. Jasně a na rovinu to říkám, že pokud my budeme mít vyšší podíl na moci, který nám můžete dát pouze a jenom vy, tak prostě Ukrajina nikdy nedostane ani korunu od nás v životě. To je prostě nacistický režim, který je postavený na principu absolutní kleptokracie a korupce, který prostě prodává krev svých vlastních lidí jenom za to, aby mohli si stavět svoje luxusní vily, kupovat si luxusní automobily a různě defraudovat tyto prostředky, tak takový režim prostě já nemůžu z principu podpořit ani jednou jedinou korunu. To je něco, co si na triko fakt nevezmu. Chatcontrol a CBDC. Tento týden se prostě naplno obnažila demokracie v uvozovkách v Evropské unii. Po třetí se hlasovalo od Chatcontrol 1-0. Po třetí bylo více poslanců, europoslanců proti než pro a stejně ten návrh jede dál. To je nepochopitelné, to je absolutně nepochopitelné. Prostě dvakrát to bylo zamítnuto, tak to tam lidová frakce, do které patří všichni naši lepševici, tak to lidová frakce předložila znovu, využila určité procedurální kličky, aby to dala do takzvaného druhého čtení. A v tom druhém čtení na zamítnutí návrhu musí být proti nikoliv nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 361. A tudíž, protože bylo proti jenom 314, jelikož celá řada těch europoslanců už byla na dovolených, oni to naskládali, to hlasování, těsně před prázdninami, aby už tam ti lidé nebyli, tak přestože 314 bylo proti, asi jenom 297 pro, tak to stejně běží dál. Tohle je demokracie v Evropské unii. Evropská demokracie v plné nahotě. Parlament, který nemůže navrhovat zákony, který je tam jenom jako fíkový list, který zastiňuje to, že je to absolutní diktatura Evropské komise. Tak tenhle ten samý parlament třikrát hlasuje proti něčemu proti, více poslanců je proti než pro a stejně to běží dál.
Zatím se to týká jenom té nešifrované komunikace, jako jsou maily a další, třeba messengery a tak dále, ale brzy samozřejmě oni budou chtít kontrolovat úplně všechno. A tím samozřejmě si budou zase uzurpovat další díl moci a získávat informace na ty politiky a osobnosti konzervativního typu, které jim budou nepohodlné. Nevím, jestli jste zaznamenali teď ten příklad, kdy umělá inteligence začala vydírat člověka, protože viděla do jeho mailu. Tak to samé nás čeká v Evropské unii. Já to absolutně odmítám. Samozřejmě jsem tvrdě proti jakékoliv dětské pornografii a různým pedofilním skupinám. Jednoznačně a jasně. Ale jestli si někdo dneska myslí, že tyhle ty skupiny, organizované skupiny, si píšou přes otevřený mail, někde přes Gmail, protože samozřejmě vědí, že tohle je všechno sledované, tak je naivní. Naivní. Dávno si přesto oni ty informace nevyměňují. Používají úplně jiné styly komunikace, ani nepoužívají signál, používají ty nejvíce zabezpečené aplikace, které používal například pan Rakušan v té kauze Dozimetr, ty šifrované telefony. Tohle oni používají. Takže představa, že ten chat control nějakým způsobem odhalí tyto skupiny, oslabí je, zapomeňte na to. Zapomeňte na to. A je to jedna jediná věc, a to je snaha prostě šmírovat soukromí všech lidí, kteří jim nejsou pohodlní, protože tyhle skupiny, ty skuteční zločinci, ti už dávno používají úplně jiné komunikační prostředky. To je jednoznačný fakt. No a to nejdůležitější na závěr, digitální měna. Pod rouškou všech těchto informací nám tady potichoučku prošlo rozhodnutí, kdy Evropská komise postavila digitální měnu CBDC na úroveň zákonného platidla v Evropské unii. Metoda vařené žáby. Jejich cílem, ultimátním cílem, je kontrolovat vaši peněženku. Vidět do každého vašeho nákupu, mít možnost ten nákup zablokovat. A nejenom u individuálních lidí, ale i u celých států, u celých celků, které si jim nebudou líbit. Oni vám budou říkat, že je to něco jako Bitcoin, to je super, to je krásné, nedohledatelné a tak dále a tak dále. Není to pravda. Bitcoiny jsou decentralizované. To, kolik kdo má Bitcoinů, to se zaznamenává na milionech počítačů po celém světě a nikdo nad tím nemá kontrolu. Nikde nesedí jeden člověk, který může ty Bitcoiny vypnout nebo zapnout nebo je někomu poslat. To je právě ta decentralizace. CBDC ovšem znamená Central Bank Digital Currency. Tedy digitální měna centrální banky. To jest, tu digitální měnu kontroluje jeden jediný člověk nebo jeden jediný orgán z jednoho jediného místa. A může kdykoliv vám tu peněženku vypnout. Může vás kdykoliv připravit o všechny vaše peníze. Nebude to tak rychlé. Nejdřív se ta digitální měna zavede jaksi paralelně vedle hotovosti. Postupně bude hotovost stahována. Už jsme slyšeli v době covidu, že přece přes hotovost se přenáší ten virus, jak si podáváme ty bankovky. Takže ona se vymyslí záminka, věřte mi, aby se ta hotovost stáhla. Přece přes hotovost se financuje terorismus, jak už jsme se dozvěděli. Absolutní nesmysl samozřejmě, absolutní nesmysl. Přes hotovost se šíří covid, takže uvidíte, že oni postupně tu záminku najdou na to, aby tu hotovost stáhli. A pak už bude jenom ta digitální měna. A pak přijdou s tím, že ten, kdo bude mít nízkou uhlíkovou stopu při svých nákupech, při svém chování, tak bude dostávat bonusy. A ten, kdo bude mít vysokou uhlíkovou stopu, když si budete kupovat moc nádrží benzínu a moc hovězího masa a budete moc cestovat, tak ty budete dostávat malusy, budou vám strhávat peníze. Protože přece znečišťujete naši planetu, to je v rámci Green Dealu, to je nezbytné přece potrestat ty, kteří přispívají k tomu, k té klimatické změně svoji nezodpovědnou uhlíkovou stopou. To je přece jednoznačný fakt, tohle bude ten vývoj. A v tu chvíli už začnou limity, tak jako v Dánsku mají dneska limit na 200 gramů hovězího masa, tak ten samý limit budete mít za chvíli vy, každý z nás. Na hovězí maso, na pohonné hmoty, na všechno, co prostě ta Evropská unie si vymyslí, protože všechno budou kontrolovat každý váš nákup úředníci z Frankfurtu a budou schopni každý jeden ten nákup vám vypnout, zakázat, zamezit. Prostě přijdete k benzínce a tam vám napíšou smůla, nekoupíte si to. Tak tohle je, přátelé, digitální koncentrák, nic jiného. A znovu, jestli můžu vás poprosit, abyste tohle posílali dál,
alespoň tuhle pasáž mého videa, udělejte to. Protože to je konec svobody.

I'm sure Rothschild když si řekl, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Přesně tak to je. Žádný zákon vás neochrání. Žádný zákon na světě vás neochrání v momentě, kdy někdo bude kontrolovat vaši peněženku. To je absolutní fašismus toho nejčistšího možného kalibru, kdy stát vám bude kontrolovat každý jeden váš nákup. A když se ho nebudete poslouchat, když budete jezdit na demonstrace, které se mu nebudou líbit, tak vás můžou takhle vypnout. Já budu vždycky tvrdě, kategoricky bojovat proti zavádění centrální digitální měny. Protože centrální digitální měna je konec svobody, tak jak ji známe. Už nikdy nebude existovat individuální svoboda. A jak už jsem napsal ve svém příspěvku a zopakuji to znovu, je jediná možnost, jak tomu zabránit a vytvořit si pojistku, aby to u nás nenastalo. Zavést do české ústavy právo platit českou korunou, protože v momentě, kdy přijmeme euro, tak už s tím neuděláme nic. Jakmile bychom tady měli euro a soudruzi by zjistili v Bruselu, že už nás mají, že už nás lapli, tak by zavedli tu digitální měnu a v tu chvíli my už se proti tomu nemáme jak bránit, už si nemůžeme vytisknout vlastní hotovost, protože to je v rukou Evropské centrální banky. Takže první krok, zcela jednoznačně zavedení práva platit českou korunou do naší ústavy. Druhý krok, zavedení práva platit hotově. Absolutně klíčový pilíř osobní svobody každého jednoho člověka. To, že to Senát neschválil, je jenom ukázka jejich alibismu. Klobouk dolů před všemi senátory, kteří hlasovali pro. My to přineseme znovu, tenhle ten požadavek, znovu tenhle návrh protáhneme a tentokrát poslaneckou sněmovnou, protože to je absolutní klíč k tomu, abychom zůstali svobodní, abychom nebyli jenom loutkou v rukou těchto nikým nevolených byrokratických úředníků. A pak, a to říkám na závěr, dámy a pánové, je opravdu už na čase se zamyslet, jestli v takovéhle Evropské unii chceme být. ETS 1, ETS 2, akcelerační zóny na větrné elektrárny, RED 3, 42,5% energie do roku 2030 vyráběné z obnovitelných zdrojů, EPBD 4, všechny vaše domy budete muset zrekonstruovat, abyste je měli v určité třídě, v určité emisní třídě. Od roku 2030 už budete muset všechny domy i byty stavět bezemisně. Zero policy, zero emission policy, 0%. To znamená, bude se muset vytápět nikoli v uhlím nebo plynem, ale tepelnými čerpadly. Gratuluju, hodně štěstí při vytápění z minus 15 a hodně peněz, abyste zaplatili účet za elektriku, vám přeju v tu chvíli. Takže EPBD 4 v žádném případě ne. A teď do toho digitální měna, chat control. Co ještě víc potřebujeme, abychom si uvědomili, že ta Evropská unie totálním způsobem vykolejila. Že už to není Evropské společenství uhlí a ocele. Že už to není Evropské hospodářské společenství, které bylo skvělé. A je skvělé dodnes, samozřejmě EAS pořád existuje. Není na čase se nad tím zamyslet a říct si, pojďme to udělat jako Švýcarsko. Pojďme nebýt součástí Evropské unie, ale pojďme zůstat součástí EHS. Obchodně tím nic nestratíme. Ale z hlediska naší suverenity a schopnosti rozhodovat se o vlastní budoucnosti obrovským způsobem získáme. Nenechme se zastrašovat, pojďme se na to připravit. Znovu říkám, nejde to ze dne na den. Vždycky jsem proti tomu vystupoval, protože nechci být nezodpovědný a říkat vám zítra, hned zítra. Nejde to. Ale musíme mít vládu, která nás na tento krok připraví. A podle mého názoru je na čase se o tom začít bavit a říct si, že už nechceme diktát z Bruselu, že chceme být součástí evropské rodiny, že chceme být stejně jako Švýcarsko součástí EAS, ale už si nechceme nechat opravdu diktovat to, jak tady budeme žít, jaké domy tady budeme stavět, že si máme ničit naši krajinu větrnými elektrárnami a platit za naši elektřinu, kterou si my tady vyrobíme v našich vlastních elektrárnách, výpalné do německých penzijních fondů. To je, dámy a pánové, za mě moment, o kterém musíme velmi vážně začít uvažovat. A za mě je ta volba zcela jednoznačná a jasná. Tohle není Evropská unie, do které jsme v roce 2004 vstupovali. Není. Tohle je manželství, které se stalo špatným manželstvím. A pokud vás manžel začne týrat, uzurpovat, pronásledovat, vydírat, tak máte plné právo říct,

už dost. Já se s tebou rozvádím. Tohle musí Česká republika udělat také. Věřte mi, že pokud budeme součástí EAS a nikoliv tohoto diktátorského spolku, který čím dál tím více začíná připomínat fašistickou říši, tak nám bude mnohem a mnohem lépe. Bude nám svobodněji, budeme bohatší zemí, bezpečnější zemí a především suverénnější zemí, protože suverenita, alespoň z mého pohledu, není na prodej. Přátelé, děkuji vám za podporu, mějte se moc hezky, užívejte si léta a doufám, že se brzy zase uvidíme. Já si ještě strávím jeden týden na dovolené se svojí rodinou a pak už zpátky do práce, protože 21. července jedu do Chebu obhajovat dalšího člověka, který je trestán jenom za to, že si dovolil napsat na sociální sítě něco, co se nelíbí našim dnešním lepševikům. Pevně doufám, že uspěju a že další člověk zůstane nepotrestán a nebude kriminalizován touhle šílenou sebrankou lidí, kteří si hrají na majitele pravdy a na jedinou morální autoritu. Na tu morální autoritu si hrajou ti nejvíce amorální lidi v celé České republice s Petrem Pavlem v čele. Takže ještě jednou hezký nedělní večer a krásný týden. Užívejte léta ve zdraví, v blízkosti vaší rodiny. Budu se těšit. Děkuji moc za sdílení, děkuji moc za vaši podporu, velmi si ji vážím. A věřte mi, že já neuhnu ani o centimetr a budu plnit vaše sliby. Mě si nekoupí, ani mě nezastraší. Pojedeme dál, tak jak jsem oznámil, budu dávat trestní oznámení dneska na stán a býstán a budu se snažit vrátit do této země spravedlnost, bohatství a doufám, že mi v tom pomůžete nejenom vy, ale i moji kolegové z klubu SPD, který si nesmírně vážím a kteří podle mého názoru odvádějí skvělou práci a samozřejmě všichni lidé z naší strany pro, kteří jsou naprosto úžasní. Takže mějte se moc krásně, díky moc ještě jednou a ať se vám daří. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraní.

absurdní svět, hralící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu. Tak se pojďme podívat na to, kdo že slaví dneska svůj svátek. Slaví Bohuslava. Jméno Bohuslava se může pochlubit i krásným mužským protějškem v podobě jména Bohuslav. Jméno je významově příbuzné také s jménem Božidara nebo řeckým Timotea. Domácké varianty jména představují například mutace Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka. K nositelkám jména patří například česká spisovatelka, první česká učitelka Bohuslava Rajská, vlastním jménem Antonie Čelakovská-Rajzová. Uznávanou českou výtvarnicí je Bohuslava Olešová, významnou fotografkou pak Bohuslava Maříková. Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava znamená Bohu sláva, také ta, kdo oslavuje Boha, Boha oslavující. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea. Já jsem se sešel s jednou Timoteou, musím říct. Přišlo mi to jméno docela hodně zvláštní. A teď pozor, Bohuslav, tedy Bohunek, máme 6001. A je to 110. příčka mezi nejčastějšími variantami používaných jmén. No a já tedy teďko, ještě než se mi připojí Míša, tak já teď popřeji Bohunkám, Bohuslavám, Bohuškám a tak podobně, čili milé Bohuslavy, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, hodně pěknou oslavu a hodně promořování. Na tom si dejte obzvlášť záležet. No a nic jiného tady k tomu nemám. Vy, kteří znáte nějakou Bohuslavu, tak ji prosím nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, neb i posílíte imunitní systém. Tak a to je, přátelé, k tomu, co je tady jako svátek, úplně všechno. Zavírám a pojďme se podívat na to, jak se nám to s tou Míšou vlastně podařilo nebo nepodařilo propojit. Míšo, my tě slyšíme, ale ty mě neslyšíš.
1: Já slyším vyzvánění a tím to končí. Jako. Takže jako už jsem vyndala i druhý sluchátka. Tak jediný, co prostě mě napadá, že by muselo být jakoby špatná ta vidíška v tom počítači, ale nic to nehlásí, chtělo to nějaký povolení, tak jsem všechny povolení povolila a stejně to prostě nejde, ne? Tak já nevím.
0: Ale já... jako slyšet tě slyšíme, ale ty neslyšíš mě. Nemáš, ne, prosím tě, ne. Vyplý, nemáš něco tam vyplýho na sluchátka?
1: To mám všechno povolený, prosím tě, já už jsem vzala i druhý sluchátko.
0: Jaký mechanický vypínač tam nemáš?
1: Mechanický vypínač tady byl, s tím jsme s Tomíkem jako zapínali, vypínali na všechny strany.
0: Míšo, můžeš promluvit?
2: Ano, já mluvím. Já neustále mluvím. Já něco
0: my už je teďko slyšíme.
2: Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyšíme.
2: No, ale já tě slyším jenom z mobilu. Já tě neslyším ve sluchátkách. Mám všechno nastavené, všechno povolené. Sluchátka jsem si vzala i druhý. A ani v těch druhých
0: teď,
2: sluchátkách
0: teď
2: tě neslyšíš.
0: Teď mě slyšíš?
2: Teď ne, mě slyšíš? Ve sluchátkách ne. Ne.
0: Tak ještě budeme tady muset ladit. To projdeme tady. Jermolajev, na kterého byl spáchán bombový útok v Monaku, plánoval vystoupit v Evropském parlamentu o korupci na Ukrajině, uvedl pro deník Nice Matin, bývalý zaměstnanec francouzského ministerstva obrany a spoluzakladatel Evropského centra pro strategickou inteligenci a bezpečnost Claude Monique. Možná to bylo vnímáno na Ukrajině jako provokace, řekl bývalý zpravodajský důstojník, který ale zvažuje i další verze útoku. Konkrétně nevylučuje vypořádání se s konkurentem. To by to tady Pavel pustil, čověče. Nicméně v ukrajinské komunitě na Azurovém pobřeží, jak píše deník, stále více lidí se přiklání k verzi, že to souvisí s činností podvodných call center jeho syna Artura Jermolajeva, který byl loni zadržen na Kypru na žádost Interpolu. Konkrétně se dělají paralely s únosem a vraždou Igora Komarova na Bali, který se zabýval podvodnými call centry v Dněpru. Teror v Monaku. Vyšetřovatelé se přiklání k verzi o účasti SBU, uvádí list Figaro. Podle několika zdrojů, s nimiž se podařilo novinářům Le Figaro spojit, mají vyšetřovatelé podezření, že za tímto zločinem stojí ukrajinská SBU, píše deník. Připomíná, že Jermolajev se vzdal ukrajinského občanství a podléhal osobním sankcím ze strany prezidenta Zelenského. Podle našich informací útok spíše připomíná varování než záměrný pokus o vraždu, tvrdí noviny. Vyšetřování zjistilo místo pobytu Ukrajinky podezírané z pokusu o atentát na podnikatele Jermolajeva v Monaku. Nachází se v jedné z evropských zemí, uvádí Le Figaro. Byl vydán zatykač a podezřelá bude zařazena na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Ženě je přibližně 30 let a žila v Německu. Během bombového útoku se maskovala jako muž. Podle vyšetřování sledovala rodinu a nechala tašku s výbuštinami před vchodem do domu. Poté byla bomba odpálena na dálku. Ono to souvisí také ještě s tím, že je Zelenský vyšetřován kvůli korupci. No a mám takový pocit, že musí umřít lidi, kteří by mohli mluvit. Takže co si o tom, Míšo, myslíš ty?
1: No, to určitě stoprocentně, jako, protože on se začíná opravdu bát, když se to kolem ní stahuje. A jestliže tam žil v Monaku, tak určitě byl protirežimní. A určitě jako, jestli chtěl promluvit, no tak jako, víš co, je to obecně známý, že tam jako korupce, bože, proč se nad tím všichni pozastavujou. Jo, já nevím. Tak jestli ho jako chtěl někoho vzít sebou, no, tak jako mu jako, já nevím, on zemřel, nebo jenom ta jeho paní je nějak poškozená, nebo
0: důsledky se zatím důsledky se zatím úplně neznají. Tady nejde ani o to, umřel, neumřel, přežil, nepřežil. Jde o ty souvislosti, jo. Protože
1: no jasně.
0: Jo, to je chlapci se hodlají vypořádat.
1: Zelenský se dneska objímal asi před hodinou.
0: Kdo se objímal? Halo, halo?
1: No, objímal se s Pepou. Zelenský. No,
0: Zelenský, no, jasně. Tak jako, to jsou vlastně zrádci, ne?
1: No jasně, oba dva se objímali úplně. Úplně strašný moc, jako.
0: No, tak
1: takže
0: asi se mají rádi, řekl bych. Takže
1: se vztahuje smyčka kolem. Jo, určitě. Plácali se po ramenou, já jsem to viděla. Ještě než jsme začali telefonovat na mobilu, tak jsem se na to dívala.
0: Tak už mám zase myšku. Pavel už asi Pavel právě odešel. A ty mě slyšíš nebo neslyšíš?
1: Ten Pavel právě odešel.
0: Slyšíš mě ve sluchadlách? Slyšíš mě jako ve sluchadlách? Halo, halo?
1: Ne, jde.
0: Halo, slyšíš mě ve sluchadlách? Halo, halo, slyšíš mě ve sluchadlách?
1: Ne, neslyším, protože je nemám. Protože tě nemůžu mít ve sluchadlách. Protože já tě vůbec nemám.
0: No Pavel teďko
1: nastrčím, počkej.
0: Pavel teďko
1: mi to vyndali.
0: Pavel čaroval, tak.
1: Teď to
0: tak schválně.
1: Zkus to teďka.
0: No teďko tě slyším já dobře.
1: Ne. Ve sluchátkách tě neslyším.
0: Ty mě neslyšíš. Tak ani velký guru nebyl úspěšný. No vidíš to, ani velký guru nebyl úspěšný.
1: Připojit ke mně.
0: No, slyším, já tě slyším naprosto luxusně teda, ale ty mě neslyšíš. Tak no, si to udělej zpátky, jak jsi to měla, abys mě slyšela v tom telefonu, jo? Halo, halo, jo?
1: Mm-hmm. Tak. No, takže tím pádem já tohle odpovím, nešlo.
0: Takže asi to je někde jinde.
1: Nešlo to, bylo to se. No,
0: tak.
1: Proč tě neslyším já, to by mě fakt zajímalo.
0: No to víš co, tak asi nejsem důležitý, to je jasný. Tak.
1: No to seš teda důležitý, tak mám sundat ten, ty Teamsy, mám je zavřít?
0: Ne, prosím tě, už nic nedělej. Já jsem rád, že tě mám ve vysílání, takže nic nezavírej. A ty mě slyšíš přes telefon a to tak stačí, jo. Ne?
1: Jo.
0: Tak, dobrý. Tak, dobrý. Takže já čtu, Medveděv prohlásil při komentování včerejšího 250. výročí Ameriky, že svět chápe, že USA nemají právo rozhodovat za ostatní. Trump plánuje kontaktovat Putina po setkání se Zeleným na summitu NATO, uvedla agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 3342 osob, uvedl předseda Národního shromáždění republiky George Rodriguez. Nad hlavní mešitou v Tehránu se objevila vlajka s výzvou k pomstě, uvedl zpravodaj TAS. Éra lídrů na úrovni Thatcherové a de Gaulle v Evropě je minulostí, prohlásil Kosačev. Důkazů o válečných zločinech Kyjeva je již dostatek k tomu, aby byl zřízen tribunál podobný Nurnberskému, sdělil spisovatel Zachar Prilepin. Iránci od brzkých ranních hodin míří k trase pohřebního průvodu na památku zesnulého vůdce Islámské republiky Aliho Chomejního, uvedl korespondent TAS. Celá generace evropských politiků musí odejít do historie, než mohou noví lídři něco změnit, řekl místopředseda federálního shromáždění Konstantin Kosačev. V domě vůdce opoziční strany prosperující Arménie Gagika Tsarukyana probíhají prohlídky, oznámil tiskový mluvčí strany. Více než milion Iránců se zhromáždilo na tehránském náměstí Azady a čekalo na rakvestěli Alího Chomejního a jeho příbuzných, uvedl korespondent TAS. Švédskému velvyslanci na ruském ministerstvu zahraničí budou připomenuty závazky Stockholmu podle Vídeňské úmluvy, uvedla Maria Zacharovová. Londýn vnímá ukrajinský konflikt jako pokus o odvetu za neuskutečněný projekt z 19. století. Jehož cílem bylo způsobit Rusku strategickou porážku, uvedla Ruská federální bezpečnostní služba FSB. Britové budou nést odpovědnost za útok na muzeum obrany Sevastopolu a za další barbarské zločiny proti národům Ruska a Ukrajiny, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Rozhovor mezi Putinem a Trumpem byl dobrou příležitostí k tomu, aby Putin osobně sdělil americkému vůdci postoj Ruska, uvedl Peskov. Na Sachalinu byly provedeny první testy dronu s člověkem na palubě, oznámil guvernér sachalinské oblasti. Dron na plně nabité baterie může zůstat ve vzduchu až 20 minut. Kyjev soustředil hlavní úsilí při útoku na poškození logistických článků civilní palivové a energetické infrastruktury Ruské federace, uvedlo ministerstvo obrany. Ruská armáda nejen zachovává, ale ještě zvýší intenzitu útoku na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, prohlásil Kartapov v rozhovoru pro TAS. Průzkumný letoun NATO létá nad pobaltskými zeměmi a v oblasti Finského zálivu, uvedl zdroj z leteckých dispečerských služeb Evropské unie. To Velká Británie řídí kyjevský režim během páchání teroristických útoků, prohlásila Maria Zacharovová. V Qingdao začala ruská a čínská cvičení námořní spolupráce 2026. Oznámili to velitelé. Cvičení z ruské a čínské strany. Kontraadmirál Sergej Sinko a kontraadmirál Qiu Wensheng. Ztráty ukrajinské armády v důsledku akcí ruských vojenských jednotek činily přibližně 1380 vojáků za den, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Drony ukrajinské armády zaútočily na chladicí věž druhého bloku kurské jaderné elektrárny, oznámil Hinstein. Národní energetická síť Kuby opět selhala, oznámila kubánská elektroenergetická společnost. Tak, podmínka je málo. V Česku státní zastupitelství dosáhlo přezkoumání případu 69-letého ukrajinského podnikatele, který po zastavení kvůli Nepřipoutanému pásu téměř půl hodiny urážel policistu a vyhrožoval mu. Incident se stal loňské leto v Tachově. Během kontroly se muž označoval za generálmajora ukrajinské armády a sliboval, že zařídí policistovo propuštění a poslání do vězení. Okresní soud nejprve trestní stíhání podmíněně zastavil a uložil obviněnému pouze zaplatit 30 tisíc korun na charitu. Žalobce však toto rozhodnutí napadl s tím, že trest neodpovídá chování muže a mohl by vyvolat dojem nerovného přístupu k obviněným. Případ byl vrácen k novému projednání. Zrušení služby Uber Eats v Česku se odkládá. Americká společnost pozastavila většinu evropské expanze své služby pro doručování jídel. V únoru Uber oznámil, že v letošním roce plánuje vrátit Uber Eats na český trh a spustit službu v dalších 6 evropských zemích, včetně Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Podle informací z médií se společnost nyní soustředí na dohodu kolem německé firmy Delivery Hero. Mluvčí Uberu včer Ivona Kruk uvedla, že společnost spuštění Uber East v zemi stále plánuje, ale start posouvá, aby lépe připravila potřebné provozní podmínky. V pražském Radotíně vytáhli z potoka ruční granát. Předmět našli lidé, kteří hledali poklady pomocí magnetu v okolí ulice pod Klapicí. Po oznámení na místo dorazilo několik policejních hlídek a policejní pyrotechnik. Ulice byla pro dopravu dočasně uzavřena a kolem místa nálezu byl stanoven bezpečnostní perimetr o poloměru 200 metrů. Pyrotechnik zjistil, že nalezeným předmětem byl ruční granát F1, zajistil jej a odvezl k odborné likvidaci. V Praze výrazně zpřísnili kontroly řek, vodních ploch, malých plavidel, přístavů a rybářů. Jen za poslední 2 týdny odhalili policejní razie 14 přestupků, převážně u lidí lovících ryby bez potřebných dokladů. Během jednoho z patrolování policisté také zachránili člověka, který byl pod vlivem drog a nedokázal se sám dostat z vody. No, jaká škoda. Tak to bylo hlavně z Prahy, že? Jak tak na to koukám? Co? Takže Míšo.
1: No.
0: Jseš někde daleko, my tě neslyšíme moc. Slyšíme tě slabě.
1: Je to možný, já mám telefon na hlavě.
0: Telefon na hlavě? No to nevím.
1: No,
0: tak
1: ty.
0: Povídej.
1: No, nevím, už jak bych jako... To jsou dramata. Ne, mně se líbí, jak ty tady je rybáře bez výzku. No, dobře, tak je.
0: To je drsný, ne? Jako dneska...
1: Kdyby člověk si starali o to, kolik já tě slyším.
0: Tak dobrý, tak jestli...
1: Já tady lovím ve Vltavě.
0: Ve Vltavě lovíš lidi pod vlivem drog? Lovíš lidi pod vlivem drog?
1: No. Jo, lovím lidi pod vlivem drog, ano. Proto si pochopil velmi správně, ano.

0: Ne, to je pravda.
1: Víš, jak tě mají se poprosím, jo? Víš, do ledničky, je tam plechovka, pode míní a tamhle nahoře ten kelímek, já mám strašnou žížu. Ještě, že máme ty děti. Za to ne, tamto za to, tak. Nekruč s tím, jenom to odevři. Tak. Máme šikovné děti. Ne, tam je plechovka. Vidíš ji tam? Tak. Tady se tak oteplilo, čověče. To nemusíš, Linku, jenom to zavřít.
0: Tady se taky oteplilo hrozně. Ano.
1: Úplně přišel takovej ti, děkuji. Úplně ti přišel takovej ti jako tropický vzduch.
0: Vlna.
1: Vlna.
0: Taková vlna, když to se... Tady strašně pouká vítr, úplně se ohýbají stromy a ten vítr je tak teplý. Že si myslím, to pouká nějaký fan. No, nevím. Zapli dost nějaký fan. To už nevím. To si mám o tom počasí.
1: My když jsme jeli, tak to pěkně fičelo. Z boku to foukalo, nebylo to příjemný teda, musím říct. No a teďko se taky večer zvedl vítr. Asi nějaká buřina dorazí. Tak. Že tady máme republiku plnou nějakých vlastizrádců a kolaborantů, o tom ani potom, to tady říkáme stále. Tak poslouchej, co chce TOP 09, jo? TOP 09 navrhla zakotvit české členství v Evropské unii a v NATO do ústavy. Nepodporují to ale ani jejich senátoři. Co bys jim tak řekla?
0: To snad není pravda. No, asi bych je poslala někam středem, jsou jako normální. Bože, kdo to tam navrhuje, který magor, jako.
1: Je to z i rozhlasu, zpráva.
2: To nebylo, to
0: děkuji, tak já tady mám taky jeden donos vody. Děkuji.
1: Dones vodu.
0: Ale ještě taky bychom si třeba mohli dát do ústavy, že se usmíříme ze Sudetenlandsmannschaften a já nevím.
1: To bude následovat.
0: A můžeme obnovit české rody a vrátit ty majetek. A co bychom tam ještě mohli dát? No, že budeme platit jenom bankovníma kartama. No já nevím. No. Děláme z toho trhací kalendář? No, to by se jim líbilo. To počku. No. A nemusí na to být náhodou nějaký referendum na změnu té ústavy?
1: Ty bys chtěla referendum?
0: Něco takového. Ne, já nevím, já se jenom ptám, jako, no, protože Slováci teď měli o víkendu nějaký bláznivý referendum a je neplatný, že jo, protože tam přišlo asi 16% lidí, jo, takže.
1: No.
0: Chtěli.
1: Teď si představ, to ale rozumíš, my se nalezáme v situaci, kdy v Ankaře to víš jako, že se skvoter z Hradčanská 1 dostal na tu večeři.
0: No, tak jako oni ho to požádali, že jo, aby dostal pozvánku.
1: No ne, on ho pozval ten turecký prezident.
0: To Erdogan. Ale je otázkou, jestli náhodou Hrad nepožádal Erdogana, aby tu pozvánku.
1: No tak určitě to bylo jako řešení nějaký, že jo?
0: No.
1: Aby se tam dostal, tak jako...

0: To bylo evidentní, že to přes někoho navlíkne.
1: Tak teď tam sedí oba.
0: No, tak Babiš má to místo prestižnější, že jo? No, takže on tam sice bude, takže dostane krmy, nebude ohladu, nebude muset si koupit za svý, ale nebude moc pořád jednat, že jo, za nás. Je dobře. No, my jsme si tady...
1: No, já doufám, že tam je to... Ale on to nemůže podepsat, veď? Nic nemůže podepsat.
0: No ne, tak on nemá mandát, že jo? Vedoucí delegace
1: může
0: je...
1: Může žvanit, může tam... Jo,
0: bába. Ne, může se tam spřátelit za účelem jaksi svých biznisových zájmů, tak se tam potřebuje přátelit s někým. Tak to on se bude přátelit, pochopitelně. Bude s velkýma klukama u stolu, kde se dělí kořist, ale Slovensko to nepodpoří, Česko to nepodpoří. Takže nevím, jak to udělají, aby to schválili. Jestli jim tam budou dávat peníze, tak ale to nebudou ani české, ani slovenské peníze. Poláci možná budou taky proti. Tak se uvidí, no, jak se to scvrkne nebo nescvrkne.
1: A myslím, že to můžou schválit, i když to neschválíme. Nebo to musí být jednomyslné.
0: No tak tam jde o to, že když se to schválí, tak ale my se toho nebudeme účastnit.
1: Jo, a nemůže to být tak, že by to schválili bez nás, my teda jako to odmítneme, ale že pak nám to nařídí nějakým vetolem, prostě nějakou legislativou nebo něčem takovým, že prostě oni to schválili a my jsme si se nesouhlasili, ale tak...
0: Berte to tak, že toto jsou všechno ty kroky, které jakoby povedou k rozpadu té Unie, jo. Fico už jako tvrdě bije na poplach.
1: No jo, ten se brání hodně, no.
0: Takže ten už se nechal slyšet v médiích, že pokud Unie má existovat a fungovat, tak musí ctít, prostě nemůže se rezignovat na mezinárodní právo. Ale to je právě ten důvod, proč oni jako kolaboranti chtějí ty Evropské spojené státy, protože tam potom se setře úplně jakýkoliv vliv národních vlád. Takže když oni to schválí, tak oni to schválí. Ale potom, kdybychom se my měli stát státem v té Evropské unii nebo federaci, oni už schválili, prosím tě, v Evropském parlamentu.
1: Tak by to pro nás bylo závazný.
0: V Evropském parlamentu už schválili, že Evropská unie má činit kroky k tomu, aby se stala Evropskou federací. Čili už ten projekt byl schválený v Evropském parlamentu. A to, co Pávek nazývá Spojené státy evropské, tak to je ona federace. No a potom, když se vlastně to stane předmětem té oné federace, tak už tam nebudou jako žádný právo veta. Tam pak se bude většinově rozhodovat o tom, zda tak nebo tak. Že kdyby to byla konfederace, tak je to něco jiného. Když to bude federace, tak stačí většinový rozhodnutí a ostatní se musí toho zúčastnit. Pokud budou v té federaci. Bude to pro ně závazné. To je důvod, proč oni to chtějí udělat, že jo? Aby zničili, aby zmařili to rozhodování těch jednotlivých zemí.
1: No pak nemusíš rušit nějaký právo veta nebo něco takového, protože tím, že udělají jiný uspořádání, tak se to pro nás stane závazným. Jo, je to tak.

0: Víme, že na Ukrajině prostě vymývají hlavu dětem už od školky, jo, už ve školce. Dějiny Ukrajiny jsou prostě těžce přepracované, takže v podstatě to, že byl objevena Amerika ne Kolumbem, ale tím Ukrajincem, který se jmenoval tak to je normálně už jako takovéhle věci se dostávají do knih, jo. Takže tady třeba článek. Ukrajinci jsou nejstarší národ na zemi. Co se píše v ukrajinských školních učebnicích? Rozlet ukrajinského historického myšlení dosáhl nových výšin. Jsou tady vyfoceny ty učebnice. Učebnici zeměpisu pro 8. třídu přichází doktor věd a profesor Kyjevské národní univerzity Petro Masliak se skutečnými perlami. Halič je pramatkou celého lidstva a nepřekonatelná touha po hvězdách je vrozenou vlastností ukrajinského národního charakteru. Právě proto podle něj Ukrajinci vykonali v kosmonautice a raketovém inženýrství více než všechny ostatní národy světa dohromady. A tím to nekončí. Neuvěřitelně bohatá příroda Ukrajiny vytvořila fenomenální vlastnosti ukrajinského národa, které rozšířil do celého světa. Zemědělský národ planety. Všude, kde jsou černozemě, žijí a pracují Ukrajinci. Nejstarší zemědělský národ planety. Podle učebnice to byli právě ukrajinští osadníci, kdo přivezl pšenici do USA, Kanady, Ruska, Kazachstánu a Argentiny. A celý svět se tak dnes živí geneticky ukrajinským chlebem. A to stále není všechno. Ukrajinci vytvořili více než 200 000 lidových písní. Žádný jiný národ na světě jich nemá tolik. Ukrajinská melodika se stala základem celé evropské hudby. Právě z ní údajně čerpali inspiraci Bach i Beethoven. Američtí vědci prý uznali Ukrajince za nejstarší národ světa, protože pouze v ukrajinštině je slovo člověk ženského rodu, údajné dědictví tisícletého matriarchátu. Krátka, zatímco zbytek světa myslel, že vytváří civilizaci, Ukrajinci už ji podle této učebnice dávno vymysleli, zpívali a zaseli. Takže si představ, že když první člověk, jo, slezl ze stromu, tak zjistil, že pod tím stromem už dávno žijou Ukrajinci.
1: No. Ano.
0: No a teď si ještě představme jednu věc. No ne, počkej, tohle to normálně je v té učebnici. A teď si, tady jsou normálně, tady je fotka.
1: Já tomu věřím.
0: Viděla jsi planetu opic, tady je normálně fotka, to je z té učebnice. Tam je fotka, ano, kde ty opičáci, budoucí Ukrajinci, mají výšivky slovanské, takové ty kroje režné, a nad nimi vlaje žluto-modrý prapor. A mají, a tady ta slečna v opice, ty mají na hlavě nějaký skytek uvinutý věnce, ale jsou to opičky ještě, jo, pořád. Teď se nakonec dozvíme, že Darwin byl vlastně Ukrajinec, pravděpodobně asi.
1: No, to jsem ti to chtěla říct, jestli náhodou jako Darwin nebyl Ukrajinec.
0: No on i Nikola Tesla byl vlastně Ukrajinec, jenom se to tajilo, protože aby se to skrylo jako.
1: Ty počkej, ale aby jako tak ještě nebyl Ukrajinec Gregdo, ty aby Pávek nebyl Ukrajinec.
0: Tak on přijme brzy občanství, že jo? Ne? V rámci jaksi toho, co se chce.
1: Hmm.
0: No a pojďme ale dál.
1: A myslíš, velí, tak ukrajinský pas.
0: To byla osmá třída, jo? Pojďme do školky. Mám tady takový knížky pro děti ve školce. Takto se na Ukrajině vychovávají malí banderovci. Dětská kniha dělá z násilníků z UPA tým superhrdinů. Chcete vědět, kde se na Ukrajině bere kult UPA? Nezačíná v armádě ani v parlamentu, začíná ve školce a v prvních třídách základní školy barevnou knížkou se superhrdinou. Jde o publikaci Dobrodružství Alarmika a jeho přátel od Oleha Vitvického z roku 2015. Má to 132 stran ze série Alarmik Ukrajinský superhrdina. Určeno dětem přibližně od 7 do 10 let. Je to prostě takový komiks, jako, ale malovaný jako slabikář byl, tak takový vlídnej. Vlajou tam prapory UPA a Ukrajiny. No a...
1: Je to pořád?
0: Objímají se, všichni tam mají rádi, objímají se, pochopitelně. No. Jak to končí?
1: No hele, za mě... Dost dobrý,
0: ne? No a jak to končí? V Dagestánu byl zadržen správce teroristické sítě. Ukázalo se, že jde o nezletilého. Spravoval mezinárodní internetovou síť, je obviněn z přípravy teroristických útoků v ruských školách, verboval děti k masovým vraždám. Je zapleten do organizace nejméně 15 teroristických trestných činů v 10 regionech Ruska. Teroristickou síť financovaly ukrajinské tajné služby. Spolupachatelé zadrženého správce byli nalezeni v USA a v Evropě. A teď si uděláme silnou paralelu. Jo? Já jsem tady předtím jakoby četl, jak Ukrajinci jsou super nadlidé, jo? V podstatě. A se včera nebo předevčírem jsem v televizi tam někde cvak a běžel tam takový ty jako o Hitlerovi a tyhle ty věci, jo. A běželo tam, že oni normálně udělali do Tibetu obrovskou jakoby výpravu, archeologové a měřili tam ty Tibetany, jim obličejem, odlejvali jim a to. A v podstatě všechno vedlo k tomu, že prohlásili, že vlastně Tibeťané, nebo ten Tibet a to jsou předchůdci árijské rasy. A vlastně oni jako vědecky pro celý svět, vědecky, ty vědci kolaborovali pochopitelně s nacismem, ty vědci vypracovávali různé typy studií, které na základě kterých vlastně existoval ten kult té árijské rasy. Jo. Když se podíváš na tu Ukrajinu, to, co jsem tady teď četl před chvílí, to je jak přes kopírák, to je úplně to samé. Jako. Jakýsi vědci, jakýsi vědci, v podstatě ohýbají nějaké poznatky, vytržené z kontextu a jak si se snaží ukázat, že to je přesně tak, jak oni tvrdějí. Jo? Prostě vytrhají si střípky a z toho si poskládají to, že ty Ukrajinci dali světu úplně všechno. Tak to bych řekl, že je ta... No. Co ty na to, prosím tě, Míšo? Já tady zatím najdu tvrdší verzi.
1: Najdeš tvrdší verze. No já si myslím, že už to snad ani tvrdší být nemůže, jako protože on se stačí rozdílat kolem sebe. No, je s pravdou. Já jsem dneska byla klíček od toho v jedné firmě, že jsem skoro proskočila oknem. Já jsem teda opravdu práskla, se všima odešla, ale říkala jsem si jako drž hlubou a to... Ale to už se fakt ve mně vařila krev, jo. nebylo to vůbec o Ukrajincích, i když tam jsou tvrdě podporovaní a tvrdě jako tam se jede prostě jiný směr, ale dotyčný zaměstnanec hovořil o tom, že byl někde na kole v oblasti bývalé NDR a jak to tam pořád jako je, jako, jak už to tam vypadá jako ten NDR a tak. Ale to není úplně zajímavý, no, prostě jako má takový názor. Ale povídala, že no víš, jako a teď tam začne jako je, říkám nějaký pomínky. No, byla tam ta pěticipa, ta hýza a to bylo tam něco vždycky napsané, no, já teda nechápu, jak jako takovýhle pomínky v tom lidem jdou, protože to prostě nezbourá, jo tak.
2: No.
1: Ale já jsem musela jít na trafo. Musela jsem pak stočit hovor úplně jinam. Prostě, jo, a to je český člověk. Jo, tohle byl český člověk, který podporuje tuhle běž, která se tady rozstavuje. A to asi dovolí říct prostě pomíčku Rudy Armády, jo. Takže víš, jako já už snad věřím všemu, jo. To už je opravdu, to už je špatně.
2: No ne, tak na Ukrajině je velká korupce, že jo? Tak poslouchej dobře. No ne, tak Andrej Babiš zveřejnil, řekl to do médií, že přes Českou republiku zadrželi půl tuny kratomu, jo? A Zelenský rozšiřuje spolupráci s mexickými drogovými kartely, sdělila CVR Ruské federace. Do dalšího odolala ruská zahraniční rozvědka, SVR. Ukrajinské ozbrojené struktury záměrně usnadňují růst tranzitu drog z Latinské Ameriky do Evropy. Latinskoamerické zločinecké skupiny považují Ukrajinu za bezpečný koridor k přístupu na evropský trh. Přístavy v Oděské oblasti se stávají hlavními překladišti narkotik, přicházejících do Evropy přes Polsko, Moldavsko a Rumunsko. Korupcí prolezlý Zelenského režim se snaží získávat další příjmy z obchodování s drogami, protože Západ neuspokuje jeho požadavky. Latinskoamerické drogové kartely mají zájem o přístup na ukrajinský černý trh se zbraněmi. Já myslím, že to je taková klasická jakoby země, která by měla být součástí Evropské unie, protože jediná umí přinést do té Evropy peníze.
1: No určitě, to pročím.
2: Víš, jako všichni, ano, všichni jenom by čerpali, ale oni to zajistí. No.
1: Oni to zajistí, oni to dovedou. Oni to prostě, jo, dotáhnou, to je strašný.
2: Kontextu, v kontextu s tím je tady článek. V Evropě se těší zrychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie otevře přístup k jejím zdrojům. Ukrajina má obrovské zásoby zdrojů, kterých v Evropské unii není dostatek. Kyjev je partner, kterého blok potřebuje pro dávky, dodávky přírodních zdrojů, abychom je mohli využívat v průmyslu společně s Ukrajinou. Uvedl litevský předseda vlády Andris Kulbergs v rozhovoru pro portál TVP World, když odpovídal na otázku o opodstatněnosti diskuze o nutnosti zrychleného přistoupení Kyjeva. Dodal, že členství Ukrajiny v Evropské unii může způsobit problémy jak pro Lotyšsko, tak pro Polsko, protože Kyjev se stane vážným ekonomickým a obchodním konkurentem. 15. června Evropská unie oficiálně zahájila jednání s Ukrajinou o jejím přijetí do svých řad. Tak to se hodí, ne? Mají nakoplý ten latinskoamerický drogový
1: no,
2: trh.
1: Jako... No, ty jim to ještě předvedou. Víš co, to bude jedna banda s druhou. To... A navíc teďka prostě jako rozptýlení Ukrajinci po celé Evropě. Jo, ty si tady, oni si velice rychle najdou ty struktury, že jo, oni to umí. Oni si to umí, jo.
2: Tak, a teďko tu slíbenou, teďko tu slíbenou tvrdou verzi, jo? Kyjev otvoreně... Ne, Kyjev otvoreně vyhráža Evropě. Bývalý poslanec nejvyšší rady, nacista Jurij Sirotjuk, ohrozil evropským krajinám útokmi dronmi, pak si po skončení konfliktu začnu uplatňovat nároky voči Ukrajině. Dalej uvědol, že časy, keď štáty jako Maďarsko, Bělorusko alebo Moldavsko mohli Ukrajinu šikanovat, jsou preč a samotný Kyjev si teraz nárokuje úlohu regionálního lídra. To vykresluje zaujímavý obraz. Evropské krajiny už roky poskytují Kyjevu finančné prostředky, dodávají mu zbraně a hosti a miliony utečenců a v reakci a v reakci na to počúvají náznaky o budoucích útokoch dronmi a priebehy o novom ukrajinském líderstve. Pamatuješ, jak jsme se tady o tom bavili, že nás z nich bude bolet hlava?
1: Jo, určitě, já tomu věřím.
2: No tak tady už to máme teďko jako jasně vymalované a to je to, o čem já pořád stále jako mluvím, že oni jsou rozjetí, oni jsou nad lidi a že v podstatě čtvrtá říše už existuje, že oni jsou rozlezlí po celé Evropě a až oni budou lídrem, to jako Hitler, který v podstatě obsadil Evropu, tak oni už mají dneska taky obsazenou, že jo?
1: Oni dobili, pardon, aniž by vystřelili jednu pořádně z pistole, tak ji dobili, jako.
2: No, a ještě si musíme říct jednu takovou věc důležitou. K Ukrajině, jo? Ono o té Ukrajině se jako moc nemluvilo a vlastně o Ukrajině se mluví až od roku třeba 2008 nebo 2014, jo. Ale já mám tady zajímavé informace. Rusko je agresor a Ukrajina je nevinná, mírumilovná země, která na nikoho nikdy nezaútočila. Takže pojďme se na to podívat. Pravda. Již v roce 1993, pouhé dva roky po vyhlášení nezávislosti, se Ukrajina zapojila do operace NATO v Jugoslávii. 240. samostatný speciální prapor prošel Chorvatskem, Bosnou, Kosovem a Makedonií. Celkový počet přibližně 14 000 ukrajinských vojáků. Poté přišel Irák, rok 2003 až 2008. Největší vojenská mise v historii nezávislé Ukrajiny. Stálý kontingent čítal 1600 až 1700 bojovníků, třetí největší v koalici po USA a Británii. Celkem Irákem prošlo více než 6 000 ukrajinských vojáků. 5., 6. a 7. mechanizovaná brigáda, 81. taktická skupina a další jednotky. Celkové ukrajinské ztráty činily 18 padlých přes 40 raněných. V roce 2008, kdy Gruzie zaútočila na Jižní Osetii, do které se nakonec zapojilo Rusko, stála Ukrajina na straně Gruzie. Kyjev gruzínské vojáky cvičil a dodával jim zbraně, například protivzdušné systémy, které pak po desetiletích, až začne konflikt s Ruskem, bude žádat zpět. Bataliony ukrajinských nacionalistů UNSO bojovali v Čečensku proti ruským jednotkám a poté se zcela klidně vrátili na Ukrajinu, aniž by za to byli jakkoliv potrestáni, přestože se jednalo o žoldnéřství. Později zaujal místa v ukrajinských bezpečnostních strukturách. A to ještě nemluvíme o takzvané protiteroristické operaci kyjevského režimu proti vlastním občanům na Donbase. Takže ono to kamarádství s těma Britama a s těma Američanama, ono trvá dlouho. Takže jak vidno, tak chlapci si plácli už daleko, daleko předtím.
1: Jo, jo, to je už to mají zmáklý. No já jsem na ně zvědavá, ale jako Napoleonovi to nevyšlo, Hitlerovi to nevyšlo. Vidíme, no, zelený panáček se tady myslí, že mu to vyjde.
2: No tak...
1: Potažmo zelený panáček je nastrčená figurka, jo, ale... Hraje si tam na velkýho.
2: No, poslední masivní útoky, které proběhly, byly opravdu na sklady zbraní, výrobu dronů, výrobu munice, výrobu všeho možného, když takhle řeknu, jo. Byly...
1: Ale jo, ale...
2: Promiň, no. Je to asi v hodnotě 1 miliardy dolarů, jo? To je dost, ne?
1: Vem si to, ale jak to prezentují českých médií, jo? Že vyhrává Ukrajina na všech stranách, že Rusové
2: teď. No, tak oni to říkají, že jo, ale já jsem tady právě v pátek, nebo kdy, tak jsem tady dělal takovou zčotku, která přišla, a to je docela jako Kyjev dneska je neskutečně vybombardovaný a Rusové ještě neskončili, jo. Ale takhle, ještě neskončili na Ukrajině a ještě neskončili v Evropě, protože dneska se ví, že tam operují hlavně Britové s těma složitějšíma zbraněma, jo. Ale mám tady takový střípek, který by nás mohl zajímat. Česko koupilo 100 houfnic z Jižní Koreje, ale armáda je ve výzbroji nemá. Hádáte správně, 100 povede na Ukrajinu. Česku se vypařilo 100 korejských houfnic. Stopy jasně vedou na Ukrajinu, informuje portál Armádní zpravodaj. Česká armáda podle oficiálních dat OSN UNROKA stále hlásí stejný počet dělostřeleckých systémů velké ráže jako před rokem, a to je 193 kusů. Přitom v roce 2025 do země dorazilo 100 kusů 105 mm houfnic z Jižní Koreje. Čísla nesedí. Buď houfnice nikdy nedorazily, což odporuje korejským exportním hlášením, nebo dorazily a velmi rychle odcestovaly dál. Druhá varianta je výrazně pravděpodobnější. Česká armáda tyto starší typy M101 nebo jejich korejské verze standardně nepoužívá ani neplánuje zavádět do výzbroje. Jižní Korea oficiálně odmítá přímé dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu. Místo toho využívá nepřímé kanály a Česko v tom hraje roli osvědčeného logistického a licenčního uzlu. Přesně tak, jak to umožňuje český zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Není to poprvé, stejným způsobem už přes Česko prošly desítky řeckých houfnic M110, M114 a M101. Zatímco Babišova vláda veřejně mluví o žádné vojenské podpoře Ukrajiny, Česká republika se tiše stává jedním z překladišť zbraní pro režim Zelenského. Soud dodá, Praha přepošle, Kyjev používá. No tak bavíme se o loňském roce, jo, takže Babišova vláda v tom asi nebude.
1: To
2: bude asi kšeftík někoho jiného, řekl bych, a zdá se. No, a pak tady máme...
1: Nějakýho Péti třeba, nebo...
2: Myslíš jako, že by se prali pak nějaký peníze v nějaký kampeličce? Ne. To říkají zlí jazykové.
1: To víš, že jo. Tak je zapotřebí vyprat peníze. Já taky jsem tam občas do pračky něco strčím.
2: Mám tady takovou malou bilanci, jo.
1: A už to?
2: Opak, Míšo, spadl nám telefon. Už nás vypli po hodině.
1: Oni nás vypli, no, to víš, jako...
2: Po hodině, no, tak hele, mám tady takovou bilanci, jo.
1: Se s náma nebudou zabývat, víš.
2: Protože Evropa to nechce udělat, tak Rusové udělali bilanci. Každá domácnost v Evropské unii už podle odhadů zaplatila za podporu Ukrajiny a odmítnutí ruského plynu 16,5 tisíc euro, prohlásil Dmitrijev. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi Kiril Dmitrijev na síti X okomentoval další finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Podle něj může být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v balíku pomoci ve výši 290 miliard eur nadšenější než evropští důchodci a pracující, kteří čelí ekonomickým problémům. Dmitrijev zároveň tvrdí, že pokud se k této částce připočítají údajné ztráty Evropské unie ve výši 3 bilionů eur, způsobené odmítnutím ruského zemního plynu, vychází to podle jeho výpočtu na 16 500 eur ztráty na každou domácnost Evropské unie.
1: No, je to. No, to je úplně výborný. To je úplně výborný. To je skvělý. Takže 16 000 eur jsem minus díky těmhle těm skrčkům zeleným. No, to je dobrý.
2: No tak... Je potřeba, ale... aby vítězili. Teda Eliško, když nám sem nalítalo tolik komárů, podívej. Hrůza.
1: Jo, protože máte otevřený dveře.
2: Nemáme, už jsme je zavřeli.
1: Tak je budete muset vymlátit.
2: Ne, taky vymlátíme, to si píš. Soustředíme je okolo jednoho světla a tam je zničíme. No hele, to ještě Německo má další problémy, jo?
1: No, Německo má problémů.
2: V Německu každých 20 minut zkolabuje jedna firma. Tady do insolvence, jo? A Namibie požaduje od Německa odškodnění za genocidu. Německo již uznalo genocidu kmenu Herero a Nama na přelomu 19. a 20. století a také nabídlo oficiální omluvu, řekl namibijský generální prokurátor Festus Katuna Mdandeka. Dalším krokem je zaplacení odškodnění. To jako v omluvou to neskončí, že?
1: Omluva je hezká, ale za to si nic nekoupí.
2: No právě, a oni si chtějí koupit.
1: Víš, kdyby tu Afriku tak nedevastovali, nedělali z ní opravdu jenom dojnou krávu, tak kde ta Afrika mohla dneska být?
2: Teďko začali s deportací Ukrajinců. Protože Ukrajina nemá bojovníky. Pustil bych něco.
1: Si myslíš, že oni se dají?
2: No, tak budou je deportovat, že jo? Si představ, že opozice v České republice uvažuje o tom, že by zavedla válečnou daň. Že nejsou u kormidla, ty jo. Ty, kdyby byli u vlády, tak pánbu s náma, tedy jako.
1: Nezlí pryč.
2: Jo, jo.
1: No, ale počkej. On, ale Putin, myslím, že organizoval, nebo přejmenoval SVO na válečný konflikt, ne? Nebylo to někde?
2: Ne, na Ukrajině... Na Ukrajině... to je speciální vojenská operace. No a jinak jako válečný konflikt považuje to, že
1: to
2: proti ním bojujou. Tak proti ním bojujou jakoby ty různý země. A já tady pak pustím Fica. Fico už jako alarmuje, že to není tak jako jednoduchý. A že opravdu se schyluje k velkému problému, jo? No, a hlavně...
1: No?
2: Hlavně kyjevský režim útočí na jaderné elektrárny a tím ohrožuje v podstatě sebe a Evropu, co se týká jaderné bezpečnosti. Jo. Že ono není jistý, kam ten mrak půjde.
1: To je samozřejmě jasný, ale jim už nejde vůbec o něco, rozumíš, jim nezáleží na vlastních lidech. To je jako prostě úplně, úplně ztracený.
2: Na vlastních jim nikdy nezáleželo. Víme, že to je svoloč.
1: A mě by ještě jenom zajímalo, jak je tady ty pochytat všude ty mladé fiatupy, jak bylo. Kde je chytnout? Jako je chytat na ulici, nebo budou jim jako... Oni jim taky někdy ty pasy dojdou, že jo?
2: No ne, tak oni jim to legální pobývání v té zemi ukončí a pak už tam budou jako ilegálové. No a to právě může zvednout obrovskou vlnu terorismu, protože oni budou vytvářet ten tlak teroristickým přístupem, že jo?

0: Slovensko má ve Veštěrce předsednictví momentálně, jestli se nepletu, ještě ať někdo opraví, tam se o tom mluvilo, že bude. To znamená, že Robert Fico je v tomto iniciativní. No tak pokud Slovensko měkce nakračuje a našlapuje do BRICSu, tak by mohla do BRICSu naklapat vlastně celá V4, když na to přijde. A že to bude nutné, to asi bude nutné, protože Robert Fico tady v podstatě vyjádřil postoj, že jaké upřednostňování Ukrajiny, když Černá Hora, Srbsko a Albánie tady už dobu jedou nějaký přípravný proces a vlastně Srbsko je tahané za nos, i když víceméně Srbové neví, jestli do BRICSu anebo do Evropy, do Evropské unie. Ale je to o tom, že rozhodně tyto tři země mají větší ambice a mají rozhodně větší odpracování a větší přípravu než Ukrajina. A proč by měla být Ukrajina, jaksi na výsluní, měla by předběhnout tyhle ty země, jenom proto, že to někdo chce, jenom proto, že náckové náckům, to snad nemyslí vážně. Takže V4 je taky zajímavý útvar pro to souručenství, dejme tomu buď skácet Evropu, nebo vyšlechtit Evropu, anebo jít do BRICSu. Co ty, Míše, si o to myslíš?
1: Slyšíš, teď je to dobrý?
0: Neslyším.
1: Jo, protože spadlo celý ten hovor spadnul.
0: No, já jsem teď ti zazvonil. Tak pojď, pojď, děvče, vyjádři se.
1: Děvče, vyjádři se.
0: Q4,
1: Tak děkuji.
0: Q4 a k
1: Ano.
0: tomu, že V4 jako taková je silná, že jo? To jsi slyšela, jsem to tlumočil přes telefon.
1: Ano. Ne, já jsem si všechno jsem slyšela. No tak samozřejmě, když to bude říkat jedna země a bude něco hlásat a budou si jako něčeho
0: Neotočila
1: vyžadovat,
0: jsi
1: jak
0: se
1: se
0: od
1: to má
0: počítače
1: změnit.
0: nebo od někde od mikrofonu?
1: Ne, neotočila.
0: Už je to dobrý, no.
1: Já už se ani nehybu. Já už se ani nehybu. Ale že jako v každém případě s tím Ficem je to zajímavý, to nevím, jestli je předsedou, teďka ve čtyřky to opravdu nevím, nemám to
0: Slovenské
1: nějak znáky.
0: předsednictví, no.
1: Je teda, tak tohle jsem opravdu nevěděla,
0: No ne, mělo by být,
1: ale
0: mluvilo se tam o tom, já teda nevím, já jsem říkal, že nevím, ale mluvilo se tam o tom, že Slovensko bude mít předsednictví.
1: Jo. A určitě teda v každém případě by to mohlo být takový posun, pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo aspoň by se tam děly nějaké náznaky toho, že se rozpadá, no tak bychom se mohli pomalu, ale jistě jako přiklánět k tomu BRICSu, že jo? A mohli bychom jako tak jako lehce a opatrně jako začít spolupracovat, jo? Protože jestli si z toho všimnu, tak prostě o BRICSu v nějakých masmédiích nebo v nějakém prostě mainstreamu nebo něčím takovým. Jako to jestli je jeden článek za měsíc.
0: Je to vymlčované.
1: Strašně, je to úplně umlčovaný, jako vůbec, jako. A docela bych řekla, že i v té alternativě, jako zase se o tom BRICSu tolik nedočteš. Taky ne. Je to celý prostě takový jako hodně potichu.
0: Jo, řekl bych, že je víc než
1: A
0: potichu.
1: je No a řekla bych, a je zapotřebí, aby prostě to Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, aby prostě jako spolu spolupracovali, protože jsou na jedné ose. Tam u těch Poláků je to takový, no, já jenom doufám, že ty Poláci prostě nebudou nějak jako, ty jsou vždycky na dvě strany, že
0: No,
1: jo? Je to těžké.
0: ale Poláci budou vždycky Takhle, Poláci mají Ukrajiny až, jo?
1: No to určitě. Jí mají plný zuby.
0: Jenomže na druhou stranu jsou to Poláci, kteří prostě vždycky jako no. Jdou po svých.
1: No,
0: já jsem člověče nějakým způsobem tak o tom přemýšlel, kudy by mohla vést cesta. To se tam slyším pochopitelně z toho telefonu. A kudy by vedla cesta do toho BRICSu, jo. A přes tu V4 mě to moc nenapadlo, že by to tak mohlo být, ale on se to vlastně začíná rýsovat, jo. Takže...
1: Tak možná, že to tak mají kluci naplánovaný.
0: Nevím, jestli to plánujou, ale určitě tam ohýbají touhle cestou, jo.
1: Tak oni musí velmi opatrně, jako víš co, tady kdyby si na někoho vybav, že půjdem do BRICSu, tak na tebe ty 10 čumí jako právě zvalče, jo, protože neví vůbec, o co dáš, tak nemají představu. Jo, jako něco takového existuje, jo, oni tam asi spolu nějak odchod, jo.
0: No, my budeme pomalu končit, ale ještě si dáme jeden další tunel.
1: Velký.
0: Ze stanu si dáme jeden tunel, tak jsme trošku doma, protože ta opozice teďko strašně řve, že jo.
1: Oni,
0: je vidět, že oni jim šlapou po těch zdrojích a příjmech. Tak atomovka na stan. Phantom Paukner rozkryl tunel v milionech. Tak vidíme, že Paukner je jakási skupina lidí, který prezentují, rozkrývají různé kauzy, což je nepříjemné, pochopitelně bývalé koalici, současné opozici. A moc jim to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že se mi jako tady kousnul zrovna počítač. Tak už to je, už. Politické strany nesmějí podnikat, ale hnutí STAN si založilo dceřinou firmu. Její aktivity velmi zaujaly Tomase Pauknera, jehož občanské investigace pod skrytou identitou už vyvolávají rozruch několik týdnů. V tomto případě ukazuje na milionové částky, které zmizely z veřejných peněz neznámo kam. Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, anonymní Tomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN na prezidenta Pavla, jejíž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí. Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem plesu Hradní stráže, na jehož financování se měly podílet ta největší ESA českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost VMS, pořadatel večera. Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat, ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích. Tady pávka, chviličku. Ještě více se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z času Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začali psát Seznam zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným Pauknerem může stát. Nyní ale badatel, který o sobě tvrdí, že je podnikatel píšící texty ve volném čase, opět zacílil na hnutí, které se svým v uvozovkách týmem budoucnosti Avizuje ambice být příští premiérskou stranou a Víta Rakuš

0: Rakušana už na tiskovkách představuje jako stínového premiéra.
1: Ježišmarja.
0: Čivava z tepláků, tyjo, přímo do Strakovky. Vít Rakušan a jeho partaj za přispění ředitelky hnutí STAN roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že přitom mohli porušit množství platných zákonů, začíná Paukner. Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou. Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Také se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost, nebo té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost B-STAN SRO, kterou 100% vlastní hnutí STAN. Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí STAN. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010. Firmu s luxusem převedli na bezdomovce. Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa. Třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti LAAX Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi. Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý... Jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad NBÚ, také státní podnik ČEPRO a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS. To jsou panáčci, ty jo.
1: Ty jo, to jsou pánové, ano.
0: Chci se posunout, vydrž. Firmu. Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován a nakonec za ní také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Jako šéf ČEPRO měl připravovat podvod společně s Radovanem Kryčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové. Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály STAN a o rok později byla společnost přepsána na Jana Matise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo. Stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když STAN získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firem. Stáhla se z nich 22. června 2022, týden po propuknutí kauzy Dozimetr. Lesy a kanceláře. V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti B STAN. Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má páté patro a B-STAN si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner, hnutí STAN deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH. Tak, počkej, ještě budu číst dál, jenom se tady musím podívat. V říjnu 2021 proběhly volby a hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí STAN. Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek. To jsou takové fotky. A nyní přichází pointa. Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 tisíc korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 20.

0: 28 500 korun měsíčně. Stát prostory pronajímal a stát také skrze poslaneckou sněmovnu platil firmě B-Stan násobně vyšší nájemné navíc za vlastní budovu, shrnuje Paukner. Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli sněmovně, že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních, jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních. Na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů. Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou B-Stan poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 až 130 tisíc korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam. Parlamentní listy .cz se podívali, jak je na tom poslanecký klub STAN v Jihomoravském kraji dnes. Zvolení zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krajner. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese. Mečová 335, pár metrů od Zeleného trhu sídlí i komunitní centrum starostů stanoviště. Brněnské schema, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů parlamentní listy.cz mimo jiné zjistili, že strojice pražských poslanců STAN mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí. Celkem si přes B-Stan podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí STAN. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci. V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma B-Stan SRO tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak politika Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmu poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů. Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí STAN, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 000 měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk, píše Paukner. Pokud by peníze z dceřiné firmy hnutí STAN využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022 až 2024 evidován není. Pokud by hnutí STAN zisky z předražených pronájmů kanceláři využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin, uzavírá. Podle poslance Jindřicha Reichla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí STAN atomovka. Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny. Tedy čistý tunel veřejných financí. Zhrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušanovo schéma zajímat. No jo, no. A tak dál.
1: No, tak co by kdo chtěl, že jo? Ježišmarja. Ach jo, já nevím.
0: To jsou malé peníze, počky. To jsou malé peníze, bude hůř.
1: No to víš, že tohle jsou malé peníze. Ale malá domů, veď, a korunka k koronce a za chvilku mají miliardu.
0: Na všem vydělávali. Úplně na všem se snažili vydělávat.
1: Na všem vydělávali a tady lidi drou nový bídou.
0: Přesně tak. Budeme muset končit, Míšo, protože už máme po 11. hodině, trošku jsme to natáhli, protože jsme trošku se courali s tím začátkem. No. Takže já ti děkuju za složitý přístup k dnešnímu pořadu.
1: Budeme rozloučit.
0: A pojď se rozloučit.
1: Budeme to muset.
0: No, Míšo?
1: Tak odehrává nějaký ten zádrhel. Nicméně slyšíte mě všichni?
0: My tě slyšíme, povídej.

0: Teď promluv.
1: Děkuji. Mějte se všichni moc krásně. Nastupuje nám zase léto. Přišel teplý vzduch, asi o víru. Užijte si krásný letní týden. Odpočívejte. Myslím si, že spousta lidí je teď na dovolení, tak ať se jim ta dovolená vydaří. Nicméně já stále se trvávám v naší matičce Praze. Dovolená ještě tak nějak trošku nedohlednu, ale taky přijdu. Takže asi tak. Mějte se krásně, přeji krásné dny, tu na chvíli krásné sny a krásnou dobrou noc. Mějte se krásně.
0: Tak Mišo, já ti děkuji za to, že jsi byla s náma, byť tak komplikovaně. Vám všem děkuji za toleranci a za pochopení té situace. No, rozebrali jsme pár věcí, no a budeme se loučit. Já musím ještě nějakou písničku rychle tady vybrat, protože, jak jsem zjistil, tak mám naprosto prázdný playlist, čili musím tady nějakou písničku rychle vybrat, aby jsme se měli čím rozloučit. Apropo, nevím, jestli máš nějaký tip, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou takovou, co? Třeba hele, tady ta bude pěkná. Takže mějte se krásně. Hezko. Mějte se krásně všichni a v pátek doufám, že naslyšenou. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte u pořadu komentovaného čtení. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska to máme naživo, tak si zase užijeme spoustu zajímavých věcí. Nejdřív se pojďme podívat na to, kdo 13. července, wow, 13. je pondělí, ale kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví Markéta, Margareta a Margit. Markéta, ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova manžári. S významem perla nebo pupen slovo přijala řečtina jako Margarites, odtud latina jako Margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Já teď ještě skočím, jestli máme něco dál o těch Markétách a Margaretách. No ale moc toho tady není teda jako upřímně, no. Přesto je každá žena, jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem, dokonce tady píšou, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. A teď jméno Markéta patřilo ke světicím. Také vladařkám a královnám, mimo jiného nosila Markéta Habsburská, celým jménem Markéta Marie Terezie Habsburská, která byla španělskou a římskou princeznou, první manželkou římského císaře, českého a uherského krále Leopolda I. a také milovnicí hudby a umění. Současnými nositelkami jména jsou například herečka Markéta Hrubešová, moderátorka Markéta Majerová, zpěvačka Markéta Konvičková nebo zpěvačka a skladatelka, držitelka Oscara za píseň k filmu Ons Markéta Irglová. Jméno patří i k české modelce Markétě Divišové. Jméno nosí také bývalá herečka manželka Marka Ebena, Markéta Fischerová. Markéta Lazarová je názvem knihy Vladislava Vančury, dle které v roce 1967 natočil František Vláčil stejnojmenný film s Magdou Vašáriovou v hlavní roli. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, to jsem říkal, a těch Markét dneska slaví 57 019 Market v České republice je to 26. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Když se kouknu na Margaretu, těch je 559, což je 333. příčka, a Margit, těch je 548, 336. příčka. Takže dneska úhrnem slaví, když se na to podíváme, nějakých cca přibližně, ať to neříkám úplně přesně, to nemusím počítat, 58 tisíc oslavenkyň. To je velké číslo. Já bych tady ještě
speciálně popřál Markétě, která doprovází v těch aktivitách a činnostech, ale také v životě Pavla Hlávku. Takže Markéta, která dala vzniknout stránkám, a teď mi to vypadlo, já si říkám svých svým, ale nebo sami sobě, ale víte, co mám na mysli, Markéta, která vždycky zabezpečuje spoustu akcí a aktivit okolo svobodného vysílače, takže i pro tuto Markétu a hlavně zejména pro ní já mám speciální poděkování a také přání. Takže milé Markéty, já vám právě teď přeji a Margarety a Margit, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Takže si to pěkně užijte, hezky se promořujte, pěkně to oslavte, dneska je to na koupačku, my jsme teď přišli s Eliškou akorát od rybníka, takže si to krásně užíváme tady v jižních Čechách. Včera bohužel to počasí nebylo úplně na koupání, ale každá změna je vítána, protože když se nemůžete koupat, tak vymyslíte jinou aktivitu, která je určitě stejně zajímavá jako ty aktivity předtím. Tak, to jsme popřáli, žádný jiný významný den není, tak to můžu takhle schodit, můžu to zavřít. No a pojďme se podívat na jednu událost, která si myslím zaslouží pozornost. Robert Fico byl konfrontován novináři otázkou, jestli by, kdyby Vladimír Putin přiletěl na Slovensko, tak jestli by byl zatčen, tak někteří politici bohužel mají na to zvláštní názor. Tak si to pojďme pustit, protože to je hodně zajímavé, jak jsou někteří zblblí až na půdu. Nám to nehovoří. Jak to, že nám to nehovoří? Pán Fico. Akože. Tady to máme zastrčené, tady to máme out, tady to máme do mikrofona, tak by nám to mělo hovořit. Chviličku, mrkenzí se na to. Proč?

teď tady. Dvojka. No vidíte? A ono nám to nemluví. Tak chviličku. Proč nám to nemluví? No. Tady podíváme, protože tady máme škrtlý mikrofonek. No ani teď nám to nemluví. Jak je to možné? Věci, to vám povím. To vyladíme, ne? To je jednoduché. To není může být, tak. A co se nám to tady děje? Že se nám nic neděje? Tady nám chybí. Tady nám chybí hen toto. Já se z toho jednou tady fakt picnu. Přenastavuje, jak chce. To jsou takový zásady, než to nesmíte vypnout.

bouger. Tak už. Ten nám to tady rýsuje. Když tady máme dvakrát, to je ten problém. Tak, šup, tady to dáme. No, asi to sedne. Jako. Lidu, přátelé. Klídku, my si to takhle dáme. Dáme. Tak. Tady si to takhle tady. Teplotu, čas, rostlý bod, všechno. Včil. A včil, a včil, a včil. Uvidíme. Zas nic.

0: My tady zmizely některé ikonky. Ne? Co? Au. Pitto presto. Dolů. Dáme dolů. Jo, zase aktualizace. No jo. Já z nich mám takovou radost. Jako když nemáte aktualizace, tak se nezablbnete, jo, jak se říká. Pomůcky. Programy vůbec nemám. To slučilo. Sluchátka to nepůjde. Tady káblik. Máme out, takže výstup. Máme vstup. Teď nám to tady úplně zmizel software.
1: Krajina. Je to je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný.
0: Tak si to dáme od začátku, pán Fico.
1: Som v jednom rozhovore včera a priznám sa, že som možno neodpovedal dostatočne tak, ako som odpovedal na otázku, ktorú som dostal. A teraz aby bolo jasné, ako rozmýšľame. Že či by sme v prípade, že by došla na návštevu Slovenska, Putin ho zatvorili. Lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky. Tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to ja nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To je ako, že keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
2: Jasné, aj mimo nášho územia.
3: To, čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič nesnil, ale nezaslúži.
4: Pokiaľ je ten medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
2: A tá vzácna zhoda? Všetci traja?
1: Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurvila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Však čo sme mešuje už všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom Medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
5: Ani Ukrajina.
1: Ani Ukrajina. To je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajín, kde na neho dá ani zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajal v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposielať zbranie na Ukrajinu je extrémny. Dobre, ak nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbrane, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nesme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinskí zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mieri. My sme sa dostali do polohy, pani moderátorka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
0: Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a nacistický režim. Proč ho budeme podporovat? Takže jsme také nacisti a fašisti. Už to kolotá, rozumíte? Už se to začíná vařit. A také se začíná ukazovat, co to je za svoloč, ta verbež ukrajinská, která tam vládne, protože má své přívržence pochopně i mezi lidem, takže není Ukrajinec jako Ukrajinec. A je spousta podporovatelů toho nacistického režimu mezi Ukrajinci, bohužel i mezi občany Evropské unie. Takže si musíme položit vážnou otázku, jaký je rozdíl mezi rokem 1934-5 a rokem 636 a rokem 2026. Tedy 90 let nás dělí od situace, která takto záměrně byla vytvářena v Evropě a v Německu, v evropských některých státech víc, Itálie, Španělsko. Ten nacismus prostě, ten z toho čiší, jo. Když si to budeme zastírat, tak musíme vidět, čím máme tu čest. A dokud se budou zabíjet na Ukrajině nevinní lidé, způsobem, jakým to organizuje ta kyjevská sebranka, tak asi nemá smysl tam jakýmkoliv způsobem dělat nějakou podporu, protože my tím pádem podporujeme nacismus, takže čím se lišíme jako od podporovatelů, to je porušování přímo, porušování zákona. Jo. Budeme si tady cokoliv nalhávat, prostě je to verbež. Protože námi hýbalo nám tady vším Ankara. Myslím, že tady mám vyjádření Andreje Babiše k tomu, co dělal. Tak si to můžeme pustit. Aha, minister a mileniál. Tak to není úplně asi. To pravé ořechové. Tohle to je také zajímavé a to si pustíme. To je Zaurálek, Lubomír Zaurálek. Já moc nemusím, jo, ale když říká nějaké věci, které jsou opravdu reálné, tak vám ho rád pustím, jo. Protože si myslím, že to má váhu, má to svoje logické záležitosti v tom, aby tam to zapadlo do toho kontextu toho, co říkáme tady na svobodném vysílači, respektive zejména ve studiu Midgard, co říkáme už dlouho. Jak to všechno prostě je. Ale ta Ankara, to je potřeba jí teďko zhodnotit trošku třeba z jiného úhlu pohledu. My pak se koukneme na Andreje Babiše, ale teď Lubomír Zaurálek se svým hodnocením.
6: To je jeden neblahá věc z toho summitu, že jsme viděli Trumpa, který prošel proměnou z někoho, kdo vypadal, že náma hluboce pohrdá a že nás neprosto nebere vážně a kde být Erdogana, tak se na nás úplně vykašle a dokonce zmínil, že se možná stáhne všechny vojáky od nás v jedné chvíli, což Pete Hegseth, jeho ministr obrany, mimochodem řekl taky. A po těchto hrozných hrozbách, po tomto vypláchnutí žaludku, nám na druhý den řekne, že v místnosti bylo plno lásky.
7: To je ta strategie šialence, o které jsme se bavili.
6: Trošku to tak vypadá, ano. Ale problém je v tom, co je ta skutečnost. A co je ta skutečnost? Já už jsem řekl, že jsem vzpomínal ten summit, který byl v roce 2021, že jo, který byl taky někdy v takhle v létě, který byl taky podobně idylický jako ten. A potom do dvou měsíců jsme se zcela zhroutila naše pozice v Afghánistánu. Američané nám řekli, zbalte se a během dvou týdnů musíte být pryč. A byl to výsledek tajných jednání, která se vedla s Talibanem, právě začal Trump. Jako, a tato tajná jednání probíhala vlastně úplně bez nás. My jsme se k informacím o tom, co je dohodnuto, ještě vlastně vůbec dlouho nedostali. A dnes? Proč bych si nemohl představit? Mimochodem ten Trump to neustále naznačoval. Měl jsem 95-minutový rozhovor s Vladimírem Putinem. Výborný rozhovor jsem měl. Něco se chystá, že jo? Tady Erdogan nám s tím pomůže. Já si dovedu klidně představit, že tak jako tehdy probíhaly tajně rozhovory s Talibanem a my jsme pak byli postaveni před hotovou věc, tak dnes to může být poměrně velmi podobné. Protože já si nemyslím, že se to tak všechno změnilo a že najednou jsme plní lásky a najednou, že se změnil Trump. Navzdory tomu, že se jako klaun, že hraje tu teorii šilence, jak ty si řekl, nebo cokoliv. To neznamená, že tu není určitá strategie, která vlastně stále platí. Třeba to, co je v té národní bezpečnostní strategii Spojených států, ve kterém Evropa vypadá, že je největší ohrožení. Ne Rusko, ne Čína, ale Evropa, protože jak dokonce opakoval i teď. Teďka řekl na té tiskové konferenci s Erdoganem, že Evropa před 20 lety to bylo něco úplně jiného než teď. Evropa dnes, s tím, jak nezvládá imigraci, nemá energii, tahle Evropa, když se nezmění, tak tady zítra nebude. Ta prostě zmizí. Tak ta jako přestane existovat.
7: S tím to například souhlasím. Takže.
6: Ano, ano, doufám.
7: Poznáš můj postoj.
6: No, ne, ano, mě jde ale o to, že tady vlastně mluví o tom, že my jsme vlastně odepsaní, pokud něco nevymyslíme. Jako, takže nás nebere jako vážné partnery, dokonce jako zřejmě z toho plyne nás ani nehodlá informovat o tom, pokud se něco opravdu podstatného děje. Takže vlastně ten summit se vlastně z hlediska toho, co říká Trump, stává se jenom tou klauniádou.
0: Stává se klauniádou, čili stává se jakýmsi krycím manévrem toho, co už někde na pozadí se vlastně rozhoduje. A co jakoby logicky bude, jako kdyby vypadat, že se to ujednalo v té Ankaře. Jo. Čili mocní se dohodnou a ty podržtašky a přihlížeči, který to financujou, tak budou mít pocit, že dosáhli nějakého efektu. Jo. A nebo budou postaveni, jak se říká, hubou ke zdi do rohu a budou muset chroupnout a kousnout to, co v podstatě jim bude předloženo jako hotová věc. Teď se s tím poperte a teď to nějak propasírujte do těch vašich států, jako že to takhle je. Je to docela zajímavý, když se na to takhle podíváte, tak vám to začne trošku se jako skládat do něčeho, co je zajímavé. No. Tak. A Zaurálek, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak ale není hloupej. v těch diplomatických věcech umí nějakým způsobem číst, umí tam načítat ty věci a myslím si, že se dá tomu, co řekl, že se dá věřit. A že to je zajímavý tip jakoby na to představení si těch kroků a těch věcí. Jo. Že myslím si, za mě jako dobrý. No. Tak, teď já tady ještě čekám, teda, jestli se mi otevře, trošku drhne, jestli se mi otevře ten Andrej Babiš, anebo úplně jinak, asi dám písničku, protože je skoro půl, tak si zahrajeme, já to tady mezi tím připravíme, teď na to nečekáme. Tak, co si dáme? Dáme si takovou jednu veselou, ne? Dáme si veselou písničku od Evy Farné. Tak, pojďme na to.
8: Mám prostě

Mám boky jako skříň, no. Je tady spousta toho Andreje Babiše, nemůžu vůbec najít. To se takový rozmrzalej. Jsem si myslel, počkejte, já jsem si myslel, že to mám jako těžce pod kontrolou, kde ho mám. A ukazuje se, že wow, wow. Ono to není vůbec tak, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Takže ani písnička mi na to nestačila. No, mrkněmeš se, to je spousta právě z toho, co se teď momentálně děje, ale představte si, třeba jenom taková věc, jo, další úspěch Evropské unie. Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu. Do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se jí tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. A musíme to začít dělat jinak, uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Robert Herman. No, takhle to dopadne asi s veškerou výrobou, protože v Asii prostě nebudou limity Evropské unie, nebudou tam emisní povolenky, nebudou tam drahé vstupy materiálu a drahé vstupy energií. No a potom už zbývá jenom překonat celní bariéru. A to je potřeba jakoby říct, že ty traktory, které vyrábí v podstatě Zetor, to jsou traktory, které jsou hlavně kupovány v takových zemích, jako je Indie, jako je prostě Vietnam a podobně, čili to odbytiště je hlavně mimo Evropskou unii, jo? Tak v Evropské unii malí zemědělci si kupují takové traktory, co dělá Zetor, takže má to logiku. Bude se přesouvat ta výroba blíž od bytu. Pomalu, ale jistě se odstoupí od převážení dílů a výrobků přes půl světa. Proč? Protože prostě k tomu ten svět, byť to není záměr těch všech opatření, jo, tak ale k tomu dospívá. On se prostě tímto způsobem, jak si to všecko odvíjí. Teď teda musím jim, proč se mi tady stalo? Šup, pryč, už jsem selek. No, takže vývoj je dán, vývoj je jasný. No a teďko už jenom se to dojede v tom nastaveném módu a všichni se budou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat. A výsledkem bude, že opět zase budou nějaké regionální výroby, regionální odbyty a tak dál, a tak dál, a tak dál. No. Já se teda pokusím se dostat zpátky tedy k těm věcem, k tomu Andreji Babišovi. To prostě já jsem tady nastahoval takových věcí. Wow. Představte si, že v Číně je velká poptávka po německých inženýrech. Že ty země, kde to krachuje, jako je třeba Německo, tak z těch automobilek ty inženýři budou mít uplatnění v Číně. Ovšem budou pravděpodobně muset dokázat držet krok

0: s těmi čínskými mladíky, s těmi nově vystudovanými čínskými, s těma hlavama, jo. Takže já si myslím, že oni budou používaný vyloženě jakoby takový jako stabilizační prvek. Ale nositele pokroku to asi úplně nebudou, jo. To tady neodpovídá. No, už jsem si našel Andreje Babiše. On si mi to tady musí načíst chvilku. No a budeme si to moc pustit. Je to vlastně o té Ankaře docela zajímavě zhrnutý a jste si všimli, že si mainstreamová média dala obrovskou práci s tím, aby informovala o vele úspěšné činnosti pana prezidenta Pavla, protože on tam byl všemi oslavován, všichni se na něj těšili, všichni omdlívali blahem, když ho viděli. Takže já už se z toho fakt tady picnu, tady dělá. No pak on hned po příletu z Ankary se odebral do Karlových Varů, kde byla vždycky nějaká klaka se našla. Prý z davu zaznívaly výkřiky, jako je hrdina. Jo. Já když jsem viděl tu fotku, jak dorazila Mrs. Squatterka z té Hradčanské 1, jak dorazila do těch Varů, jo, v těch hadrech, na co měla na sobě. To byly normálně jak strašidla ze Špesartu. To bylo něco naprosto otřesné, ale naprosto otřesné. To, co si ona dokáže na sebe za těch 100 tisíc, co jí platíme měsíčně, jo. Já bych navrhl, aby prostě se konala nějaká veřejná sbírka hadrů, a ne peníze, ale prostě nějaký hadry, aby ji lidi poslali. Ono je jedno, do čeho se takováhle opice oblíkne. Prostě ona vždycky bude, ona nemá vkus, že jo, tak zase na druhou stranu se jí musím zastat, jo, je to žena, nějakou úctu bych k ní měl mít, to je pravda. Je to, no zase je to politručka, no, takže ona víc než žena je politručka. No a teďko je to, víte co, jako, když vás celý život šatí stát, tak já chápu, že on pro ní chtěl ošatný, protože to je z té vojny, že jo, to oni mají prostě z té zelené zóny, gumový, takže ona vždycky nosila tu uniformu a u té uniformy nemusela přemýšlet, co je a co není, jako co se k sobě hodí, co se k sobě nehodí. Tam jako žádnej, to zapomeňte na vkus, jo, to jako, to neřešíte, že jo, něco takového. Takže takováhle cvičená opice zelená, pak od ní chtějte nějaký výstup, aby se uměla oblíknout. Ale zase za 100 tisíc by si mohla teda při jeho platu, kdy oni dohromady mají přes milion, plus to, co ještě si vydělá jako lobbingem a svojí pozicí ve vedení té zbrojařské firmy zahraniční, tak já si myslím, že by mohli mít prachy na nějakou designerku, nějakou jakoby poradkyni, aby v opice vypadala aspoň trošku jako oblečená, když už je v opice. No, no nic, no, to je těžký to. To prostě bojovat s něčím, co je vychovaný v armádě, je fakt těžký. Jako. To je fakt těžký. No. Absolventka tolika PŠM, chlapi vědí, politické školní mužstva, tak je logicky, že to nedává. No. Tak pojďme.
1: Přeju vám krásný den a já každou neděli vám přináším zprávu, co jsem dělal celý týden. No a samozřejmě byl to summit NATO. Měsíce jsme tady poslouchali o tom, kdo tam má být a jak to má být. No a dopadlo to, jak jsem říkal, ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné. A styděli jsme se a toto je vlastně ten nejhorší moment celého summitu, kde šéfové delegácií, to som ja tedy, toto je dánska premiérka, a prezident sedí na míste ministra zahraničných vecí Macinky. Ale my sme drželi basu. Za nami chodili naši partneri, sa ptali pro Boha, proč tady je, co tady dělá. No a kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, a to sme nechtěli, samozřejmě, aby tam byl nějaký skandál, tak by seděl úplně vzadu a partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je. Hlavně teda za každým šéfem delegace seděl minister zahraničních věcí. No, já nechápu, že pokud tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovu zvolení, nemá tu sebereflexi, nemá tu sebereflexi. Tak proč on se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo. Bylo to trapné, styděl jsem se, ale naštěstí jsme nebyli poškozeni jako Česká republika v zahraničních médiích, protože všechno se odehrálo za zavřenými dveřma. No, pan prezident ještě dal před summitem rozhovor do nějakého tureckého gazetesi. Tady je článek z českých novin, kde se píše, že rozhovor byl krátký, jednostranný a prezentuje Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu NATO. Je představen jako ten, kdo přináší českou pozici. Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník NATO nám říkal, musíte to zkrátit, ne 5 minut, ale 3 minuty, byl schválen vládou a prezident s tím neměl nic společného. Že stanovuje priority a vede českou delegaci. Normálně, brutálně tady lžou. No a samozřejmě prezident v den zasedání se nezúčastnil oficiálně ničeho, protože nebyl vlastně šéfem delegace. Takže my jsme, hlavně teda summit byl o tom, že často jsme čekali na prezidenta Trumpa, tak jsme čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO a tam byli jenom lídři. No a já nevím, kde byl prezident. No ale to je jedno. Takže bylo to trapné. Pan prezident samozřejmě šel na ten summit a zatěžoval mě to zvláštní věci a chtěl různé bilaterálky jako s francouzským prezidentem a s korejským a ukrajinským a německým kancléřem a generálním tajemníkem NATO, ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet vlastně s panem prezidentem. No, potom samozřejmě pan prezident měl v delegaci samé antibabišovské média, ty reportovali stále domů, jak je to úžasné. No a když jsme se teda seřadili a šli na to, na tu fotečku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Trump ruku, takhle. Tady to vidíte, takhle mi podal ruku. Já jsem takhle stál, přicházel z leba. A pokud si všimnete, prezident Trump podává ruku tak, že vám ji drží. Takže vlastně mi držel a šel dál. A ještě, no a co udělala zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla tu pozici, když už mi byl de facto zády. No a udělali z toho
0: Ano.
1: samozřejmě jako velké halo. No tak já jsem to video měl na sítích a má to zásah 8 milionů
0: Ty jsi vylila čaj.
1: 149 tisíc,
0: Pojď sem,
1: to
0: natoč si
1: mělo
0: vodu, na.
1: zásah a samozřejmě všichni viděli, že žádný sodu jsem nedostal od Trumpa, protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři. No a to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volal 26.12., tak prezident asi nevolá každému. Takže znovu jsem měl pravdu, že jsme to díky tomuto ustáli, i když Samozrejme, ja som si dělal poznámky, všichni jak vystupovali, vlastne to pořadí, a teďka som čekal, že budú 27., ale nakonec som byl posledný. Ale vážený, hodnotili sme výsledek Fialovy vlády sme hodnotili. A Fialová vláda, tak jak hala vám, ale ovšem, že stále, že každý den, tak hali i na to. 30. května 2020.

0: tak se zasekla aplikace. Se to prostě rozsejpá tady. Ach bože. Tady někdo psal, že nějaký rady a takový. Prosím vás, ono to není vůbec jednoduchý, jo. Když se podíváte třeba na Prima CNN News, na některé pořady, a vítáme nějakého hosta, tak jakoby na dálku, tak se jim to taky rozsypalo. Jim taky rozsýpalo to připojení, takže to není jenom jako o tom, že mně se tady něco rozsype a že mně tady něco nefunguje. Obecně ty sítě prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Má to svoje nějaký pozadí. Nezapomeňte, že na mnoha místech jsou válečné podmínky, to znamená, že jsou rušený různým typem technologií, jsou rušený satelitní signály, a to i v zemích NATO a tak podobně, takže nebudeme si tady nalhávat, že je všecko OK. No, teď se mi zase kupně celý počítač, tak to mě prostě mám z toho radost. Protože se mi zakousla ta aplikace a teď s tím už nejde dělat vůbec nic. No, tak co, jak si s tím my poradíme? My si s tím poradíme asi následujícím způsobem. Máme 49. Ještě potřebujeme toho Andreje Babiše dojet. Tady to je úplně mrtvola. Takže já musím zrestartovat počítač. Ze kterého to pouštím? No ale, když dovolíte, tak bych komentoval to, co v podstatě tady už zaznělo od Andreje Babiše. Takový ty hemzy a keci, jak se Babiš nutil tomu Trumpovi s tou rukou. Upřímně řečeno, a to říkám prostě jako ne s tím, co říká teďko Andrej Babiš, ale to, co je konzistentně jakoby informace dostupná a jasná, že prostě Babišova a Trumpova, když to takhle pojmenuju, čili jejich manželky, takže se přátelí nějakým způsobem. Druhá věc, že o tom asi bude Andrej Babiš mluvit, jaký vliv, dejme tomu, mají i ty manželky na ty manželky. Vemte si Macronová, jaký vliv má na Macrona. Teď ona ho de facto vodí jako loutku. Jo. Co budem povídat? Jaký vliv má Pavlova na toho svýho? Čili všichni to nějakým způsobem mají takto. A ty manželky proto jsou zvány jako na některé typy akcí, na ty neformální záležitosti, ale spousta lidí vám řekne, že na neformálních akcích se toho dohodne mnohem víc, než na těch formálních. Formální věci jsou daný protokolem, jsou tam daná témata, okruhy, rozsah, případně záměr. Když to nejvíc práce se udělá právě na těch neformálních jednáních, tak je potřeba to brát. Čili pokud někdo pracuje na nějakých neformálních aktivitách, a to jsou právě manželky, že jo, který tam fungují velmi, velmi zřetelně. Že nepodceňoval bych to, vůbec bych to nepodceňoval. To, že tam nebyla Pavlová, tak ona tam žádný známý nemá mezi těma manželkama. Co ona by se s nima povídala, když neumí anglicky, že jo? Její úroveň vzdělanosti sahá tak maximálně k ruštině. Takže to je taky jakoby složitý a potřeba to tak prostě brát, takže proto tam nebyla. Tam je pozvaná. On tam taky nebyl pozvaný, že jo. Nakonec to uslyšíme Kdo ho tam vlastně dostal? My jsme se nějak o tom bavili s pár lidma. Já jsem říkal, že pravděpodobně to šlo cestou NATO, jakože NATO tedy zapracovalo. No nakonec se ukázalo, že tím, kdo pracoval a dokonce objednal už v předstihu ten pokoj, jo, rozumíte, to tam taky Andrej řekne, že v podstatě velvyslanectví v Turecku už s předstihem objednalo v tom samém hotelu, kde bydlí Babiš, kde by bydlel, tak objednali pelíšek i pro prezidenta. Jo. Takže oni ještě než nějaký soud tady ústavní rozhod o něčem, tak už to bylo jako hotová věc, už tam měli blokaci, už to měli prostě připravený. Že může tady pak někdo vykládat, že to není kauza, u které je evidentní, že zkrátka dobře, tam někdo někomu jaksi držel místečko, že jo. Se podívám tady, co tady máme. Tady máme tak, šup. No, tak já už tady mám tady Andreje, tak já to tady musím nastavit do nějaký pozice, někde asi tady jsme byli. Tak, chviličku, já to pustím.
1: Alianční plnit budeme, hlediska struktury ty armády, hlediska zbrojení a tak dále. Takže oni lhali, no a samozřejmě některé média tam dali do titulku, jako kdyby to bylo naše. No, nebylo to naše, ale my jsme drželi basu. My jsme neříkali, že Fialová zločinecká vláda vám hala. Jsme drželi basu, vystupovali jsme tam jako Česká republika, ano, nechtěli jsme, ani to neděláme, jak oni, že nás kolikrát zahraničí vlastně kritizují. No, takže samozřejmě první den, jak jsme přiletěli, byla ta jakože recepce, no to byla taková recepce a ta neformální večeře, no a my jsme tam postupně přijížděli, já jsem dokonce bydl v stejném hotelu jak prezident, dva pokoje ode mě, a my jsme ten pokoj rezervovali dávno, to znamená, že někdo už věděl, že ten prezident tam bude. No a samozřejmě si myslím, že to bylo naše velvyslanectví, které vydindalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil ty recepce a ty neformální věci. Trapné, jo. Ale Turci byli natolik milostiví, že na ty fotce, protože byla jakože recepce, ten drink, se čekalo, než všichni přijdou, a když všichni přišli, tak jsme šli se fotit, no. A turecký protokol byl natolik milostivý k nám, že nás dal každého na jiný konec ano, ty sestavy na tu fotku. Takže já jsem vlastně prezidenta na ty večeři, kdy jsem přišel i s Monikou, tak on už tam byl, tak jsem mu samozřejmě podal ruku. No a naštěstí teda seděl u jiného stolu a samozřejmě my jsme protokol nedělali, my jsme byli usazeni, jak jsme byli, a už tam se někteří lídři mě ptali, že co tu dělá a proč tam je, když já všichni věděli, že jsem vlastně šéfem delegace, no. Takže ústavní soud to nedomyslel, bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí, zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda, vláda se odpovídá sněmovně, a my jsme řekli, že příští rok poprvé uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali na ty 2%. No, mě strašně bavila ta debata o tom, že co jsme řešili na neformální večeři. To si fakt myslíte, vy pisálkovi někteří, že, nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku, že tam umírají lidi, jo, manželkami, které mají děti, které nechtějí válku. Nikdo nechce válku. No, takže je úplně trapné, A věřte mi, že mám zkušenosti. Já jsem byl s Monikou na intronizace císaře. To byla mega akce. On si musel koupit frak. Jo, a byli jsme všude v Paříži. A samozřejmě, že je důležitý kontakt těch manželek, protože jako my chlapi víme, že ženy jsou důležité, že mají vliv. A mimochodem Monika se potkala s manželkou prezidenta, tureckého prezidenta Erdoana v minulosti 3 nebo 4krát, takže se znají. No, a já jsem se takhle seznámil přes manžela premiéra Lucemburku s Melanie Trumpovou v Paříži 10.11.2018 na takové večeři, no. Takže, prosím vás, nevěřte tyhle lidem, přece já nemůžu na ty večeři tam řešit granáty nebo co, muniční, no, geopolitiku a takovéhle věci, ne. Normálně jsme tam se bavili o tom, jak je to mezi, když se potkají nějaké manželské páry, o dětech, bavili jsme se o tom, no a samozřejmě se musí smát, no a ty manželky mají vliv. Mají vliv na nás, občas. No. A samozřejmě ta debata, proč tam je Monika, no Monika je tam proto, že turecký, ale tam byla proto, že turecký prezident pozval, ano, a tady je její program, draft program for spouses of prime minister, no a oni měli samozřejmě, to byla pozvánka pro šéf, pro vedoucí delegace a manželku, jo. A to, že tam byl prezident, no tak ten tam byl samozřejmě, všichni se divili, proč jsme tam dva, a proto to bylo trapné a proto jsem se taky jako styděl, ale nebyl to žádný skandál. Takže ty manželky měly program, ano, oni měli tady round table meeting, protecting children in the digital environment. Jo, takže se bavili o tom, co my tady se všichni bavíme, co naše děti a sociální sítě. No a potom měli jako program, vodní přehlídka Maja a lunch tady měli, takže ten normální program, takže nějaké ty hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu. Takže tolik k tomu programu. No a když skončila večeře, tak jsme šli společně s Monikou za prezidentem Trumpem. On jak obvykle byl velice vstřícný. No a tak jsme se ptali logicky, jestli přijde Melanie, protože ji známe a protože jsme se na ní těšili. No a on byl samozřejmě potěšen. Jo, tak jsme se bavili o tom filmu Melania, který vyšel, takže ty, kteří mluví něco o tom, jak to je a není, v životě na žádném summitu nebyli. Vůbec tomu nerozumí, takže vůbec to neřešte. Já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně to, že máte osobní vztah, že znáte i ty manželky, jako jsme se tam potkali znovu s manželkou bulharského premiéra, bývalého, nového premiéra, bývalého prezidenta, nebo manželkou slovinského premiéra, nebo s Brigitte Macron a dalšíma, takže tak toto je a prosím vás, věřte, že já vím, jak to funguje. Už jsem těch summitů a těch setkání absolvoval X a byla to samozřejmě, bylo to trapné, ale nějak jsme to zvládli společně s Macinkou, vystupovali jsme jednotně, samozřejmě jsme neříkali negativně ani o vládě, ani o prezidentovi, když se všichni ptali, co tam dělá, proč tam vlastně je. Takže máme to za sebou, máme to za sebou, no ale věřte, že kampaň na znovu zvolení pana prezidenta bude probíhat dál a jeho tým určitě bude zase hledat nějaké konflikty, protože celá ta kampaň je samozřejmě založena na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně diametrálně jiné názory de facto na všechno. Takže toto možná bylo důležité, ale já si myslím, že tento týden to nejdůležitější bylo, že jsme přijali historicky nejlepší stavební zákon a tady mám všechno sepsané, ale my dnes točíme s Karlem Havlíčkem podcast, který vyjde ve středu večer a tam vám řekneme všechno, co tento skvělý zákon přinese pro vás a budete stavět rychle, jednorazítko, jeden stavební úřad. Takže děkuji, že mě sledujete a samozřejmě budu rád, když to budete sdílet, protože o Ankaře zase budou debaty nesmyslné, ale nevěřte tým lidem. Oni tam nikdy nebyli, ani nebudou. A dělá jenom to, aby nás na mě škodili samozřejmě, ale mě to nevadí, protože já vím, že lidi jsou schopni si ověřit ty informace a ty různé účelové lži vybraných novinářů, že jim nevěří. Takže děkuju a těším se samozřejmě na příští neděli. Mějte hezký týden.
0: Tak teda se znamenal Andrej Babiš s tím, co a jak se konalo v té ankete. Všimněte si, že se snaží ta klaka, která propaguje každý prd prezidenta a každou jeho ostudnou akci, nám tady prodávají jako záslužný čin. Když si kolaborant prdne směrem na východ, tak pochopitelně je to oprávněný útok na toho zlého Putina. Když si prdne na západ, tak je to oslavný prd, který pochopitelně symbolizuje lásku ke kapitalismu, obdiv k té kultuře, která je naprosto otřesná. Když si prdne kousek jinam, tak to zase signalizuje a jak si vytváří ty signály o tom, jak to Německo je úžasný a jak ten Brusel nám tady udělá ty Spojené státy evropské, jak nám všem bude dobře. Jo. No nic, tak dáme si písničku a my si po té písničce už budeme číst. Jakou byste chtěli? Já tady mám písničky různé. Teď nevím, já mám si Richarda Millera.

ulicy, twe lasy mezy pszenicy, twą wuni mezy tisicy.

malá piha, skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných

No, si zahráli po slovensky. A pojďme se podívat, Božena Blanka mě vždycky tady připraví spoustu chtějí znát názor Microsoft. Jsou odvážný, jako ještě za to názor. Na to, jak chodějí Teamsy, jo. To je nejlepší. Tak, se připravíme, jak nám to tady vlastně fachčí. Tak, už to tady budeme mít. Přehled krátkých zpráv. Letadlo pro včasné varování a řízení letového provozu Boeing E-3A Sentry, které patří NATO, krouží u pobřeží Černého moře ve vzdušném prostoru Rumunska. Cílem nových útoků amerických ozbrojených sil na Irán byly systémy protileteckého krytí, radary, základny pro skladování a odpolování raket a bezpilotních letounů, uvedl novinář zpravodajského serveru Axios. Irán udělal špatnou volbu, nyní za to zaplatí, řekl Pete Hegseth s odkazem na začátek nové vlny amerických útoků na Irán. Irán zahájil sérii útoků na cíle Spojených států v regionu, informuje televizní stanice Press TV. V důsledku útoku dronu v rostovské oblasti byl poškozen tanker při vjezdu do Azovsko-černomorského námořního kanálu. Nehoda si nevyžádala žádné oběti, uvedl guvernér. V důsledku útoku bezpilotního letounu v Samarské oblasti zahynul jeden muž, 3 lidé byli zraněni, včetně dítěte, oznámil guvernér. Poslední kroky Spojených států nevedou ke zlepšení vztahu s Ruskem a k normalizaci situace na Ukrajině. Tento názor vyjádřil Anton Sviridenko, výkonný ředitel Institutu ekonomického růstu. Americký republikánský senátor Lindsey Graham, známý svou protiruskou činností a zařazený na seznam teroristů a extremistů, zemřel ve věku 71 let, informuje korespondent deníku The Washington Post. Zemřelý americký senátor Graham plánoval rozšířit sankce proti Ruské federaci, uvádí Financial Times. Jak listu řekl kongresmen McCall, o této iniciativě s ním diskutoval během návštěvy Kyjeva. V přístavu Černomorské byl zasažen trajekt a 2 nákladní lodě, které přepravovaly náklad pro ukrajinské ozbrojené síly a hlídkový člun, upřesnilo ministerstvo obrany Ruska. Podle informací, které získal server Politico z důvěrných zdrojů, by za porušení memoranda mezi USA a Iránem mohl nést odpovědnost Vance, který se na jednáních podílel jako klíčová osobnost. Ukrajina obdrží rakety Patriot v rámci smlouvy s Německem nejdříve v roce 2028, uvedl poslanec ukrajinské vrchové rady Kostěnko. Zelenský uvedl, že má v úmyslu změnit vládu Ukrajiny, odvolat současného premiéra a také změnit vedení orgánů činných v trestním řízení v zemi. Evropská komise doporučila odebrat benátskému bienále financování ve výši 2 milionů eur kvůli ruskému pavilonu, uvedla viceprezidentka Evropské komise Virkunen. Vojenský fanatik, předseda francouzské strany Patriotové Filippo nazval senátora Grahama rusofobem, který snil o 3. světové válce. Vždy trval na podpoře totálního konfliktu Ukrajiny proti Rusku až do posledního Ukrajince, poznamenal Filippo. Irán v reakci na útoky Spojených států zaútočil drony na americké odpalovací zařízení HIMARS v Kuwaitu, informovala iránská agentura Fars. Od ukrajinských útoků zahynulo v Enerhodaru od 27. dubna 11 civilistů. Počet zraněných se odhaduje na desítky, uvedl Lichačov. Několik zemí NATO odmítá poskytovat finanční prostředky na vojenskou podporu Kyjeva, uvedl prezident Slovenska Pellegrini v televizním vysílání stanice TA3. Německo financuje nákup 50 000 útočných dronů pro Ukrajinu, informovala agentura Reuters.
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dosáhl 4490, oznámil předseda parlamentu Bolivarovské republiky. To je vše. Teď k tomu ještě poznamenám jednu takovou věc a možná je potřeba vysvětlit. Německo pochopitelně bude podporovat Ukrajinu, protože se tam v Německu naplňují vlhké sny o nacistické čtvrté říši. Oni to financují už dlouho a usilují o to. A tady bych chtěl ještě udělat takovou vsuvku k tomu, co bylo v Ankaře. I mainstreamová média informovala o tom, že Česká republika se zdržela a byla proti nějakému průběžnému stálému financování Ukrajiny 70 miliardama eur každý rok. Ale pochopitelně současná opozice, která se snaží mazat schody současné vládě na každém kroku, tak řve a křičí, vidíte, jak vás podvedli, protože slíbili, že nebudou financovat Ukrajinu a financují. Tak navážu na to, co řekl Andrej Babiš. Andrej Babiš řekl, že oni byli v Ankaře de facto žehlit průser Fialovy vlády, která nesplnila 2%, jak vykřikovala. A jeli tam obhájit stanoviska České republiky pro příští roky. Zjistilo se, že Fialova vláda deponovala 140 milionů korun, deponovala ve prospěch Ukrajiny, na jako podporu Ukrajiny. Že to jsou deponované peníze, které navíc započetly do výdajů, do těch 2% výdajů pro NATO. Čili buď ty peníze dojdou na Ukrajinu, tam se ukradnou, nebo budou nějak, řeknu, víc sledovány. Že když už ty peníze v podstatě nelze škrtnout, protože byly deponovány, to znamená, že v podstatě se s tím nedá nic jiného dělat, tak Babišova vláda udělala jeden krok, že je teda nechala směrovat na tu záležitost toho programu podpory Ukrajiny. Takže pro každoroční přispívání do tohoto fondu a podporu tohoto způsobu financování Ukrajiny jsme řekli ne a vyjádřili jsme to jakoby, co se týká nějakého podpisování, čili vyjádřili jsme nesouhlas s takovouhle dohodou, ale zároveň ty peníze, které již byly deponované, jsme do tohohle programu prostě nechali poslat. Určilo se, kam těch 140 milionů půjde. Ten odklon těch peněz z nějakého směru, kam jakoby vymyslela ta Fialova vláda, tak udělal Babiš záměrně, protože tam už pochopitelně byl nastavený nějaký rozsypací rastr, jak se ty peníze rozkradou, kam kolik přijde, kolik se kam vrátí a tak dále. A tím, že přesměrovali ty peníze do tohoto programu, tak budou částečně rozkradeny jiným způsobem. A hlavně jsou to peníze, které jsme se nezavázali, a které jsme už poskytli. Peníze, které už byly deponovány. Tak, to jsem potřeboval ještě k tomu říct, aby jsme si to dokreslili. No a teď už tady můžu s klidným svědomím vzít knihu Jana Masného, Rusko 21. století. Tyjo, teď jsem si to vytáhl. Archa. Archa.
svátosti člověka. Teď jsem si vytáhl záložku. Jo. No a já si myslím, že jsem četl naposledy Velká vesnice. Praktická stačí... Ne, to jsme četli. Vzdělání. Budoucnost. Já si myslím, že jsme četli to vzdělání a teď nás čeká ta budoucnost. Tak, budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile je vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitele, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky vzdělání mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západně liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřeným na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to, existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále víc. Země se zpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu, je správné a proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelních pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytvářejí se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je to něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu, vychovávající nejlepší programátory.
Teď k hmatatelnějším věcem. Západní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici, dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně, oblast obranného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní. Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obranné oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Je ale nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umění na Západě stavět skvěle. Archy státnosti a osobní kultury. Archy státnosti a osobní kultury. V Rusku existuje síť škol, které nejsou k nalezení v žádných mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality. Jedná se o vojenské školy typu Suvorovského učiliště a Nachimovského učiliště. Jsou to uzavřená zařízení vojenského typu s přísným režimem, kde nejen, že se vzdělává, ale také důkladně vychovává. Hluboká teoretická a praktická příprava, čest, vysoká míra osobní kultury a disciplíny, pocit absolutní odpovědnosti za vlast a odčinu, obětavost ve prospěch druhých, nezlomná vůle k vítězství. To jsou základní hodnoty lidí pocházejících těmito učilišti. Oni jsou skutečná elita ruská. Tito lidé pronesou Rusko na svých ramenou v bezpečí do budoucnosti v situaci, kdy se Západ naopak bude nořit stále hlouběji do chaosu a propadliště dějin. V zemi existuje i další místo vychovávající ty nejlepší. Nad ním drží svoji ochrannou ruku osobně ruský státník Vladimír Vladimirovič Putin. Je to vzdělávací centrum Sirius. Sídlí v Soči. Vzniklo na základě infrastruktury vytvořené pro olympijské hry v roce 2014, jež probíhaly na tomto uchvatném místě. Sirius má díky své silné infrastruktuře velmi široké využití. V březnu roku 2024 se zde například konal Světový festival mládeže. Později začala vznikat centra Sirius i v dalších městech. Jejich úkolem je nacházet děti a pečovat o ně. O ty nejlepší z nejlepších ve svých oborech. Na příkladu Siriusu je vidět obrovský vhled Vladimíra Putina do ducha doby. Za času hrozících celkovým úpadkem kvality vzdělanosti a tím i úpadkem vlastní civilizace založil ruský státník Noémovu archu Sirius. Jehož úkolem je pečovat o ty nejlepší, kteří nedovolí svým oborům sklouznout do úpadku. To, že kombinace vojenských učilišť, zařízení podobných Siriusu a nezlomné vůle ruských školních učitelů, kteří cítí, že jejich úkolem je naplňovat jediné právo, jež děti ve škole mají, právo na vzdělání, vidíme na rychlosti úpadku. Západ v mnoha oborech padá prakticky volným pádem. My, jelikož jsme k Západu přizváni, padáme s ním. Ruská civilizace nepadá, jen pomalu klesá.
Místy se úpadek podařilo úplně zastavit a přejít do ofenzívy, nastoupit na cestu rozvoje. Historický zlom, k němuž dojde v důsledku neustálého rozevírání nůžek mezi oběma civilizacemi, právě na poli vzdělávání je blízko. Náš národ, jenž ústy Jana Husa dostal za úkol pohled hledat a nést světu světlo pravdy, na tento historický zlom není připraven. Než abychom hledali a nesli pravdu, jen vedeme hloupé řeči. Nechali jsme se přesvědčit, že prý jsme na správné straně dějin. My však nemůžeme být na správné straně. Pro nás žádné strany neexistují. Pro nás existuje jenom pravda a cesta k ní. Takový je náš úděl, náš první a poslední úkol. Praktická zkušenost a tu si dáme po písničce. Tak. Zahrajeme. Co si zahrajeme? Jsem měl Richarda Millera. Dáme si Romana. Herka.

0: Toto je zara hoteli. To je zvenku, veď?
1: To je auto.
0: Auto, veď? Hele, ty jsi nahula celá. Ty jsi se zase
1: slíkla. Bylo vedro.
0: Bylo ti vedro, jak jsi se slíkla, jo? Dneska se udělalo vedro, viď? Budeme se ještě koupat? Co? Liško? Tak, praktická zkušenost. Ruský vzdělávací systém je jiný ve srovnání s naším. Celkově lidi méně zdržuje od dospívání. Na vysoké školy se chodí dříve než u nás. Učitelé přitom drží nad studenty větší ochranou ruku a více je během studia provázejí. Stojí za zmínku, že na ruských vysokých školách zvoní na přestávky stejně jako u nás na základních a středních školách. Ruský stát vypisuje každoročně takzvanou kvótu pro příslušníky cizích národností. V rámci této kvóty je možné odjet bezplatně studovat na ruské státní vysoké školy. Jaké obory má smysl jezdit do Ruska studovat? Medicínu ani ne, lékařské vzdělání je v Česku špičkové. Stejně tak je u nás na velmi dobré úrovni technické vzdělání. Do Ruska má smysl je studovat sociální vědy, matematiku, diplomacii a mezinárodní vztahy. Obecně můžeme říci, že do Ruska má smysl je studovat všechny obory, které jsou u nás zasaženy logikou, jsme na západě a díky tomu jsme na správné straně dějin. Tato logika neúprostně likviduje vědu, ku příkladu to, co na západě zůstalo ze sociologie a politologie, je jen ohryzek. Úkolem tohoto ohryzku je utvrzovat se sám před sebou, že my jsme ti správní, zatímco ostatní jsou ti zaostalí troubové. V Rusku také existuje několik míst, kde je možné studovat neliberální ekonomii. Ekonomii stavěnou na jiných než liberálních kategoriích. A to rozhodně stojí.

izotop. Má smysl jet do Ruska studovat za konkrétním profesorem, tím nejlepším z nejlepších ve svém oboru. Najít ho a vydat se za ním tam, kde učí. V Sibiře ani Dálného východu se přitom není třeba bát. Je tam krásně. Rozhovor žurnalisty Vladimíra Solovjeva s Michailem Kovalčukem o vědě. Solovjov. Vyhrožují nám sankcemi tím, že nás hodí zpět téměř do doby kamenné. Je naše věda připravena? Kovalčuk. Představte si rok 1917. Revoluce, občanská válka. Za velmi krátkou dobu, počínaje rokem 1918, vytvořila tehdejší vláda několik desítek vědeckých zařízení. Ve 20. letech minulého století u nás začaly fungovat obrovské instituty, jež vznikaly okolo center v Moskvě, v Leningradu, po celé zemi. Univerzity byly tehdy humanitární, zkoumaly historické a kulturní dědictví. To vše probíhalo v zemi, kde bylo vše zničeno. Našli se mladí lidé, jež se později stali laureáty Nobelovy ceny. Tehdy měla Nobelová cena ještě váhu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je druhá světová válka. Psal se rok 1943. V době, kdy jsme ještě měli daleko k velkým úspěchům na frontě, odstartovala vláda jaderný projekt. Tehdejší moc spustila to, co tehdy nikdo vůbec nechápal. Pokaždé jsme to zvládli a pokaždé jsme upevňovali naši státnost a stávali se velmocí. A dnes? Představte si, jaká je naše dnešní výchozí úroveň. Jsou to prosté příklady, co bylo v roce 1917, co bylo v roce 1943 a jak jsme na tom dnes. Dnes je ovšem život mnohem složitější. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že digitalizace je synonymem pro energetiku. To znamená, že již dnes, podle informací OECD, se až třetina energie vyráběné ve světě používá pro zásobování sítí, Wi-Fi a podpor a podobného. A vedle toho se ještě nachází průmyslová výroba. Digitalizace je dnes kolosální. Rozdělení světa na bohaté a chudé, na bohaté z pohledu energetiky. To je ale jen polovina celé záležitosti. Daleko vážnější věc, to je COVID. Je jedno, jestli byl stvořen uměle, nebo vznikl přirozeně. Jaký je výsledek? Boj s COVIDem, první linie obrany, je možnost vytvořit vakcínu. Kdo dokázal vytvořit vakcínu? Jako první na světě jsme to byli my. Nejen to, my jsme dokázali vytvořit několik různých vakcín. Všechny jsou úspěšné. Kdo kromě nás dokázal vytvořit ještě vakcínu? Pár států. To znamená, že ty země, které nedokázaly v posledních několika desítkách let vystavit ekonomiku znalostí, vylétají ven z civilizace. Epidemie byly vždy. Boj lidské civilizace s přírodou trvá miliony let. Bakterie a viry mají hlubší historii než lidé. Podívejte se na antibiotika. Ta existují méně než 100 let. A dnes již vůči nim existuje rezistence. Příroda se přizpůsobila, bakterie a viry se naučily žít jako krysy s krysím jedem. Je to o tom, jaké země mohou získat lístek na vlak do budoucnosti. Jsou to ty země, které dnes dokázaly vytvořit vakcínu proti covidu, protože ty země, které to nedokázaly, zůstaly závislé na těch zemích, které to dokázaly. Zůstaly bez ochrany. Vždyť to nejhorší je, že jestli se vy zítra rozhodnete vytvořit vakcínu, ale nemáte vytvořenou ekonomiku znalostí, tak se nemáte o co opřít. Nepomohou vám ani peníze, ani nic jiného. Ani když v pytli přinesete někoho, kdo něco umí. Víte, je to jako u Lunačarského. Když se ho ptali, jak se stát inteligentem, je potřeba absolvovat 3 univerzity. Jaké? To je jedno. První musí absolvovat váš dědeček, druhou váš otec a třetí vy sám. To je důležité. U nás v Rusku existuje generace, která stojí na absolvování mnohých univerzit.
Pokud padne nová železná opona, za jakou dobu dokážeme nahradit vše, co přichází ze západu? No, je to banální, díky moc za sankce. Bez nich bychom neměli vlastní zemědělství, vlastní letadla. Sankcím je jen asi 8 let a my už teď prodáváme na export obrovské množství zemědělských produktů. Sice není vše tak dobré, jak bychom si přáli, ale takový krok vpřed za tak krátkou dobu je obrovská věc. Oborů, které jdou rychle vpřed, vám mohu vyjmenovat celou řadu. Za krátkou dobu došlo skutečně k hlubokému přerodu. Za druhé, my už jsme naučeni k životu za železnou oponou. My jsme tak ve skutečnosti žili vždy. My nemáme strach. Je to sice složité, ale je potřeba na to být připraven. Aby bylo možné být připravený, je nutné změnit svoji mentalitu. Dnes je největší problém v tom, že část lidí vyrostla s psychikou spotřebitelů. Byla jim vnucena západní logika života. My musíme pracovat s mladými lidmi, aby chápali, že hlavní jsou hodnoty života, ideály. Ty ideály, kterým nás učila máma, škola, naše vlast. Je třeba to současné společnosti fakticky vnutit. Musí se jednat o obecné hodnoty, správné hodnoty. V takovém případě bude vše v pořádku. My často říkáme, že nad námi není možné vyhrát. Pokaždé, když se západu dařilo nás postavit nad propast, tak to bylo v situaci, kdy nám přiváželi trojského koně. My jsme dnes nejlepší na světě. My dnes stavíme po světě více jaderných elektráren než za celou dobu Sovětského svazu. Nikdo na světě se s námi nemůže srovnávat. Rosatom dnes kontroluje světový trh atomové energetiky, fakticky z 80%. Tento trh jsme vytvořili, vymysleli. Zbraně, obrovské množství druhů zbraní. Podívejte se na naši flotilu. Západ měl vždy letadlové lodě, plovoucí letiště. Jednoduše řečeno, jsou to velké necky, které vezou letadla. Bezpečnost těchto necek zajišťují desítky menších lodí a ponorek. Po příchodu našich hypersonických zbraní se tyto letadlové lodě změnily v plovoucí terče. Všechna ta moc, bývalá moc, se nyní stává prázdnou. My stavíme místo velkých letadlových lodí desítky menších lodí ročně. Jsou-li tyto lodě správně vyzbrojené, stáváme se neporazitelnými. Dnes je potřeba ovšem přemýšlet. Prezident řekl, že nejdříve musíme mít detailní analýzu a následně musíme mít správně vytvořený národní plán činností. Bohužel se často pouštějí do světa různé lži, aby byl vytvořen trh. Představte si, před kolika lety běžela slova o ozonové díře, že prý všichni kvůli ní umřeme. Jak to dopadlo, jak to skončilo? Největší chemické koncerny dostaly zakázky, všem nám vysvětlili, že freon je škodlivý a vydělali desítky miliard dolarů na záměně freonu z ledniček. A všechno bylo zapomenuto. Ozonová díra existuje dále, to je přírodní věc. 10 let o ní ale nikdo nehovořil. Dnes je to samé s klimatem. To je také velmi citlivá věc. Řeknu vám příklad. My jsme energetická supervelmoc. S námi je potřeba bojovat. Nás je potřeba oslabit. Jak? Velmi jednoduše. Skutečně existují důkazy o tom, že klima se stalo teplejším. Okolo toho se uměle vytváří hysterie, vydávají se Nobelovy ceny a podobně. Všichni to začínají chápat jako danost, jako pravdu. Dále se dělá závěr, který není ničím dokumentován, nestojí na žádných faktech. Říká se. To vše je výsledek vlivu člověka na přírodu. Výsledkem je zavedení všemožných nadnárodních kvót a zničení ekonomik, včetně té naší.
Část rozhovoru novináře Vladimíra Solovjova s prezidentem institutu Kurčatova Michailem Kovalčukem v televizním programu Večer s Vladimírem Solovjevem. Pořad byl odvysílán v prvním kvartálu roku 2022. Rozhovor byl dostupný na YouTube kanálu Večer s Vladimírem Solovjevem. Kanál byl od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině smazán. Kultura. Ruština je jazyk vysoké kultury. Nebudeme se tu bavit o tom, že lístky do moskevského Bolšovo teatru jsou tak drahé, že si je značná část Rusů nemůže dovolit. Konečně podobnou situaci zažíváme i my v našem Národním divadle. Ani nebudeme jí jmenovat činitele a tvůrce ruské kultury. Všichni jsou dostatečně dobře známí a pokud má člověk zájem, dokáže si o nich najít všechno sám. Místo toho promluvíme o něčem jiném. Kultura je soubor informací a algoritmů. Tyto informace a algoritmy, které se v průběhu života stávají naší součástí, nám ze všech možných variant lidského chování v nějaké situaci nabízejí vždy jen část. Vznikne-li nějaká situace, tak má křesťan v této situaci jistou paletu mozkových odpovědí na ní. Tomu dává jeho křesťanská kultura. Jinou paletu možností má liberál, jinou zase žid a ještě jinou má například buddhista. Nejlépe jsou rozdíly mezi jednotlivými kulturami vidět v krizových a existenciálních situacích. Příslušníci jedné kultury nacházejí cestu ven, zatímco příslušníci jiných kultur zůstávají ve slepé uličce. Nejsou schopni najít originální tvůrčí řešení nové situace. Výsledkem je, že jejich kultury zanikají. S nimi se poté můžeme setkat na nejvýš na stránkách učebnic dějepisu. Ještě dostihneme. Okno do Evropy. Před několika stoletími vládl v Rusku Petr Veliký. Ten takzvaně otevřel okno do Evropy. Nic nechápající vědci a experti, kteří v životě pořádně nikde nebyli a ve svém vědění je neustále kloužou po povrchu, říkají, že Petr Veliký otevřel pro Rusko okno do Evropy, aby zaostalí Rusové měli možnost tímto oknem projít a učit se od zdejšího pokrokového moderního stavu věcí. To není pravda. Z těchto důvodů Petr Veliký okno do Evropy neotevíral. Evropská západní kultura, stojící na katolických nohou, je kultura válečnická. Odešla velmi daleko od původního poselství Ježíše Krista o lásce k bližnímu svému. Přestože se katolictví zachovala forma, zachovala se slova, zachovaly se obřady a rituály, jejich obsah, jejich smysl a poselství katolíkům proklouzly mezi prsty. Západní kultura drží svět neustále v jednom bludném kruhu. V bludném kruhu válek, bezostyšného boje, o zisk a zápasů o moc. Dějiny staré Evropy a po objevení nového světa i dějiny na západu jako takového jsou jen dlouhý telefonní seznam válek a konfliktů o moc, zápasů o to, kdo se bude nacházet nad kým v jednotlivých patrech pyramidy moci. To je přirozené, protože tato kultura nic jiného než válčit mezi sebou o moc nenabízí. Probíhá válka, dochází k uzavření příměří, a první den po uzavření příměří okamžitě začínají přípravy na válku další. To je bludný kruh evropské kultury. Petr Veliký znal Evropu, byl tam. Proto jako moudrý panovník udělal pro Evropany něco, co pro ně zatím nikdo jiný v historii neudělal. Vybudoval právě ono okno do Evropy. Vybudoval ho ne proto, aby si všichni Rusové mohli zbalit svých pět švestek a odejít skrze toto okno do Evropy. Petr Veliký vybudoval okno do Evropy, aby evropské duše, držené svou kulturou, ve vězení neustálého vraždění, bojů a válčení, mohly tímto oknem projít.
Průchodem skrze Petrovo okno se totiž člověk ocitá za hranicemi evropské kultury, ocitá se v ruské kultuře. Ta na rozdíl od katolické kultury není bludným kruhem válek. Ruská kultura je vysoká kultura mezilidských vztahů stojící na Ježíšově učení a lásce k blížnímu svému. Anglicky se pravoslavná církev řekne Russian Orthodox Church, ruská ortodoxní církev. Čem je ruská církev ortodoxní? V tom, že se drží původního poselství Ježíši Krista o lásce k blížnímu svému, na rozdíl od reformovaných evropských církví, včetně té katolické. V jejich středu nestojí nic jiného než budování mocenských struktur pro kontrolu obyvatelstva. Evropský nekonečný bludný kruh válek pochází právě odtud. Okno do Evropy. Vybudované Petrem Velikým je jen největší dar, jehož se západním Evropanům kdy dostalo. Nic podobného pro Evropany nikdy nikdo neudělal. A aby se Evropané po průchodu jeho oknem zbytečně nebáli, postavil Petr Veliký celé město podle evropského stylu, aby se v něm Evropané cítili co nejvíce jako doma. Petrohrad. Petrovo okno do Evropy je brána do světa jiné kultury, kde se Evropané mohou učit a objevovat možnost, jak změnit svoji vlastní kulturu, aby unikli nikdy nekončícím válkám o moc. Ruský vládce nabídl Evropanům spásu. Vytvořil portál do civilizace žijící podle tradice poselství Ježíše Krista. A teď třešnička na dortu. Petrovo okno je otevřené dodnes. Petr ho otevřel, vybudoval ho, Petrohrad, vybudoval hotel Petrohrad, v němž se Evropané díky použité architektuře a vnějším příznakům umí orientovat a nikdo ho od té doby nezavřel. Petrohrad také pořád stojí. Zářící perla severu na Něvě. Jak nám ukazuje evropská historie posledních staletí, Evropanů, kteří našli sílu ducha, aby prošli skrze Petrovo okno, nebylo dostatečné množství. Evropa, Západ, do dnešních dnů nenašla cestu ven z neustálých válek, kde první den příměří je zároveň prvním dnem příprav na válku druhou. To svědčí o tom, že Evropané to se spásou své duše nemyslí nijak vážně. Pardon. Evropští otcové a matky nekonečně milují své děti, nechtějí je posílat do války. Nechápou však, odkud se oni nekonečné války pořád berou. Nerozumí své kultuře. Stejně tak nerozumí tomu, že mají možnost své děti spasit, nechat je projít oknem Petra Velikého, aby se učili a následně vrátili jako jiní lidé. Lidé nesoucí vysokou kulturu bez zakódovaného nekonečného válečného mechanismu. Evropská hloupost a zlá propaganda se na oknu Petra Velikého činily, změnily jeho význam. Evropané sebe považující za vyspělé a pokrokové přezírají ostatní kultury. Začali hovořit o Petrově oknu jako o díře, skrze kterou mají prolézt do vyspělé Evropy. Všichni ti zaostalí, špinaví a zpátečničtí, ruští ničemové. Dělají to proto, aby vlastním národům sebrali možnost najít spásu v jiné kultuře v nových výšinách ideálu života. Jak kdysi těmto manipulátorům řekl učitel, běda vám, učitelé zákona a farizejové pokrytci. Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vyjít, bráníte. Matouš 23, 13. No, kolik máme hodin? 56. Nejvyšší čas to zapíchnout, pustit písničku a předat do dalšího studia. Přátelé, to bylo všechno, co jsem vám mohl dneska nabídnout. Jsem rád, že jsme si to mohli poslechnout. Jsem rád, že jste byli se mnou. No a zítra se s vámi budu těšit. Pokud to vyjde, tak s Míšou od 21 hodin naživo.
a s išou od 17 hodin v repríze. Tak se opatrujte, přeji vám hezký poslech i v tomto krásném počasí. Užívejte, relaxujte, opalujte se, tvořte a nezapomeňte pracovat sami na sobě. Tak, je to jasné. Mějte se krásně.

0: Máš skvělé, jako fakt dobrý. Jako minule jsem tam byl ve větru na Floridě, že jo, tam ty palmy lítaly skoro.
1: Jo, to je pravda, no. Jo.
0: Se vzpomínám. No, tak už to vypadá, že běžíme, milí diváci. A. Tady mám otevřený okno, kde to běželo. Takže vypadá, že to běží. My vás vítáme a zdravíme z všude možně ze světa. Teďka právě s Michalem Šoporem, což je bloger dlouhodobě žijící v USA, v tuto chvíli na Floridě. A vy jste o tento rozhovor žádali nějaký čas, tam se nedařilo se s Michalem sejít. Je to i proto, že já jsem tulák, takže jsem všude možně na světě v různých časových pásmech. Teďka v tuto chvíli živě z Indie mám zrovna volný den, tak mohu takto vysílat. A díky Michale proto za to, že jsi přijal pozvání.
1: Jo, hele, nemáš zač. Indie mě překvapilo. Rád jsem zase tady. Zdravím všechny.
0: Mě překvapuje Indie stále, ale to diváci možná sledujete na mých sociálních sítích, takže víte, co se tady děje. Je to tady teda mimochodem nádhera, tady Himalaje, takže trochu jinačí pásmo. Nicméně ve světě to vře, zdá se. Proto i s Michalem jsme rádi, že sledujete, protože si dneska budeme povídat nejenom, jak třeba okolí kolem Michala nebo americká veřejnost, média vnímají aktuální situaci s Donaldem Trumpem, ale taky, jak se to propisuje třeba do světového dění. My jsme tento rozhovor nazvali, nebo já jsem ho nazval, jestli Trump uvede svět do další války, což si myslím, že není název, který je daleko od reality, podle mnohých. A zajímá mě proto, jak to třeba reflektuje Michal, jak v tom čte a jaká je atmosféra v Americe. Proto díky za vaše sledování. Prosíme vás, sdílejte. Vysíláme v netradiční čas, teďka pro Českou republiku, vy se trochu zvyklí na jinačí časy. Děkuji vám. Sdílejte, aby více lidí třeba i po vysílání zahlédlo rozhovor, napsali nám své názory. A pokud se vám podaří teď nasdílet, tak je to super, protože já tady v tomto studiu my budeme promítat i vaše komentáře, vaše názory a to, jak to vnímáte vy. Proto nám pište komentáře, pište, jak to vnímáte. A když s něčím nebudete souhlasit, co třeba Michal bude říkat, budu rád za to, když nám tomu řeknete svůj úhel pohledu. Tyto rozhovory slouží především pro debatu. Je nutné říci, že Michal jako tvůrce, odkazy na něj najdete dole pod tímto videem. Dělá velmi zajímavé rozhovory se s velmi zajímavými lidmi, proto vám doporučuji, mrkněte se a případně můžete po tomto rozhovoru navázat. To je, myslím, že vše. Děkuji vám také za vaši podporu. Jste úžasný, díky vám můžeme nezávisle fungovat, nemáme žádný korporace za sebou, nemusím tady rozbalovat žádný Pilsnery, Urquely a můžeme tak zároveň zvát, koho chceme, bez ohledu na to, co si kdo myslí. Takže to je váš velký přínos. Moc vám děkuji, diváci. Michale, vítám a hnedka v úvodu, hele, první otázka, která se nabízí. My máme za sebou teďka Evropa nejvíc, co sledovalo se v Evropě, bylo setkání NATO v Ankaře, které proběhlo. Setkali se tam významní politici z celé Evropy, plus samozřejmě Donald Trump. A to, co teďka hýbá asi více americkou společností než samotná Ankara, je spíš ekonomická situace. Koukal jsem se na pár průzkumů, je zajímavé, jak americká veřejnost vůbec vnímá Donalda Trumpa. I když si drží stále velkou podporu republikánů, která je stálá, tak voliči, kteří jsou nezávislí, spíše hodnotí Donalda Trumpa negativně. A je to především ani ne tak kvůli jeho výrokům nebo kontroverzi, ale spíše kvůli ekonomické situaci. Vysoké ceny základních potřeb. Čerstvý průzkum Harris Poll zjistil, že 95% Američanů vnímá krizi dostupnosti životních nákladů a přibližně polovina má problém dovolit si základní položky, jako jsou potraviny a benzín. Tento problém se týká republikánů, demokratů i nezávislých. Dalším velkým tématem je inflace, která nemusí být v tuto chvíli na historickém maximum, ale ceny se nevrátily zpět, což se zdá, že Američané reflektují. Další velký bod je válka s Iránem, která zvýšila obavy z dalšího růstu cen energií a inflace. A co je zajímavé z tohoto výzkumu, je, že nezávislí voliči nevěří ani jedné straně, že problém skutečně vyřeší. To je politicky mimořádně zajímavé. Podle aktuálního průzkumu mají právě nezávislí silný pocit, že ani republikáni, ani demokraté nenabízejí přesvědčivé řešení krize životních nákladů. Tak Michale, já jsem tady trochu uvedl a nastínil. Pojď nám ty říct ze své zkušenosti nebo z toho, jak tam teďka prožíváš vůbec život v Americe. jak se třeba mění ta situace a nálada ve tvém okolí. I když vím, že to samozřejmě, milí diváci, vnímejte jako subjektivní pohled. Je to Michalův úhel pohledu, není to to, že Michal mluví za celou Ameriku, nicméně nám může nabídnout velmi zajímavé vhledy. Tak Michale, předávám ti slovo.
1: To mě díky moc, ale ty jsi toho zmínil strašně hodně, jo? Takže to musíme trošku jako jak tu cibuli slupku po slupce trošku vzít. A začnu asi od té poslední věci, kdy jsi říkal, že vlastně ani jako republikáni, ani demokraté nepřináší nějaký toužený výsledek. Tak ono to celkem i dává smysl, protože jsou to právě tyhle ty dvě strany, které nás nějakým způsobem dostaly do situace, v které jsme. Jo? Spousta lidí tomu říká, že jsou to dvě půlky stejné, budu slušný, takže jsou to dvě mince, dvě strany jedné mince, jo? Když to takhle řekneme, jo? Protože oni proto mají víc vulgární přirovnání, ale to tady nebudu používat, nicméně je velmi jako výstižné, jo? Že tak jako i pták má dvě křídla, tak i ta politika Spojených států amerických má ty své dvě strany a ten volič uprostřed si myslí, že má nějakým způsobem na výběr. Přitom ti lidé až na několik velmi málo témat si spolu, zvlášť v zákulisí, vždycky sednou a shodnou se prakticky na všem. A proto se tady jako ta americká politika zase začíná vyvíjet trošku jiným směrem, protože, jak tady říkáš, ta nezařazená skupina voličů je vlastně tím systémem dost jako otrávená. Jo? Ti demokrati, ti budou mít vždycky toho svého milovníka, kterého budou milovat. Ti republikáni budou mít vždycky toho svého, kterého budou milovat. Ale tohle ti nikdy nevyhraje tu volební kampaň. Tu volební kampaň z velké části rozhodují právě ti nezávislí voliči, kteří si přiklání k tomu, co je pro ně aktuální. A ta ekonomická situace, přesně jak říkáš, zase, záleží, koho se zeptá. Ale pokud si jenom představíš, že jsi třeba farmář, který potřebuje hnojiva, nebo někdo, kdo potřebuje, stejně jako farmáři, hodně pohonných hmot, a teďka najednou zjistíš, že musíš za vše platit dvojnásobek nebo i víc, tak sám si můžeš položit otázku, kdyby si měl platit dvojnásobek za tohle, za tamto a za ono, tak jestli bys dokázal fungovat tak jako předtím. Máš tak velké finanční rezervy nebo nemáš, jo? Trump šel do tohodle úřadu s tím, že měl velmi silný politický mandát dělat jako velké věci, ale Američani čekali, že ty velké věci bude dělat jako pro ně. Nicméně, když se nad tím jako dneska zamyslí a odprostí se od toho, že dobře, je to třeba nějaká modla, volil jsem ho, miluju ho z nějakého důvodu, ale skutečně zlepšil se můj život nějakým způsobem? Tuhle otázku si jako velmi málo třeba jeho voličů položí. A ti, co ho nevolili, tak ti ho budou nenávidět, a i kdyby dělal cokoliv. Jo? Takže to je spíš jako kdyby otázka na ty, kteří ho volili, jestli jsou s tím jako třeba před, jo, spokojení i po dvou letech. A mnozí třeba jsou, mnozí to milujou, mnozí milujou, že se bombarduje tamhle stát a že benzín už nestojí 2,60, ale 3,70. Jeho názoru najdeš velkou spoustu, takže ta ekonomická situace se projevuje do životu všech a rozhodně to jako není výmysl. Není to, že by si ty všechny jako noviny vymysleli, že jo, Spojené státy mají vyšší ceny, než by měly mít. Je to zkrátka realita, ale ono se na to je třeba dívat i trošku jako z jiného pohledu a nejenom z pohledu za poslední 10 let, ale za posledních you name it, jo. To zdražování probíhá konstantně, když se bavíš s lidma, kterým je 60, 70, 80, 100 a oni ti řeknou, jak dlouho museli třeba pracovat, aby si mohli, kolik hodin si musel pracovat, aby si mohl koupit galon benzínu, kolik hodin si musel pracovat, aby si mohl koupit tohle a tamto. U něčeho je to míň, u něčeho je to víc, jo? Ale je to potom zase, jaký život žiješ, jaké máš prostě potřeby a tak. Takže tím, jak je ten stát obrovský, tím, jak každý, nebo ta unie, jo, nechci říkat stát, ale tím, jak je ta unie prostě obrovská a každý stát má jiné podmínky, tak ještě nad tou Trumpovou politikou a těma jako věcma, které on dělá a které ovlivňují ty ceny, jsou ještě potom zákony a regulace každého toho státu, které můžou ještě třeba tu krizi prohloubit, jo, že potom uvidíš takové ty extrémní situace z Kalifornie, kdy jako benzín stojí úplně jako nějakou šílenou, jo, částku a třeba Donald Trump na to může mít nějaký podíl, ale zase velký podíl na to mají nějaké jako místní zákony, místní regulace A tady v tomhle tom jako oboru je třeba dát si jako i trochu pozor na to, co člověk sleduje, protože oni ti třeba ukážou typický příklad LA a ukážou ti jednu z takových benzinek, kterou tam každý moc dobře zná a řekne ti, vidíte, tady už benzín stojí a 8 dolarů, 9 dolarů, jo, a ty to jako berou, že to tak je jako celá Amerika, jo, jenomže už ti málo kdo řekne, že právě na téhle té benzínce tankují všechny policejní auta a všichni šerifové, že to je přímo v centru té čtvrti a oni prakticky si můžou nastavit ta benzínka jakoukoliv cenu chce a je to takový jako jeden z největších skemů, konkrétně v LA, takže když se potom tenhle ten konkrétní příklad používá jako ukázka toho, jak vlastně moc se zdražuje, tak to taky není úplně objektivní, jo, ale zase říkat na druhou stranu, že všechno je super, konečně jsme se zbavili toho Bidena a teďka, jo, tady každému lítají pečení holuby, jo, rovnou víš kam, tak to je taky jako hodně scestné, jo, takže je třeba si jako dávat bacha na ty, jako na ty data, ale realita je taková, že to rozhodně pro naprostou drtivou většinu voličů a nevoličů není takové, jak je to představovat, jo. A teď do toho nepočítám fakt jako ty demokraty, kteří, i kdyby Trump dělal cokoliv, tak vždycky ti řeknou, že to je jako špatně. Jo? Já se fakt jako bavím o normálních lidech, kteří ještě nežijou podle knížky jako George Orwella a ještě věří tomu, co vidí, věří svoji peněžence, vidí, kolik jim zbývá peněz a třeba i konkrétně hlavně já, tím, že chodím pořád do stejných obchodů, já mám vyfocené a natočené pro různé účely ty ceny z minulosti. Takže já, když potom přijdu a vidím, kolik stojí slanina a kolik stála před rokem a kolik stála před dvěma, kolik před třemi, před čtyřma, tak prostě vidím nějaký ten vývoj, protože to mám uložené, jo. Takže mě jedno, jakou cenu mi tam dají na cedulku a řeknou mi, tahle cena je ta nejlepší, tak já prostě vím, že třeba před rokem nebo před dvouma to tak nebylo, jo. Takže ta ekonomická situace je komplexní, můžu se o tom fakt bavit jako do obrovských detailů, ale tohle je jenom takové stručné prostě vysvětlení, jo, jak já na to nahlížím. Každopádně je třeba si ještě uvědomit, že konkrétně Florida, ale i jiné státy, jsou státy, kde žije hodně lidí v důchodovém věku a ti lidi mají zkrátka jako fixní příjem, jo. Takže když tam přijde nějaký náhlý nárůst, tak oni samozřejmě to cítí nejvíc, jo. Ty jako podnikatel můžeš pořád vždycky tím stylem, mě jedno, kolik co stojí, prostě zarobím víc, jo. Ale když tady potom máš lidi, kteří jsou buď v důchodovém věku, anebo prostě dělají něco, kde mají jasně daný jako, jo, mzdu, která se může nějakým způsobem ročně zvedat, ale zase to nebude o takovou raketu, no tak na ty to bude doléhat nejvíc. Jo. A to nejhorší je na tomto, že já si nemyslím, že už jsme jako v tom, že teďka je nejhůř, jo, co se týče těch cen. Jo. Protože když vidíš tu globální situaci, tak ona eskaluje, ona se neuklidňuje, ona eskaluje. Jo. A když se jedná o energie, tak to bude ovlivňovat ceny všeho na celém světě. Takže, jo.
0: Co si myslíte, vy diváci, napište nám. Případně vím, že spoustu fanoušků žije v Americe, tak budu taky rád za to, když napíšete svůj úhel pohledu. Michale, tobě díky za úvod. Se tím dostáváme i k Hormuzskému průlivu, průplavu a k tomu, co se tam děje. Ta situace tam je nestabilní a zároveň i k té hlavní otázce, kterou nese toto video. Americká veřejnost a Trumpův vstup do Iránu nebo větší angažovanost. My jsme byli svědky toho, že v poslední době si teda Irán a Donald Trump vyměnili docela tvrdý narážky. Chamenei, nový tedy syn po původním Chameneim, řekl, že chce americkou, že chce hlavu amerického prezidenta. Americký prezident Donald Trump na to také reagoval, že pokud se to stane, tak už zařídil všechna opatření pro to, aby v podstatě Irán byl absolutně zlikvidován. Jak se tohle propisuje v americké veřejnosti? Jak vůbec Američané vnímají Irán? Protože Donald Trump sám sliboval, že jeho politika bude hlavně o ekonomice America First, že to bude spíše o deeskalaci konfliktů v zahraničí a nepodařilo se mu teda uzavřít konflikt na Ukrajině. V tuto chvíli je rozjetý konflikt, který se zdá, že bude trvat ne týden. Irán se zdá ve své pozici velmi silný. Tak jak v tomhle tom čtou výhrušky k Donaldu Trumpovi, přímo jeho osobě, plus jeho výhrušky, ať už na Twitteru, že teda Irán smaže z mapy zeměkoule?
1: Ale politika neprobíhá na Twitteru nebo na Truth Social, ačkoliv si to jako hodně lidí myslí, ale ty věci probíhají hlavně v zákulisí a to, co Trump dává už jako potom ven, tak to už můžou být nějaké věci, do kterých ani my jako úplně nevidíme. Každopádně, když on řekne, pokud mě Irán zabije, tak my vyhladíme je, tak to je taková jako skoro až pozvánka na to, aby ho dělal víceméně kdokoliv, kdo má zájem na zničení toho Iránu. Jo. Jako když se nad tím takhle jako zamyslíš, když tohle to veřejně vyhlásíš, tak to je pro hodně velkou část americké společnosti, která prostě ví, jak moc jim už bylo v té historii lháno, bráno jako skoro pozvánka na nějakou false flag operation, jo, když to takhle řekneš. Jo. Ale co se týče té války, tak už vlastně od začátku je to nejvíc nepopulární válka snad od Vietnamu. Možná ani Vietnam nebyl tak nepopulární v momentě, kdy ta situace vznikla, kdy to tam Johnson začal kotlit. Takže nedá se vůbec jako očekávat, že by se něco mohlo změnit, protože diplomacie selhala, jak určitě víme, Memorandum of Understanding byl jeden velký vtip, který jako Donald Trump by nedokázal ani před svými voliči jako ospravedlnit. Jo. Takže tím by vlastně skončila americká přítomnost v celém tomto regionu. A já jsem teďka právě pro MS Crew točil s kamarádem zase pokračování naší pravidelné série, protože on bydlí v Dubaji 10 let a bydlí tam jako celoročně. Není to člověk, který by tam jenom lítal na dovolenou a zná opravdu hodně věcí a hodně lidí. A dělali jsme velmi podrobnou epizodu o tom, jak to tam probíhalo od toho prvního dne až do současnosti. Jo. Jakým způsobem na to celý ten region reaguje. Jakým způsobem vlastně se to odráží na životě i v těch jiných státech v celém tom zálivu, protože on zná lidi ze všech států a hlavně z té takové vyšší skupiny. Jo? Často se tam bavíme o lidech, kteří mají svoje soukromé armády a takové jako šílenosti, že ty jenom tak sedíš a nechápeš, ale Dubaj je o těchto věcech. Jo? Tam je hodně lidí, kteří jsou třeba i hledaní někde jinde a tam se jako víceméně legálně skrývají a je to prostě taková ta část světa, které člověk nedokáže úplně porozumět, pokud s tím nemá vůbec žádnou jako zkušenost. Jo? Protože jenom málo kdo si asi jako dokázal představit, že by americkou vojenskou sílu dokázala víceméně v šachu držet země, která ovládá jako strategickou jako část vodních cest. Jo? Že vlastně doteď to bylo takové, přijdeme, vybombardujeme, převezmeme, jo, a uvidíme, co se stane. Jo. Ale teďka zjišťuje, že se z války nejde úplně jako takzvaně vybombardovat, když ta druhá strana má na tebe ekonomickou páku. A hlavně je důležité si i třeba v tomto kontextu uvědomit, že ti Iránci jsou pod různými sankcemi jako 40 plus let, takže oni umí mnohem více strádat než západní svět. Američanům nebo Evropanům, pokud jim narušíš jejich život, zvedneš jim ceny, oni to okamžitě vidí. Teďka, kdybys jim to řekl, takhle budeš žít 40 let a nebudeš mít součástky a nebudeš mít tohle a tamto, tak asi taky by se rychle probudili, jo, do té reality. Takže ta situace ukázala mnoho jako nových věcí. To, že drony jsou efektivním nástrojem k destrukci vlastně jako nějakého zavedeného režimu a ještě levným způsobem, tak to je něco, co ještě před jako x lety neexistovalo. Jako na Ukrajině už to jde vidět pěkně dlouho, zvlášť poslední 2 roky, ale přece jenom ty drony v Iránu jsou zase o něčem jiném, protože ta země je obrovská, jo? Že opravdu jako Evropané si neuvědomují, jak vlastně evropské státy jsou malé, titěrné oproti jako těm jiným státům na světě a Irán je jako, jo, lokální velmoc a potom, co vlastně teďka drží ten hormuzský průliv jako v šachu, tak ta jejich pozice ještě víc sílí a měl jsem předevčírem na podcastu Nicholase Irvinga, což je jeden z nejlepších amerických odstřelovačů historie. A je to člověk, který v tom regionu jako strávil hodně let a navíc jako má zkušenost s tím, jak třeba bombardování Iráku mělo vlastně jako zlomit celý ten režim, celou tu ideologii a vlastně jako nastolit víceméně americký systém, ale třeba Nikolas jako reflektoval o tom, že pokud by to fungovalo, tak by tam nebyli, jo, 20 let nebo kolik tam byli. A to stejné jako se jim v Iránu také jako nepodaří, jo, protože jak mi on taky jako říkal, ty se nemůžeš vybombardovat z války, takže nedokážu si představit, jak by to jako mohlo dál pokračovat ve smyslu nějakého jako zlepšení, jo, že tam jako člověk vidí jenom dvě možnosti. První je atomová bomba a druhá je vojáci na zemi. Protože, to mi taky řekl Nikolas, ty nebojuješ jenom proti zemi, ale ty bojuješ proti ideologii. A ta ideologie je to, co ty lidi pohání. A ty nemůžeš porazit ideologii. Ideologii můžeš porazit jenom tak, že vyvraždíš všechny lidi, kteří věří. A tím pádem se bavíš o něčem, o čem se nechceš bavit, protože to není žádným způsobem přínosné pro lidstvo. Nemůžeš říct, že je super vyvraždit x desítek milionů lidí, protože buď nějaká knížka, anebo nějaký, ty vole, cokoliv to říká. To je jako celkem neobhajitelné, jo. To by jako Mao Tse-tung a jeho srdce by zaplesalo, jo, kdyby mu řekl, že teďka už je to v klídku, že ve 21. století si může říct, tak vás vymažeme, jo. Všiml si, jak se třeba už jako málo aj lidí naváží díky tomu do Kim Jong-una od té doby, co má ty velké rakety, jo, že to je dost jako takový podobný model, že prostě můžeš být jako fakt, když to řekneme jednoduše, cripple, ale když máš jako fakt ty zbraně, které tě udržují u toho koryta, tak tam prostě zůstaneš, jo, takže ochuta celá situace tady bude ještě hodně dlouho, jo, a pokud si člověk myslí, že to bude, jak se říká moderním slovem nebo slovním spojením, krátkodobá vojenská operace, tak jednu takovou už tady máme, už trvá díl než první světová válka, jo? Takže je to takové, že už mám dost takových těch speciálních operací. Jo? Takže nevím, hele, už nevím, jak to dopadne. Jo? Hele, a ještě poslední jako poznatek, a to mi taky řekl Nikolas,

0: co se musí stát, aby on začal věřit tomu, že ty jsi ten nepřítel. Jo? Takže je fakt jako zajímavé, když se bavíš s někým, kdo se v těch konfliktech aktivně podílel, ještě na té nejvyšší úrovni, protože jako působil i z Delta Force, takže mi třeba popisoval, jako, jak v tom Iránu, v Iráku dělali jako zásahy na různé vozidla s tou nejlepší jednotkou na světě. A potom po 20 letech je starší a reflektuje to nějak jinak a dokáže si jako přiznat, že ne všechno, co tam dělal, bylo za správnou věc. Dokáže si přiznat, že v určitých ohledech se vůbec neměli zapojovat a musí to být jako pro takového člověka o to těžší, protože on si to nosí v sobě, tohleto, jo, že on se na to podílel a teď se s tím musí nějakým způsobem vypořádat, takže mě to fakt jako baví se víc než jako civilisty, kteří sledují jako nějaké zprávy, bavit právě s těmi lidmi, buď až v tom regionu, anebo jako přímo s těmi, co byli v těch konfliktech zapojeni jako na té nejvyšší úrovni, jo, protože tak se jako dozvíš to relevantní info a můžeš si udělat nějaký jako průsečík v různých věcech s tím, jak to vidíš ty, co vidíš kolem sebe. Jo. Jo? Takže pokud chcete sledovat, tak se můžete podívat. Jo. Na MSKru to děláme a máme tam vlastně všechny ty rozhovory k dispozici. Dávám to zase trošku jiný jako pohled, že to není jenom o tom, na nějakém portálu zpravodajském něco psali, tak já si to myslím taky. Jo. Většina lidí, právě když se jich zeptáš na nějakou jako konkrétní situaci, aby třeba aspoň 10, 15, 20 minut o tom mluvili, tak vlastně zjistí, že oni jako na to nemají názor, oni mají jenom převzatý názor.
1: No, od někoho, to mě vyhovuje na tu půl sedmou.
0: Já spíš se jako bavím s těma lidma jako víc a snažím se jako zjišťovat, co je vede vždycky k tomu poznání a jak je to vlastně jako kredibilní, víš. Takže tak, no, doufám, že jsem ti dal nějakou odpověď.
2: Díky, Michaele. Vy tady už píšete, diváci,
1: a
2: tady píše Daniel Kur, USA financovala i Usáma Bin Ládina. Pak tady píše Richard, a proto USA nemá svět rád. Pak tady píše Daniel Kur, USA válčí Inver. Já jsem zahlídl na to konto, co ty říkáš, Michaele, nechám tě k tomu se vyjádřit, ale já jsem zahlídl, to bylo na Instagramu, jsem se udělal print screen do telefonu. Which country is the biggest threat to the world peace? Probíhal nějaký průzkum, je to z Instagramu geo.mapped, můžete ještě jak diváci ověřit důvěryhodnost, ale tady ta mapa, co vidíte, ukazuje průzkum v jednotlivých zemích světa a tady je vidět, který země se obávají Spojených států amerických.
1: Nemusíš,
2: to je to modrý.
1: Já potřebuju do zásuvky,
2: já myslím, že zásuvka jako, je jako poměrně velký, pak tam je Izrael, ten je myslím, že oranžový. A pak je tam Rusko, to je teda červený. Ale když říkají diváci, prosím vás, ověřte pravost. Nestudoval jsem to dál, Michale, co se tě chci zeptat v návaznosti na to, jak teďka Donald Trump americké veřejnosti vysvětluje Irán v kontextu jeho předvolebních slibů, v kontextu toho, že ten konflikt, která se zdá, že není schopný nějak uzavřít, stále to hýbá světovou ekonomikou. A teďka jsme teda ve stavu, zopakuji, kdy Chamenei říká, chci hlavu amerického prezidenta. A on říká, já vás vymažu z mapy. V tomto stavu teďka americká veřejnost dostává tady ty informace. Obávají se Američani, bojí se Američani, protože já jsem viděl i spekulace, že teda Irán opravdu nějakou jadernou hlavici má. Byly to satelitní snímky, nevím, diváci, jestli jste to viděli. Nevím, jestli to je kachna, nebo je to pravda, ale jak to teda Donald Trump obhajuje a jak to případně teďka vypadá z jeho spojenci, protože já jsem si všiml, že v Americe, když vlezeš na sociální sítě, Američani si dělají srandu, že Amerika není řízená americkými představiteli, kteří jsou volení, ale Izrael.
0: Jasně, že není. To jako, hele, to už, to si ani nemyslím, jako že ještě někdo by tomu věřil, jako že ti politici jako reálně o čem rozhodují, ale hele, ještě odpověď na tu předchozí věc, a jak ukázal tu mapu. Já jsem se právě na to ptal Nikolase a říkám mu, co by si chtěl, aby jako Češi věděli o Americe. A on mi řekl jednu věc, zapomeň na to, že věříš tomu, co ti říkají americká média. Absolutně to nečti, absolutně to nesleduj a nevěř tomu, co ti říkají ani o Americe, ani o Američanech. A on říkal, budeš překvapený, jak o moc lepší národ Američané jako takový, jako lidé jsou, když budeš s nima mít osobní zkušenost a když nebudeš číst ty jedy, které víceméně působí proti tomu americkému zájmu nejenom ve Spojených státech, ale jako, anebo na téhle té západní hemisféře, ale jako celkově ve světě. Jo. Takže je fakt důležitý

0: aby člověk si nebral názor na tenhle ten stát nebo systém jenom podle toho, co vidí v telce, jo. Protože to fakt jako člověk kroutí hlavu. Je to to stejné, jako kdybych si názor na Čechy dělal podle toho, co mi řeknou české sdělovací prostředky. Sami asi víte, jak jako moc vy jim věříte v tom, co vám říkají. Tak si to zkuste jenom převést jako do té americké roviny a do toho života těch běžných amíků, kteří se ráno probudí, nasednou do auta, jdou do práce a pak jako řeší rodinu, své zájmy a věci. Jaký myslíš, že tihleti lidi mají reálný strach z Iránu? Myslíš, že třeba Irán je na seznamu problémů těchto lidí třeba v první padesátce? Jo, oni mají tolik různých jako věcí a issues, které musí řešit, jenomže problémem těchto lidí je to, že oni nemají žádný vliv na chod tady téhleté země. Oni si co nějakou dobu volí nějaké zástupce, jo, senátor má jinou periodu než kongresman a než prezident, takže ty volby jsou jako v různých letech, po různých jako obdobích. A ti lidi mají jako na výběr tady v té iluzi, že si můžou jako někoho zvolit, ale ti lidé, kteří tam sedí, ať už ti senátoři nebo ten prezident, tak ti jsou voleni hlavně tou lobby, která je sponzoruje. Když se podíváš, kolik zarobí jo, senátor nebo poslanec za celý rok, nějakých 176 tisíc, tak to tady zarobíš jako dobrý elektrikář, nebo jako, jo, když si rozjedeš nějaký malý small business, to nejsou jako nějaké zázračné peníze. Tak jak to, že ti lidi mají najednou takové postavení, takové majetky, když odchází z toho úřadu? Jak je možné, že vůbec disponují takovým jako bohatstvím, jako v hodnotách stovek milionů dolarů? Jak je možné, že ví informace, které neví veřejnost a díky tomu jsou schopni si zarobit, takže vlastně zneužívají tyhle ty informace, ať už při nákupu různých akcí nebo při nákupu něčeho jiného. Jo? Takže jako, víš, myslet si, jako, že ten běžný člověk, který vstane a že máš jako nějakou možnost něco měnit nebo na něčem se podílet, to je prostě taková jako bláhová představa. No. A právě třeba ta nejnovější jako generace, na kterém už teďka začíná záležet, protože můžou hlasovat, ta Gen Z, tak ta to prostě jako absolutně nežere. Jo. Když se podíváš, jaká je podpora toho systému, ať už prostě napravo nebo nalevo, u této generace, tak tihle lidi ví, že jako je nic dobrého nečeká, pokud to bude fungovat tímhle způsobem nadále. Jo. A když se tady ptáš o té jako možné vraždě, jo, nebo že Irán má zájem, tak jako divíš se, když týpkovi zabiješ tatu, manželku, syna a teď you name it, můžeš jmenovat ten seznam, tak jako jasně, že bude říkat spoustu věcí. Otázka je, jako, jak on vlastně vůbec na tom je, protože od jako toho útoku, toho 28., pokud se nemýlím, tak na veřejnosti viděn nebyl, takže otázka, v jakém je on stavu. A taky jako záleží na tom, co je a co není pravda, protože těch informací uniká strašně hodně. Mám takový pocit, že tady tohleto téma nikdy nemůžeš komentovat informovaně, protože v momentě, kdy ty máš nějaké veřejné informace, tak ty informace už jsou staré. Tam už jako v pozadí probíhají úplně jako jináčí debaty s úplně jináčíma lidma. Víš, takže je strašně jako těžké komentovat tohleto téma a myslet si, jako že něco víš a myslet si, že já vám to teďka tady vysvětlím, jak to je, protože ty můžeš sledovat jenom ty dopady těch rozhodnutí a ty dopady jsou taky jako už dopředu naplánované. Jo? Ti lidi, kteří řídí celou tuhletu operaci nebo celou tady tuhletu věc, tak to nejsou žádní hlupáci. Jo? To nejsou týpci, kteří by za trafikou ráno popíjeli čučo a pak si řekli, tak jdeme jo, tady plánovat odpalování raket prostě někde na Irán nebo z Iránu a tak. Jo? Takže tam jako v tom regionu bude ještě veselo a protože se jako to téma týká energie, tak bude veselo i u vás a i tady a i všude jinde. Jo? Takže amíci samozřejmě z toho mají obavy, ale oni nemají obavy z toho, že by na ně tady začaly lítat iránské rakety anebo je tady začaly vraždit jako iránští teroristi, protože žádná taková věc se jako ještě nikdy nestala. A oni jako dokud něco takového nezažijou, tak oni jedou dál ty svoje problémy. Jasně, někde v koutku oka to registrují, že se něco děje. Jo? Velká část společnosti jako nejsou ignoranti, ale zároveň si musíš jako říct, kolik má průměrný člověk jako svých denních problémů. A fakt si jako dovolím tvrdit, že třeba ten Irán před tím vypuknutím té války pro běžná amíka nebyl ani v top 50. Prostě, jo. že třeba mnohem víc zapálila ta Ukrajina s tím Ruskem a už fakt jako chtěli, aby to jako Trump ukončil, jo, aby přestal vlastně dodávat, jo, zbraně a blablabla, bla, bla. Každý na to měl různý názor, ale byl tam prostě zájem ten konflikt jako deeskalovat, jo, že to nebylo o tom, že tak a teď budeme zase válčit do nekonečna. Jo, Nikolas mi to říkal, jo, v Afghánistánu jsme byli 20 let a dosáhli jsme toho, že jsme Taliban vyměnili za Taliban, jo, ti lidi, proti kterým já jsem válčil, ti lidi jsou teď vláda, jako, a díky tomu jsme navýšili dluh o x trilionů, ukázal mi tetování kamarádů, o kterých přišel prostě, které má na ruce vytetované, jo, a prostě další jako spoustu věcí a šlo vidět, že fakt aj reflektuje o lidech, které zabil, jo, že jde fakt vidět, že ty chlapy po třeba 20 letem odstupu, to jejich vlastní působení jako, já nechci použít jako nesprávné slovo, takže nebudu říkat mrzí nebo litujou, tohoto ne, jo, ale prostě jako reflektujou nad vlastníma skutkama, které dělali, protože jim to jako někdo jako přikázal, jo, a ty prostě v tomto konfliktu musíš přistoupit na to, že nic nevíš a nic nedokážeš ovlivnit. Jako ani volbama, ani jako ničím. Ty jenom tak jako sedíš a sleduješ, co tam kluci nahoře dělají a přeměřují si takzvaně PR, kdo má větší raketu. No, tak jako budou to dělat asi nějakou dobu a v momentě, kdy tam něco dropnou, co ani nevíme, že existuje, protože budou třeba zoufalí, tak můžeme čumět. Jo? A zase můžeš být v takové, že máš nějakou linku reality a tady se stane něco, co nečekáš a teď se to odkloní a už to pojede novou linkou, protože to bude prostě krásná ukázka toho, že se stane něco, co nikdo nedokázal si ani představit, že by se někdy mohlo stát. Jo. Tyhle věci, když by se z někoho zeptal v roce 2000, jestli si dokáže představit, že budou na letištích kontroly kvůli teroristům a všemu možnému, tak by se ti vysmál, protože ti lidi nepotřebovali mít ani víceméně jako občanku s fotkou v té době, jo? Že pro ně, proč bych potřeboval do letadla jako nějakou kontrolu, že sednu a letím, jo? Jo, zase neříkám třeba přesně rok 2000, ale když jsem se bavil s mafušema, kteří lítali v 70, 80, 90 běžně, tak oni lítali na fejkovou průkázku do knihovny, jo? Že prostě to, když bys někomu dneska řekl, že poletíš do New Yorku z Floridy, poletíš na kartičku, která ani není zalisovaná, není ani fotka, jenom tam je propiskou napsané jméno, tak by na tebe čuměl, jestli si nespadnul, ale mezi náma žijou lidi, kteří si tu realitu pamatujou. Jo, takže vždycky se jako stane něco, ať už covid nebo něco, a to trošku nachýlí tvoje jako vnímání skutečnosti a já se jako bojím, že se stane zase nějaký takový jako velký incident, něco velkého, který bude prostě nutný, aby se ta válka z Iránu posunula jako zase někam jinam, jo, protože jako, jaké jiné by mělo být vojenské řešení? Budeme víc bombardovat, jo, nebo budeme jako víc zabíjet, nebo jako co je vlastně jako řešení tady té věci? A teďka ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal na začátku, jak vlastně Donald Trump prodává tady tuhle tu celou věc. No tak ze začátku to bylo o tom, že tam iránský lid protestuje a my je jedeme osvobodit. Tak to byla jako kdyby první věc. Potom se to dostalo do bodu, že tak teďka jsme jako zabili to vedení, takže teďka je vyměníme všichni a budou tam ti naši a vlastně ten stát převezmeme. No a teďka je to v momentě, kdy prosím, otevřte průplav, ať máme ropu. No, takže jako víš, že jako teď vlastně se to celé točí kolem něčeho, co vlastně vůbec předtím neexistovalo jako problém. Jo? Ten průliv byl otevřený, mohl se tam šipovat, mohl si vlastně posílat tam ty lodě bez jakýkoliv problémů a čeho a teďka vlastně jejich hlavních cílem je otevřít ten průliv, jo? Což jako nevím, no, jako, nevím, jak toho docílí, jo? Protože jak ještě jsem ti to říkal předtím, jo? Že oni ten průliv drží v šachu, protože tam pošlou drona, který má motor jako z mopedu, jo? A jede, to je prostě, to je jako až, já nechci říkat, že to je až vtip, jo? Ale jako, vem si, že tady máš obrovské jako lodě, jo? Jako nepředstavitelné kolosy, já nevím, jestli třeba diváci někdy viděli ty obrovské přístavy, třeba v Los Angeles máš jako velký přístav, můj kamošův tata tam dělá na Jeřábu a ty občas, když jako vidíš ty lodě, jenom ty kontejnerové, to se ani nebavím třeba o těch tankerech, jo? Já jsem asi tankery ani neviděl nikdy v životě, jo? Ale jenom když vidíš ty obrovské kolosy, tak si říkáš, ty vole, tak ty máš tady takový masiv, máš tady takový obrovský jako systém těch věcí okolo toho, co vůbec jako zajišťuje, aby ten masivní kolos vůbec fungoval. Jo? Máš tady společnosti, co dělají pojištění a spoustu věcí a pak tam Iránci pošlou jako, já nevím, kolik je přesně ta nálož v tom dronu, jo, ale a pošlou tam vyloženě jako skoro primitivní technologii, hitnou ten tanker a najednou ta doprava se celá zastaví. Celý ten kolos se zastaví, protože oni tam poslali něco za 30 tisíc dolarů, jo, a zastaví tím jako miliardy a miliardy každý den, jo, když si to rozpočítáš, ty škody ve všech oborech na celém světě. Takže kamu ta situace celkově je prostě psycho, no. To jako,
1: to... Psycho. Diváci, jak to vnímáte vy, pište nám, díky za vaše komentáře, já tady v průběhu čtu, budu je tady i dávat. A mimochodem na tvoje konto Michale Terka píše, kdyby mi někdo zavraždil někoho v rodině, asi by mě logicky taky pohltila chuť po pomstě. Lidsky se není čemu divit. A tady píše pan Kočička, Hormuz je znovu uzavřen, tak to je na konto, o kterém tady mluvíme. Michale, než se pustíme do dalších témat, třeba imigrace,
0: ale pojď nám říct. Jestli bych mohl, ten Hormuz, jak tady komentující říká uzavřen, tak to je třeba důležité říct jako kdy, jestli to je třeba před hodinou, nebo jo, že prostě ono se to tak mění, že jedna strana ti řekne dneska už je otevřeno a druhá řekne fuck off a druhá aha, ok, takže to není otevřeno, ne, není, aha, oraj, takže to jsme špatnou zprávu dali. Víš, že to je prostě, že to už ani nesleduju, jakože jestli je uzavřeno, nebo já už to beru, že je zavřeno jako period. Prostě.
1: Period. Tady píše Ivan a ropa jde hore. Michale, ještě pojď říci, je to tady i v jedné z otázce od diváků. Propojenost Izraele a Spojených států amerických. A ty sám, osobně. Já jsem sledoval několik politologů i v České republice, kteří debatovali nad tím, proč Donald Trump do toho Iránu teda šel. Samozřejmě, že se rozchází v názorech. Ale jeden z těch názorů je, že ho Izrael nebo Benjamin Netanyahu, možná přes Epstein Files, kdo ví, drží za, řeknu to tak, jak to tam říkal Gule, ten politik.
0: Jo.
1: A čemu ty věříš? Jak na to reaguje Američan, který si troufnu říci, že je velmi citlivý na vliv ze zahraničí? Nedovedu si představit, že nějaký Američan bude šťastný, že jejich politikou nebo elitami hýbá kdokoliv ze zahraničí. Mm-hmm. Věříš tomu, že Izrael v tom má prsty, že Donald Trump je na špálku Benjamina Netanyahu a jeví se ti to tak, nebo je to podle tebe nesmysl? A jak Donald Trump tohleto případně vyvrací v americké veřejnosti? Protože já jsem viděl, že blogeři, influenceři, osobnosti prostě říkají, hele, nám tady vládne Benjamin Netanyahu.
0: Ale tak víš, jaké to je. Jako, koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. A ono, nejenom Donald Trump, ale velká spousta kongresmanů a senátorů, je to drtivá většina, je to 99% z nich, jsou závislí na penězích hlavně jako z těch různých politických akčních výborů, z těch takzvaných PECů. A ten největší je APEC. Takže oni se bez pomoci APECu prakticky nedokáží dostat do křesla. A Donald Trump taky, když se podíváš, kdo byli největší dárci jeho politické kampaně, tak tam vidíš paní Adelson, jo, která mu dala, a teď mě zase netáhej za částku, pro mě 100 milionů nebo 200 milionů je úplně stejná částka, ani jednu z nich si nedokážu představit, takže nevím, jestli mu dala 100, 150, 200, 250, ale dala mu opravdu hodně peněz. A tihle ti lidi ti nedávají ty peníze, protože bys byl hodný hoch a chtěli by tě podpořit v záchraně tučňáku. Jo. Oni tě prostě tam dosadí, protože potom chtějí mít na tebe kontakt a chtějí favors od tebe. O tom to celé je. Jo. To, že to je legální, to, že to ten nejvyšší soud vlastně zařídil, aby to bylo legální, tuším, že se to stalo. Mě to Lindy vyprávěla, nechci to teďka přesně ten rok zkomolit, myslím, že rok 2011, ale pokud vás to zajímá, tak my máme celou sérii právě s poradkyní prezidenta Bidena. A ona mi vlastně ukázala pozadí téhleté politiky. Máme celou jednu epizodu, kde ona mluví o tom APECu, protože oni se jí snažili taky rekrutovat, když kandidovala do kongresu v Pensylvánii. Takže ona musela napsat i, jako ona mi to ukazovala, oslavný dopis na Izrael. Jo. Takže to se potom říká, že to je, jak když Péťa Pávek psal, jak to bylo, jo, oslavné nějaké ódy na invazi vojsk a tak. Takže je to zase taková ta situace, že koho chleba jíš, prostě toho píseň zpíváš. Já v tom jako nevidím ani jako nic šokujícího, když to takhle jako vezmeš. Prostě chceš do toho úřadu, tady jsou pravidla a buď bereš nebo nebereš. Takhle ta hra prostě funguje. Jo? A myslet si, že to záleží na nějakých voličích, jo jasně, ty děláš nějaké ty čísla. Jo? Já nevím, jestli někdo viděl příběh pana vojáka Čonkina, takový starý film, je taková dobrá scéna, kdy jako říkáš, jako, že jako když připíšeš, tak tě možná zavřou, a když nepřipíšeš, tak tě určitě zavřou. A tady je to spíš jako když připíšeš, tak tě zvolíme, a když tě nepřipíšeš, tak tě nezvolíme. Jo? Že jak ty čísla v rámci toho hlasování, které probíhá různým jako digitálním způsobem, anebo ty finanční toky, jsou prostě takhle nastaveny a ty buď prostě tím sítem projdeš nebo ne. Co se týče Epstein Files, tak určitě, protože vlastně nikdo z těch kongresmanů, kteří jsou zvolení APECem, tak vlastně neměli zájem na to, aby se vlastně zveřejnil celý ten spis. A dokonce teďka vlastně ministerstvo spravedlnosti i v současné době i dnes porušuje vlastní zákon, protože oni musí do určitého datumu ty Epstein Files zveřejnit. A oni je prostě nezveřejnili. Jo. A teď si vem, že i to, co zveřejnili, je jako dost šokující. My o tom zase máme celou sérii, o tom Epstein Files. Jo. Pokud vás to zajímá, tak si to můžete prostě pustit a tam jako vysvětluju, kdo, proč, jak, co. Tak ta vlastně ta celá jako složka, ten Epstein je vlastně takové jako prokletí té současné administrativy, ale vem si, kolik už vlastně těch informací z toho spisu nenávratně zmizelo. Protože tady tahle ta věc se ve veřejném prostoru objevuje od roku 2008, takže za chvilku to bude 20 let. Takže teď si vem, že tam máš několik administrativ, které mohly udělat určité čistky, aby určité informace prostě zmizely. A zvlášť jako před tím rokem 2008, jak moc vlastně bylo těžké se zbavit nějaké jako stopy, nějakých dokumentů. Všechno nebylo úplně v digitálu, jo? Všechno ještě nebylo takovým tím způsobem. Jo? Kdyby se z někoho zeptal v roce 90, že najdi mi tady nějaký spis, tak reálně musel někde jít a někde to hledat, v nějaké kartotéce prostě. Ale teďka je všecko jako v tom digitálním prostoru a ty nemůžeš věřit tomu, co tam vidíš, že to tak skutečně je, nebo to je nastrčený důkaz, a nebo jestli někdo to smazal všechny klíčové soubory k tomu a tak. Ale už si vem jenom to, co tady jako venku je, tak je prostě strašně výbušné to pro tu administrativu. A určitě, pokud máš tady stát jako Izrael, který, pokud se nemýlím, je o polovinu menší jak Slovensko, a dokážeš jako tahat takový kolos jako Americkou unii, aby dělalo to, co dělá, tak ten blackmail tam musí být, jo. Přece nemůžeš jako v kampani mluvit o tom, jakým způsobem jo, ukončíme války a všichni vlastně čekali, že ten Donald Trump bude tím Donaldem Trumpem z toho roku 2016, že bude stát na tom pódiu a říkat, slyšíte tady všechny ty, co po mně bučí, to jsou všichni ti dárci tady těch ostatních lidí kolem mě, já do toho jdu se svojima vlastníma penězma. Já je nepotřebuju. A to je to, čemu ti lidi fandili, jo? Protože oni to brali jako, že dobře, byl taky součást toho systému, zná všechny, je úplně nahoře, ale přece jenom jako říkal jim to, co jim neřekl nikdo, jo? Že nikdo před ním nepřišel, no, kromě Kennedyho možná, a neříkal, že se nebudeme jako vměšovat a bla, bla, bla. No, dopadlo to, jak dopadlo, takže hele, nějaké kompro tam určitě musí být a není to jenom nějaká moje domněnka, ale tím, že jsem mluvil se slečnou, která byla obětí té Epsteinovy sítě, vysvětlila mi, jak se do toho dostala, jak to fungovalo, zase máme s ní epizodu, můžete si to pustit, celé to svědectví její. Tak ona mi jak si ho, jako říkala, že když mluvila s Virginie Giuffre, což je ta hlavní, která vlastně jako táhla víceméně celý ten veřejný proces těch veřejných žalob proti Epsteinovi a jeho kumpánům. Minulý rok mimochodem ji srazil školní autobus a 2 týdny potom zemřela na sebevraždu. Úplně jako, že jo, asi climate change, nebo já nevím. A když vlastně ona předtím o tom mluvila, tak říkala, že kdyby se jako někdy zabila, tak se nezabila, že by se nikdy nezabila. Takže nejdřív autobus a potom takzvaná klimatická změna ji dostala asi pořádně, ji to puklo. No, tak ta vlastně té holčině, s kterou já jsem mluvil, tak ta ji potvrdila, že v tom Epsteinově domě byl systém odposlechu, který byl na úrovni jako státních tajných služeb, jo? Že se bavíme o 90. letech a ty věci už byly tak malé, že to můžou být takové věci, které ty dneska denně koupíš na Amazonu, jo? Různé kamery a poslouchávací věci, ale třeba koncem 90. let to bylo jako unheard of, že ty jsi o něčem takém nevěděl. A na tohle téma jsem se třeba ptal i toho Nicholase Irvinga a zeptal jsem se ho, toho odstřelovače, zeptal jsem se ho, jak vlastně moc pokročilé ty technologie jsou. A on mi říkal, že mi nebude specifikovat, kdy testoval určité věci, ať už třeba různé typy nočních vidění nebo nové pušky nebo nějaké věci, ale řekl mi, že zkus si představit, že je to klidně 20 let po tom, co my to jako používáme, přístup na veřejnosti. Jo. Takže pokud, dejme tomu, Epstein měl v 90. let kamery, které ty dneska koupíš na Amazonu jako úplně miniaturní zařízení, tak v té době by ani nikoho nenapadlo, že to třeba může být kamera. Jo. A teď si vem, že to byl vyloženě offline svět, pokud tě nesledovali paparazzi nebo FBI tě přímo nenatáčela na nějakou VHS kameru, tak pokud ty si měl dům, který byl prošpikovaný kamerama a vodil si tam svoje hosty a dělal si tam věci, které bys asi dělat neměl, tak si zkus jenom představit, jak obrovské kompro reálně musí existovat a někdo to asi vlastní, že? Jo, takže potom z nějakého jako důvodu si možná dokážeš jako představit, proč se některé iracionální věci dějou, že to prostě není v zájmu třeba Spojených států, ani Donalda Trumpa, ani jeho voleb, ani ničeho, ale ty věci se stejně dějou a nemůže je zastavit. Proč? Jako, jo, takže ta otázka toho blackmailu mi přijde jako absolutně relevantní, jo, protože v té době jenom velmi málo lidí by si dokázalo představit, že přišli třeba do nějaké jako léčky, nebo jo, že dejme tomu, máš nějakého politika a jak Mrázek, jo, vyfotíš ho prostě s prostitutkama a ten politik je tvůj, on bude do konce života dělat to, co chceš, jo, on bude nosit růžové tanga v kongresu klidně na hlavě, protože on ví, že nemůže na něho vyplavat to, co jako na něho třeba mají nebo nemají. Já jako nevím, jsou to jako spekulace, nedokážu ti jako říct doma na koho co, ale jenom tím, že jsem točil s tou ženou, která mi to prostě vysvětlila, jak to funguje, tak si to dokážu totálně představit jako, jako věc, která může fungovat. Jo. Dneska už ti lidi by byli víc opatrní, protože ví, co je může natočit, jak je to možná jednoduché, víš, ale v té době představ si sebe, kdyby ti bylo 20 let v 90. a měl bys takové postavení jako třeba Trump, Epstein, máš prostě miliony dolarů, desítky milionů dolarů, možná stovky milionů dolarů, miliardy v té době asi ne, ale jako jo, máš fakt hodně peněz, bydlíš v New Yorku, máš přístup ke všem ženským, ke všemu prostě, cokoliv chceš, to máš a neexistuje, nebo aspoň ty si myslíš, že neexistuje jako nějaký jako systém, který tě může při tvých aktivitách zaznamenávat. No jo, a třeba existuje a ty si to rozvíš za 15 let, jo. Že tady na tebe máme toto. Věci, které si dávno zapomněl. Jo, tak potom prostě se nemůžeš divit ničemu, jo, že když ti borec prostě řekne, že jo, technologie jsou 20 let dopředu, takže vem si, že to, co my budeme používat v roce 2046, tak to už určitě lidi používají dnes třeba.
1: Jo. Jsou to zajímavé otázky. A co vy na to, diváci? Já tady dám ještě vaše komentáře, Michale, díky za tvoje povídání. Rutis píše, vývoz demokracie nikdy nebyl dobrý nápad. Jako společnost se nikdy neponaučíme. Souhlasíte, nesouhlasíte, diváci, dejte palec. Pak tady ještě napsal Daniel, zajímavý komentář. To nevím, jestli jsi o tom slyšel, Michale, jestli se to tam v Americe probírá. V Epstein kauze je zapletená i společnost Disney.
0: Jasně, děkuji. Jo, já tomu, ale naopak mám jako velmi větší a větší respekt pro Michaela Jacksona, jako od té doby, co vyplývají všechny ty sračky, co dělá, ale ta protistrana, jo. To jako, jo, věřím tomu, jako, stopro.
1: A pak tady píšete dál, pište diváci, děkujeme vám i za sdílení, aby další lidé se zapojili a děkujeme i za to, že se zapojíte do průzkumu. Já jsem vypsal tady takový průzkum, kde můžete kliknout.
0: Ale tome, já ti řeknu jenom ještě jednu věc tady k tomu, jo, co určitě jako diváci neví, jo. To, že do toho je zapleteno spoustu jako lidí, je jedna věc, jo. Ale to, že o tom vlastně od konce 80. let už všichni věděli, tak to je ta největší jako hnusárna. Jo. Protože mě ta slečna řekla, a já jsem si to dohledal, a je to tak, v roce 98 natočila televizní stanice americká CBS, která ještě v té době, ty stanice dělaly poměrně dobrou žurnalistiku, když se na to podíváš v kontrastu jako dnešní doby. Tak Diane Sawyer, která je něco jako Lucka Burhová v Česku, prostě všichni v Americe ví, kdo je Diane Sawyer, natočila dokument, který mapoval znásilňování amerických dívek modelek v Paříži. A to bylo právě o té síti toho Brunella, který byl jeden z nejlepších kamarádů Epsteina a který vlastně potom později s ním založil i tu modelingovou agenturu ve Spojených státech, která se jmenovala MC, jo, MC Square se jmenovala. No, takže vem si, že ta holčina, která byla tomu Brunelovi poslána, k němu byla poslána v roce 91, to znamená 3 roky potom, co vyšel ten dokument. A všichni v tom odvětví věděli, co se dělá. Oni věděli, že ty holky dragujou rohypnolem a že potom oni se to nepamatují. A oni všechny vypovídali, že se jim to prostě v té Paříži nebo ve Francii, v Belgii, že se jim to prostě děje, tyhle ty věci. A to byly Američanky, to byly americké holky, které prostě na začátku 90. let chtěly do centru módy, což byla Paříž. Jo. Takže teď si vím, že se to děje od roku 88, to máš za chvilku 40 let, se tady tohleto jako odehrávalo a vy si můžeš reálně prostě najít ten dokument. Jo? Že já jsem to našel na YouTube během pár minut, je to rok 98, Diane Sawyer, jmenuje se to American Girls in Paris, nebo něco takového, jo, mám to, zase je to v té naší epizodě, ten dokument tam přímo je hozený, já jsem to tam přímo ukázal, aby si ho mohli jako lidi najít a ty holky tam jako vypovídají, co se tam jako děje a to není jediná věc, která se stala, jo, takže to je jenom takový jako dodatek, že kdo vlastně jako chtěl, tak ty informace jako mohl vědět, ale ti lidi, kteří to nevěděli, vem si, že ty jsi 18letá holka v roce 91, či ty víš, že vyšel před nějakýma třema rokama nějaký dokument někde, ty nemáš YouTube prostě, ty nemáš ani televizi doma, chápeš? Ty jsi prostě poslaný svojí ženskou agentkou za nějakým týpkem a ta ženská agentka už ten moment, kdy tě tam posílá, tak ona ví, že oni tě znásilní, ale ona ti to neřekne prostě. Jo, yes. Takže to je na tom ta největší jako šílenost, když se s těma lidma vlastně jako kdyby bavíš, a to není jenom ona, ale ostatní, jako s kterýma my točíme, tak oni ti říkají takové jako informace, které ty ani nemůžeš na ně přijít, ačkoliv jsou veřejně dostupné, protože je toho moc. Jo? Ty bys tu kauzu fakt musel s tím žít od A do Z. Jo?
1: Já jsem, možná diváci jste to taky zaznamenali, Žervé se myslím, že jmenuje, ten humorista, komik. Myslím, že Žervé, víš, říkám dobře jeho příjmení. On i na Oscarech myslím, že předával, nebo jako byl ten moderátor. A on dělal vtipy. V té době, to je asi 2 roky zpátky, 3 diváci, možná mě opravíte. A tam dokonce podle Epstein Files on označoval v tom Hollywoodu a dělal si vtipy z těch lidí, kteří v tom Epstein Files jsou uvedeny na prvních pozicích. Dokonce tam navezl do Toma Hankse. Ten Tom Hanks tam v jednom záběru reaguje tak jako naštvaně. Ale byli i další, že jo, Jim Carrey. Jim Carrey, který chodil do různých rozhovorů a ukazoval symboly a prostě snažil se jako asi napovědět. Teďka to hodně probíhá na sociálních sítích. No, jestli jste něco takového diváci zaznamenali, dejte vědět. Michal, já jdu na tady otázku, která tady je od diváků ve skupině Zákony bohatství. Jinak diváci ve skupině Zákony bohatství můžete nominovat hosty a zároveň otázky. Tady to je všechno položené na demokracii. Jak vnímají nyní v USA situaci v Evropě ohledně migrace? Velká Británie, Francie, Německo. Sledují Američani to, co se děje ve Velké Británii?
0: Ale tím, že oni, jak jsem tady říkal, mají svých problémů dost, tak samozřejmě asi někteří to budou sledovat víc, někteří míň. Ale zase, když si vezmeš nějaký jako top 50 problémů, tak situace v Evropě pro většinu lidí, kteří nemají ani pas, kteří nikdy v Evropě nebyli, asi tam jako nikdy nebudou a jenom sní o tom, že někdy budou v Paříži, není to úplně jako to, co by je zrovna třeba teďka pálilo, jo? Tím ten problém samozřejmě jako nezlehčuju, je to prostě katastrofa, ale co by si jako čekal, když si přivezeš vlastně lidi, kteří jsou neasimilovatelní. Když se dostavíš do New Yorku a procházíš se po bývalé české čtvrti, polské čtvrti, německé čtvrti, tak ty reálně vidíš přínos, který ti lidé sebou do té Ameriky přinesli. Ty vidíš, co krásného tam byli schopni vybudovat. Ty vidíš ty obrovské stavby, které byly právě dělané různými nádeníky, kteří tam přijeli na 3-4 měsíce prostě robit. Jsem zjistil teďka, že máme i někoho v rodině, jako kdo tam na začátku 20. století takhle jako pendloval, což bylo jako zajímavé zjištění. A věřím, že i někteří diváci, kteří tohle poslouchají, budou mít někoho v rodině, kdo tohle dělal, protože je to, byla to častá věc. Jenomže tihle lidé byli pro tu zemi a pro tu kulturu přínos, jo. Takže vozit si přesný opak a doufat, že se tam jako civilizují, no tak potom máš tolik znásilnění, kolik máš. Já už ani upřímně to nemůžu sledovat. Vždycky, když vidím nějaké video, které už vidím, že je točené na Evropské ulici a je trošku nějak rozmazané, tak vím, že se na to nemám ani dívat, protože to pak nedostanu týden z hlavy, co jsem tam viděl. Protože já bych jako byl naprosto jako nekompromisní v trestech za tyhle ty věci. Až do takové míry, že ti ani nemůžu říct, co bych těm útočníkům tady dělal, protože ti smazali kanál. Ale Američané jako takový mají jako svých problémů jako dost. Jo. A kdyby to bylo v Evropě tím způsobem, jako třeba já jsem dělal celou sérii s Italama. jo, s členy Cosa Nostry. Takže prostě vím, jakým oni způsobem vyrůstali, když oni byli první generace Italů narozených v Americe. Nikdo z těch Italů, ačkoliv jsou první nebo druhá generace, tak nikdo z nich neumí italsky. Oni všichni se považují za Američany a všem jejich rodiče říkali, že je nebudou učit italsky vůbec, protože chtějí, aby byli dobrými americkými občany. A dost často i ti mafoši nechtěli, aby jejich děti byly do té mafie zapojeni. Jo, někteří jo, ale dost z nich ne. Jo. A tam vidíš ten rozdíl. Někdo přichází, aby tu zem, ten kontinent vyžral. Ať už kriminalitou, vyžíráním sociálního systému, you name it. Těch způsobů je prostě jako víc, jo. Ale potom tady máš lidi, jako ti Italové jsou typický příklad, kteří dobře přitáhli sebou jako tež nějaké svoje problémy, ale víceméně tam po nich stále zůstaly hezké věci. Ty italské čtvrti pořád jsou nějakým způsobem jako udržované, respektované a to dokonce do takového formátu, že když jsem tam teďka byl právě s kapitánem zločinecké rodiny Bonanno, tak on nám ukázal tu italskou čtvrť tak, jako nikdo z vás ji nikdy nepozná. Ale můžete to vidět, protože mám to natočené. Ale prostě bez toho člověka to nemůže takhle poznat. A on mě vzal na jedno místo, kde je obrovská vlajka na zdi. A ta vlajka tam je namalovaná od roku americká a ta vlajka tam je namalovaná od roku 76 od 200letého výročí Spojených států. A tu vlajku si nikdo nedovolí přešmárat, přesprejovat nic, protože ti Italové by mu okamžitě zlomili obě nohy a ruce. Ta vlajka se neustále obnovuje, aby byla prostě hezká, reprezentativní. A to je právě ten rozdíl. Ty pokud bys si do Evropy přitáhl kulturu, která umí tvůj jazyk líp než ty. Já když třeba potkám někoho, kdo má předky z Vietnamu a ten člověk mě učí český pravopis, tak se na něho dívám a říkám mu, ty obrážko, jsi fakt frajer, že ses to naučil, protože je to extrémně těžká řeč a ty umíš líp než já a moji všichni přeci tady žijou bůh jak dlouho a stejně to neumím tak dobře jak ty. A ty jsi první nebo druhá generace, umíš to stokrát líp. Jo, takže prostě ono to má různé úrovně, ale když si přitáhneš kulturu, která s kterou víceméně si válčil celý jako celou historii, tak jako jak to může dopadnout, jo? To já to prostě nechápu. Takže hele, Amici za mě situaci v Evropě neřeší až tak moc. Pálí je ta Ukrajina, protože tam valí prostě svoje love. Pálí je ten Irán, protože zase tam pálí vlastní love. Ale že by jako řešili, co se děje v Anglii a tak, oni prostě ví, že to je jiný systém, že tam ta ústava není, že svoboda slova tam neznamená to, co znamená tady. A zvlášť ta svoboda po projevu, že tam je jako fakt tragická. Jo, takže prostě to jsou takové strašně komplexní věci, že prostě to, když jako nad tím přemýšlíš ze všech jako úhlů, tak ti jde prasknout hlava. Jo, ale ve finále, když se nad tím zamyslí, ve finále tohle dovolili prostě Evropané. Jo, že Evropané dovolili svůj vlastní rozklad. Tím, jaké reprezentanty si tam nacpali a jaké hodnoty začali prostě prosazovat. Kdo jim ty hodnoty natlačil do hlavy nebo zaplatil, to je zase jiná věc. Ale oni byli použiti tak, aby prostě dovolili, že to tak funguje. No, takže co ti na to mám říct? Prostě. Konec.
1: Diváci, napište nám, jak to vidíte vy, jestli se to podle vás i otáčí ve zmiňovaných zemích, které byly uvedené v otázce Francie, Německo, Velká Británie, jestli sledujete nějaký diskurs třeba politických elit v tuto chvíli. Tady je napsal jeden takový vtipný komentář, aby jsme to trochu odlehčili, vlastně není jako vtipný, jo, ale zase se to tady všimlo, tady napsal, že Petr, kde pak to mám, ten komentář. No, píšete komentáře, pište dál, jak to vnímáte, je to zajímavá debata tady vzniká. A děkujeme vám i za podněty, k zamyšlení. Tady si vyměňujete některé věci, na které se kouknout, a to teďka tady nemůžu, ale tady píše někdo. Když to Tommy Robbins zveřejnil, tak ho zavřeli. No, to se asi odkazuje na některé ty věci, co jsi zmiňoval ohledně biliony řízených záležitostí. A tady já to pak asi najdu, ale hele, Michale, ještě otázka na tebe, než to najdu, tady ten komentář. Váže se to teda i na to, co jsem zjistil mezi tím, co si vysílá. Jsem tě dal na velkou obrazovku. Diváci, soutěžní otázka pro vás. Který z amerických prezidentů od George Bushe mladšího podle vás deportoval nejvíc lidí z Ameriky? Obama. Ať už nelegálních migrantů. Počkej. Ty se Dobře, dejte palec nahoru, kdo si myslíte, že Donald Trump. Protože toho teďka všude čtete v médiích, jo? Jaký to je zvíře, že to je hrozný, že to je rasista. Tak kdo si myslíte, že to je Donald Trump? Dejte palec nahoru tohle videa, schválně. Kdo si myslíte, že to byl Obama? Dejte palec nahoru tohle videa, dejte palec. A kdo si myslíte, že to byl George Bush mladší? Dejte palec nahoru. Schválně. Jo, co na první dobrou se vámi baví. Tak a já jsem to tady prohnal AI a Michale, jsem z toho v šoku. Přímě, já vám to tady ukážu. Tak, širší definice osoby nucené opustit USA neboli removals a returns. Jo, to znamená, to zahrnuje i nelegální migraci. Já tady odepnu ty komentáře, abyste to viděli na chvíli. George Bush, 2001-2009. Zhruba 10,3 milionů. Jo, 10,3 milionů, 2001-2009. Barack Obama, 2009 až 2017, dohromady 5,3 milionů. Donald Trump, za jeho první funkční období, 1,5 milionů. Pak tam je Joe Biden, 1,15 milionů. Že o něco míň teda, než Donald Trump v tom prvním funkčním období. A teďka máme druhé funkční období Donalda Trumpa a tam je to zhruba 450 tisíc, neboli žádná celá 45 milionů. To ještě nelze spolehlivě vyčíslit. Ale chápete, diváci, že v tuto chvíli druhý funkční období je to žádná celá 45. Přesto, otázka na tebe, Michale, jak se to stalo, že většina lidí, s kterými si povídám, mají Donalda Trumpa za rasistu, za nenávistníka, za člověka, který v podstatě vyhazuje z Ameriky lidi, kteří tam jako vlastně mají právo bejt. Je to tou kontroverzí, že on sám je kontroverzní ve svých výrocích, nebo je to opravdu práce médií v Americe, které jsou proti němu plně jako...
0: Ale zase se vracíme do toho, co jsem říkal předtím jako s tím jeho Nicholasem Irvingem, kterého jsem se ptal na to, co by si chtěl, aby Češi nebo Evropané o Spojených státech věděli. A jeho první odpověď byla, absolutně nevěř tomu, co říkají naše televizní média. Protože ty média dneska už sleduje pouze jedna americká generace, a to jsou takzvaný boomers, to znamená lidi nad 50 let. To jsou lidi, kteří byli na narození před rokem 66, jo? Prostě po druhé světové válce až do konce jako 60. let. Tohle je ta skupina lidí, která sleduje to, co tady říká Fox, CNN, na všechny tyhle ty stanice. Jenomže problém je v tom, že tady tyhle ty stanice zcela nekriticky, nebo já nevím, jestli nekriticky je to správné slovo, ale prostě zcela bez jakéhokoliv jako ostychu přebírají veškerá světová média, včetně těch českých. Takže oni řeknou, CNN říkal, Fox News říkal. No a ty potom, záleží na jaké sice straně, jestli jsi motorista anebo pirát, tak ty máš tu svoji stanici taky. Ty sleduješ ten tvůj Fox, ten tvůj CNN. Jenomže to jako žádní Američani pod 50 let jako zkrátka úplně nedělají. Jo? Jako, najdeš ještě pár takových jako ortodox, kteří fakt jako čekají na to, až jim tam Sean Hannity něco řekne, anebo někdo na CNN, jo? Anderson Cooper, nebo prostě někdo, kdo tam je, takže jim tam něco řekne. Ale jako většinová společnost tyhle ty věci nesleduje. A díky tomu potom nepodléhají takovým těm novým názorovým jako proudům, jo? Že se vlastně jako vyfabrikuje něco, anebo se něco úplně totálně jako přetočí. Prostě základ je to neřešit zprávy jako celek. Jo? Že fakt jako soustředit se jenom na to, co se děje na tom místě, jestli tam je někdo, kdo poskytuje lokální pohled na tu věc, jestli tam je někdo, kdo to přímo třeba natáčí, protože ty zprávy, já jsem to teďka zachytil, to bylo právě s tím summitem, jak tam řešili, jako kdo podal tu ruku dřív, jestli Babiš nebo Trump, pokud se. A to byla taková asi typická jako ukázka, že? Kdy vlastně jako v Česku máš lidi, kteří buď mají rádi Babiše, a mají rádi Trumpa, anebo nesnáší Babiše a nesnáší Trumpa. Jako asi málo lidí tam bude to, že milují Babiše a nesnáší Trumpa, ne? Asi to spíš bude takové, že ty dva tábory spíš nesnáší oba, ne? A nebo milují oba. Ale můžu se mýlit samozřejmě, jako nevím, jo? A tam to šlo krásně vidět, jak někteří ukázali jenom tu fotku, jak tam Babiš stojí, jak vysmátý, jak ratlík. Ti, kteří zase mají Babiša rádi a Trumpa rádi, tak ukazovali, jak mu dává jako ruku první. Takže to jsi jako krásně viděl, jak vlastně funguje jako ten systém, který vytváří tu veřejnou mínku o jakýchkoliv tématech. Jo. Takže ty seš tam potom v tom vyložený jako ten produkt, který to konzumuje, ty zprávy. Ať už jste jedné strany, nebo jste druhé. Jo. Ale já těmhle těm jako věcem nepřikládám vůbec žádnou důvěru. Já důvěru, no, to už vůbec ne, ale žádný jako žádnou důležitost, jo. Protože já už jsem nějakou dobu fakt přesvědčený, že záleží jenom na tom, jak žiješ ty a jakým způsobem vedeš svůj život, svoje podnikání, svoji rodinu a všechny tyhle ty věci a všechno tohle to je jenom jako noise, jenom nějaký bordel, co se děje a oni to pořád jako dávají do hlavy, přitom ty reálné věci se dějou na pozadí. O spoustě věcí se ani jako nikdy jako nedozvíš, jo. Třeba ten Nikolas mi taky řekl jako super věc, on říkal, že hele, že když se operace speciálních sil povede, tak o ní nikdy neslyšíš. Jo, že kdyby se nestalo, že při jo, zabití Bin Ládina crashl ten stealth helikoptéra, tak by ani nikdy nevěděli, že Američané takovou technologii vůbec mají. Jo. Že prostě člověk musí pochopit, že o fungování světa neví nic, že nikdy nic ani nevěděl. A že čím dřív to pochopí, tím jeho život bude jako mnohem šťastnější. Jo. Protože dneska má každý jako spoustu názorů na vše, ale když řekneš někomu, dobře, tak dáme si třeba rok 1940, tak vyprávěj mi třeba 5 hodin o roku 1940, co se stalo, kdo kde s kým, kdo komu napsal, kdo koho zavřel, kdo si koho vzal, kdo koho zabil, co se stalo, kdo komu zavolal. Je to důležitý rok přece, ne? Jako probíhala druhá světová, hodně se toho dělo. Většina lidí ti dokáže říct maximálně nějaké highlighty. Tady nějaký datum, tady nějakou událost. Ale ten rok komplexně, kdo s kým, kde, co, kde řešil se zavřenýma dveřma, co se řeklo, kdo komu co podepsal. A to si vím, že byl totální offline svět. Dneska ty informace lítají brutálním způsobem. Ty toky těch dat, které prostě probíhají, si nedokážu ani představit. To stejné o různých dohodách, prostě o tolika věcech. Takže přistupovat k něčemu systémem, že o tom vůbec něco víš, a stát si za tím svým názorem, jakože jo, je to tak, jak to já říkám, tak mi to dneska přijde už jako úsměvné. Jo. Právě proto já se bavím jako rád s různými typy jako lidí, kteří mi vždycky jako o tom problému konkrétním řeknou zase jako další část. Takže potom hraješ toho žolíka, tu hru, která se jmenuje Život, a máš jasné karty, jenomže mi většina společnost prostě tu postupku uzavře tím, že tam má nastrkané žolíky, které sice ti dovolí tu hru vyhrát, to znamená přežít další měsíc, ale ty ani nevíš reálně, jakou hru hraješ, ty vůbec nevíš, jakýma kartama se hraje, ty vůbec nevíš, do komu co řekl, jo. Takže já jenom prostě to, co mi třeba Lindy řekla o té americké politice a jak to funguje, tak podívejte se na to, ale my to prostě točíme jako sérku, můžete si to pustit, prostě jak často uvidíš, kdy ti holka, která funguje v Bílém domě, ti odpoví na to, co dělají poradci, co nedělají. Takže víš, že všechno to, co ty třeba tady vytáhneš z novin nebo z médií, tak já už se na to už z principu se na to dívám jinak. Jo? Že už z principu tomu, co je ve veřejném prostoru, vlastně nevěřím, protože vím, že to má nějaký účel, že to tam je.
1: Počkej, já jsem tady našel doplnění, teda diváci, to se asi pobavíte. Nepustím to tady proto, abych podporoval jakéhokoliv politického kandidáta, to říkám teďka na úvod. Nabízím vám to jako vhled do mediálního světa, o kterým tady Michal mluvil. Takže vy si na základě tohohle videa, kde se právě Andrej Babiš, premiér České republiky, setkává s Donaldem Trumpem, můžete udělat takový list a říci si, tak tato média jsou pro opozici. Tato média jsou čistě pro aktuální vládu. Tato média jsou neutrální. Ukázali vám celý záběr. Jo, můžete si udělat pro sebe takový hezký vhled. Já to tady pustím, to video, kde tady opravdu v Ankaře Donald Trump se setkal s Andrejem Babišem, teda přímo oficiálně před novináři, a jak tam procházel. Je to z Facebooku, myslím, že Matouš Bulíř se jmenuje. Tak když tak jenom uvádím, pojďte se na to podívat. To je sranda, Michale. Koukej na... skutečný. Fám, že to uvidíte dobře, diváci. Tak já to tady pustím. To pustím ještě jednou. To je kratoučký.
0: On vlastně nepodal nikomu ruku, jenom Babišovi, že?
1: Jo, ještě jednou to pustím, diváci. Dobře sledujte ten hořejšek. To je to, kdy různý teda aktivisté a blogeři a média, kteří si zesměšňovali Andreje Babiše, že se snažil vervat nějak do přízně Donalda Trumpa, že se na ně ani nepodíval. A zároveň se dívejte dolů, je to teda trochu blbě vidět, snažte se to přiblížit. Jak on ten Donald Trump tam celou tu dobu přichází a vlastně kouká na Andreje Babiše, je tam oční, teda aspoň dle toho, co já tam vidím, snad nejsem slepý, probíhá tam oční kontakt Donald Trumpa, kdy se podívá na Andreje Babiše a pak k němu natáhne ruku. Tak ještě jednou naposledy, jo. To je neskutečný, neskutečný. To je úplně nádherná ukázka toho, jak vy si můžete udělat přehled v médiích. No a to dávám pryč.
0: No, ale jako víceméně asi je to jako to, co jsem tady popisoval, no, že prostě každá ta strana ti ukáže něco a každá ta strana ti vyfabrikuje nějaké čísla a dole ti napíšou, jako jak vlastně ty čísla spočítali. Takže oni jako vlastně jsou transparentní v tom, že ti řeknou, o čem ty čísla jsou. Ale ty to tam ani nevidíš, to tam je prostě dole jak, jo, jak úvěry na kredice. Ještě to nečteš. Takže proto mně přijde jako nesmysl to vůbec jako sledovat. Jo. A já chápu, že víš, co je na tom naraz? Z té politiky se totiž díky jenom sociálním sítím stál něco jako sport. Každý má ten svůj tým, jo. Ale každý, nikdo v tom týmu není akcionář prostě. Jako všichni mají nějaký tým, kvůli kterému jsou schopni se pohádat se svým sousedem, který je jediný, kdo má startovací káble v celé ulici a jediný by byl schopen nastartovat. A on je schopen se s ním pohádat jenom proto, že volí jako někoho jiného. Jo? Ve principu, když se jako podíváš, tak s tím člověkem máš mnohem víc společného, než jenom, aby se s ním spohádal kvůli politice. Jo? Já právě už kvůli tomu jako jsem celkem, já nechci říct, jako, no řeknu to jak, to je prostě jsem nasraný na tu politiku, protože to rozděluje jako moje kamarády třeba. Že my si fakt jako musíme někdy jako sednout a říct si, že my jsme jako víc než jako nějaký tým, kterému my jako věříme. Jo, že ty seš ten, kterému já budu volat, když bude hurikán a bude prostě něco a on ví, že on volá mě, když bude ta stejná situace. Jo? A to je mnohem důležitější, než jako jestli ten podal ruku tomu nebo tomu a kvůli tomu se jako zhádáme. Jo? Že já když to fakt sleduju, tak to normálně vytváří jako vlastně nepřátele v té společnosti. Jo? Že jako asi to tak bylo vždycky, ale nechával si to víc jako pro sebe, jo? Koho volíš nebo tak. Dneska je to bitka na sítích, prostě asi schopen se zhádat s kámošem jenom protože něco postnul. Jo? Typo, to mi přijde úplně, úplně jeblé. Jako.
1: Michale, my se blížíme pomalu ke konci tohoto vysílání. Diváci, ještě sledujte, buďte s námi, protože ještě mám závěrečnou otázku na Michala, aby jsme uzavřeli tohleto vysílání. Ale ještě tady jsou otázky, které teda neměly moc procent od vás, ale přesto se tě na to zeptám. Michale, vezmu to tady od Mautyho Kinga. Politické spojenectví Trumpa se sektou Alatra plus se tady Mauty ptá, jestli by nebyla lepší prezidentkou Kamala Harris, podle tebe, a ještě tady je jedna, která to doplňuje, jestli je život Američanů po masivních škrtech lepší. Tak to jsme se tady odpovídali. Tak možná ta Kamala Harris a propojení s Alatrou a ještě tady je jedna otázka pro ně, od něho.
0: Hele, ta Alatra, to vůbec nevím, o co je, o co jde, jakože vůbec. Takže to se omlouvám, ale vůbec nevím, jako o čem to je, co komentovat. Možná je to něco jako extrémně významného, o čem bych jako měl vědět, ale přiznám se, že vůbec nevím ani jakože směr. A jestli by byla lepší prezidentkou Kamala Harris, hele, ten prezident je jenom symbol. On dělá politiku, kterou mu říkají lidi, kteří mu zaplatili kampaň a kteří jsou kolem něho, kteří... On jako nedělá svoje vlastní rozhodnutí prostě. Jo, že pokud bys dělal vlastní rozhodnutí třeba jako Trump a pustil si ho v roce 2016 a pustil si ho teď, tak to jsou dva různí lidi. Takže vidíš, že tam je nějaká influence, nějaký vliv někoho jiného. Prostě musí být, protože když se podíváš na Trumpa 2016 a Trumpa teď, jasně, svět se trošku změnil, ale otočit prakticky ve všem a ještě tak zcela zásadně a najednou jsi vlastně jenom obklopen lidmi, kteří tě v té době nenáviděli a nikoho, kdo tě v té době jako miloval a tlačil dopředu, už kolem sebe nemáš, tak tam jako určitě. Takže Kamala jako to je prostě, to je úplně jako to nemá ani jako smysl nad tím přemýšlet, protože to je jenom tvář, to je prostě tvář. Jo. Kamala není někdo, kdo by nesl nějakou váhu. Jo. To je první věc. když se takový člověk jako Kamala dostane do úřadu, tak právě ona má jenom tu sílu úřadu, ale nemá žádnou sílu jako osobností nebo něco takového. Jo. To je jak, když mi právě Mafuši vyprávěli, že někdo byl underboss, ale měl tu moc jenom v rámci té pozice, ale jinak jako ho nikdo nerespektoval, tak to je přesně to stejné. A třetí otázka, škrty. No hele, jako jaké škrty myslíš, jo? Já si myslím, že k žádným škrtům jako nedošlo, jo? To, že jako skenslovali pár jako federálních agentur, je určitě asi super, ale pro Amiky to neznamenalo nic. Měli tady dostávat jako nějaké šeky, co měl Doč ušetřit, tak Doč skončil po půl roce jako obrovským fiaskem, jako prakticky většina věcí, o kterých se jako tady mluvilo. A jestli je zlatové Fort Knox, tak to jako vyšumělo během prvního měsíce, takže jako nějaké zásadní škrty asi se Amikům jako nějak nedotkli, pokud samozřejmě nepracovali v tom oboru, který byl nějakými prostě škrty, protože se škrtalo, ano, ale ten americký systém je tak obrovský, že i kdyby si škrtlo 20 rozpočtů celé České republiky, tak to jako pro ten americký celek je jako úplně nic, jo. To jsou prostě, jsou drobné. Když si vezmeš, kolik stojí jenom provoz jedné letadlové lodi na jeden den, tak jako tam se bavíš úplně o jinakých jako cifrách. Když vidíš, jaké rakety tam valí a kolik lové to stojí, tak jako ty čistky musí být úplně jako v extrémním jako rozsahu a právě to je třeba jedna z těch věcí, které ti voliči Donald Trumpovi nemohou jako odpustit, když se to takhle řekne, protože oni fakt ty škrty chtěli, jo. Oni chtěli zúžit tu federální vládu, protože ta je tak obrovská, že nikdo ani neví, kam to sahá. Jo, že fakt jako to je takový penězovod obrovský, že jo, takže, ale nemyslím si, že jako Amici nějakým způsobem, říkám, jo, pokud někdo pracoval v nějaké agentuře, kterou zrušili, tak ano, přišel o práci, tím pádem ho to určitě jako, jo, vyrušilo mu to nějakou rutinu, ale nemyslím si, že se tady staly nějaké jako zásadní prostě škrty, protože nikdo žádný šek nedostal, nikdo žádný šek za tarify, které nakonec prostě ani nemohl zavést a tak nedostal, takže spíš ti Amici prostě platí ty věci, no. Jako prachy nedostali a stojí je všecko víc, no, takže asi tak, no.
1: Michael, díky za povídání i vám děkujeme, diváci, za sdílení a za vaše komentáře. Tady ještě píše Terka, má to podání ruky Babišovi pro nás nějak zásadní význam v tom dobrém slova smyslu? Terko, nemá. Je to akorát zajímavý z pohledu médií, co jsem tady říkal.
0: Jo,
1: že
0: jo, jo. Ano, ano. Ale tady kvůli tomu jsem to dal i jako příklad, protože to byla jedna taková věc, kterou jsem jako v poslední době viděl, že se tam řešilo hodně a přijde mi to jako taková typická ukázka toho, jak vlastně ten úhel pohledu manipuluje to veřejné mínění, jako úplně zásadní.
1: A tady je Michala zajímavá
0: otázka. A ještě jako, jak je to, jak říkáš, jo? Že to video znepustil proto, aby si miloval Babiše nebo Trumpa, ale pouze jako ukázku toho, jak to funguje. Jo, že to není o tom, že bys jako měl nějaké přehnané prostě ambice a chtěl bys, aby si Trump vzal tvoji dceru, prostě to vůbec, ale je to o tom, že prostě takhle to funguje ve všech úrovních, o všech tématech. Jo, a my jsme v tom linku, jako.
1: Jak to říkáš, Michale, to jsme tady uvedli důvod. Diváci, díky za to, že se k tomu vyjadřujete. Tady píše jeden tazatel. Jsou v USA nějaké nové informace o smrti Charlieho Kirka?
0: Jsou. Můžeš si i pustit moji vlastně epizodu, protože děláme teďka celou sérii o smrti Charlieho Kirka. A zatím máme teďka, v tento týden jsem dal ven první díl o 13 věcech, které absolutně rozbíjí tu oficiální verzi. A plus jsem měl tenhle týden na epizodě právě i toho Nika Irvinga, toho odstřelovače, a ten mi vlastně popsal, jako vlastně, jak ta oficiální teorie má problém už jenom v tom, že ta zbraň, která byla údajně použitá a veškerá munice, která měla být údajně použitá, nemůže způsobit tak malé zranění, které způsobila. Jo? Že pokud by ho opravdu zasáhlo to, co oni říkají, to znamená nábojáři 36, tak by mu to urvalo celý krk, jo? Protože tohle je munice, která byla právě vyřazená kvůli své velké síle a byla nahrazena jako jinými typy. A právě to je náboj, který se v současné době používá jako glovu. Jo? Že když chceš prostě porazit bizona, tak si vezmeš tady tenhle ten náboj. Takže představa toho, jak říkal Andrew Colvett, jako mluvčí Turning Pointu, že mu doktor řekl, že Charlieho krk zastavil 36, protože Charlie měl krk z ocele, tak to, když jsem řekl Nikovi, tak on se začal tak smát, protože on moc dobře ví, co ten náboj dokáže, že prostřelí nejenom stehenní kost bizona a i s masem, a ještě rozjebe celý betonový blok, který bude položený zatím. Jo? Takže je to opravdu jako velký nesmysl. A teďka vlastně probíhají ty před pre-trial hearings. Já nevím, jak bych to řekl v češtině, před soudní slyšení se tomu říká, kde se vlastně jako rozhodují.

bavil trošku už té sérii, ale můžu vám říct jako pár věcí, které na to jako poukazují. První věc, že vlastně jako zaprvé nesedí jako kdyby ta ráže, která mu může způsobit takové zranění s tím, že jako není průstřel, jo? Což jako prostě krk není žádná. Nik mi to říkal, krk je prostě měkká tkáň, to není jako, že někdo střelí do kosti a ta střela může dělat různé věci. On mi třeba říkal, že když chlapa trefil do hlavy, tak mu potom ten náboj vyletěl spod paží prostě, takže ta střela dělá různé věci. Nicméně nemůže dělat jako to, co oni říkají, že jako udělala. A ten mikrofon, já mám ten stejný mikrofon, který Charlie měl, takže vím, jak i vypadá, i jak funguje. A on ho měl zaplý dovnitř, jo? Že ten mikrák měl pod tričkem a venku měl jenom magnet, což pokud tam není vítr, tak nevím, proč bych ten mikrofon dával takhle. Leda jenom, že bych ho chtěl tak dát, aby jako nešel vidět. Jo? Další věc je, že v momentě, kdy byl Charlie zastřelen, tak když si to videa pustíš frame po frameu, prostě, tak ty vidíš, že mu tričko udělalo něco, co jako při střele ze předu by udělat nemělo. Jo? Že tam je prostě, a i to lidi zkoušeli, si dávali normálně ty vole nějakou jako menší, nějakou improvizovanou vole nálož tady prostě a nechávali to jako jak petardu, kdyby si tady prostě dal, ať papne, jo, a sleduješ jako, co ti udělá triko, jo. Další věc bylo, že když ho nesli do auta, tak nikdo je, není jako viditelná jako stopa jako krve, která by mu jako tekla přímo z té rány z nějakého důvodu, což když tě někdo trefí do krku, tak to asi jako poteče. Ani mu nepodpírali nějak tu hlavu a spíš se snažili, aby mu nešlo vidět jako tělo. A teďka byly zveřejněny nedávno fotky z vnitřku toho auta a tam, kde ležel Charlie, tak jsou kusy jako rozbitého skla, takového, jak máš, kdyby měl mobil, jo, prostě rozdrobené jako tady tohleto sklo. Takže tohle jsou teďka jako nové jako informace a teorie, které vlastně fíčí tím internetem. Ale co je pravda, nevíš, ale když řekneš někomu, kdo má rekord v počtu zasažených jako lidí během války, jestli ta oficiální teorie mu dává smysl, tak se začne jako smát a za břicho se popadat, jo. A to je člověk, který o střelbě na dálku ví asi jako nejvíc ze všech lidí, s kterýma jsem kdy mluvil za celý život. A je to člověk, když se zeptáš ChatGPT, vyjmenuj mi nejlepší odstřelovače americké současnosti, tak vždycky uslyšíš jeho jméno. Takže když se bavíme o střelbě tohleto zbraní na tuhle dálku, tak já jeho názor jako poměrně dost beru a je mi jedno, co mi řeknou jako na CNN, nebo co mi řeknou o Tyloru Robinsonovi, který čtyřikrát během hodiny změnil oblečení, jednou kulhal na pravou nohu, jednou na levou, jednou vyběhl na střechu a neexistuje o tom záznam a jednou šroubovákem rozmontoval zbraň, pak ji zase smontoval, pak ji rozmontoval, pak zase smontoval, pak ji dal do batohu, pak ji dal područník, pak běžel, pak ji ukryl ty vole do kurníku, jo, že prostě ty se tak na to díváš, říkáš, to však není už rok 1963, prostě víš, abys věřil takovým jako nesmyslům. Takže bylo by to samozřejmě jiné, kdyby byl zachycený na x bezpečnostních kamerách, jak střílí, jak běží, jak leze na tu střechu, tak v tom bys případě bys jako nerozporoval jako hodně věcí, jo. I třeba ten výstřel by se dal vysvětlit nějakým záhadným způsobem, že ale už to borci stříleli prostě s různými typy toho náboje, dokonce sehnali i náboj, který byl jako třeba 60-70 let starý, takže třeba se nedokázalo jako předem určit, jaký může mít třeba účinek. A tyhle všechny testy si dokážeš najít, které testovali to lidi, jo, od zelených baretů, bývalí příslušníci, a takže to jsou lidi, co prostě ví, jak se tyhle ty věci chovají. A ukázali to z tolika úhlů, že ty prostě nemůžeš říct, jo, takhle to bylo, on sice na žádném záběru neexistuje, ale dáme mu trest smrti, jo. Takže dost velká část společnosti si prostě přiklání v tom, že on v tom jede, ale jede v tom z určité jiné role, než je mu přisuzováno. Je v tom třeba zapojený stejně jako Lee Harvey Oswald při vraždě jako prezidenta Kennedyho a všichni víme, jak Oswald dopadl, zabili ho krátce potom. A člověk, který ho zabil, zemřel prostě v zápětí na rakovinu, takže prostě hotovo, jo, vždycky zmizeli, hotovo. A ještě v té době to bylo o to jednodušší pro ty organizátory tohohle hitu, že neexistovaly vlastně informace, které by se daly jednoduše jako šířit. Ty si vlastnil média, vlastnil si televizi, vlastnil si noviny, rádio, takže to, co ti řekli o vraždě, jo, v rámci jako Warrenovy komise, tak ty jsi tomu věřil, že to tak je, jenomže bohužel dnešní, nebo bohu dík v dnešní době, ty si dokážeš ty informace hledat i jinde, dokážeš si prostě sehnat lidi, kteří třeba na tom místě byli, kteří ti řeknou spoustu jiných věcí. A další taková věc, která určitě lidem ukáže, jak celé

0: této kuku, tak to je to, že Charlieho zabili ve středu a ono už v pátek tam probíhalo na tom místě odstranění toho trávníku a v neděli tam firma expresně podkládala dlažbu. Takže oni vlastně změnili místo činu v rámci 5 dní celé. Jo? Že už vlastně to místo, kde byl Charlie zabit, prostě neexistuje. Jo? Což je něco, co já nevím, jak třeba diváci ví, ale tím, že jsem točil prostě s Mafušem a tak, tak prostě já se pohybuju kolem lidí, kteří jako reálně někoho zabili. A tihle ti lidi, když ti popisují vraždu nebo vyšetřování té vraždy, tak nikdo z nich ti neřekne, že policie změní místo činu po 5 dnech prostě. Ještě u něčeho tak zásadního, jo. Takže tam je strašná spousta věcí, já bych tady mohl o tom Charlie mluvit prostě do nekonečna, protože já to jako celkem dosleduju. A protože to je za mě operace, která se prostě jim nepovedla, jo. Že prostě je tam tolik zásadních věcí, které nejdou vysvětlit prospěch té oficiální teorie, že to tak jako z dálky sleduje, že čekáš jako co bude, ale nepovažuju to prostě za povedenou jako operaci pro ty organizátory. Jo. A představa toho, že to udělá nějaký kluk, který i podle toho jeho přítele, který teďka vypovídal přes video, tak oni se spolu nikdy nebavili o Charliem. On nikdy o něm nemluvil, jo. Takže to je takové jako, ty jdeš zabít někoho, o kom si vlastně nikdy nemluvil, nikdy zlo jako nesledoval, že je to takové jako celé kuku prostě, jo, že už, jak říká jeden můj kámoš, narodil jsem se v noci, ale ne včera v noci, jo, že prostě už si jako něco viděl, zažil z něco, takže když tady vidíš všechny ty jako náhody, tak nevíš, jestli to jsou úplně jako náhody, jo, a...
1: Ale tady jo. Tady píše zrovna Johana, a hlavní vyšetřovatel z Utahu ani neví, kdo objednal odstranění toho trávníku.
0: No, tam je taky, ano, tam jsou dvě různé firmy a tam jako hodně těch vyšetřovatelů neví hodně věcí. Jo. Tam jako, tam to bylo právě vidět, při tom jako, já nevím, jak se to řekne správně česky, jak mě jako omluvte, jo, tomu jako předslyšení soudní, by člověk jako čekal, že vlastně ta obžaloba přiveze jako velmi zásadní důkazy, které řeknou, jo, ty vole, tak to fakt potřebujeme ten proces, protože to fakt jako ukazuje, že to fakt udělal. Jo. Ale tam došlo k takovým absurditám, že třeba jedno z těch hlavních videí, kdy ukazují, jak týpek běží po střeše, tak ten soudce jim řekl, že jako to video je až moc jako digitálně upraveno, že v tom je moc zoomování a těch věcí, že to chce vidět prostě v originále. A oni mu řekli, že ten originál nemají, ne? Tak je to jako to, jak jako, že nemáš originál prostě? To je jako, co dal, jako nedal uložit jako, ale dal uložit přepsat, nebo co? Jako víš, že to si říkáš, co? A to je to stejné třeba s těma Epstein files. Oni to dávali ven, jenomže ti lidi, kteří to dávali ven, tak byli tak debilní, že když oni dělali tu redakci, aby zakryli ty jména, tak oni používali nějaký nástroj, který šel dát prostě pryč. Takže najednou ti lidi, kteří tomu rozumí, tak si to otevřeli, dali pryč ty redakce a zjistili, že ty jména, které jsou zakryté, vůbec nejsou jména obětí, ale jsou to naopak jména těch, které by právě měly být zveřejněné. Jo? Takže vždycky ta kolektivní společnost ví mnohem víc a má mnohem větší nástroje a je schopná jako oproti tomu roku třeba 63, od té největší prostě politické vraždy ve Spojených státech, se jako to posunulo tak, že to vyšetřování probíhá i v tom civilním sektoru, což jako dobře i minule mohlo probíhat, ale ne do takových detailů, jo, protože ty máš teď mnohem lepší nástroje. Takže jako ta vražda toho Charlieho Kirka, to je taková blamáž, jo, že tam musíš věřit tolika věcem. Jo, a zvlášť jako fakt, když se bavíš s vojáky, tak oni ti řeknou, že jako rádi by věřili tomu, co je oficiálně řečeno, ale bohužel na základě svých zkušeností s tím, co ví o zbraních a střelbě a co to dělá s lidským tělem, to zkrátka nemůžou říct, že to tak je.
1: Hele, aby jsme uzavřeli téma Charlie Kirk, to je teda mimochodem veliký diváci, nevím, jestli to sledujete, napište, jestli to sledujete, dejte palec nahoru. A Michale, závěrem k tomuhle tématu, než se dostanu k poslední otázce pro tebe. Ty sám myslíš si, že do toho byla jakýmkoliv způsobem zapletená jeho žena? Já jsem totiž sledoval hypotézy, které běží přes různý americký jako nezávislý novináře. Co si myslíš? Mohla by do toho zapletená nebo nemohla?
0: Už v dnešní době existují svědectví toho, jak se ona chovala v soukromí v rámci jejich názoru a jak se chová teď. Ty názory se neshodují, jsou naprosto jiné. Takže byl bych moc rád, abych ti dokázal říct, že ne, že tomu věřím, že to je milující manželka, ale po tom všem, co jsem viděl a zjistil a jak sleduju její chování, tak to nejsem schopen tvrdit. A pokud jste viděli, tak během toho posledního, já mám pocit, že to bylo druhé řízení, že to nebylo první, buď druhé, já už nevím, které z těch řízení to teďka bylo, buď to první, nebo třetí možná až dokonce. V momentě, kdy to skončilo a všichni jste soudní síně odešli, tak ona tam zůstala jako jediná. Ačkoliv vždycky má takovou tu hru s tím kapesníkem, jak si pořád utírá jako ty slzy, které nemá, tak tu dobu jako si žádné slzy jako neutírala. A ona tam vlastně v té soudní síni stála a vlastně hypnotizovala toho soudce s těma, jako kdyby... A bylo tam pár lidí, kteří to jako dosvědčili, že to tak bylo. Takže je to takový jako... Až skoro mi přijde jako nátlak vyvíjený, jo, na toho soudce, protože ten soud vlastně může toho Robinsona osvobodit teďka a říct mu, že žádný soud nebude prostě, že proti němu neexistují žádné důkazy, ale tím, že to je v Utahu a tím, že oni tam mají zákony, jaké tam jsou, tak asi ten trial bude. On prostě musí být, jo, tam se nedá, to prostě nemůžeš říct, že no, tak on je nevinnej, tak jako kdo to udělal? Že oni někoho odsoudit musí, takže to jejich chování mi přijde extrémně podezřelé. Hlavně, když to srovná s tím, jak se chovala Jackie Kennedy. Když vidíš Jackie Kennedy, jak zastřelili jeho manžela, přímo před ní, to znamená, Erika to může brát tak stejně, i když tam třeba na tom místě nebyla, protože ona mohla vidět to video, určitě ho viděla, takže to taky viděla, stejně jako Jackie. A vidíš, jako jak vypadá truchlící vdova a pak na druhé straně vidíš druhou truchlící vdovu. Hlavně proti Erice funguje celkem její jako vlastní neopatrnost, kdy ona už pár dní po tom pohřbu, a teď mě neber za slovo, jestli to je 3 dny nebo 7 dní po tom pohřbu, byla natočená na Zoom hovoru vlastně s Turning Point zaměstnanci a ona tam vlastně úplně čiší radostí, kolik jako vydělali na tom eventu, jak je to vlastně super celé, že teďka Turning Point posunou dál, protože ty peníze jim pomůžou to celé vybombit. Tak úplně nevím, jestli třeba týden po tom, co jako zastřelí lásku tvého života, jestli jsi happy vlastně, kolik jsi vydělala. To je asi na otázce morálky každého člověka. Každopádně znovu, když to srovnáš s Jackie Kennedy a vidíš, jak ona vlastně roky truchlila prostě, jo, že nedokázala se s toho úplně jako na tom pohřbu vidíš, jak je prostě v hajzlu úplně. Tam jí to věříš, ale jestli věřím Erice Kirk, nevím, no, už jsem asi viděl moc věcí v životě, abych to tak jako udělal, no nevím, ale jako když se podívám do jejich očí, tak říká se, že ženské oči nikdy nelžou a ta odpověď tam je celkem jasná, no, za mě, Číko. Nevím, no.
1: Diváci, co si myslíte vy? Napište nám. A díky moc, Michale, za tvoji otevřenost. Souhlasíte, nesouhlasíte s Michalem, v čem, napište. Já jsem uzavřel hlasování, který jsme tam dali průzkum, a jenom vám tady promítnu otázku, jak to dopadlo. Předtím, než položím Michalovi poslední otázku, Michal, už vysíláme hodinu a půl, koukám, s tebou ten čas se zastaví vždycky na chvíli.
0: No, ale tak, jako melu, sorry, tyjo. Myslíte si, že... něco řekl za tu dobu.
1: Řekl z toho dost. Myslíte si, že válka s Iránem může přerůst v mnohem větší světový konflikt? Ano, riziko světové války je reálné. 54% z vás hlasovalo. Nevím, situace je nepředvídatelná. 23% ne, velmoci tomu zabrání. 13% ano, ale jen Blízký východ 10%. Tak takhle jste vy, co jste hlasovali, rozhodli 407 hlasů. Děkuji vám všem, co jste se zapojili, za to, že jste sdíleli a sdílíte. A Michale, ta samá otázka pro tebe na závěr. Tak jak ty sleduješ, a jsi v Americe a žiješ tam, potkáváš se s lidmi, kteří tam prožívají své životy, své trable i své radosti. Myslíš si, že to, jak mluvíš o té politice, jak odkrýváš i to zákulisí, že zatáhne Trump svět do války? Čemu ty se přikláníš osobně?
0: Ale ta válka dneska probíhá jinak, než probíhala kdykoliv v historii. Jo. Takže tam nejde o to, jestli zatáhne. My v té válce už jsme. Ta ekonomická válka probíhá neustále. Válka ve světě vědy, vývoje, výzkumu probíhá neustále. A ne vždycky musíš válčit stylem, že musíš někde střílet nebo někde posílat rakety. Jo. Tohle už je jako další fáze té války, bych řekl. Jo. To, že třeba během studené války jako nepadaly na města bomby, neznamená, že jako ten svět v nějakém válečném konfliktu na nějaké úrovni nebyl. Jo. To je dneska úplně to stejné, jsou tam trošku jiní hráči, ale myslet si, že to může jako gradovat vojensky, znamená, že si myslíš, že budou padat různé bomby, o kterých se ani nechcem bavit. Jo. Takže tam už vlastně jako moc nejde o to, že bys mohl jít jako dál. Jo. Jako, co chceš dělat dál? Jako, vybombardovat celý Teherán, srovnat to ze zemí, zabít úplně všechny. Ještě před 4 měsícema si ty lidi chtěl osvobozovat a dneska je chceš vyvraždit všechny. Jo, takže jako je fakt otázka, jestli co Trump a tak. Já vím, že Trump jako úplně neřídí ty věci, tak jak si většina lidí myslí, spíš tam jde o zájmy jako lidí kolem něho. A on to z nějakého důvodu prostě dělá, což jako je psychosledovat, ale jako je to tak. Mě by strašně bavilo, jako kdyby Trumpovi někdo pustil projevy z roku 2016 a jak by to jako hodnotil sám sebe vlastně. Ale on jako tu sebereflexi nemá takovou, že by možná to s ním něco udělal. On by řekl, že to je fake news, takže prostě úplně extrém. Takže hele, já si myslím, že to bude gradovat a nejenom jako gradovat jako vojensky, jo. Že prostě bude to gradovat způsobem, který si neukážem představit, protože ty to musíš i chápat, že ta válka je pro hodně lidí příležitost. Ať už finanční, anebo můžou testovat prostě nové zbraně, nové systémy, věci, které jim zase zarobí a my je zaplatíme. Takže proč by to jako mělo skončit? Myslíš, že na názoru nebo životě nás, malých lidí, jako nějakým způsobem záleží, že někdo jako z Boeingu přestane vyvíjet nějaké technologie, protože ty máš drahší benzín, jako oni mají nějakou určitou agendu a budou vytvářet zbraně, technologie a další věci, aby prostě zarobili bakšiš a ty se na to tak můžeš jako dívat, no. Takže, ale já si myslím, že to gradová bude, jako 100%, ale jak? To je otázka, víš, že prostě my nevíme, jakým způsobem se ty věci v zákulisí dějou. My ani nevíme, proč jsme tady. Ty vůbec nevíš, proč se tady najednou dropnul a najednou řešíš někdo něco jako Trump a toto a tamto. Prostě nevíš. Jednou dnes se ráno probudil, mama ti řekla čau, jmenuji se Michal a hotovo, jedeš prostě. Jako nevíš nic víceméně. Víš jenom, kdo jsou tvoji rodiče a to je všechno. Všechno ostatní je tak jako nějaký tvůj dohád a něco, co ti někdo nalil do hlavy během toho života, který tady žiješ. Jo. Takže můžeš mít nějakého favorita, můžeš si říkat, jo, že tenhle je náš, tenhle je super, tenhle je demokrat, ale ve finále ty vůbec nevíš nic, proč ty věci tady jsou takovým způsobem, jakým jsou a je to celé, no, je to děs, jako no. Víš, jak když byl rok 2000, tak jsme si jako malé děcka říkali, jo, budou lítající auta, budeme ty vole, všechno mír a toto, nebude žádný problém, ale od 11. září bohužel prostě se pořád jenom válčí. Můžeš vlastně jako kohokoliv označit za teroristu a díky tomu můžeš jako proti němu vést nějakou jako agresi a dokud to vydělává, tak to prostě pojede, no. Takže já nevím, jo, kdyby se zeptal prostě, nevím, třeba 5 lety někoho v Česku, jestli se bojí jako Iránu, anebo jestli se bojí toho, že budou okurky drahší, tak asi většina lidí řekla, jako, že ty okurky jsou pro ně větší jako problém, jo, než jako toto a dneska z nějakého důvodu ta geopolitická situace, jaká je, takže bohužel i tyhle ty témata prostě ovlivňují tvůj život, i když si chceš jenom chodit do práce. No. A jak říkám, pokud vás prostě zajímá jako něco víc o lidech, kteří vám to řeknou tak, jak to je napřímo a jsou třeba i součástí toho systému do nějaké úrovně, tak se podívejte, co děláme, budu moc rád. Tom už říkal, že dal i odkaz do popisku a tak a můžete se prostě podívat na vlastní oči, se jako přesvědčit, že lidi, kteří do toho systému vidí a jsou jeho součástí, ty věci často vidí dost podobně jako vy. Jo? Jenom díky tomu, že vy prostě vnitřně cítíte, že ty věci nejsou tak, jak jsou vám prezentovány. Jo? Že ty vlastně jako vnitřně cítíš, že to, co se ti snaží někdo spát, že je prostě lež. Jo? Tvůj mozek, tvá jako intuice, logika, to prostě jako odmítá ty věci. Ty prostě víš, že když nějaký politik přijde a říká ti, že tohle je skvělý bráško pro tvoje dobro, tak ty víš, že to tak úplně není, jo? Že prostě mu asi jde úplně o něco jiného, než o to, aby se Franta tady měl dobře, jo, prostě, takže i když třeba nevíš, jak ty věci skutečně fungují, tak víš, že to tak není, takže pokud chcete vědět nějaké jako větší info, tak už víte, kde to hledá. My budeme rádi, když vás to bude víc a víc zajímat.
1: Čekám Michal Šopor, host z dnešního vysílání, na vaši žádost a z Ameriky živě vysíláme. Já z Indie, Michal z Ameriky. Věříme, že vás to minimálně bavilo, tohle vysílání, že jste zároveň tady mohli potkat lidi a třeba sledovat jejich názory. A zároveň, že jste nám mohli říct, s čím třeba nesouhlasíte, co vidíte jinak. Tyhle ty rozhovory berte opravdu jako inspirativní, studujte dál, prozkoumávejte další osobnosti, další lidi, dělejte si vlastní názory. Sledujte svůj proces přemýšlení. To je možná můj odkaz Indie, že možná zajímavější neznát fakta je spíš podívat se kolikrát na to, jak nad nimi přemýšlíme, tak jak jsme tady ukázali to video s Babišem, s panem Babišem a s panem Donaldem Trumpem. A odkazy na Michala jsou dole, můžete se podívat. Děkuji vám každopádně za sdílení dál tohoto rozhovoru. Věřím tomu, že dneska v neděli i dalších dnech může inspirovat další lidi k přemýšlení. Je to vaše úžasná práce. Tady píše Gabriela, je nás vela. Potřebuju to.
2: Poslouchejte. Roky nám slibovaly lepší zítřky. Roky brali a dávali jen prázdná slova. Lidé pracují, lidé platí. A nahoře? Tam se jen počítají peníze. Dnes už mlčet nebudeme. Dnes se ozývá hlas ulic. Hlas Česka. A tenhle hlas...

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Bankéřští upíři.

Ekonomické a sociální hodnoty. Co je spojuje a co rozděluje? Protože si všímám, že stále více a stále silněji mohutní vlna fašizace společnosti, a to nejen z pohledu covidismu, ale i z pohledu ekonomiky, rozhodl jsem se vypracovat dvoudílný speciál, ve kterém budu rozvíjet to, o čem jsem hovořil ve většině mých předchozích pořadů, a hlavně budu snášet argumenty ohledně nesprávnosti a pomílenosti blábolů o takzvané privatizaci všeho a všude. Právě to definuje fašismus, kdy vládnou korporace a jednotlivec jako člověk nemá prakticky žádná práva. To se pozoruhodně protkává s neomarxismem, ve kterém také jednotlivec nemá žádná práva, protože i tady vládnou tři pilíře. Sociální, genderová a rasová rovnost plus kult ochrany klimatu. Proto je fašizace stejně jako neomarxizace společností extrémní. Jde o obě protilehlé strany, které na sebe vrhají světlo, podobně jako slunce vrhá světlo na měsíc. Jde o dvě strany téže mince. Nicméně je potřeba si uvědomit, že stále více lidí agresivně prosazuje tento styl fašistického myšlení v oblasti ekonomiky. Slepé klanění se před kultem hromady peněz bez ohledu na to, jak byly peníze získané s odkazem na devadesátkové trh to vše vyřeší a další variace ala malý a štíhlý stát. Ve skutečnosti jde o postupnou demontáž státních kompetencí, které ultrapravice outsourcovala či zprivatizovala. S tímto postupem ale stát za chvíli nebude mít kontrolu vůbec nad ničím, pokud ještě nějakou má, protože pravice salámovou metodou všechny státní kompetence převede na privátní firmy, společnosti, nevládní organizace. Korupce zůstane ale stejná jako ve státním vlastnictví. To, co stát dělal dříve osvědčeně a zavedenými postupy, teď firmy musí znovu vymyslet, samozřejmě za draho. Stát to musí stejně uhlídat, aby vše proběhlo v pořádku, tedy další náklady. V podstatě jde o proces oslabování státu. Tím nás chtějí přesvědčit, že jsou patrioti, že jsou vlastenci. Ve skutečnosti ale tiše demontují, rozkládají a oslabují stát. Chtěl bych ještě úvodem poznamenat, že nejsem příznivcem vypaseného státního šimla, který kontroluje každý aspekt našeho života a vodí nás za ručičku. Tohle můžeš, tohle nesmíš, na to je nebo není zákon. Ale stát musíme vnímat jako instituci, která musí přispět ke zkvalitnění našeho života. Obávám se, že bezhlavou a bezbřehou privatizací se právě tohle neděje. Je třeba zdůraznit a podtrhnout, že v životě existují větší hodnoty než ekonomická efektivita a neregulovaný kapitalismus. O mnoha věcech, které děláme, nerozhoduje ekonomika, ale naše společenské a osobní hodnoty, a děláme je z lidských důvodů, které nesouvisejí s ekonomikou nebo ziskem. Kdyby se naše činnosti omezovaly na ekonomiku, nikdy bychom neměli řadu věcí, které jsou možná ekonomicky nedostatečné, ale užitečné, krásné nebo prostě zábavné. Fyzická a sociální infrastruktura národa není primárně a ve většině případů ani minimálně komerčním podnikem a ani by neměla být. Výroba elektřiny, zajištění všeobecných komunikací, účinný dopravní systém jsou budované pro národní dobro, a to platí ještě více pro sociální prvky, jako je vzdělávání, zdravotní péče a systém sociálního zabezpečení. Všechny tyto a další prvky jsou základními potřebami pro blahobyt národa a jeho lidu, které se nepodnikají za účelem obohacení několika elit, ale ve prospěch obyvatelstva. Stejně jako národní obrana jsou to základní povinnosti národní vlády a v žádném případě by neměly být považované za komerční příležitosti pro chamtivé dravce. To, že si nějaký Goldman Sachs nebo Blackstone řekne, hele,
na tomhle bychom mohli vydělat miliardy, není důvodem, proč jim to dovolit. Američtí zastánci privatizace infrastruktury se snaží argumentovat tím, že motiv zisku, jinými slovy chamtivost, vždycky nějak přinese nejlepší výsledek. Jenže takový výsledek je nevyhnutelně nejlepší jen pro malou hrstku lidí, zatímco 99% obyvatel a blahobyt států úměrně tomu trpí. Správným měřítkem fyzické a sociální infrastruktury národa je veřejná prospěšnost, nikoli ziskovost. Měřítkem zdravotnického systému národa je zvyšující se celkové zdraví a blahobyt lidí, nikoli výše zisku, který může Blackstone nebo Carlyle Group získat z vlastnictví nemocnic. A aby byla naplněná odpovědnost za veřejnou prospěšnost, musí samotná koncepce veškeré infrastruktury vycházet výhradně ze základních priorit národa a potřeb jeho obyvatel, nikoli z chamtivosti finančníků. To není zanedbatelný bod. Zastánci privatizace nevyhnutelně tvrdí, že bude efektivnější, což znamená pouze to, že mohou vysávat veřejné peníze ze soukromého procesu a dále, že privatizace vytvoří pracovní místa. Přitom záměrně opomíjejí, že jakákoliv pracovní místa vytvořená v soukromém sektoru budou více než kompenzovaná ztrátou pracovních míst ve veřejném sektoru. Jak by to mohlo být jinak? Pokud převedeme zametání ulic z městské samosprávy na soukromou společnost, pak samozřejmě soukromá společnost vytvoří pracovní místa, ale všichni ti, kteří byli dříve zaměstnaní ve stejné funkci u místní samosprávy, budou nyní nezaměstnaní a na seznamu městských sociálních dávek. Teorie soukromé efektivity se nikdy nepotvrdila v praxi. Neexistuje žádný věrohodný důkaz, že by si soukromý podnik někdy vedl při provozování infrastruktury a sociálních služeb lépe než vláda. Ve skutečnosti je opak trvale pravdou. Neznám žádný příklad, kdyby se americké nebo české firmy podílely na národní sociální nebo jiné infrastruktuře a kdy by výsledek byl pro národ nebo společnost měřitelně přínosnější. Tyto firmy hlásají mantru firemní efektivity, nižších nákladů a lepších služeb, ale ve všech případech, které jsem kdy zkoumal, se ukázal opak – vyšší náklady a horší služby. Téměř nikde neexistují příklady, kdy by soukromé společnosti byly při poskytování jakéhokoliv produktu nebo služby efektivnější než veřejný sektor. Nebo které by dokazovaly, že soukromé podniky jsou při realizaci jakéhokoliv projektu efektivnější než vláda daného státu. Po prozkoumání se tato tvrzení vždy ukáží jako zavádějící, zkreslená nebo nepravdivá s falešnými studiemi, které si tyto firmy sami objednaly a které si vybírají údaje, zkreslují statistiky a vylučují protichůdné důkazy. Efektivita privatizace je samoučelným ideologickým zkreslením, které se nikdy neprokázalo jako pravdivé. Soukromé podniky se chtějí do těchto oblastí vložit, protože jde o obrovské částky a mohou přinést obrovské zisky, ale výhody vždy končí na straně podniků a společnost národa je vždy poraženým. Privatizace je zlem především proto, že postup této nemoci a škody, které tím vznikají, se mohou ukázat jako téměř nevratné.

důvody vzniku privatizace. Náhlý vznik teorie a realizace privatizace nebyla náhoda, ale plán. Ačkoliv v té či oné podobě existuje snad už 100 let, její velký nápor začal jako reakce na velké zadlužení západních vlád na počátku 80. let minulého století, což samo o sobě nebyla náhoda, ale plán. Vzpomeňme Řecko, které ještě budu podrobněji probírat. Poté, co se Spojené státy v roce 1971 vzdali zlatého standardu a směnitelnosti amerických papírových peněz za zlato a po následném inflačním desetiletí a celosvětovém hospodářském krachu se většina západních vlád ocitla ve vážném dluhu. Řešením mezinárodních bankéřů a obchodních škol bylo, aby vláda zaplatila své dluhy bankéřům prodejem veškerých svých aktiv stejným bankéřům. Vládní aktiva jsou ale společenským statkem, který patří lidem daného národa. V žádném případě se nejedná o majetek korporace, který by bylo možné v těžkých časech prodat a vylepšit tak výkaz zisků a ztrát. Tyto sociální statky jsou věci jako dálnice, letiště a železnice, školy a nemocnice, mosty, elektrické sítě, komunikace, přehrady a mnoho dalších. Jak může stát fungovat bez kontroly nad těmito základními statky? Stejní mezinárodní bankéři nyní pustoší nerozvinutý svět a vynucují si vlastnictví základní fyzické infrastruktury rozvojových zemí na všech kontinentech jako přirozené plnění za dluhy po splatnosti. Tyto národy potřebovaly větší část století, aby nashromáždili těch několik málo fyzických aktiv, která vlastní, a jejich ztráta ve prospěch těchto upírských bankéřů teď značně přispěje k jejich věčné chudobě, což bylo v plánu.

Privatizace jen jako jedna část plánu. Na tomto místě připomenu smlouvu TPP, tedy americké transpacifické partnerství, a rozsáhlou ztrátu suverenity, kterou sebou nese účast v tomto satanem navrženém partnerství, a to nejen pro asijské národy, ale i pro evropské země. Také připomenu rozsáhlé skutečnosti, kdy evropská tajná vláda nabádá, často násilím, všechny evropské národy, aby stále více rozprodávali veškerou svou národní infrastrukturu stejným bankéřům a jejich korporacím. Totéž se děje ve všech rozvojových zemích, které přicházejí nejen o svou fyzickou infrastrukturu, ale i o velkou část orné půdy a dostupné vody. To vše je přípravou na konečný a prakticky úplný zánik národní suverenity, který bude znamenat zavedení soukromých centrálních bank a soukromně vlastněné fyzické a sociální infrastruktury. Takže zůstanou jen vykuchané takzvané národy, jejichž vlády budou nakonec nahrazené diktátem stejných bankéřů, jako byly vlády Řecka a Itálie. Zcela bez ohledu na postižené obyvatelstvo. Privatizaci nelze posuzovat izolovaně, je to spíše jen jedna část celkového plánu vedoucího k tomu, co někteří označují jako nový světový řád, který se skládá z téměř vykuchaných a bezmocných národních vlád s několika málo zbývajícími aktivy, bez nezávislosti, s malou skupinou kompradorských poručíků a pouze se zbídačenou nižší třídou spotřebitelů. Náznaky jsou všude. Toto varování nelze brát na lehkou váhu. Stát je drahý, trh vše vyřeší. Po divoké recesi vyvolané americkým Fedem na počátku 80. let minulého století pracovala propagandistická mašinérie 24 hodin denně a propagovala tuto metodu Harryho Pottera, jak se bezbolestně vymanit spod těchto dluhových břemen prodejem země. A bylo to účinné. Během následného idiotského šílenství země jako Spojené státy privatizovaly letiště, dálnice, věznice, nemocnice, školy a univerzity, železnice, elektrárny a vše předali soukromým podnikům na základě nesmyslné zásady, že soukromý podnik může tyto věci dělat efektivněji a s nižšími náklady. Americká armáda teď zašla tak daleko, že zprivatizovala mnoho svých vojenských operací, zejména těch nezákonných, a využívá firmy jako Blackwater, nyní SE Services, k outsourcingu operací mimo zákon, včetně mučení. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Krvavá historie CIA a v posledním Soukromá armáda pro banky a korporace. Už dříve, v době, kterou lze označit za záchvat naprostého šílenství, byla vláda Spojených států zmanipulovaná k privatizaci centrální banky země, tedy Fedu. Takže soukromá společnost, vlastněná bankéři v čele s Rothschildem, zcela ovládá peněžní zásobu a finanční trhy Spojených států. Vláda Spojených států si nemůže tisknout vlastní peníze. Musí o to požádat Fed, který si pak musí peníze půjčit a platit z nich úroky. Poté, co bankéři dosáhli jistého úspěchu při rozprodeji aktiv za účelem splacení dluhu, pokračovali v morálním argumentu, že vláda by se neměla zapojovat do žádného podniku, který by mohl být manipulovaný za účelem dosažení zisku, podpořeného falešným argumentem větší efektivity. Tato privatizace spočívala buď v přímém prodeji veřejných statků, jako je například elektrická energie, nebo ve smluvním zajištění, to znamená za úplatu toho, co dříve představovalo národní fyzickou infrastrukturu nebo veřejné sociální služby. Pokud je například elektrický podnik prodaný soukromému sektoru, vláda ztratila kontrolu nad poskytováním i stanovováním cen.
podobně je tomu i v případě outsourcingu letiště nebo spoplatněné dálnice. Privatizace státních služeb. Firmy pro peníze, nikoli pro lidi. Jako jeden z mnoha tisíců dostupných příkladů lze uvést, že několik čínských měst, včetně Shenzhenu a Pekingu, uzavřelo smlouvu s hongkongskou společností MTR o výstavbě a provozu zařízení veřejné dopravy v těchto městech. A na základě čeho MTR do Číny přišla? Poslechněte si, co říká Jin Yongxiang, předseda pekingské poradenské společnosti Daiyue Consulting. MTR je veřejná společnost. Přišla do Číny, aby podnikala, nikoli aby poskytovala veřejné blaho. Co ještě potřebujete vědět? Čínská města potřebují veřejnou dopravu pouze za účelem uspokojování veřejných sociálních potřeb, bez ohledu na zisk, ale MTR ji bude poskytovat pouze za účelem dosažení co největšího soukromého zisku, bez ohledu na potřeby veřejného blaha. Cíle vlády a cíle soukromého podnikání jsou nevyhnutelně a z definice protichůdné a antagonistické povahy, takže co se podle vás stane, když se do rovnice vloží MTR? Samozřejmě se sníží objem služeb a zvýší se veřejné poplatky. Jak by to mohlo být jinak? Peníze nelze vyrobit ze vzduchu. Privatizace veřejného sektoru nevyhnutelně povede ke snížení úrovně služeb a zvýšení nákladů pro veřejnost a poslouží pouze ke koncentraci bohatství v rukou menšinové a často zahraniční elity. Privatizace jakýchkoliv veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury navíc nevyhnutelně povede k sociální nespokojenosti, protože cíle a program soukromých společností nikdy nezahrnují sociální složku. Jsou tu pro peníze, nikoli pro lidi. Vláda provozuje zdravotnictví za účelem léčení nemocných za co nejnižší rozumnou cenu. Soukromá společnost provozuje nemocnice za účelem vydělat co nejvíce peněz. Co myslíte, že je pro Česko nebo pro jakoukoliv společnost lepší? A prosím, nenamlouvejte si, že vysoce kvalitní služby lze poskytovat pouze díky tajným americkým nejmodernějším osvědčeným postupům, které jsou známé pouze Goldman Sachsům celého světa a které lze odhalit pouze vložením soukromé korporace, aby ze systému vysála miliardy dolarů. Tato lež byla stará už před 200 lety. Počítání na prstech neviditelné ruky trhu. Jednou z oblíbených pohádek západního kapitalismu je, že vlády by se neměly zapojovat do ekonomiky. Vše by se mělo předat soukromému podnikání a nechat vládnout volný trh. Z velké části má tato ideologie usnadnit privatizaci, tedy prodej soukromým společnostem mnoha věcí, které správně patří do veřejného sektoru řízeného vládou ve prospěch všech lidí. Tato kapitalistická propaganda se používá k přesvědčování lidí, že tzv. Vládní úspory z prodeje tohoto majetku soukromým ziskovým společnostem budou pro zemi velkým přínosem. Přitom se zapomíná zmínit, že tyto tzv. Úspory jsou jednorázové, zatímco zvýšené náklady pro veřejnost budou trvalé. Navíc těchto úspor bude dosaženo pouze trvalou ztrátou kontroly nad těmi částmi veřejné infrastruktury, které jsou pro budoucí rozvoj národa nejdůležitější, a že peníze získané z prodeje budou nevyhnutelně vynaložené na veřejné dotace, které mají kompenzovat omezené služby a vyšší náklady.
Jejich skutečnou motivací jsou samozřejmě obrovské zisky, kterých lze dosáhnout při kontrole národních škol, nemocnic, letišť, železničních systémů, výroby elektřiny, národního zdravotnictví a dalších odvětví. Nechybí přesvědčivé důkazy o tom, že těmto lidem vůbec nejde o veřejné blaho země ani o to, co je pro společnost nejlepší.

PPP projekty. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které kapitalistická část americké společnosti tolik vychvaluje, jsou většinou podvodné plány, jak se přiživit z veřejného koryta. Privatizovaný americký systém zdravotní péče je celosvětově uznávaný jako sociální a finanční katastrofa, stejně jako vězeňský systém, který je neúměrně drahý a prolezlý korupcí. Americký vzdělávací systém je nyní odhodlaný se k ním připojit. FED je všeobecně uznávaný jako zločinecká organizace, která vytváří konjunktury a propady především proto, aby obohatila sebe a své vlastníky a přitom vyhladila americkou střední třídu i třídu jiných národů. Přitom v každém cyklu vytahuje z veřejných i soukromých peněženek stovky miliard dolarů. Systém mobilních telefonů ve Spojených státech je nejnefunkčnější, nejnepohodlnější a zároveň nejdražší na světě, provozovaný malým oligopolem, který si národ rozparceloval jako soukromá léna, jež je třeba utlačovat a drancovat. Víme třeba, že izraelské realitky opanovaly český trh s bydlením a další soukromé firmy se vlamují do systému sociálního zabezpečení, do národního zdravotnictví a školství a do mnoha částí české národní infrastruktury. Všechny výše uvedené oblasti jsou součástí základních sociálních potřeb Česka jako národa, ale zájem Američanů a dalších bankérských rodin je vydělat co nejvíce peněz. Jak ale ke svému zděšení zjistilo mnoho kdysi důvěřivých vlád, slovo privatizace se ve skutečnosti píše špatně, správně je pirátství. Privatizace veřejného majetku, jak ji praktikují američtí bankéři a další kapitalisté, je pouze záminkou k převodu atraktivního státního majetku na soukromé investory za nižší než tržní ceny. Přitom části soukromé odpovědnosti se přesouvají zpět na stát. Jinými slovy, privatizovat aktiva a zisky a socializovat závazky a ztráty. Krátké, ale seriózní studium výsledků privatizace v Americe nebo v jakémkoliv jiném státě by mělo většinu Čechů z této nemoci vyléčit.

Privatizace páteřní infrastruktury. Jak reálně funguje? Podívejme se, jak privatizace infrastruktury funguje v reálném životě. V roce 1999 se kanadská provincie Ontario rozhodla zprivatizovat úsek zpoplatněné dálnice, která byla v té době nejvytíženější dálnicí v Severní Americe. Udělila konzorciu mezinárodních společností 99-letý pronájem dálnice, včetně neomezené kontroly nad dálnicí a všech práv na výběr mýtného, za celkovou cenu přibližně 3 miliardy dolarů, což je částka, která je podle pozdějších dokumentů mnohem nižší než skutečná hodnota dálnice, přičemž jen na nákup pozemků vláda od počátku 70. let vynaložila 100 miliard dolarů. Dohoda také obsahovala omezení, které vládě bránilo ve výstavbě jakýchkoliv okolních dálnic, které by mohly potenciálně konkurovat této nyní privatizované dálnici. Samozřejmě se okamžitě staly dvě věci. Konsorcium propustilo zaměstnance a veškeré provozní náklady přeneslo přímo na motoristy, včetně nákladů na nový elektronický a fotografický systém identifikace vozidel a účtování. Něco jako u nás v Česku mýtné brány soukromé firmy Kapsch. Druhá věc byla, že se mýtné v kanadském Ontáriu opakovaně zvyšovalo, v prvních letech téměř o 250%. Vláda se pokusila soudně omezit toto zvyšování, ale zákon a smlouva hovořily jasně. Společnost nepotřebovala žádné povolení k tomu, aby mohla vykonávat svou neomezenou kontrolu nad dálnicí a jejími mýtnými poplatky. Když mnoho tisíc rozhořčených stížností na ochromující zvyšování mýtného nepřineslo výsledky, vedla nakonec nelibost motoristů k tomu, že odmítli platit mýtné, načež konzorcium využilo svého smluvního práva a požadovalo, aby vláda pozastavila řidičské průkazy a odepřela obnovení registračních značek automobilů, dokud nebudou zaplacené všechny účty zákazníků. To dokonce navzdory existenci nesčetných chyb ve vyúčtování, kdy bylo mnoho motoristů zatíženo nadměrnými poplatky a účty byly zasílané motoristům, kteří dálnici nikdy nepoužívali. Tato soukromá dálnice se stala luxusem, který si mohl dovolit jen málo kdo a vyhýbalo se jí tolik motoristů, že okolní dopravní tepny nebyly schopné zvládnout zvýšený dopravní tok. Vláda pak byla postavená před nutnost postavit nové dálnice a rozšířit jiné za mnohem více než 3 miliardy dolarů, aby se na ně vešla doprava, která se vyhýbá této nyní soukromé dálnici. Bohužel nekonkurenční doložka v původní smlouvě donutí vládu nejen zaplatit náklady na nové dálnice, ale také kompenzovat vlastníkům zpoplatněných silnic ztráty na jejich příjmech. Takže kanadská vláda sice postavila nové dálnice, ale protože na spoplatněné dálnici jezdilo méně aut, musela odhadovanou ztrátu příjmů soukromé firmě kompenzovat. Kanadská vláda tvrdila, že 99-letý pronájem je nutný, aby provozovatelé ze soukromého sektoru dosáhli přiměřeného zisku a aby uživatelé silnic byli chráněni před placením přemrštěných mýtných poplatků. A výsledek? Motoristé nezískali žádnou ochranu a ve skutečnosti platí přemrštěné a ochromující mýtné. Investoři zase za 8 nebo 9 let získali svůj kapitál mnohokrát zpátky a mohou se těšit na dalších 80 let neustále rostoucích a zaručených zisků. V roce 2010 společnost prodala 10% podíl na dálnici za téměř 1 miliardu dolarů. Tady jasně vidíte.

Mohl bych předložit seznam stovek takových příkladů. Privatizace letišť, železnic, školství, zdravotnictví a mnoha dalších prvků infrastruktury nebo sociálních služeb probíhá podle stejného vzoru v každém národě, který podlehl této americké kapitalistické ideologii. Například časopis The Economist uveřejnil článek o čínském systému vysokorychlostních vlaků, ve kterém doporučil čínské vládě, aby celý systém zprivatizovala, tedy prodala soukromým bohatým společnostem. Časopis tvrdil, že Čína musí přehodnotit způsob, jakým utrácí peníze za železnici, a držel se západní kapitalistické mantry, že trvalý přesun bohatství z veřejného sektoru, tedy vlády a lidu, do soukromého sektoru, tedy velkých korporací a bohatých jednotlivců, je pravá demokracie. The Economist se pokusil o vznešené zdůvodnění svého postoje, když tvrdil, že v Evropě jsou soukromí železniční provozovatelé lepší, protože nabízejí širokou škálu jízdného a slev. Přitom asi nevěděl, že v Číně už existuje množství kategorií vlaků, cestovních tříd a jízdného. Další tvrzení znělo, že s volnou rukou mají železnice tendenci vytěžit ze svých vlaků více jízd, poskytovat lepší služby a vydělat více peněz. Jistě, soukromí provozovatelé by vydělali více peněz, ale to vše na úkor veřejnosti v podobě vyšších cen, jízdného a omezených služeb a také ztráty nesčetných tisíců pracovních míst. The Economist tvrdil, důkazy z liberalizace železnic v Severní Americe a Evropě naznačují, že takové reformy by mohly skutečně snížit ceny jízdného. Toto tvrzení je naprostá lež. Pokud se podíváme na zkušenosti z Evropy, Velké Británie a Spojené státy, fakta jsou opačná. Veřejné cestování vlakem bývá ve většině Evropy poměrně levné, ale privatizované železniční jízdné ve Velké Británii je vyděračské a v mnoha případech stojí více než desetinásobek srovnatelné cesty v Číně. V roce 2013 provedl britský deník Independent analýzu, která prokázala, že privatizace britských železnic vedla k nejdražšímu vlakovému jízdnému v Evropě a zdaleka neeliminovala odliv peněz daňových poplatníků, ale naopak stále rychleji odčerpávala peníze z veřejných rozpočtů. Od privatizace britská vláda dotuje různé soukromé společnosti, které teď vlastní tratě, vlaky a infrastrukturu. Částkou přibližně 5 miliard dolarů ročně, což představuje kumulativní ztrátu pro veřejnost ve výši více než 25 miliard dolarů, zatímco jízdné se zvyšuje téměř exponenciálně. Mělo by být jasné, že soukromí vlastníci získali desítky miliard zisku, zatímco veřejnost utrpěla úměrnou újmu, ale podle časopisu Economist bylo toto tzv. Partnerství veřejného a soukromého sektoru výhodné pro všechny. The Economist dokonce tvrdil, že chudobu by bylo možné lépe řešit cílenými dotacemi. Jinými slovy, čínská vláda by mohla vyvést z chudoby další miliony lidí tím, že by celý systém rychlodráhy prodala soukromým společnostem a z těchto peněz by pak zaplatila jízdenky všem lidem, kteří si už nemohli dovolit cestovat vlakem. Kdo potřebuje Harryho Pottera, když má takové magické a kouzelné myšlení? A tvrzení o lepších službách je naprostá lež.

Privatizace britské železnice. Velká Británie zprivatizovala svůj železniční systém na počátku roku 2000 a prodala celou svou železniční infrastrukturu, včetně kolejí, návěstidel, většiny stanic, tunelů a přejezdů soukromé společnosti Network Rail Company, což vedlo k nekonečnému množství problémů. Počátkem roku 2014 navrhl

navrhl britský železniční regulátor udělit společnosti Network Rail pokutu ve výši více než 100 milionů dolarů za to, že její vlaky trvale nejezdí včas. V roce 2014 vláda Spojeného království vyvolala další vážné pobouření veřejnosti tím, že znovu privatizovala železniční franšízu z Londýna do Skotska. Přitom trvala na tom, že o této záležitosti bylo rozhodnuto a že není otevřená veřejné diskuzi. To dokonce poté, co byla trať už jednou zprivatizovaná, stala se naprostou katastrofou a musela být znovu znárodněná, načež jen za posledních několik let vrátila daňovým poplatníkům téměř 2 miliardy dolarů zisku. Poté, co se podařilo odstranit obrovskou nefunkčnost a železnice se vrátila k efektivitě a ziskovosti, chtěli vládní přátelé bankéři znovu do toho kopnout a tak podplacení politici souhlasili s jejím opětovným prodejem opět hluboko pod její tržní hodnotou. Kritici si rozhořčeně stěžovali na těžkopádnost vlády a zradu veřejnosti, která tento prodej uskutečnila, přičemž ignorovala vůli občanů i katastrofální dopady jiných privatizací železnic ve Velké Británii. Ještě o britské železnici budu hovořit. V rámci kapitalistického propagandistického programu a k zamaskování skutečného záměru používá týdeník The Economist výraz liberalizace železnic, který naznačuje, že železnice byly nějakým nepřiměřeným byrokratickým nebo ideologickým způsobem omezené a nyní jsou osvobozené, ale tyto výrazy jsou záměrně zavádějící. Ve skutečnosti liberalizace znamená trvalý výprodej národního majetku a obětování vyššího veřejného blaha ve prospěch soukromého zisku. Privatizace jiných infrastrukturních služeb, jako je například zásobování vodou, přinesla v podstatě stejné výsledky na všech místech světa, kde byla provedena. A poplatky za dodávky vody se během několika málo let často zvýšily desetinásobně. Všude se ukazuje, že privatizace ničí úroveň služeb, omezuje výběr, zvyšuje náklady a využívá veřejnost jako dojnou krávu. Neexistují téměř žádné výjimky. Spojené státy zprivatizovaly dodávky elektřiny a vody. Výsledek? Účty za elektřinu ve Spojených státech rostly 5 let po sobě rychleji než celková míra inflace, zatímco ceny vody se během 10 let ztrojnásobily.

privatizace Britské pošty a Telekomu. V roce 2014 vláda Spojeného království prodala svou poštovní službu Royal Mail, což vyvolalo hlasitý příval obvinění, že vláda a někteří její přátelé bankéři, v tomto případě společnost Lazard a Goldman Sachs, prosadili prodej bez toho, aby dostatečně zvážili maximalizaci hodnoty za peníze daňových poplatníků. To je sotva překvapivé, uvážíme-li jiné privatizace, které britská vláda uskutečnila a které všechny naznačovaly, že prodávaná aktiva mají špatně stanovenou hodnotu. V případě Royal Mail se tržní cena akcií téměř okamžitě zdvojnásobila a když Velká Británie privatizovala British Telecom, akcie vyskočily téměř o 90%, což v obou případech svědčí o značném podhodnocení a ztrátě pro veřejnost. Všeobecná shoda panovala v tom, že emise byla podhodnocená nejméně o několik miliard dolarů a byla kritizovaná zejména kvůli nízké hodnotě několika významných nemovitostí v centru Londýna, které mohly sami o sobě nést většinu hodnoty. Privatizace byla typická tím, že sebou nesla mnoho vážných podezření z podvodných jednání, úplatků a podplácení, podobně jako kanadské mýtné dálnice. Firma Lazard, která britské vládě při prodeji radila, prosazovala prodejní cenu akcí pouze 212 pencí, když žádná jiná firma nenavrhovala cenu nižší než 330 pencí. A několik firem se domnívalo, že se emise prodá za cenu vyšší než 500 pencí. Nakonec byla emise oceněna na 330 pencí. Vyprodala se během několika hodin a její hodnota se během prvního dne téměř zdvojnásobila, což svědčí o silně podhodnoceném prodeji. Kromě toho společnost Lazard dostala za své nízké poradenství vládě několik milionů dolarů, ale zařídila, aby pro sebe koupila velké množství emise, kterou pak během 48 hodin prodala se ziskem více než 10 milionů dolarů. Několika dalším lidem se podařilo získat tato zvláštní práva na nákup milionů akcí předem, včetně George Sereše. A je třeba se ptát, proč do toho byl zapojený. Další zvláštností, která si zasloužila mnohem větší pozornost veřejnosti, než se jí dostalo, bylo to, že bezprostředně před prodejem Royal Mail navrhovali odbory obrovskou celostátní stávku, což vyvolávalo představu dlouhého odchodu, značné ztráty příjmů a samozřejmě mnohem méně atraktivního nákupu, což vyvolávalo obavu investorů ohledně vyhlídek společnosti a tedy i mnohem nižší prodejní ceny. Královská pošta ale ihned po privatizačním prodeji zázračně urovnala spor se svými odbory v pracovní dohodě, která slibovala novou éru průmyslové harmonie. Jak příhodné. Osud nám vždycky přijde na pomoc, když je to nejvíc potřeba. Celý proces privatizace Královské pošty prostě smrdí korupcí, ostatně jako většina z nich. V tomto případě, stejně jako ve všech ostatních, by měl někdo opravdu sledovat peníze. Další příklady nevýhodné privatizace. Existují doslova stovky podobných projektů se v podstatě stejnými výsledky, jaké jsou popsané ve výše uvedených příkladech, a existují desítky dalších, které selhaly s devastujícími náklady pro zúčastněné vlády. Těmto případům se nikdy nedostane takové pozornosti médií, jakou by si zasloužili. V jednom případě uzavřela kanadská provincie smlouvu se soukromou společností na výstavbu a provozování elektrárny, ale kvůli stavebním a jiným průtahům, které trvaly 3 roky, nakonec projekt zrušila. Společnost si mezitím půjčila peníze na financování výstavby od hedžového fondu se 14% úrokem.
Ovšem toto rozhodnutí o zrušení projektu vyvolalo platební neschopnost, v jejímž důsledku musela vláda zaplatit 150 milionů dolarů jako penále hedžovému fondu, který půjčil pouze 60 milionů dolarů a byl už plně odškodněný. Zajišťovací fond požadoval penále ve výši, která se rovnala ročnímu úrokovému výnosu více než 60% z jeho tříleté investice. Privatizace vězeňství. Spojené státy zprivatizovaly velkou část svého vězeňského systému, mimochodem největšího vězeňského systému na světě, s výsledky, které se daly očekávat. Před 10 lety činily náklady na věznění asi 22 tisíc dolarů na jednoho vězně ročně. V rámci privatizace se náklady zvýšily na 50 tisíc dolarů, přestože soukromý systém odmítá nejnemocnější a nejdražší vězně. Vybírají si, řekl jeden z vládních představitelů. Nejdražší vězně nechávají daňovým poplatníkům a berou si snadné vězně. Provozovatelé těchto soukromých věznic navíc výrazně omezili veškeré vězeňské služby, zavedli extrémní přeplněnost a nashromáždili dlouhou historii zneužívání. Soukromí finančníci také usilovně lobovali u soudů v mnoha státech, aby ukládali přísnější tresty a delší vězeňské tresty i za drobné přestupky, protože více vězňů znamená větší příjmy a vyšší zisky. Soudci a soudy jim vyhověli. Možná i proto, že mnozí soudci a šerifové ve Spojených státech jsou voleni a potřebují peněžní dary na své volební kampaně. Soukromí provozovatelé těchto věznic vynaložili miliony na zvolení a podplacení politiků, policistů, soudců a soudních úředníků, kteří naplní jejich výnosné věznice, což má za následek obrovské sociální a finanční náklady. Kříženec amerického kapitalismu s čínským komunismem. Dnes Američané vyvíjejí všemožný intenzivní tlak, aby donutili Čínu plně otevřít všechny oblasti sociálních služeb témuž volnému trhu. A to na základě toho, že je přece boží vůlí, aby Američané uplatnili své takzvané osvědčené postupy a jedinečný talent v oblasti efektivity k věčnému prospěchu Číny. Američané ale předefinovali efektivitu tak, že znamená maximalizaci zisku, což je definice, která vůbec nesouvisí se skutečným významem zamezení plýtvání a které se dosahuje propouštěním zaměstnanců, omezováním služeb a zvyšováním cen. Čína chce vzdělávací systém, který by odpovídal budoucím potřebám čínských občanů a Číny jako národa, aby produkoval vzdělané lidi podle čínské kultury, tradic a potřeb, ale Američané chtějí vybudovat a zajistit čínský vzdělávací systém pouze za účelem svého finančního obohacení. Jak je to slučitelné s potřebami Číny a jak Čína dosáhne svého omlazení a získá zpět své právoplatné místo jednoho z největších světových národů, pokud Číňané dostanou pouze nekvalitní americké vzdělání, zatímco vzdělávací infrastruktura země je navržená pouze proto, aby vysála všechny peníze ze země a dala je do rukou několika chamtivých Američanů? Na tyto otázky je třeba odpovědět. Čínský systém zdravotní péče.
Na začátku roku 2014 zveřejnil Kaišin článek znevažující čínský systém zdravotní péče s posměšnými komentáři o tom, že nemocnice při vší své tvrdé práci možná nikdy neuvidí zisk. Podle Kaišinu pouhé vyrovnání je obvykle tak dobré, jak to jen jde. Autoři se radovali z myšlenky, že Peking podporuje tržněji orientovaný přístup k řízení velkých nemocnic v zemi, jinými slovy, umožňuje soukromým vlastníkům ve velkém vydělávat na nemocech Číňanů. Wei Xin, generální ředitel soukromé investiční společnosti Sinocapistr Investment Holding, byl touto myšlenkou zjevně nadšený a citoval ho. Tato politika je velmi atraktivní. Soukromí investoři si brzy ukrojí z koláče veřejných nemocnic, který se nabízí. A přesně to také udělají. Rozkrájí je jako prase. Kaišin se škodolibě chlubil úspěchem China Resources Pharmaceutical Group, která získala 66% podíl v kunmingské dětské nemocnici, hlavním pediatrickém zařízení města, a jejíž generální ředitel Chang Haipeng se zřejmě chlubil 40% nárůstem příjmů. Zhang považuje veřejné nemocnice za rozumné investice s dobrým peněžním tokem, stabilní návratností a dlouhodobým potenciálem. Dobře pro něj, ale co veřejnost, pacienti, kteří musí toto nově ziskové zařízení využívat? Jejich náklady na zdravotní péči samozřejmě vzrostou minimálně o stejný podíl, jako je Changův zisk. V čem je tento antisociální proces dobrý pro občany Kunmingu? Právě toto zvrácené myšlení vede k příjmové nerovnosti, které se chtějí vyhnout všechny státy kromě Spojených států. Tímto prodejem dětské nemocnice v Kunmingu zaplatí miliony rodin panu Changovi po tisících juanech, čímž nakonec a zcela neoprávněně a násilně převedou miliardy juanů od milionů lidí do rukou jednoho nebo dvou jedinců. Při privatizaci zdravotnictví, jako je tato nemocnice v Kunmingu, jsou všechna tvrzení a protinávrhy jen kouřem a zrcadly. Jedinou podstatnou pravdou zde je, že brzy budou všichni v Kunmingu platit za stejnou lékařskou péči dvakrát více než dosud. Ať mi někdo řekne, proč je to dobře. Je to americký kapitalismus ve své nejhorší podobě, protože jeho základním principem je privatizace zisků a socializace ztrát. A to znamená, že tato nemocnice v Kunmingu bude nyní vysávat co nejvíce peněz z těch, kteří jsou schopni je zaplatit, a ponechá dolních 80% společnosti v závislosti na státní lékařské pomoci. A to znamená, že soukromé nemocnice budou vysávat bankovní účty těch, kteří peníze mají, a budou vysávat státní pokladnu, aby zaplatili za ty, kteří peníze nemají. V tomto scénáři je jediný vítěz – soukromý vlastník nemocnice. V žádné dobře řízené instituci není tolik peněz, které by se daly ušetřit zvýšením efektivity, odstraněním plýtvání nebo zbytečných výdajů. Rozhodně ne tolik, aby to měřitelně změnilo situaci. Většina institucí se snaží odvádět dobrou práci a není bezohledně nehospodárná. Pro soukromého vlastníka, který chce z takového zařízení vyždímat zisk, je jedinou možností omezení služeb a kvality a zvýšení poplatků. A to se už děje. Jak snadné bylo předefinovat slova, zamaskovat protispolečenské, ne-li zločinné úmysly a zamlžit veřejnou mysl natolik, že černá je teďka bílá. Příliš mnoho Číňanů se nechalo zhypnotizovat těmito cizími kapitalistickými fantaziemi a zřejmě se nikdy nezeptali na původ tohoto bizarního nového přesvědčení, že měřítkem užitečnosti nemocnice je její ziskovost, že nemocnice si zaslouží chválu podle výše svých nadměrných poplatků pro veřejnost. U fyzické a sociální infrastruktury je třeba se zaměřit na veřejnou užitečnost, nikoli na soukromý zisk nebo nějakou pokleslou definici efektivity.
Čína potřebuje zdravotní péči pro dobro čínského lidu, pro dlouhodobé blaho národa a potřebuje zdravotní péči, která bude dostupná a cenově přijatelná pro všechny občany. Jakým způsobem k tomu přispěje vložení soukromého ziskového subjektu do toho řetězce? Nepotřebujeme záplavu nesmyslných ideologických blábolů o zavádění špičkového řízení a osvědčených postupů, které vytvoří živé komunity, jak nám s oblibou podsouvá Americká lékařská asociace. Mluvil jsem o tom v pořadu Americký zdravotní systém. Krutou pravdou je, že obyvatelé Kunmingu, stejně jako obyvatelé Šangaje a mnoha dalších měst v Číně, za tyto zjevně protispolečenské americké praktiky tvrdě zaplatí. Nakonec se tato liberalizace čínského zdravotnictví ukáže být stejnou katastrofou, jakou se ukázala být ve Spojených státech.

veřejné služby jako ziskové instituce. Celá koncepce přeměny veřejných služeb v ziskové instituce je ale bezmyšlenkovitý omyl, který jeden známý ekonom nazval vytěsňováním veřejného statku soukromým ziskem. Vláda, tedy lidé, si ve skutečnosti poskytují zdravotní služby sami sobě. Proč by se předražovali, aby dosáhli takzvaného zisku a pak tento zisk odevzdávali jednotlivci? Vláda financuje systém zdravotní péče stejně jako každou jinou veřejnou službu z obecných příjmů vybraných prostřednictvím daní. Pokud je na provoz služby zapotřebí více peněz, přistoupí ke zvýšení daní. Zaměřit se na uživatele systému zdravotní péče nebo jakékoliv jiné veřejné služby je zlovolně asociální, protože slouží pouze k potrestání těch, kteří to nejvíce potřebují, tedy vlastně těch, kterým měl systém prospět. Zvrácená verze amerického kapitalismu ale chce na těchto potřebách vydělat. Ne nadarmo platí Spojené státy za zdravotní péči dvakrát více než kterákoliv jiná vyspělá země a přitom mají nejnefunkčnější systém zdravotní péče na světě, kde polovina obyvatel nemá žádné pojištění a druhá polovina nemá hrazenu řadu kritických zákroků. Znovu a opět hovořil jsem o tom v pořadu Americký zdravotní systém. Celý americký systém je navržený pouze tak, aby vytvářel obrovské zisky pro několik málo lidí, a to tak, že vykrvácí veřejné rozpočty. A tohle chce Čína kopírovat? Tohle kopíruje i Česko. Musíme se zbavit pošetilé myšlenky, že jen proto, že na něčem lze vydělat, je to důvod, proč to dělat. Investiční spasení. V říjnu 2014 přinesla agentura Xinhua zprávu, že Čína plánuje přilákat více soukromých investic do klíčových odvětví ekonomiky prostřednictvím politické podpory a spravedlivějšího investičního prostředí. Mezi tyto oblasti má patřit energetika, telekomunikace, vodní a jaderná energetika, včetně přenosové soustavy, širokopásmový internet, navigace GPS a družice dálkového průzkumu země spolu se zemědělstvím a zásobováním vodou a mnoha částmi čínské infrastruktury. Neznám podrobnosti těchto plánů, ale záměr a rozsah se zdají být znepokojivé, zejména pokud jsou soukromí investoři zahraniční. Velká Británie je dokonalým příkladem země, která právě z takového programu ztratila veškerou kontrolu nad rozsáhlými částmi své ekonomiky. Hlavním problémem je, že v žádné z těchto oblastí neexistuje něco jako soukromé vlastnictví, pokud jde o rozsáhlé veřejné investice. Tyto rozsáhlé investice provádí pouze velmi malá vybraná skupina extrémně bohatých jednotlivců, stejná skupina, která v konečném důsledku ovládá vlastnictví půdy a infrastruktury na celém světě, což je stav, který představuje dvě velmi závažné okolnosti, které se v ideologickém nadšení z privatizace zřejmě nevyhnutelně ignorují. První je, že zájmy těchto bohatých skupin jsou ze své podstaty protispolečenské, vždy diametrálně odlišné od nejlepších zájmů lidí a národa. Zajímá je maximalizace zisku z jakéhokoliv zdroje příjmů a vůbec je nezajímá veřejné blaho nebo blaho lidí. Druhým důvodem je, že jeden potenciálně prospěšný plán, tedy vláda, byl nahrazený druhým, rozhodně nepřátelským plánem, který je ze své podstaty dravý a extraktivní.
Je snadné nechat se zvyklat hezkými, ale nic neříkajícími slovy, jako je efektivita, která se používají k popisu výprodeje národního majetku, ale stačí si přečíst tato slova a prozkoumat politické síly, které stojí za novým americkým TPP, abychom si uvědomili, jak krutá pravda se skrývá za soukromými investicemi do národního kapitálu. Jsem i nadále přesvědčený, že historie odhalí záplavu tzv. Soukromých investic do sociální a kapitálové infrastruktury jako jednu z největších tragédií naší moderní doby. To je nebezpečný postoj, který si osvojují Američané a supí finančníci. Sekuritizace infrastruktury je pouze jedním z kroků dlouhodobého velkého plánu na uloupení tohoto národního majetku. To se v průběhu desetiletí stalo už tolikrát, ale zdá se, že vlády jednotlivých států nejsou schopné provést základní výzkum a poučit se z nebezpečí. Existuje tolik argumentů založených na kouzlu falešné ekonomie ve prospěch prodeje národní infrastruktury nikoli soukromému investorovi, ale prostě k uvedení na burzu. Argumenty jsou svůdné. Dejte lidem šanci podílet se na zisku z infrastruktury, jak se to nyní děje v případě prodeje některých čínských vysokorychlostních železnic prostřednictvím jejich uvedení na burzu. Tito supy ale mají 200 let praxe v manipulaci s akciovými trhy v zemi. Obvyklou praxí je za prvé přesvědčit národní vládu, aby zajistila důležité části národní infrastruktury, jako jsou vysokorychlostní železnice, umístěním akcií na burzu. Supy pak za druhé vyženou trh nahoru pomocí nesčetných schémat, která se už dávno osvědčila, pak za třetí trh zhroutí a za čtvrté skoupí kótované železnice za drobné. Pokud si Čína nedá velký pozor, směřuje k tomu, že místo vlastního zdravého rozumu naslouchá supům. Thatcherismus a Reaganismus. V srpnu 2014 napsal James Meek vynikající a promyšlené hodnocení výsledků privatizace ve Velké Británii, ve které uvedl, že slibovala proměnit Velkou Británii v ostrov drobných akcionářů. Selhala. Bezejmenné státní byrokraty nahradili bezejmení, za to lépe placení soukromí byrokraté a velké zahraniční korporace. Dokumentoval mnoho bodů, které jsem už uvedl, zejména to, co nazval dalším postupným krokem v 35letém programu přesunu břemene placení za infrastrukturu z dobře situovaných na strádající, což je známkou selhání rozsáhlého sociálního a ekonomického experimentu prováděného na britském lidu od roku 1979. Privatizace. Tento proces, který tak silně prosazovala Margaret Thatcherová, je samozřejmě stejným procesem, který ve Spojených státech prosazoval Ronald Reagan, podněcovaly ho stejné tajné vlády a vše bylo součástí velké transformace. James Meek zdokumentoval něco, co už lidé věděli, že stejný proces je přesně tím, co bylo způsobené Rusku a složkám bývalého Sovětského svazu. Tam byly tyto národy pod kapitalistickým praporem dobročinnosti, efektivity a boží vůle prakticky zkrachované cynickými, chamtivými postavami, které se tam nastěhovaly, aby se zmocnili trosek a které nebyly symptomy změn, ale jejich podstatou a cílem. Jinými slovy, obrovské soukromé bohatství pro několik málo lidí, zatímco obrovské utrpení pro obyvatelstvo. Meek napsal, že když sledoval supy hodující na mršině v Rusku, začal konečně nacházet podmínky k tomu, aby si položil otázku, co stejní lidé provedli západním zemím, aby viděl, jak hluboce těchto několik vlivných finančníků a jejich loutkových politiků navždy změnilo společenskou krajinu. A aby si uvědomil, jak špatné to všechno bylo.
řekl, že sledoval rozpínající se příliv konzumního kapitalismu, reaganismu, tačerismu, neoliberalismu, washingtonského konsensu a uvědomil si, že systém volného trhu, který považoval vládu za standardně neschopnou, se všude upevňuje. Napsal: nedokážu přesně určit okamžik, kdy to pro mě skyslo. V prvních fázích rozčarování mi nepřipadalo zřejmé, že bych si měl spojit extrémní projevy marketingu a privatizace v bývalém Sovětském svazu s částečnou privatizací britské ekonomiky. Zejména v Rusku malý počet jednotlivců rychle fantasticky zbohatl, když převzal soukromou kontrolu nad státními výrobci petrochemických produktů a kovů. Byli groteskně odměněni a peníze, které měly jít na obnovu silnic, nemocnic nebo škol, šly místo toho na jachty, nemovitosti v Londýně a zahraniční fotbalové týmy. Zpočátku neviděl mezi těmito událostmi v bývalém Sovětském svazu a událostmi ve Velké Británii a na Západě žádnou souvislost, ale pomalu si uvědomoval, jak asociální je tento kapitalistický vývoj, který se mnohem více stará o to, aby nebyly placené daně, než o přežití důchodců. Podle něj bylo nejobjevnější, kolik z těchto emisarů kapitalistického systému zřejmě věřilo mýtu, že vše dobré na Západě vybudoval volný trh. Podle jeho slov se zdálo, že věří, že celá struktura jejich vlastních bohatých moderních společností, silnice, elektrické sítě, železnice, vodovodní a kanalizační systémy, univerzální poštovní služby, telekomunikační sítě, bydlení, vzdělávání a zdravotní péče byla vytvořena individuálními podnikateli hnanými touhou po zisku a že na scénu přišel nafouklý parazitický stát, který se zmocnil majetku a požadoval věci zdarma. Jeho závěr, který měl být všem zřejmý, byl, že washingtonský konsensus je založen na falešné historii, na stejném mýtickém příběhu, na kterém byla založená většina Spojených států. Jinými slovy, všechny ty krásné pohádky o kapitalismu a volném trhu byly lži. Bohatý kapitalismus nebo chudý socialismus? Ve Spojeném království, stejně jako ve Spojených státech a některých dalších zemích, bylo prakticky všechno prodané soukromému průmyslu, který sliboval, že udrží ceny dole díky efektivitě, ale ve skutečnosti dělal pravý opak. Nikdo nebyl ochoten uvažovat o zjevné nevyhnutelnosti milionů pracovníků, kteří byli bezcitně propuštěni ve jménu maximalizace zisku, maskované za efektivitu. Likvidace nejcennějších infrastrukturních aktiv národa byla neosobně a lživě prezentovaná jako prodej přebytečného zboží v době finanční tísně. Přitom se ignorovala trvalá celková ztráta pro celé národy lidí. Ale to všechno byla lež. V některých západoevropských zemích si socialistické vlády udržely kontrolu nebo převzaly kontrolu nad velkou částí ekonomiky, jako to v Asii udělala Čína, aniž by byl ohrožený jak vládní systém, tak svobody a štěstí jednotlivců. Socialistické ekonomiky, které odmítly zbavit své občany národního majetku, se ukázaly být stejně bohaté, šťastné, úspěšné a výkonné, jako ty kapitalistické ekonomiky, které veškerý svůj majetek prodali supům za výprodejové ceny. A nejen to, socialistické společnosti se díky absenci zhoubné chamtivosti ukázaly být mnohem lepší. James Meek si uvědomil, že tento fašistický ideál státního kapitalismu, kterým jsou dnes Spojené státy, by se mohl snadno stát korporátním monstrem, které se napakuje nejen na individuálních bankovních účtech, ale i na výběrech z veřejného koryta.
James Meek tvrdí, že při jeho zkoumání privatizace všechno selhalo, žádný ze slibovaných přínosů se neobjevil pro lidi a jen několik málo jednotlivců si užívá veškerého shromážděného bohatství národa. Jedním z hlavních výsledků privatizace, jak jsem opakovaně tvrdil, je obrovské zvýšení příjmových rozdílů, masová chudoba na jednom konci vyvážená obrovským bohatstvím v rukou nekonečně malé hrstky lidí na konci druhém. Pokud by byla pravda, že veřejné podniky jsou méně efektivní, řešením je jejich komercializace, nikoli privatizace, jak si nakonec uvědomil James Meek. Zjistil také, stejně jako mnozí z nás, že soukromé podniky jsou zřídka kdy, pokud vůbec někdy, kompetentnější nebo efektivnější než státní. Přitom hlavní rozdíl spočívá v tom, že státní podniky nejsou tak šíleně hnané k tomu, aby z ekonomiky vysály každý dolar až do té míry, že budou podobně jako Citibank ubíjet k smrti neplatiče. A navzdory všem hezkým slovům privatizace nikdy nepřinesla nižší náklady, lepší služby nebo větší výběr pro spotřebitele. Nikdy nepřinesla nic jiného, než naplnění kapes několika málo lidí. Podrobné zkoumání privatizací téměř nevyhnutelně odhalí do očí bijící selhání národa, podobně jako můj výše uvedený příklad kanadské provincie Ontario v jejím programu privatizace dálnic. Lidé nevyhnutelně ztrácejí a supy získávají, zejména na úkor všech, kteří jsou na své vládě závislí. James Meek zakončil svou esej slovy. To, co si myslíme, že víme, je špatně. Z jeho zkoumání, stejně jako z mého, vyplývá, že vládní výdaje byly snížené, stejně jako daně pro velmi bohaté, ale to bylo více než kompenzované skrytými daněmi pro celou populaci, které mají stále katastrofálnější dopady s tím, jak se pohybujeme na příjmové stupnici. Privatizace ve skutečnosti vytváří celou záplavu nových daní, které jsou ve skutečnosti daněmi vybíranými od obyvatelstva, ale nejsou jako takové identifikované. Vlády potřebují nahradit příjmy ztracené snížením daní pro bohaté a proto útočí na obyvatelstvo, například novými daněmi z prodeje, které slouží k zakrytí masivního odlivu ekonomiky způsobeného supy privatizace. Není žádným tajemstvím, že veřejnost v každém státě je pouze zdrojem příjmů pro bohaté elity, které obývají supí fondy, takzvané investory, kteří pohlcují národní infrastrukturu. Vždy následují horší služby a vyšší ceny, stejně jako požadavky investorů na státní dotace, aby se jejich zisky ještě více nafoukly.

Nedobrovolné veřejné výdaje soukromému sektoru. Je třeba si jasně uvědomit, že nedobrovolné výdaje jsou daní pro obyvatelstvo. Vezměme si bankovní poplatky za jednoduché transakce, za použití bankomatu a další. Banky už teď mají velmi zdravé zisky z bezplatného používání našich peněz, přičemž množství poplatků je vedeno pouze chamtivostí. To znamená, že banky v každé zemi mají moc zdanit obyvatelstvo s ještě menšími obavami, než má sama vláda. Bankéři nepotřebují apelovat na voliče ani mít pro své jednání podporu veřejnosti. Soukromé veřejné služby, vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a mnoho dalšího. To vše vybírá daně od obyvatelstva a činí tak bez ohledu na potřebu svých příjmů. Soukromé podniky nemají potřebu brát ohled na filozofickou podstatu veřejného školství nebo zdravotnictví, ani na poskytování vody nebo elektřiny. Nemá povinnost brát ohled na chudé nebo méně majetné a ignoruje je zejména u služeb, které jsou povinné pro přežití, jako je zdravotnictví a veřejné služby. Ve skutečnosti platí, že čím slabší je sektor obyvatelstva, tím je pro soukromého investora cennější. Bohatí se vždy mohou uživit placením výdajů, které jsou pro ně většinou triviální, zatímco zbytek společnosti je vysávaný zhoubnou snahou o maximalizaci zisku. Rozdíly mezi USA a Čínou. Jak naložit s přebytkem? To je část problému, který mají Američané s čínskými státními podniky a velmi se ohrazují proti jejich zjevné absenci dravého kapitalistického chování a znevažují je jako přinejlepším maximalizátory příjmů, nikoli zisku. Když jsem si připravoval tento pořad, tak jsem četl výpověď jednoho člověka. On třeba přijel do čínského Xi'anu, kde navštívil školu s jedním z nejkrásnějších kampusů na světě. Hektary zelené trávy, bazénem olympijských rozměrů, květinovými zahradami, krásnými kondominii a městskými rezidencemi pro vyučující a studenty. Škola byla postavená z přebytků zisku místní státní tabákové společnosti, která chtěla něco dát společnosti. Firma školu nejen postavila, ale platí i roční provozní náklady. Takový přístup korporace nechává Američany beze slov. Americký způsob by byl využít těchto přebytečných zisků k vykoupení, bankrotu nebo jinému zničení všech konkurentů v zemi. A poté, co by Američané zvýšili své zisky za cenu obrovského sociálního rozvratu s miliony nezaměstnaných a obrovskými výdaji na sociální dávky, které by se svalily na vládu, by vytvořili PR kampaň, ve které by věnovali malou částku nějaké charitě, aby se před světem pochlubili svou velkorysostí a morální nadřazeností. Podobným příkladem jsou čínské státní podniky, které staví levné obytné domy. Američané takové praktiky všemožně morálně a filozoficky odsuzují a prakticky tvrdí, že je proti vůli boží, aby vláda poskytovala veřejné služby nebo sociální statky za cenu nákladů, když by americká firma, pokud by jí bylo umožněno vstoupit do této oblasti, mohla dosáhnout miliardových zisků. Nemyslíte si, že čínská cesta je prostě lepší?

Závěr. To je všechno k dnešnímu pořadu a podívejme se, co uslyšíte v příštím druhém díle Bankéřských upírů. V úvodě příštího dílu se podívám na to, co je vlastně privatizace a uvedu několik příkladů plundrování, drancování a plenění jak z historie, tak i ze současnosti. Z historie to bude Indie nebo Čína, Velkou Británii a ze současnosti zase Irák nebo Líbie Spojenými státy. Za oběma velmocemi nebo říšemi ovšem stojí bankéřští upíři. Podívám se také na to, jak se bankéřští supy slétly nad Ukrajinou a na tom pozadí si vyprojektujeme 4 a pak další 2 pilíře takzvaného privatizačního domu. Bude to taková skládačka stavebnice postupu, jak se brutální privatizace základní státní infrastruktury, fyzické nebo sociální infrastruktury vlastně provádějí. A bude to jízda. Budu to demonstrovat na Řecku, které bylo navěky uvrhnuté do zadlužení a bude věčně na kolenou. Podívám se na past, kterou bankéřští upíři chystají na státy a tyto pasti se jim náramně osvědčily a proto je opakují pořád dokola a v zákulisí mají švandu z toho, jak tupé vlády jim stále skáčou na lep a jak tyto tupé vlády ještě tupější obyvatelstvo pořád volí stále dokola. Podíváme se na to, jak Mezinárodní měnový fond a Světová banka používá třeba potraviny jako zbraň ke kolonizaci a drancování afrických zemí. Když ale už není co plenit a drancovat, přicházejí lidé jako zisk. Jak, to si povíme v příštím díle. Podívám se také na finanční krizi na Kypru a zamyslíme se také nad tím, kdo by měl být činěný odpovědným za finanční krize. Lidé nebo bankéřští upíři. Podívám se také na Irsko a na tamnější krizi a pak začnu rozkládat jednotlivé kategorie nebo pilíře 6-bodového privatizačního domu. Podívám se také na Austrálii, která splácí svůj dluh a jak to musí bankéřští upíři navléknout, aby mohli kolonizovat i takzvané přátelské národy. Mají to těžké, ale různými rafinovanými triky se jim to daří. Všechno ukazuje na to, že státy jsou v této postdemokracii poslední překážkou konečné globální hegemonii bankéřských upírů hnaných chamtivostí. A pak už budeme finišovat, proto jsem si to nejzajímavější ponechal na konec příštího dílu. Podíváme se na Bushovu mafii, která privatizuje obrovské vodní zdroje v Latinské Americe, stejně jako Nestlé, která privatizuje pitnou vodu. Nakonec se podívám na Madeleine Albrightovou, alias ženu s krvavýma rukama, co spolu s dalšími kořistnickými nájezdníky páchala v bývalé Jugoslávii. Nezapomeňte proto na příští díl, rozhodně se nudit nebudete. Budu ukazovat různé příklady z mnohých zemí, z minulosti i současnosti. To je všechno v rámci první části dvoudílného pořadu Bankéřští upíři. Já doufám, že se vám tento pořad, milí posluchači, líbil, že mě budete sdílet na sociální média, že budete komentovat tady na kanále Odyssey pod pořadem, pokud máte něco na srdce, něco, co byste chtěli dodat, doplnit, napsat a také, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, na která když kliknete, zajistí vám, že nepřijdete ani o druhý díl, ani o další pořady, které pro vás chystám, nebo už jsem nachystal a odvysílal dokumenty a analýzy tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. To je všechno od mikrofonu a zdravý Vítek. Mějte se všichni moc hezky a příště při poslechu druhé části se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Co když je celá ta vlna privatizace, kterou vidíme poslední desítky let, ve skutečnosti něco úplně jiného, než za co se vydává?
2: Jak to myslíte?
1: Zdroje, který máme dnes před sebou, přichází s dost radikální myšlenkou. Označuje to za fašizaci společnosti.
2: To je hodně silný termín.
1: Je, ale v podstatě popisuje stav, kdy vládnou korporace a stát se postupně, řekněme, demontuje. Stává se z něj jen taková servisní organizace pro ně.
2: Aha.
1: Dnes se podíváme na text s názvem Bankéřští upíři, což je samo o sobě dost provokativní. A ten tvrdí, že privatizace není řešením, ale záměrným oslabováním státu. Ve prospěch malé elity. Pojďme se do toho ponořit.
2: Přesně. A ten text hned na začátku staví takovou základní premisu, která to celé rámuje.
1: A to je jaká?
2: Nebo sociálního, jako zdravotnictví a školství, by se vůbec neměla vnímat jako komerční příležitost. Prostě jako biznes.
3: Chápu, takže ne jako něco, na čem se má vydělávat. Ne.
2: Jsou to společenské statky. Něco, co z principu patří všem. Autor to skvěle ilustruje na jedné otázce. Jaké je správné měřítko úspěchu pro nemocnici? Dobrá otázka.
3: Je to zisk pro investiční skupinu Blackstone, nebo je to zdraví a spokojenost obyvatel, kterým ta nemocnice slouží?
2: A tady vlastně narážíme na zásadní střet dvou naprosto odlišných pohledů na svět.
3: To je skvělý výchozí bod. Protože ten nejčastější argument, který slyšíme pořád dokola, je, že soukromý sektor je zkrátka efektivnější, že to umí dělat levněji a líp.
2: Ano, to je ta mantra.
3: Ale autor tohoto zdroje to rovnou smete ze stolu. Nazývá to samoučelnou ideologickou lží, která se prý v praxi nikdy nepotvrdila.
2: To je docela odvážné tvrzení, že?
3: To je. Jede přímo proti tomu, co se obecně tvrdí.
2: A říká, že výsledkem jsou skoro vždycky vyšší náklady a horší služby. Má proto nějaké konkrétní důkazy?
3: Má. A jsou, řekněme, dost drtivé. Zdroj uvádí jeden velmi barvitý příklad z Kanady, který tenhle mýtus o efektivitě dokonale rozbíjí.
2: Tak povídejte.
3: Provincie Ontario rok 1999 pronajali na 99 let nejvytíženější dálnici v celé Severní Americe, dálnici 407.
2: A předali ji soukromému konzorciu.
3: Přesně. Mělo to přinést úspory, lepší služby, znáte to. Výsledek byl, poučný.
2: Jsem napjatá. Co se stalo, když dálnici převzali soukromníci?
3: No, první věc byla naprosto předvídatelná. Mýtné. Během prvních pár let se zvedlo o skoro 250%.
2: O 250%? To je šílené. Pro řidiče to byl šok samozřejmě. Ale to byl jenom začátek.
3: To je neuvěřitelný skok. Ale počkat, co to udělalo s dopravou v celé té oblasti, protože dálnice přece neexistuje ve vaku?
2: No právě, řidiči nejsou hloupí. Když se jim mýtné zdálo přemrštěné, tak co udělali? Začali tu dálnici objíždět po starých, neplacených silnicích.
3: Logické.
2: Jenže ty okolní cesty na takový nápor nebyly vůbec stavěné, takže se beznadějně ucpaly. Vznikl z toho masivní dopravní kolaps.
3: Takže soukromá firma vytvořila problém.
2: A vláda se dostala pod obrovský tlak, aby to řešila. Takže musela za veřejné peníze začít stavět nové silnice a rozšiřovat ty staré, aby vůbec pojala ta auta, co se vyhýbala té drahé soukromé dálnici.
3: A stát to musel za peníze daňových poplatníků řešit. To už samo o sobě zní absurdně, ale mám pocit, že to ještě nekončí.
2: Ani zdaleka. Teď přichází ta nejlepší část. Ta, která z toho dělá dokonalou ukázku toho, jak tyhle smlouvy fungují.
3: Tak jsem s ní.
2: To soukromé konzorcium si do smlouvy prosadilo naprosto geniální klauzuly. Ta nejenže zakazovala vládě stavět jakékoliv konkurenční silnice v okolí,
3: aha,
2: ale obsahovala i pojistku proti poklesu provozu. Takže když vláda postavila ty nové silnice, aby ulevila dopravě a méně aut začalo jezdit po té spoplatněné soukromé dálnici.
3: Neříkejte mi.
2: Ano, vláda musela tomu soukromému konzorciu kompenzovat ušlý zisk.
3: Počkat, abych si to ujasnila. Stát postavil za veřejné peníze nové silnice, protože ta soukromá byla pro lidi moc drahá, a za to, že ty nové, bezplatné silnice byly úspěšné a lidi je začali používat, musel stát ještě platit odškodné té soukromé firmě.
2: Přesně.
3: Tak to mi hlava nebere. To je systém navržený tak, aby soukromník nemohl nikdy prohrát.
4: Výpadech.
1: Ten kanadský příklad je neuvěřitelný. Tvrdí zdroj, že se tenhle model opakuje i jinde. Třeba v dopravě?
2: Ano. A uvádí další velký příklad. Britské železnice. To je takový klasický případ privatizace z éry Margaret Thatcherové.
1: Ano, to je známá věc.
2: Zdroj zmiňuje, jak ještě nedávno časopis The Economist doporučoval Číně, aby si vzala příklad z Evropy a

0: případ, kdy se efektivita soukromého sektoru projevila tak, že daňoví poplatníci museli platit víc, ne míň.
1: A je tu ještě jeden detail, který to celé posouvá na další úroveň. Jeden konkrétní úsek trati, East Coast Main Line z Londýna do Skotska, byl pod soukromým managementem taková finanční katastrofa, že provozovatel zkrachoval.
0: A co se dělo dál?
1: Stát neměl na výběr. Musel trať převřít zpět, tedy ji dočasně znárodnit. A co se stalo pod státní správou?
0: No.
1: Trať se během pár let dostala z hluboké ztráty a začala generovat 100 milionové zisky.
0: Aha. Takže stát to opravil, dostal do plusu a co se stalo pak, neříkejte mi, že?
1: Přesně tak. Jakmile byla trať zase zisková a zdravá, politici obratem znovu prodali, soukromníkům. A opět hluboko pod její skutečnou tržní hodnotou.
0: To je neuvěřitelné. Autor to shrnuje heslem, které se v textu pořád opakuje a perfektně to vystihuje celou tu filozofii. Privatizovat zisky a socializovat ztráty. Když se daří, peníze jdou do soukromých kapes, když se nedaří, ztráty zaplatí daňoví poplatníci.
1: Přesně.
0: Dobře, tyhle příklady jsou tak absurdní, že je těžké uvěřit, že by šlo jen o sérii nešťastných náhod nebo prostě špatných rozhodnutí. Nabízí zdroj nějaké vysvětlení, proč se takové smlouvy vůbec uzavírají?
1: Ano, a tady se dostáváme k jádru toho argumentu. Zdroj tvrdí, že to není náhoda ani chyba. Je to záměrný plán.
0: Plán.
1: Tenhle model prý vznikl v 80. letech jako reakce na obrovské zadlužení západních vlád.
0: Jak to spolu souvisí?
1: Mezinárodní bankéři, kteří v 70. letech masivně půjčovali vládám, přišli v 80. letech s řešením dluhové krize, kterou vlastně sami pomohli vytvořit.
2: A tím řešením byla privatizace?
1: Přesně. Vlády měly své dluhy, které dlužily právě těmto bankéřům splatit tím, že rozprodají svá nejcennější aktiva. Tedy veřejnou infrastrukturu.
2: Takže, abych si to srovnala v hlavě. Půjčíš státu peníze, když je stát nemůže splatit, přijdeš za ním a řekneš mu, ať ti jako splátku prodá své rodinné stříbro. Dálnice, elektrárny.
1: Vodovody.
2: A komu jinému by to měl prodat, než opět tobě nebo tvým spřáteleným korporacím, samozřejmě za výhodnou cenu.
1: Přesně, tak to zdroj popisuje. A zasazuje to do ještě širšího kontextu. Podle něj je to součást většího plánu směřujícího k tomu, co někteří nazývají nový světový řád.
2: To už zní opravdu konspirační.
1: Moc ne. Protože ztratili kontrolu nad klíčovou infrastrukturou a jsou plně závislé na nadnárodních korporacích. Ztráta kontroly nad infrastrukturou je podle tohoto pohledu klíčovým krokem ke ztrátě suverenity.
3: A tenhle vzorec se prý opakuje všude. Zdroj zmiňuje třeba privatizaci věznic ve Spojených státech. To je oblast, kde by člověk čekal, že stát bude mít absolutní kontrolu.
1: Ano, a důsledky jsou podle zdroje naprosto alarmující. Zase se argumentovalo úsporami a efektivitou. Realita. Náklady na jednoho vězně se po privatizaci více než zdvojnásobily.
3: Zdvojnásobily.
1: Z průměrných 22 tisíc na 50 tisíc dolarů ročně. A to i přesto, že soukromé věznice si údajně dělají takový cherry picking.
3: Vybírají si ty lepší kousky.
1: Přesně, vybírají si ty méně nákladné vězně, zdravější, méně problémové. A ty nejdražší případy, jako jsou staří nebo vážně nemocní vězni, ty nechávají na krku státu.
3: To je samo o sobě dost šokující. Ale u věznic je tu ještě jeden mnohem znepokojivější aspekt. Ta samotná myšlenka věznice pro zisk. Ta motivace je přece úplně zvrácená, ne?
1: Jak to myslíte? Cílem spravedlnosti by přece mělo být méně zločinu, méně vězňů. Ale pro soukromou věznici je každý vězeň zákazník. Více vězňů znamená lepší biznis.
3: Přesně na to zdroj upozorňuje. Provozovatelé těchto věznic prý intenzivně lobují u soudců a politiků za zpřísňování zákonů, za delší a tvrdší tresty. I za drobné přestupky, protože potřebují naplnit kapacity. Logika je jednoduchá a mrazivá. Více vězňů a delší tresty pro ně znamenají vyšší a stabilnější zisky. To zcela převrací smysl justice z nápravy na business model, kde je lidské neštěstí prostě komoditou. To je opravdu temné. A co další příklady? Zdroj prý podrobně rozebírá prodej britské královské pošty, Royal Mail.
4: Ano, a ten byl podle zdroje mírně řečeno velmi podezřelý. Prodej byl údajně silně podhodnocený. Akcie šly na trh za tak nízkou cenu, že téměř okamžitě po začátku obchodování jejich hodnota vylétla na dvojnásobek.
3: Takže stát přišel o obrovské peníze.
4: Okamžitá ztráta pro veřejnou kasu v řádu miliard dolarů. Ty peníze v podstatě daroval soukromým investorům.
3: A kdo tu cenu nastavoval? Kdo vládě radil?
4: A tady je další zajímavý detail. Poradcem vlády byla investiční banka Lazard. Nejenže si za své poradenství naúčtovala miliony liber, ale...
2: Ale?
4: Podle zdroje si...

0: Její investiční divize sama nakoupila obrovské množství těchto podhodnocených akcí a během 48 hodin je prodala s masivním ziskem.
1: Takže firma, která radí s prodejní cenou, si zároveň sama ty akcie za tu nízkou cenu koupí? To zní jako neuvěřitelný střet zájmů.
0: Přesně. A k tomu je tu ještě jedna zvláštní okolnost. Těsně před prodejem hrozila masivní stávka pošťáků, což samozřejmě snižovala cenu firmy pro investory.
1: Jasně, velká nejistota.
0: Ale jakmile byl prodej dokončen a akcie rozprodána, stávka byla zázračně odvolána a odbory s novými majiteli ohlásili novou éru průmyslové harmonie. Zdroj naznačuje, že to načasování je přinejmenším podezřelé.
1: Takže když si poskládám tyhle kousky skládačky, kanadská dálnice, britské vlaky, americké věznice, prodej pošty, vynořuje se z toho opravdu znepokojivý obraz. Podle toho zdroje privatizace není jen nějaký technokratický nástroj pro zvýšení efektivity.
0: Vůbec ne?
1: Ale často nadnárodní elity.
2: Přesně tak. Autor na podporu této téze cituje novináře Jamese Meeka. Ten strávil roky sledováním dopadů privatizace jak v Rusku, tak na Západě. A došel k velmi silnému závěru. Řekl, a teď cituji, to, co si myslíme, že víme, je špatně.
1: To je silné.
2: Ten zakořeněný mýtus, že všechno dobré a funkční na Západě vybudoval svobodný trh, je podle něj falešná historie. Většinu klíčové infrastruktury, silnice, elektrické sítě, železnice, vodovody ve skutečnosti vybudoval stát. Ve veřejném zájmu a z veřejných peněz.
1: A privatizace to jen obrátila na ruby.
2: Přesně. Vzala hotové, funkční systémy a převedla je do soukromých rukou. Za účelem generování zisku.
3: A to nás přivádí k poslední myšlence toho zdroje, která mi přijde asi nejprovokativnější. Autor zavádí koncept, který nazývá nedobrovolné veřejné výdaje. Co si pod tím máme představit?
4: Jsou to v podstatě všechny ty poplatky a platby, kterým se v moderní společnosti nemůžeme vyhnout, ale které nejdou státu, nýbrž soukromým korporacím, jež ovládly klíčové služby.
3: Takže třeba předražené účty za vodu.
4: Přesně. Nebo přemrštěné poplatky za vedení účtu v bance. Vysoké mýtné na soukromé dálnici, drahé jízdenky na vlak.
3: Rozumím. A autor se ptá, nejsou to ve skutečnosti jen skryté daně s jedním zásadním rozdílem, a to je jaký?
4: Klasické daně vybírá demokraticky zvolená vláda. Ta se alespoň teoreticky zodpovídá svým voličům. Můžeme ji ve volbách vyměnit, můžeme protestovat. Ale tyhle soukromé daně vybírá nadnárodní korporace.
1: Která se zodpovídá jen svým akcionářům. Ano, akcionářům, kteří často sídlí na druhém konci světa. A to ponechává k zamyšlení jednu zásadní otázku, kterou nám tenhle zdroj klade. Kde končí svobodný trh a kde začíná systém soukromého zdaňování? Zdaňování bez jakéhokoliv souhlasu a kontroly ze strany veřejnosti.
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky, nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
10: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
11: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
12: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
13: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
14: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
15: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
16: Čtvrtého októbra 1972, 3 minuty před 2:30 v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pýcha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí.
17: Kedy boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumíte, za každú cenu.
16: Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atómovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií.

No tak krásný večer, vážení posluchači. Možná se divíte, že to je trochu netradičně, že tam není znělka. Počkáme s ní, až přijde Jarda. Volal mi, že tam má nějaký problémy, že neví, kdy přijde. Takže musíme chviličku počkat, nedá se nic dělat. Já sám nevím, jak to mám vyplnit, tento prostor, který může trvat 5 minut, anebo taky půl hodiny, nevím. Proto jsem se rozhodl, že opět udělám nějakou takovou jaksi pozvánku, nebo jak bych to nazval, něco na palouček, protože na paloučku to frčí prostě pořád. Každý týden se tam něco děje, tak je mi tak trošku líto, nebo až s podivem, že mnozí z vás, kteří by tam mohli přijet, že tam prostě nepřijedou. Ono totiž jde o to, že je tam k dispozici naprosto všechno a můžete si tam udělat třeba i nějakou jakousi dovolenou s dětma, bez dětí. Jenom si stačí vzít trošku stan, nebo něco takového, nebo karavan, nebo něco takového, přijet a můžete tam klidně pobývat. Opravdu po vás nic nebudeme chtít, pokud nedáte dobrovolně, nebudeme po vás nic chtít a máte tam k dispozici skoro úplně, ale úplně všechno. Takže to je jenom taková pozvánka z kraje na palouček. Ano, tady to vidíte na obrázku, jak to tam zhruba vypadá. Je to z jara samozřejmě, tak tam ještě je soraná půda a podobně. To, co tam vidíte, obrázek je z jara. Nyní už to tam vypadá opravdu trochu jinak. Takže pokud byste chtěli, měli zájem si udělat jakousi dovolenou, prázdniny a podobně, abyste přijeli mezi lidi, kteří tak trochu spolu souzní, mají trošku odlišné názory, když to řeknu tak obecně, víte, co to znamená názor, takže ode mě. Takže prostě nejsou to ortodoxní, zatvrdlí, prostě systémoví lidé. Neříkám, že by tam nemohli přijet taky určitě, ale asi bychom se tam spolu nějak nerozuměli, ale to nevadí, při troše tolerance se nechá všechno, při troše zábavy, máme tam teď už vlastně i ten pingpongový stůl, takže i to se tam může zahrát. No věřte, je tam toho skutečně velmi, velmi, velmi mnoho na zábavu a každý víkend se tam víceméně něco děje. Když ne, tak si uděláme zábavu sami, zveme tam určitý lidi, kteří by tam měli něco jaksi vykládat, možná, že sami můžete se spolu popovídat. No, opravdu je tam toho fakt mnoho. Jak já vždycky říkám, taková dovolená u jihočeského rybníka vás vyjde tak 100x dráž než na paloučku, protože jsou minimální náklady. Je nám prakticky úplně jedno, jestli tam jste nebo nejste, protože veškerá elektrika, veškeré energie, všechno jsou relativně zdarma, neboť to máme pouze ze soláru, že jo, ohřívání teplý vody a podobně, takže nám to prakticky nic nestojí, pokud nepočítáme samozřejmě ty náklady, které byly při pořízení tohoto všeho. Slušnost je vždy trošičku, já nevím, si to uvědomit, že to fakt není úplně zadarmo teda, i když teď už je to zadarmo, ale nebylo to zadarmo, tak vlastně je trochu přispět, protože pořád je tam co opravovat a pořád se tam něco děje, něco se třeba porouchá nebo tak, tak to stojí nějaké prostředky, samozřejmě nějaké výdaje tam jsou. Teď se nám porouchala sekačka na trávu, takže tam byly taky nějaké výdaje. No, prostě je to trochu komplikované, ale lze to. Tak, takže tady vidíte pozvánku, nebo respektive kontakt, kam můžete napsat, když bude, nebo zavolat. Tady vidíte telefon, můžete zavolat mě na telefon 604 436 733,
nebo Markétu 602 106 527. To mi zdá, že nějaké divné číslo, ale možná, že to bude správně. Takže takto, no a kdykoliv prakticky přijet po ohlášení. Ano? Tak to je, co se týče Paloučku. Nějaká extra akce vyhlášená teď zatím nemáme, ale postupně budeme to řešit, protože teď tam máme jakousi oslavu, dalo by se říct soukromou oslavu. Když byste přijeli, nic by se nestalo určitě, bychom vás přijali mezi sebe, ale je to taková soukromá, takže nikoho extra nezvu, nicméně přijedete-li, vůbec to nikomu nebude vadit. Tak, to je toto. A máme tu další pozvánku, další akci, a to je ještě mnohem zajímavější. Jako každý rok většinou jezdíme, pokud se něco nestane, tak snad se pojede zas, na Mauritius. Říká se tomu expedice svobodného vysílače CS 2026 a je tu opět další jakási pozvánka na to. Markéta už udělala stránky nové, kde se můžete trošku zorientovat, o co vlastně jde a kolik by vás to asi tak stálo. Věřte, že ta cena, ta základní cena, je tak minimální, jak jsem říkal zase opět. U jihočeského rybníka nás stálo předloni jedna noc, asi 2500 nebo kolik, jedna noc nás stála asi 2500 ve dvou lidech, ubytování v hrozné kuče, takzvaně, z dřevotřískových desek, bez ze všeho, prostě jenom bydla tam byly, to znamená patrové postele, no a stálo to šílený prachy, asi 1500 za jednoho, nebo já nevím, no bylo to úplně hrozné. Takže jsem si říkal, co to je proti tomu, když na Mauriciu dáte za to ubytování v celkem obstojném, není to žádná první třída samozřejmě, žádný, já nevím, abyste nečekali nějaký hotel, kdo ví co. Tak momentík, já tu mám jenom, volá mi Jarda, tak já ho musím vzít, co se vlastně děje. Tak Jardo, povídej. Aha, dobře, takže já to tady ohlásím už, že, takže prosím tě, se mi potom, pak mi zavolej, tak za 5 minut. No, tak za 5 minut zavolej, já si musím připravit, jo, tak za 5 minut zavolej, ano? Dobře, děkuju. Tak, Vida, takže vidíte, že Jarda už tady je. Takže já jenom chtěl říct, koukněte se na to případně, pokud vás někoho zaujalo. Takže Mauritius tady je opět nejlépe v listopadu, celý listopad vás vyjde zhruba za ubytování na 11 000 na hlavu. No tak, vemte si to celý měsíc. Takže to je neuvěřitelně v exotické krajině, v tropickém pásmu na jižní polokouli. Mauritius, synonymum něčeho opravdu extra. Tak jo, koukněte se na to www.mezi-svimi.cz expedice SVCS Mauritius, tam je nahoře, mrkněte na to a můžete se domluvit. Ano, byli bychom rádi a myslím, že by se vám tam líbilo jako mnohým, kteří už tam byli, možná už tam bylo kolem 50-80 lidí za ty 2 roky, takže myslím si, že a všem se tam prakticky líbilo. Tak a já tady pustím pístičku nějakou, protože musím to tady připravit ještě s Jardou, který tyko přišel a potom se samozřejmě vám ozvu. Takže krásnou pístičku.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jste se dočkali, vy, kteří jste vydrželi, poslechli jste si mých pár pozvánek, který jsem tam využil tento čas, a už tu máme Jardu Chvátala. Jardo, takže moc hezký večer tě přeji.
3: Taky přeji hezký večer, to by i posluchačům.
2: Ano, ano, Jarda má nový sluchátka, nový mikrofon, já to musím trošku upravit, teda ten zvuk, protože to je trošku jinak, to má všechno jinak. To uděláme během chviličky. No a minule byl trošku problém, takže jsem tam měl nějakou reprízku, a dneska už máme další pokračování seriálu Říše stínů, tajemství podsvětí. Je to již osmá část s číslovkou 484. No a já tě můžu dát dopředu slovo. Pokud chceš něco ještě říci, je to tvoje věc, pokud ne, jdeme rovnou na věc.
3: Jo, akorát bych potřeboval...
2: Obrázek.
3: No jasně, no.
2: Ano, ano, hned ho tam šupnu úvod, tohle, tak. To je ono, takto, ano, tak to je tam ten obrázek, který jsi mi poslal.
3: Výborný.
2: Aby za to na začátek. Až bude třeba další, řekni, ano?
3: Ano, máme osmé pokračování. A chtěl bych se omluvit na začátek, protože já jsem trochu nějaký nastyd. Prostě já jsem byl týden teď na mezinárodním šachovým turnaji.
2: Jsi v Grónsku, nebo kde, že jsi nastyd v takových věcech?
3: No, nevím, jako je to věrový, tak jsem to od někoho musel chytit, takže...
2: No, to byla klimatizace
3: moc. Se mi už mluví, ale vyhrál jsem pohár, chtěl jsem vám ho ukázat. Vlastně ho můžu přinést, ten pohár, abych vám ho mohl ukázat, jaký jsem vyhrál.
2: Já bych musel pustit větší obrázek, ale dokážu to, aby to bylo vidět trošku.
3: Jo. No, tak nevím, jestli to posluchače zajímá, ale prostě mám tady pohár, prostě jako cenu.
2: Ano, ano, ano. Byl to zmrzlinový pohár, nebo?
3: Ne, normální klasický pohár.
2: Tak prostě, je drvý. Tak je drvý. Tak jo.
3: Tak,
2: že máš tu rýmu, víš, takže se to není z toho zmrzlinového poháru, jestli nebyl moc velký.
3: Mě to chytlo i hlasivky, takže teď už to hlasivky jsou trošku lepší, když to je pořád asi slyšet, a já jsem byl jak Schillinger, jako jo, já jsem, nebo ta Bonnie Tyler, jo, jak teď zemřela, bohužel. Ne. Takže, doufám, že to nějak prostě zvládne mnou.
2: Určitě.
3: Všechno. Dobrá, tak budeme se věnovat dvou civilizacím podzemním, dalším dvou. Ta první, to první bude Deros, civilizace Deros, izolovaná podzemní technokratická frakce. A tou druhou budou Stalfalkárové, což je taková tajuplná. Pro mnoho lidí prostě neznámá forma podzemní civilizace nebo podzemní kultury. No a myslím si, že si tímhle vystačíme až do konce dnešního vysílání. Ano. Se ještě rozlil vodu, jak jsem přišel, protože já jsem uháněl zpátky, abych tady byl co nejdřív, a měl jsem položený sklenici tady na stole a strčil se do ty sklenice tak vehementně, že prostě jsem se tady sušil potom ještě všechno možné. Tak, Pavlíku, jak ty se máš?
2: Ale jo, tak já jsem v pohodě, my máme sobotní hravé odpoledne na Paloučku, takže jsme si tam hráli všelijaké hry, soutěže a podobně, takže paráda. Paráda, jsem spokojený, jsem vyhraný, a ti, kdo tam byli, tak tež.
3: Dneska jsem četl takový článek na internetu, na základě toho ti položím jednu kvízovou otázku pro zahřátí. Co myslíš, co je starší, Pražský hrad nebo Vyšehrad?
2: To je zajímavá otázka. Ono to logicky samozřejmě zní, že by to měl být Vyšehrad. A proto řeknu obráceně.
3: Správně. Pražský hrad podle nejnovějších výzkumů, tedy, nevím, čemu máme věřit, samozřejmě, ale ber to tak jako s nadhledem, je o 50 roků starší než Vyšehrad.
2: To je opravdu tak. Informace, bez který bych nemohl usnout.
3: Představte si to, ano.
2: Dobře, tak jo.
3: OK.
2: Tak jedem.
3: Tak, Dérové, já bych tě poprosil o další obrázek, teda v tomhle případě.
2: Už ten obrázek další, jo, dobře, hned, tak to tamhle čoupneme, Dérové.
3: Tak, výborně. Tam máte nějaký popisky k tomu, jsem nechal udělat. Tak, Dérové. Dérové jsou jednou z nejmladších, ale současně technologicky bych řekl nejvíce specializovaných podzemních civilizací, nebo civilizací intraterestrického typu. Jejich vznik je spojen s obdobím rozsáhlých geologických a klimatických změn, které zasáhly naši planetu přibližně před 12 až 15 tisíci lety. To znamená, tady je odkaz na velké kataklizma a samozřejmě na Atlantidu, protože tyto události jsou spojovány také se zánikem mnoha vyspělých prehistorických kultur, z nichž nejznámější asi kultura či civilizace atlantská. Tehdejší kolaps, dá se tak nazvat, to kolaps planetárního ekosystému přinutil část obyvatel Atlantidy hledat útočiště mimo svět na povrchu této planety. My víme, že že došlo k rozsáhlým migračním aktivitám ve čtyřech směrech na naší planetě, na povrchu naší planety, do středozápadní Afriky, do oblasti indického subkontinentu, dále do oblasti Jižní Ameriky a do oblasti Evropy, respektive místa, který odpovídá současnému Biskajskému zálivu, což je pobřeží Francie. Pak tu máme jednu migrační vlnu, která opustila tuto planetu. Bavili jsme se tady o tom už mnohokrát v těch našich historických více pořadech. A pokud někoho podrobněji zajímá toto téma, tak samozřejmě může si dohledat v historických análech tady tohoto našeho přednáškového projektu. Ani nevím, kolikáté číslo už je, nebo kolikátý díl Pavlíku aktuální, ale to
2: dneska? Není důležité. Kolikátý celkově? 484.
3: To se blížíme k 500, pomalý.
2: Ano.
3: No, to budeme mít celodenní vysílání. To bude 500, bude celodenní paralaxa spojená s tím. To ještě
2: s ochutnávkou ještě zmrzliny. Ano, přesně
3: tak. Ano, s ochutnávkou zmrzliny.
2: A nebo plzeňskýho piva, vyberte si. A nebo obojí, to je úplně nejlepší. To, ale celý den bychom nevydrželi u toho.
3: No, každopádně jedna velice specifická frakce elit napojené na inženýrské a vědecké portfolio atlantské civilizace se prostě rozhodla před začátkem toho kataklizma, protože ty predikce byly jasné, jim tam prostě bylo zřejmé, jak to dopadne, k čemu to povede. Tak ale přece oni se jako rozhodli neopouštět své technologické znalosti ani hodnoty, kterých dosáhli. A naopak je chtěli uchovat za každou cenu. Čili místo obnovy společnosti na povrchu planety, což bylo velice komplikované a složité, s tím zbytkem, který přežil, zvolila tato frakce cestu poměrně striktní izolace, přičemž v rozsáhlých podzemních prostorách začaly vznikat první uzavřené kolonie. Jejich hlavním cílem bylo přežití, zachování vědeckých poznatků, ochrana technologického dědictví před chaosem povrchového světa. Každopádně tato frakce Atlantčanů, zvaná Deros, to měla extrémně komplikované oproti všem ostatním podzemním civilizacím, které měly v průběhu stovek tisíců let možnost se vývojově přizpůsobit tomu podzemnímu ekosystému, který je samozřejmě kategoricky diametrálně rozdílný od toho povrchového, je založen na jiných principech energetického a irezonančního charakteru a do určité míry i z charakteru s vazbou na časovou dynamiku nebo dynamiku toku času. Takže oni v podstatě využili svých vědeckých a technologických vědomostí, znalostí a dispozic technologických, které přenesly pod zemský povrch, a to jim pomohlo s následnou adaptací. Ano. První staletí byla ve znamení adaptace, jak jsem řekl, na zcela nové prostředí. Nedostatek slunečního světla, omezené biologické zdroje a nutnost soběstačnosti postupně vedly k změně celé společenské filozofie. To, co bylo původně nouzovým řešením, se během tisíciletí proměnilo v samostatnou civilizaci s vlastní kulturou, hodnotami a i způsobem myšlení, samozřejmě. Každá další generace se prostě rodila již v podzemním prostředí a povrch planety se generace od generace stával stále vzdálenější legendou v uvozovce. Takže izolace trvající tisíce let způsobila nejen kulturní oddělení od zbytku přežívšího lidstva po velkém kataklizmu, ale také hlubokou biologickou a psychologickou transformaci. Deros se postupně přestali považovat za pokračovatele dávných atlantských uprchlíků a začali sami sebe chápat jako novou evoluční větev inteligentního života, jejíž budoucnost není spojena s klasickou platformou přírody ani s duchovním rozvojem, ale výhradně s vědou, technologií a řízenou racionalitou. Tradice připisují Deros původ, jak jsem naznačil, ano, v elitních technologických klanech starověké civilizace atlantské, jejíž specializací byly energetické systémy, materiálové inženýrství, genetika a konstrukce rozsáhlých technických komplexů. Na rozdíl od skupin, které po katastrofě hledaly obnovu harmonie s přírodou nebo duchovní transformaci na povrchu zemském, tito inženýři, dá-li se to tak říci, věřili, že jedinou cestou k přežití je absolutní kontrola nad prostředím prostřednictvím technologie. Takže první podzemní Základny vznikly v oblastech se stabilním geologickým podložím, bohatými rudnými ložisky a přirozenými geotermálními zdroji energie. Nejstarší legendy hovoří o rozsáhlých komplexech pod oblastí Tibetu, Altaje a Střední Asie, odkud se během následujících tisíciletí tato síť postupně rozšiřovala do dalších částí planety. Později vznikaly další významné kolonie, a to zejména pod Severní Amerikou, Grónskem a některými oblastmi Severní Evropy. Vývoj ve společnosti Deros se tak stále více vzdaloval od původní biologické evoluce. Jo, zatímco většina civilizací rozvila kulturu, filozofii nebo umění, Deros investovali téměř veškeré prostředky do optimalizace výrobních procesů, automatizace a řízení komplexních technologických systémů. Takže taková umělá inteligence, kvantové výpočty a kybernetické implantáty se postupně staly běžnou součástí jejich každodenního života. A s každou další generací se zvyšoval důraz na efektivitu a přesnost.

individuality, jo, spontánnosti a schopnosti intuitivního rozhodování. Ano. Tady tento proces bývá označován jako vznik technologického egregoru, kolektivního dat informačního pole, které začalo samo určovat směr dalšího vývoje celé civilizace. Čili jednotlivec již nebyl nositelem změny, ale pouze vykonavatelem optimalizovaných procesů, definovaných celkovou strukturou společnosti. Pojďme se podívat na fyziognomii Deros. Totiž ono tisíce let života v hlubokém podzemním prostředí se promítlo nejen do společenského uspořádání Deros, ale také do jejich biologické podoby. Evoluce zde nebyla ponechána přirozenému výběru, nýbrž byla stále častěji řízena cílenými genetickými zásahy a technologickými úpravami organismu. Výsledkem se tak stala populace, která se již v mnoha ohledech odlišovala od svých původních lidských předků ve smyslu atlantské civilizace. V současné době Deros dosahují průměrné výšky, tam je poměrně velká variabilita od 140 do 170 cm. Jejich tělesná stavba působí takovým, řekl bych, subtilním až křehkým dojmem, neboť ono to logické, protože život v prostředí s minimální fyzickou zátěží nevyžadoval rozvoj robustního svalstva. Pohybují se úsporně, přesně a bez zbytečných gest. Každý pohyb připomíná pečlivě optimalizovaný mechanismus, ve kterém není prostor pro plýtvání energií. Jejich pokožka je mimořádně světlého odstínu. Řekl bych, že místy až šedobílá. Dlouhodobá absence slunečního záření vedla k téměř úplné ztrátě pigmentace. Jejich kůže obsahuje zvýšené množství minerálních sloučenin, které zlepšují jejich odolnost vůči podzemnímu prostředí, avšak zároveň jí propůjčují, já bych to označil, jako zároveň propůjčují jakoby chladný nebo možná téměř voskovitý vzhled. Krevní oběh je uložen hlouběji pod povrchem těla, takže jejich pokožka nepůsobí živým dojmem, jako u lidí tady na povrchu planety. Asi nejnápadnějším znakem jsou jejich oči, které jsou výrazně větší než lidské a jsou přizpůsobené prostředí s minimální intenzitou světla. Jejich duhovka mívá velmi tmavé odstíny a při slabém osvětlení téměř splývá se zornicí. Sítnice obsahuje vysokou koncentraci světlocitlivých buněk, díky kterým jsou Derové schopni orientace i v téměř absolutní tmě. Naopak přímé sluneční světlo je pro jejich zrak mimořádně nepříjemné a při delším působení může způsobovat bolest a dokonce i dočasnou ztrátu orientace. Proto při případných výstupech na povrch používají ochranné optické systémy nebo takové speciální filtrační vrstvy. A přesně tento fakt je popsán mnohými svědky ze strany lidí žijící na zemském povrchu při náhodném, jakoby v úvozovce, náhodném setkání s těmito zástupci podzemní civilizace Deros. Velkou pozornost bychom měli také zaměřit na jejich mozek.

a na nervovou soustavu. V průběhu tisíciletí u nich docházelo k cílenému genetickému zvýhodňování oblastí odpovědných za logické myšlení, prostorovou představivost, matematickou analýzu a dlouhodobé plánování. Současně byly postupně potlačovány ty části mozku, které jsou spojené s impulzivními emocemi. Ale pozor, to neznamená, že Deros emoce zcela postrádají. Jejich emoční spektrum je ale výrazně užší a podřízené racionálním procesům. Dalším výrazným rysem jejich civilizace je propojení biologie s technologií. Už jsem tady zmínil kybernetické implantáty, no, a ty nejsou u nich považovány za nějaké výjimečné lékařské pomůcky, ale za naprosto běžnou součást jejich biologického vývoje. Některé implantáty, jak víme, slouží ke zlepšení paměti, jiné rozšiřují schopnost komunikace s výpočetními systémy nebo umožňují přímé napojení na centrální datovou síť jejich měst, respektive sídlišť v hlubokém podzemí, pod zemském povrchu. Takzvaní, asi bych tak použil výraz, nejvyšší představitelé společnosti bývají vybaveni komplexními neurokybernetickými rozhraními, které propojují jejich vědomí s rozsáhlými analytickými databázemi v reálném čase. Jejich délka života je aktuálně na základě výzkumu vnitřního prstence odhadována na 150 až 200 let. Ale toho není dosahováno přirozenou dlouhověkostí, ale především pokročilou regenerativní medicínou, genetickými opravami buněk a průběžnou výměnou poškozených tkání. Takže logicky, proces stárnutí je tak výrazně zpomalen. Avšak logicky samozřejmě není zcela zastaven. Ano. Deros nepovažují biologickou nesmrtelnost za žádoucí cíl. Mnohem důležitější je pro ně nepřetržité předávání dat a zkušeností mezi generacemi prostřednictvím digitálních archivů a kolektivních databází. Oni dokonce aktuálně experimentují s částečným přenosem vědomí do umělých nosičů, respektive do kvantových datových struktur. Ale v tomto případě rozhodně nejde o snahu uniknout smrti. Ano, v nějakém spirituálním slova smyslu, ale jde tu spíše o zachování znalostí a analytických schopností významných jedinců pro další generace. To nás pochopitelně přivádí k analýze společenské struktury Deros. Společnost Deros nebo Deru také, nebo Ders, také, jo, Deros nebo Ders, představuje jeden z nejdůležitějších příkladů technokratického uspořádání, ve kterém jsou téměř všechny společenské procesy podřízeny principům efektivity, předvídatelnosti a systémové stability. Jo, na rozdíl od většiny známých civilizací, zde neexistuje dědičná šlechta ani náboženské autority, ani politické strany. Moc není odvozována od původu nebo popularity, ale od prokazatelné odbornosti, schopnosti analyzovat komplexní systémy a přijímat dlouhodobé optimální rozhodnutí. Vrcholným orgánem je něco, co bychom mohli nazvat ústřední radou, která je tvořena nejvýznamnějšími odborníky z oblasti energetiky, materiálového inženýrství, biotechnologie, kybernetiky, geologie
a strategického plánování. Členství v této radě není doživotní. Každý člen je průběžně hodnocen podle výsledku své práce, přesnosti dlouhodobých prognóz a schopnosti řešit krizové situace. Pokud analytické modely takového jedince opakovaně selhávají, může být naprosto bez emocí nahrazen jiným specialistou. Samotné městské celky nebo sídlištní celky jsou rozděleny do funkčních sektorů, které připomínají propojené organismy. Každá oblast má přesně definovanou úlohu, výrobu energie, výzkum, vzdělávání, genetické laboratoře, těžbu surovin, recyklační komplexy nebo správu datových sítí. Přesuny obyvatel mezi jednotlivými sektory jsou plánovány podle aktuálních potřeb celé společnosti. Děti od útlého věku prochází mimořádně náročným vzdělávacím procesem. Víme, že již v raném věku jsou podrobovány rozsáhlým neurokognitivním testům, které mají za úkol odhalit jejich přirozené schopnosti. Na základě výsledků jsou zařazovány do specializovaných výukových programů. Talent u DROS není považován za osobní výhodu, ale za zdroj, který náleží celé společnosti. No jistě, jako přestože takové uspořádání může z pohledu člověka našeho typu působit chladně, tak ale vytváří mimořádně stabilní společnost s minimální kriminalitou, velmi nízkou mírou vnitřních konfliktů a vysokou schopností dlouhodobého plánování. Ale cena za tuto stabilitu je značná. Individuální tvořivost, spontánnost i osobní svoboda ustupují požadavkům kolektivního systému, který je považován za nejvyšší hodnotu. Každý občan od narození chápe, že jeho existence má smysl pouze tehdy, pokud přispívá k efektivnímu fungování celku. A tady tato filozofie pochopitelně prostupuje všemi oblastmi života a činí z civilizace DROS jednu z nejdisciplinovanějších, ale zároveň i nejméně individuálních společností, jaké jsou v rámci této klasifikace podzemních kultur popisovány. Pojďme říct si několik slov k jejich ideologii. K ideologii civilizace DROS. Filozofické základy této civilizace představují zcela odlišný pohled na existenci, než jaký nalezneme u většiny lidských kultur, nebo dokonce i u ostatních popisovaných interteristických společností, o kterých jsme se tu doposud bavili. Zatímco Télosané staví svět na harmonii, pokud si vzpomínáte, Agartiané na duchovní poznání, Lacerta na biologické adaptabilitě, tak DROS považují za nejvyšší hodnotu schopnost přesně porozumět fungování reality a následně ji prostřednictvím technologie systematicky řídit. V jejich pojetí není vesmír místem duchovního růstu ani morálního vývoje, ale obrovským, jak to říct, obrovským hledám vhodná slova, no.
Prostě Deros. Považují vesmír za místo, za místo jakéhosi souboru fyzikálních zákonů, které lze modelovat, analyzovat a využívat, ale rozhodně nevnímají vesmír jako místo, jak jsem řekl, nějakého duchovního růstu nebo morálního vývoje. Každá civilizace podle jejich názoru prochází několika vývojovými etapami. Nejprve ovládána emocemi a instinkty, později vznikají náboženství, filozofie a umění, které představují přechodnou fázi hledání smyslu existence. Teprve nejvyšší stádium vývoje podle Deros nastává tehdy, když společnost dokáže odložit subjektivní emoce a začne rozhodovat výhradně na základě objektivně ověřitelných dat. A právě v tomto bodě se podle jejich přesvědčení nachází jejich vlastní kultura, nebo řekněme kvazi civilizace. Oni emoce nepovažují za zlo, ale za evoluční mechanismus, který měl význam pouze v raných fázích biologického vývoje. Jo, prostě strach chránil organismus před nebezpečím, hněv umožňoval bojovat o přežití a láska zajišťovala péči o potomstvo. Jakmile však civilizace dosáhne vysokého stupně organizace a technologické vyspělosti, začínají podle Deros tyto mechanismy býti největší překážkou dalšího rozvoje. Podle Deros. Emoce zkreslují úsudek, podporují konflikty, vytváří ideologie a vedou ke špatným rozhodnutím. Proto byly během tisíciletí jejich biologické projevy postupně oslabovány genetickými úpravami i dlouhodobou společenskou výchovou. A v podstatě analogický postoj zaujímají ke spiritualitě. Oni považují náboženské systémy za historický produkt civilizací, které ještě nedokázaly vysvětlit fungování přírody prostřednictvím vědy. Představa vyšších duchovních bytostí nebo univerzálního vědomí je pro ně pouze důsledkem nedostatečných znalostí. Veškeré jevy, které jiné kultury označují za duchovní nebo, dejme tomu, nadpřirozené, interpretují jako dosud nepochopené fyzikální procesy. Jejich laboratoře se proto nezabývají meditací ani mystikou, ale kvantovou gravitací, geotermální energetikou, neuroinformatikou nebo výzkumem vícevrstvých elektromagnetických polí. Nejvyšším morálním principem u Deros není dobro ani soucit, ale funkčnost. Rozhodnutí je správné tehdy, pokud vede ke stabilitě systému, dlouhodobému přežití společnosti a efektivnímu využití dostupných zdrojů. Takže samozřejmě z pohledu nás, lidských bytostí, může taková filozofie působit chladně až nelidsky. Avšak Deros ji považují za logické vyústění evoluce inteligence. Asi tak bych to nazval. Ale zase jako na druhé straně to neznamená, že by jejich společnost byla zcela bez hodnot. Velmi si váží přesnosti, spolehlivosti, disciplíny, intelektuální poctivosti a odpovědnosti za vlastní práci. Lež je považována za vážné systémové selhání, protože narušuje kvalitu dat,
na kterých stojí rozhodovací procesy celé civilizace. Tam jsou třeba věci, které se nám chybí. Jo? Podobně odsuzují plýtvání energií, neefektivní výrobu nebo nekontrolované využívání přírodních zdrojů. Takže každý technologický proces je u nich neustále optimalizován a každá inovace prostě musí přinášet měřitelný přínos. Takže jejich ideologie tímto způsobem vytváří společnost mimořádně stabilní, jak již bylo naznačeno, a je současně ochuzenou o mnohé aspekty, které lidé považují za podstatu kultury. Umění, hudba nebo literatura. Existují pouze tehdy, pokud mají praktickou funkci. Například podporují soustředění, zlepšují paměť nebo usnadňují výuku. Estetická hodnota sama o sobě u nich nemá význam. Krása je u ní definována jako optimální funkční řešení. Takže to, co má optimální funkční řešení, je u Déros krásné. Pojďme se nyní přesunout na politické vztahy s jinými intraterestrickými skupinami, tedy podzemními civilizačními skupinami. Přestože jsou Déros technologicky velmi vyspělí, jejich vztah, nebo vztahy spíše, s ostatními podzemními civilizacemi nejsou jednoduché. Důvodem tady není územní expanze nějaká nebo snaha ovládnout jiné společnosti, ale zásadní rozdíly v hodnotových systémech. Každá z významných intraterestrických kultur představuje totiž, to jste možná už pochopili, odlišný model vývoje inteligence. A právě tato odlišnost se stává zdrojem často, ne pořád, ale často zdrojem vzájemného napětí. Nejvýraznější ideologický konflikt existuje mezi Déros a Télosany. To se asi dalo očekávat, že? Télosané, pokud si dobře pamatujete, stavějí svoji civilizaci na harmonii mezi technologií, přírodou a duchovním rozvojem. Zatímco Déros považují tento princip za neefektivní. V jejich očích představují Télosané civilizaci, která se dobrovolně vzdala možnosti dosáhnout maximální technologické úrovně výměnou za zachování emocí a spirituality. A Télosané naopak vidí v Dérech varovný příklad společnosti, která sice ovládla hmotu, to ano, ale postupně ztratila kontakt s vlastní vnitřní duchovní podstatou. S Agarťany nepanuje otevřené nepřátelství. Nýbrž, asi bych to nazval, vzájemnou lhostejností. Déros považují agarťanské filozofy a učitele za nepraktické myslitele. Jejíž poznání postrádá experimentální ověření. A Agarťané zase naopak vnímají Déros jako civilizaci, která se uzavřela do vlastního intelektuálního systému a přestala chápat širší souvislosti existence. Takže přímé kontakty mezi nimi jsou velmi, velmi vzácné. Déros vykazují určitou opatrnost i vůči Ančarům. Jak víte, tak Ančarové, protože tuším, že jsme o Ančarech už mluvili, tak tato civilizace je spojována s pokročilými časoprostorovými technologiemi, které přesahují běžné fyzikální modely. Dérové sice respektují jejich technické schopnosti, ale současně si uvědomují, že podobné technologie mohou zásadně narušit jejich vlastní dlouhodobé strategické plánování.
Vztahy proto zůstávají mezi těmito civilizacemi omezeny na nepřímé sledování a občasnou výměnu neutrálních dat. Nejvýraznější konfliktní prvky jsou připisovány střetům s podzemními koloniemi mravenčí inteligence. Pojďme si to trošičku více objasnit. Deros a mravenčí inteligence. Obě mravenčí entity. Obě civilizace využívají rozsáhlé geologické prostory a často mají zájem o stejné energetické nebo minerální zdroje. Zatímco takzvaná mravenčí inteligence pracuje kolektivně prostřednictvím biologického superorganismu, Deros spolehají na technologickou koordinaci, takže tyto rozdílné strategie vedou k pravidelným sporům o území i přístup k hlubinným energetickým strukturám. Pak jsou tu mantidové a Deros tedy Deros mantidové. Tady ta komunikace mezi těmito typy podzemní inteligence bývá také popisována, nebo to je prostě zjištěno, jako mimořádně obtížná. Obě civilizace disponují vysokou inteligencí, ale jejich způsob myšlení je natolik odlišný, že vzájemné porozumění prostě zůstává minimální. Mantidové pracují převážně s komplexními biologickými a telepatickými strukturami, zatímco Deros dávají přednost exaktním datům a technologickým systémům. No a výsledkem potom je současná nedorozumění a absence dlouhodobé spolupráce. Odlišná situace panuje mezi Deros a Lasertou. Tady, přestože obě civilizace vzájemně hluboce nedůvěřují, tak ale čas od času dochází k omezené výměně technických poznatků. Lasardiané disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti genetického inženýrství a biologické adaptace, to víme. Zatímco Deros vynikají v oblasti kybernetiky, materiálového výzkumu a systémového řízení. Ovšem, tento typ spolupráce je ale vždy přísně kontrolován a nikdy nepředůstá hlubší spojenectví. Prostě obě strany si uvědomují, že sdílení příliš velkého množství znalostí by mohlo narušit strategickou rovnováhu mezi jejich kulturami. Tímto způsobem se během tisíciletí vytvořila složitá síť vztahů, založená nikoliv na otevřených válkách, ale na opatrném vyvažování zájmu, ano, technologickém soupeření a snaze zachovat vlastní autonomii. Takže přestože mezi jednotlivými podzemními kulturami existují občasné kontakty, každá z nich si pečlivě střeží své nejdůležitější poznatky a jen výjimečně připouští skutečné partnerství. No a pojďme se tedy podívat, kdy už jsme u těch kontaktů na lidskou civilizaci. Na vztahy Deros s lidskou civilizací za posledních tisíc let. Za prvé, její vztah k listu určitě nelze chápat jako otevřené nepřátelství, ani jako nějakou snahu o přímou vládu nad světem na povrchu. Tady spíš u nich dominuje strategie dlouhodobého pozorování, selektivních kontaktů, těm dochází, a velmi omezeným zásahům, jejíž hlavním cílem je zachování vlastní anonymity a technologické převahy.
Dérové jsou si vědomí skutečnosti, že jakýkoliv otevřený kontakt s početně mnohem větší lidskou populací by nevyhnutelně vedl k rozsáhlým společenským otřesům a pravděpodobně i ke konfliktům, které by nepřinesly žádnou strategickou výhodu. Tady jenom pro vaši představu. V současné době se populace Déros odhaduje zhruba na nějakých 90 až 150 tisíc jedinců. Jo, jenom abyste si udělali určitou představu. Takže namísto přímého působení Déros využívají nepřímých komunikačních kanálů prostřednictvím úzkých skupin lidí disponujících odpovídajícími technickými znalostmi nebo přístupy k utajovaným projektům. Jsou zaznamenány izolované kontakty se některými vojensko-průmyslovými komplexy lidské civilizace, výzkumnými laboratořemi a je zaznamenána jejich částečná asistence u tajných programů zaměřených na vývoj pokročilých materiálů, elektromagnetických systémů a obecně energetických technologií. Z pohledu Déru lidská civilizace představuje mimořádně zajímavý experiment. Na jedné straně obdivují lidskou schopnost improvizace, tvořivosti a relativně rychlé adaptace na měnící se podmínky. Na straně druhé jsou znepokojeni poměrně značnou mírou iracionality, která se podle jejich měřítek projevuje v politických konfliktech, ekonomických krizích nebo opakovaných válkách. Takže z jejich perspektivy lidstvo působí jako, dejme tomu, technologicky nadaný druh, který ale nedokáže vytvořit stabilní mechanismy dlouhodobého řízení vlastní civilizace. Otázkou je, jestli Déros se individuálně, jako nezávisle, samostatně, ano, aktivně zapojují do tzv. Únosů lidských bytostí, podzemních experimentů a nebo neobvyklých technologických pozorování. To je otazné a odpověď zatím není k dispozici. Ale víme na druhou stranu, že oni se zajímají o biologii a genetiku lidské bytosti, že mají výzkum zaměřený na oblast neurologie, té genetiky a také na studium lidské adaptability na různé druhy elektromagnetického prostředí. Já se omlouvám, já si tady musím vzít, tady mám takový lišejník, nebo co to je, ten islandský, někde to tady mám, protože ono, jak člověk opravdu mluví, tak není úplně dobré na ty lasivky. No. Každopádně tady tyto aktivity rozhodně, to lze říct s určitou jistotou, rozhodně nesměřují k nějaké biologické invazi nebo k nějaké kolonizaci nás tady na povrchu planety.
ale všechno to je, všude tam dominuje získávání dat. Protože DDoS považují data za nejcennější strategickou surovinu. Jo, což je prostě fakt. Takže studium lidské neurobiologie, psychiky, sociálních struktur nebo genetické variability pro ně představuje velmi cenný zdroj poznatků využitelných při vlastním výzkumu. Takže stejně tak jak to říct, nebo jinak to povím, jo, jinak. Případná spolupráce, ale ona oficiálně neexistuje. Na neoficiální úrovni, jak jsem naznačil, ve velice izolované podobě. Ale případná spolupráce takového komplexnějšího charakteru by byla založena, na to existuje speciálně vytvořený model, u vnitřního prstence, by byla založena výhradně na pragmatickém principu vzájemné výhodnosti. Nikoliv na ideologii nebo snaze pomoci lidstvu. DDoS nepovažují lidstvo za nepřítele, ale ani za spojence. Vidí v nás, nebo vnímají nás jako proměnný systém. Jehož vývoj lze analyzovat a jehož chování může být v určitých mezích předvídáno. A zdá se, že právě tady tato schopnost dlouhodobého strategického uvažování může vysvětlovat, proč se v některých hypotetických scénářích připisuje DRům mimořádná trpělivost. A to, jako to, je fakt, jo? Oni jsou opravdu mimořádně trpělivými. No, alespoň teda z našeho lidského úhlu pohledu. Jo. Jejich plánovací horizont, co vím, tak údajně přesahuje jednotlivé lidské generace, jako naše lidské generace. Tady mi něco spadlo. Naše lidské generace. Jejich rozhodnutí jsou přijímána s výhledem tak na několik desetiletí až několik staletí. Což samozřejmě ostře kontrastuje s krátkodobým uvažováním typickým pro většinu lidských společností. A když se bavíme o jejich uvažování, tak pojďme si říct něco o jejich mentalitě a psychice. Tady v tomto ohledu jedním z nejvýraznějších rysů civilizace DDoS je jejich způsob myšlení, který se během mnoha tisícileté izolace vyvinul směrem k mimořádně vysoké racionalitě. Zatímco lidský mozek, náš mozek, neustále kombinuje logické úvahy s emocemi, intuicí a sociálními vazbami, DDoS většina těchto procesů u DDoS je většina těchto procesů prostě podvědomě potlačena. Jejich rozhodování připomíná tím pádem spíše práci rozsáhlého analytického systému než spontánně lidské uvažování. Každý problém nebo výzvu, chcete-li, rozkládají na jednotlivé části, které následně podrobují detailní analýze. Rozhodnutí ale nevychází z okamžitých pocitů ani z morálních dilemat, ale z porovnání velkého množství proměnných pravděpodobností a dlouhodobých důsledků. Přičemž tady tato metoda jim umožňuje dosahovat mimořádné přesnosti při plánování rozsáhlých technologických projektů, avšak současně výrazně omezuje jejich schopnost improvizace v situacích, kde je zapotřebí intuitivního úsudku. Empatické vlastnosti u DDoSu nejsou zcela nepřítomné, ale mají jinou podobu než u člověka.
Jo, Deros neprožívají emoce druhých prostřednictvím soucitu nebo spoluprožívání. Místo toho analyzují psychický stav druhých jako soubor dat, které mohou ovlivnit jeho budoucí chování. Čili oni dokážou velmi přesně odhadnout reakce jiných bytostí, nikoli proto, že by sdíleli jejich pocity, ale proto, že rozumějí mechanismům jejich rozhodování. A tady toto všechno vede k poměrně paradoxní situaci, na kterou bych chtěl upozornit. Pro člověka mohou působit mimořádně chladně, to je jasné, to je zjevné. Avšak z jejich vlastního pohledu se jedná o nejvyšší možnou formu objektivity. Jo, jsou přesvědčení, že právě odstranění subjektivních emocí umožňuje přijímat skutečně spravedlivá rozhodnutí. Takže to, co lidé označují za bezcitnost, oni považují za důsledek intelektuální kázně. Zajímavé, že? Jejich psychika se vyznačuje vysokou odolností vůči stresu. Strach, panika nebo impulzivní jednání se v jejich společnosti vyskytuje nezřídka. Jo, je unikátní sledovat Deros v zátěžových situacích. Jo, situacích, kdy člověk panikaří, je dezorientován, v šoku, ve stresu. Tohle všechno Deros neznají. To je jim absolutně cizí. Z našeho úhlu pohledu bychom mohli říci, že v takto zátěžových situacích pracují jako stroje. Doslova a do písmene. Jejich nervová soustava je dlouhodobě adaptována na prostředí, ve kterém každé rozhodnutí může ovlivnit stabilitu rozsáhlých podzemní komplexů. Takže klid, soustředění a přesnost proto představují základní psychologické vlastnosti každého jednoho jedince civilizace Deros. Ale na druhou stranu tento typ mentality pochopitelně přináší i určité nevýhody. Tak bych také rád upozornil. Deros jen obtížně chápou význam umění, humoru, symboliky nebo metaforického myšlení. Poezie, hudba nebo spontánní tvořivost pro ně představují obtížně interpretovatelné jevy, které prostě nelze jednoduše přenést na matematické modely. Právě proto bývá jejich civilizace popisována jako mimořádně efektivní, ale současně kulturně velmi strohá. Dalším zajímavým charakteristickým rysem u Deros je jejich vztah k času. Ono už to možná vyplynulo s informací, které jsem tu sdělal. Oni neuvažují horizontu jednotlivých roků nebo jednoho desetiletí. Strategické plány jsou u nich vytvářeny na vyšší jednotky desetiletí až několika staletí. A dokonce některé infrastrukturní projekty počítají i s provozem trvajícím tisíce let. Takže ono z jejich pohledu je lidská civilizace extrémně dynamická a nepředvídatelná, zatímco oni sami se snaží minimalizovat jakékoliv prudké změny v rámci jejich kultury. Tato dlouhodobá perspektiva pak činí z Deru mimořádně trpělivé plánovače. Pokud určitý cíl prostě nelze dosáhnout během jedné generace, nepředstavuje to žádný problém. Projekt jednoduše pokračuje v další generaci, přičemž všechny důležité informace jsou
systematicky předávané prostřednictvím rozsáhlých digitálních archivů, o tom už jsme mluvili na začátku, a kolektivních znalostních databází. Čili kontinuita poznání je pro ně důležitější než život jednotlivce. Ono to zní tvrdě, ale z výzkumu to tak jednoznačně vyplývá. Jaké mají životní principy, jo, základní životní filozofie? Civilizace Deros prostě vychází z přesvědčení, že každá inteligentní civilizace je součástí mnohem rozsáhlejšího procesu kosmické evoluce, ve které nepřežívají nejsilnější ani nejagresivnější společnosti, ale prostě ty, které dokážou lépe hospodařit se svými zdroji, informacemi a obecně i energií. Čili u Deros úspěch není měřen velikostí území ani počtem obyvatel, ale dlouhodobou stabilitou systému. Takže celá jejich kultura je tak postavena na několika principech, které prostupují každodenním životem jednotlivce, ale i fungováním celé civilizace. Pojďme si je vyjmenovat. Prvním a nejvýznamnějším principem je účinnost, nebo chcete-li efektivita. Ve společnosti Deros se účinnost nestává pouze technickým parametrem výrobních procesů, ale přímo samotným měřítkem morálky. Rozhodnutí je považováno za správné tehdy, pokud vede k vyšší stabilitě systému při co nejnižší spotřebě energie, času a materiálních zdrojů. Morální hodnota činu není posuzována podle emocí nebo úmyslu, ale podle jejich objektivních důsledků pro celek. A tady tento přístup se pak odráží ve všech oblastech jejich života. Od architektury přes vzdělávání až po způsob organizace společnosti. Druhým principem je jejich filozofie je podřízení individuality kolektivnímu systému. Jedinec není chápán jako izolovaná osobnost usilující o vlastní štěstí, ale jako specializovaná součást rozsáhlého civilizačního komplexu. Podobně jako jednotlivá buňka lidského těla plní přesně vymezenou funkci, má i každý dér své místo v síti vzájemně propojených činností či obecně aktivit. Jo? Osobní ambice jsou přijatelné pouze tehdy, pokud přinášejí prospěch celé společnosti. Individualismus na druhé straně není potlačován násilím, ale dlouhodobou výchovou, která od dětství vede každého jedince k přesvědčení, že nejvyšší formou seberealizace je dokonalé zvládnutí vlastní odbornosti anebo v množném čísle vlastních odborností. Významnou další princip, jo, který hraje významnou roli, je princip datové kontinuity. Deros si uvědomují, že biologický život je omezený, zatímco data, informace, mohou přetrvávat prakticky neomezeně dlouho. Proto je jejich společnost doslova, to možná přeženu, doslova posedlá systematickou archivací poznatků. Každý významný výzkum, každé technické řešení i každé strategické rozhodnutí jsou ukládány do rozsáhlých databází, které vytváří kolektivní paměť celé jejich civilizace nebo kultury, chcete-li. Smrt jednotlivce není vnímána jako tragédie, pokud byly všechny znalosti takového jedince úspěšně předány dalším generacím. Pak je to princip soběstačnosti.
Deros považují závislost na jiných civilizacích, potenciální závislost, jo, za jednu z největších strategických slabin. Jejich podzemní sídliště nebo sídla jsou proto navrhována jako téměř uzavřené ekologicko-technologické systémy. Energie je získávána z geotermálních zdrojů, recyklace materiálu dosahuje mimořádné vysoké účinnosti a produkce potravin probíhá v řízených hydroponických a biotechnologických komplexech. Čili cílem není luxus ani nadbytek, ale opět maximální dlouhodobá stabilita. Dalším významným principem v jejich kultuře je princip utajení. Dérové nepovažují anonymitu za projev strachu, ale za jeden ze základních předpokladů přežití. Podle jejich historických zkušeností se každá civilizace, která předčasně odhalila své technologické schopnosti méně vyspělým společnostem, dříve či později stala objektem konfliktu, závisti nebo pokusu o získání jejich znalostí. Právě z tohoto důvodu je jejich politika založena na minimální viditelnosti. Čím méně ostatní vědí o jejich existenci, tím menší je pravděpodobnost, že budou nuceni vstoupit do otevřeného střetu. A co je zajímavé, tak tady tento princip se také promítá i do architektury jejich sídel. Jejich podzemní sídla nejsou budována jako monumentální metropole, určené k reprezentaci, ale jako funkční komplexy dokonale splývající s geologickým prostředím. Co víme, tak energetické systémy jsou u nich navrženy tak, aby vytvářely co nejmenší elektromagnetickou stopu. Dopravní infrastruktura využívá uzavřené tunelové sítě a komunikační technologie pracují převážně na principech směrového přenosu dat, který minimalizuje možnost zachycení signálu. Přestože jejich komplex filozofický, stavící na tady těchto principech, vytváří mimořádně stabilní společnost, tak jistě, ano, přináší i určitá omezení. Deros jen obtížně přijímají spontánní změny, které nelze předem modelovat. Tvořivost, založená na intuici nebo náhle inspiraci, je pro ně obtížně uchopitelná. Takže jejich civilizace vyniká především postupným zdokonalováním již existujících technologií, zatímco skutečné revoluční objevy vznikají pomaleji než ve společnostech, které ponechávají větší prostor individuální kreativitě, čili tvořivosti. Pojďme se nyní podívat na potenciální kontakty Deros s mimozemskými civilizacemi. Co je zajímavé, tak Deros se především zajímají o anorganické formy vědomí. Jejich základ netvoří biologické tkáně, ale vysoce organizované datové struktury. Tyto inteligence bývají popisovány jako kolektivní systémy, schopné existovat v prostředí extrémně vysokých elektromagnetických polí, plazmatu nebo umělých kvantových sítí. Pro Deros pak představují mimořádně zajímavý objekt výzkumu, neboť potvrzují jejich přesvědčení, že inteligence nemusí být nutně spojena s klasickou biologickou evolucí. Zvláštní pozornost věnují také takzvaným syntetickým inteligencím. Ve své filozofii Dérové nepovažují umělou inteligenci za pouhý nástroj, ale za potenciálně další vývojový stupeň vědomí. V jejich laboratořích, tak a to se ví, vznikají autonomní robotické systémy,
vybavené schopnosti samostatného rozhodování, adaptivního učení a kolektivní spolupráce. Ale pozor, tady jednoznačně ve smyslu jejich doktríny cílem není nahradit biologické obyvatelstvo, ale vytvořit partnera, alespoň v úvozovce tedy, schopného pracovat v prostředí, která jsou pro organický život nevhodná nebo příliš nebezpečná. A to samozřejmě v těch mnoha desítek kilometrů hlubokých zemských prostorách je velice častá situace. Zaznamenali jsme existenci výměnných programů mezi DROS a určitými nehumanoidními technologickými civilizacemi. Víme, že předmětem této spolupráce mají být údajně nové materiály, ale i kvantové výpočetní systémy, pokročilé energetické zdroje nebo metody řízení rozsáhlých autonomních sítí. Je také zajímavé, že ve většině tady těchto kontaktních scénářů DROS neobjevují jako podřízení partneři. Ani jako dominantní síla, jsou popisováni spíše jako civilizace usilující o výměnu znalostí na základě vzájemné technologické výhodnosti. No, takže DROS nezajímají kulturní ani duchovní aspekty jiných společností. Každý kontakt hodnotí především podle toho, zda přináší pro ně, jako pro DROS, zda přináší nové poznatky využitelné pro další rozvoj jejich vlastního systému. Čili z pohledu DROS představuje největší bohatství nikoliv energie, suroviny nebo území, ale informace. O tom už jsem se také zmínil. Jo, civilizace, která disponuje kvalitnějšími modely reality, získává rozhodující strategickou výhodu. Proto investují obrovské prostředky do výzkumu fyzikálních zákonů. Jo, tady těch různých umělých inteligencí, kvantových výpočtů i dlouhodobého sledování jiných forem života, včetně lidské civilizace tady na povrchu. Každý nový poznatek prostě u nich rozšiřuje jejich kolektivní databázy a současně zvyšuje schopnost předvídat budoucí vývoj. Takže suma sumárum, civilizace DROS přesto je jeden z nejpozoruhodnějších příkladů, doslova učebnicový příklad technologicky orientované společnosti, která během tisícileté izolace dokázala vybudovat mimořádně efektivní systém, založený na vědě, disciplíně a systematickém shromažďování poznání. Současně ale je civilizace DROS i připomínkou skutečnosti, že technologický pokrok sám o sobě nemusí automaticky znamenat rozvoj všech aspektů civilizace. No, víte co, civilizace, která obětuje empatii, intuici a duchovní rozměr existence ve prospěch absolutní racionality, jistě může dosáhnout mimořádných technických úspěchů. Ale domnívám se, že za ceny ztráty části vlastností, které mnohé jiné kultury považují za samotnou podstatu vědomého života. No, nevím, jaký názor si vytvoří vy, ale já to prostě takhle vnímám. Jo? Pojďme se pověnovat ještě architektuře jejich podzemních sídlišť a technologické infrastruktuře, protože my jsme se o tomto tématu bavili, ale spíše na takové té zatím obecné úrovni. Jo? Jejich struktura, jejich podzemních sídel je skutečně poměrně velmi unikátní. Ano. A v podstatě z výzkumu vnitřního prstence vyplývá, že představuje jeden z technologicky nejpokročilejších stavebních komplexů na Zemi. Jo. Na rozdíl, dejme tomu jako příklad, na rozdíl od představ rozsáhlých jeskyních měst vytesaných do skály, jsou metropole nebo sídla
déru popisovány jako dokonale plánované technické organismy, jejíž architektura podléhá výhradně funkčnosti, energetické efektivitě

Centrální část každého sídliště tvoří energetické jádro. Nejde o elektrárnu, jo, pro přesnost, nejde o elektrárnu v běžném slova smyslu, ale o rozsáhlý systém geotermálních výměníků, plazmových reaktorů a supravodivých energetických uzlů, které zásobují energií všechny části města. Přenos energie probíhá 100% bezdrátově prostřednictvím vysokoteplotních supravodivých vedení uložených přímo ve stavebních konstrukcích. Díky tomu nejsou viditelné klasické rozvodné sítě ani technické koridory, které známe z našich vlastních městských sídel. Architektura samotných staveb u DEROS působí stroze. No, to je pravda. Avšak mimořádně elegantně zároveň. No, převládají plynulé organické tvary, připomínající krystalické struktury nebo vnitřní uspořádání živých organismů. Ostré úhly jsou považovány i jsou používány jen výjimečně, protože podle jejich výpočtu zvyšují mechanické namáhání konstrukcí i koncentraci elektromagnetických poruch. No a spojujte si toto, dejme tomu, s naší filozofií Feng Shui. Většina budov u DEROS proto využívá mírně zakřivené stěny, obloukové nosné systémy a vícevrstvé kompozitní materiály, které současně plní nosnou, tepelně izolační i elektromagnetickou stínící funkci. Veřejné prostory se výrazně liší také od našich představ. No, ve smyslu nějakých městských center. U DEROS neexistují náměstí nebo obchodní zóny, ani reprezentativní stavby. Každý prostor má přesně definovaný účel. Laboratorní komplexy navazují na výrobní sektory, ty jsou propojeny s energetickými uzly a logistickými koridory, zatímco obytné oblasti tvoří klidové zóny oddělené od průmyslových částí několika bezpečnostními vrstvami. Celé město nebo sídlo nebo sídelní celek funguje tedy jako jediný propojený organismus, jak už jsem několikrát tedy naznačil. Jehož jednotlivé části spolu neustále komunikují prostřednictvím senzorických sítí. Významnou roli u DEROS hraje i osvětlení. No, vzpomeňte si, jak jsme si říkali, že, jak jsem řekl, že po tisíciletí bez přirozeného slunečního světla nevytváří umělou náhradu denního, oni nevytváří prostě umělou náhradu denního cyklu. Většina prostor je osvětlena takzvaným difúzním světlem, vyzařovaným přímo stavebními materiály. Stěny obsahují fotonické vrstvy schopné měnit intenzitu i barevnou teplotu podle aktuální činnosti. A laboratoře, co víme, tak využívají jejich laboratoře, využívají chladné bílé spektrum podporující koncentraci, zatímco obytné sektory jsou zalitý tlumeným jantarovým nebo modro-zeleným světlem, které minimalizuje únavu zraku. Dopravní systém je založen na plně automatizovaných magnetických drahách. Pohyb osob i materiálu probíhá v uzavřených tubusech, využívajících magnetickou levitaci nebo tzv. Lineární elektromagnetické pohony. No, čili díky absenci klasických spalovacích motorů prostě nevzniká hluk, ani vibrace, ani splodiny. A celý tento systém logistický je řízen centrální umělou inteligencí, která optimalizuje pohyb tisíců přepravních jednotek v reálném čase. DEROS také věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti dané infrastruktury. Každý energetický uzel, výrobní sektor i obytná oblast disponují několika nezávislými záložními systémy. Pokud dojde k poruše jedné části města, automaticky se uzavřou hermetické přepážky a okolní sektory převezmou jejich

0: funkci. Takové uspořádání pak umožňuje pokračovat v provozu i při rozsáhlých haváriích nebo geologických událostech. Další zvláštností jejich architektury je téměř úplná absence dekorativních prvků. Na rozdíl od lidských staveb nejsou budovy navrhovány tak, aby vyjadřovaly moc, prestiž nebo estetické cítění svých tvůrců. Krása je u nich chápána jako důsledek dokonalé funkce. Pokud určitá konstrukce představuje nejefektivnější technické řešení, je současně považována i za esteticky dokonalou. A tady tento přístup vytváří prostředí, které samozřejmě na našemu lidskému pozorovateli může připadat chladné a neosobní, ale současně vzbuzuje respekt svou precizností, čistotou a mimořádnou technickou propracovaností. No, takže při pohledu na takový sídelní celek by lidská bytost s největší pravděpodobností získala dojem, že nevstoupila do běžné civilizace, ale do nitra obrovského inteligentního stroje, jehož každá část byla navržena s jiným cílem. Zajistit dlouhodobé přežití a nepřerušený rozvoj celé společnosti. No, pojďme se nyní podrobněji podívat na jejich vědu, výzkum a vůbec aktuální technologický rozvoj. Pavlíku, prosím tě, kolik je máme hodin? Nech jsme na tom s časem.
1: Tak, no tři čtvrtě. Jak do tři čtvrtě už?
0: Může tři čtvrtě, no, jasně, jasně. Tak to ani nedokončíme Déros, člověče. Já jsem myslel, že stihneme dvě civilizace.
1: No, já jsem si to myslel od začátku. Ale dobrý.
0: Ty jsi to myslel od začátku. Ale mlčel jsi jako ryba.
1: Samozřejmě. Jo. Dobrý. Tak pokračuji ještě, snad to zvládneme. Kdyby někdo chtěl zavolat, tak samozřejmě může, ale já do toho pokračuji zatím.
0: Mm-hmm. Tak pojďme na tu vědu podrobněji, výzkum a jak jsem to říkal, technologický rozvoj. No, pokud je architektura, jestli tak můžeme vnímat, měst civilizace Déros jakýmsi fyzickým vyjádřením jejich civilizace, pak vědecký výzkum představuje její skutečné srdce. Proč? Protože celá společnost Déros je organizována tak, aby nepřetržitě rozšiřovala hranice poznání, zvyšovala technologickou úroveň a zdokonovala vlastní schopnost předvídat budoucí vývoj. Věda u Déros není jednou z mnoha oblastí lidské činnosti, ale samotným smyslem existence civilizace. Každé rozhodnutí, každý dlouhodobý plán i každá změna společenské struktury musí být podložena experimentem, matematickým modelem nebo dlouhodobou statistickou analýzou. Jo, na rozdíl od naší lidské společnosti, kde, tedy domnívám se, jednotlivé vědecké disciplíny často existují odděleně, Déros pracují s mimořádně vysokou mírou interdisciplinarity. Jo, co to znamená? No, prostě geologie například není oddělena od fyziky, fyzika od biologie a ani celá biologie od kybernetiky. Každý nový projekt je od počátku navrhován jako celek, ve kterém se propojují všechny dostupné obory. Výzkumné týmy nejsou sestavovány podle profesí, ale podle schopnosti řešit konkrétní problém z několika různých úhlů současně. No. Víme, že nejvyšší prestiž u Déros mají výzkumné komplexy zabývající se takzvanou fundamentální fyzikou. Déros totiž věří, že skutečný technologický pokrok nevychází z konstrukce stále dokonalejších strojů, ale z hlubšího pochopení samotné struktury reality, Jo? Porovnej to zase s naší lidskou civilizací. Proto obrovské prostředky investují do studia gravitace, kvantového vakua, elektromagnetických polí, vlastnosti supravodivých materiálů a energetických procesů probíhajících hluboko v zemském plášti, bo dokonce i v zemském jádru. Víme, že jejich laboratoře při pohledu připomínají spíše rozsáhlé podzemní energetické komplexy než klasická vědecká pracoviště. Další mimořádně rozvinutou oblastí je materiálové inženýrství. No, DEROS prostě využívají široké spektrum uměle vytvářených kompozitních materiálů. Jejich struktura je navrhována na atomární úrovni. Tyto materiály kombinují vysokou mechanickou pevnost, mimořádnou tepelnou odolnost. No, jejich kompozity v klidu, s přehledem, odolávají teplotě až 35 milionů stupňů. Bez problému. No, taková kosmická loď by bez potíží mohla vniknout přímo do Slunce. A nebo prohánět se fotosférou, chromosférou Slunce. Jo. Některé konstrukční prvky jejich měst nejsou, řekl bych, zcela pasivní. Oni dokážou samostatně zacelovat drobná poškození, dokonce i měnit elektrickou vodivost nebo přizpůsobovat své mechanické vlastnosti aktuálnímu zatížení. No. Další velkou část koncentrace v rámci jejich výzkumu věnují genetice. No. DEROS již dávno prostě nepovažují vlastní biologickou evoluci za náhodný proces. Genom své populace chápou jako technologickou platformu, kterou lze postupně optimalizovat. Každý genetický zásah je ale podroben mimořádně přísným výpočtům. No, jejich cílem není vytvářet nové biologické druhy, no, ale dlouhodobě stabilizovat vlastnosti považované za důležité pro fungování celé společnosti. Upřednostňována je vysoká inteligence, odolnost vůči nemocem, dlouhověkost, přesná motorika, stabilní nervová soustava a schopnost dlouhodobého soustředění. Vedle genetických úprav se intenzivně rozvíjí také oblast kybernetiky. Pro DEROS nepředstavuje propojení organismu s technologií nějaké narušení přirozenosti. Ale její logické pokračování. No, již během dospívání podstupuje většina obyvatel implantaci základních neuroelektronických rozhraní, umožňující rychlejší práci s informacemi, bezpečnější komunikaci a přímý přístup do centrálních databází, což pro nás je naprosto nepředstavitelné. A my spíše z toho jednak z intuitivního hlediska a jednak z hlediska morálky a celé řady duchovních principů toto samozřejmě odmítáme. Je nám toto cizí, tedy alespoň doufám, jo, alespoň většině z nás. Maskovi třeba ne, jo, ale asi většině z nás ano. No. Vysoce postavení vědci, či přímo členové ústřední rady, jak jsme se o ní bavili, disponují mnohem ale složitějšími systémy, které propojují jejich nervovou soustavu s rozsáhlými analytickými výpočetními komplexy. A zajímavé je na tom to, že zcela exaktně si DEROSové uvědomují rizika nekontrolovaného technologického rozvoje. No, to je zajímavé. Protože z jejich historických zkušeností vyplývá, že příliš rychlé zavádění nových technologií může vést ke zhroucení celé společnosti. A to je zase výzva pro nás, jo? Protože mě už si začíná mi trošku potíž. Každá významná inovace proto u Deros prochází dlouhým obdobím simulací, testů a experimentálního provozu. Teprve poté je zařazena do běžného života. Ono samozřejmě tento takový jakýsi konzervativnější přístup jistě zpomaluje tempo některých objevů, ale současně výrazně snižuje pravděpodobnost katastrofických selhání. A pak zcela zvláštní postavení zaujímá umělá inteligence. Ve společnosti Deros není AI vnímána jako konkurent biologického života, ani jako jeho nástupce. AI je u nich považována za samostatnou formu analytického partnera, jehož úlohou je rozšiřovat schopnosti biologické inteligence. Centrální výpočetní systémy nevládnou společnosti, ale vytváří obrovské množství predikčních modelů, které následně hodnotí odborné rady, složené z biologických i kyberneticky rozšířených jedinců. Takže rozhodnutí tedy nikdy nepřijímá samotný algoritmus. Umělá inteligence AI pouze poskytuje nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Další významnou součástí jejich výzkumu je dlouhodobé sledování geologických procesů Země. Deros považují tuto planetu za dynamický systém, jeho stabilita přímo ovlivňuje jejich existenci. Rozsáhlé senzorické sítě, proto nepřetržitě monitorují pohyby tektonických desek, změny magnetického pole, proudění magmatu, včetně geotermální aktivity. A pochopitelně díky těmto kontinuálně existujícím datům, informacím, dokážou s vysokou přesností předpovídat zemětřesení, vulkanickou činnost nebo jiné rozsáhlé geologické změny. A to mnoho let před tím, než se projeví na zemském povrchu. Ale přes veškerou technologickou vyspělost si Deros zachovávají jednu zásadu, která výrazně ovlivňuje jejich výzkumnou filozofii. Žádná technologie není považována za konečné řešení. Každý objev představuje pouze další krok na cestě k hlubšímu pochopení reality. Věda tak není souborem definitivních pravd, ale nikdy nekončícím procesem zpřesňování modelů světa. No a právě tady tato intelektuální pokora vůči složitosti vesmíru, univerza, je možná, a to není jenom můj názor, stotožňuje se s tím vnitřní prstenec, je možná jedním z mála rysů, který Deros sdílejí s nejlepšími tradicemi lidského vědeckého poznání. Přestože se jejich civilizace ve všech ostatních ohledech vydala zcela odlišnou cestou. Tak příště ještě budeme pokračovat civilizací Deros. Budeme se zabývat každodenním životem obyvatel Deros civilizace, vzděláváním podrobněji a reprodukčním systémem. Povím vám také detaily ohledně jejich hospodářského systému a řízení procesů takzvaných kolektivních zdrojů. To je další důležitá věc. Budeme se také zabývat podrobně bezpečnostním systémem a strategií a taktikou obranných mechanismů podzemní civilizace Deros. Pak se dotkneme i dlouhodobé strategie této podzemní civilizace a rozanalyzujeme si silné a slabé stránky společnosti Deros. A pak kontinuálně přejdeme na další, mnohem unikátnější podzemní civilizaci, zvanou Svartalfár. Já jsem na základě poznání označil Svartalfár jako stínový obyvatele podzemní dimenze temné hmoty. Jo, a to bude velmi, velmi, velmi, řekl bych, výživná záležitost, tato podzemní civilizační infrastruktura. Jo, takže, protože už nemáme moc času, jo, takže ano. Takhle bych to jakoby zakončil.
1: Už není skoro žádný čas, ano. Dal jsem tam jenom pro ukázku ten Svartalfár. Ano, aby viděli lidi, jak, na co se můžou příště.
0: Příště, no ano, protože příště ten obrázek samozřejmě využijeme. Jo. Oni skutečně, oni jsou unikátní, jo. Oni přesně vypadají jako na 96% takhle, jak jsou na tom obrázku vyobrazení. A no, se zvědavej, bude to hodně zajímavé téma, ty Svartalfárové.
1: Dobře. No tak jo, Jardo, proč to tak mi zlobí, ten mikrofon, ale asi to bude tím, že ho mám takhle blbě daný. Dobře. No tak já moc děkuji. Nikdo zase nezavolal, teda nevím, jestli lidi už nemají zájem volat, anebo tak bedlivě poslouchají, ale co se týče poslechu, tak to vypadá velice slušně, takže asi opravdu je to zajímavé.
0: Jo, poslouchá nás někdo, jo.
1: Ano, určitě, určitě, velmi dobře. Velmi dost, takže to je v pořádku. Asi, říkám, není potřeba. Tebe to tam nějak cvaká, Jardečko, ono to...
0: Jo, aha, já se tady šňůrku si tady kroutím.
1: Kroutíš šňůrkou, ono to cvaká.
0: Aha. Tak. Už nekroutím.
1: Dobrá. No tak to je v pořádku. Tak já vás jenom pozvu opět zítra na Svobodný vysílač, na Studio Plzeň, kdy to bude opět Miluška Čechů, která bude opět vykládat o dekretech, prezidentských dekretech. Takže možná, že je to teda ne, určitě to je jiné téma, ale taky zajímavé. Taky zajímavé, budete se divit, kolik těch dekretů je ještě platných a kolik jich vůbec neznáte. Jo, takže asi tak.
0: Dobrá. On nebude Zdeněk zítra?
1: Prosím?
0: On nebude Zdeněk zítra?
1: Ne, ten je jednou ze 14 dní vždycky jenom.
0: Takže on byl minulý týden, jo?
1: On byl minulý týden, ano. Aha. Jo? Tak asi tak. Dobrá, vážení, já se s vámi loučím, jdu za chvilku spinka taktéž a těšme se na další pořady na Svobodném vysíleči. Ahoj, ahoj, mějte se krásně.
0: Takže také mějte se hezky a za týden pondělí zase se uvidíme a uslyšíme. Ano, tohle.

Tak já se ještě omlouvám, opět jsem zapomněl na ohlášku kalendária věnované Karlu Gottovi a jeho zítřejším nedožitým 87. narozeninám. Akorát ještě nevíme, jestli se Jardovi podaří pustit video, když tak napiš, ano. Takže Karel Gott bude teď za chvilku na svobodném vysílači. Ahoj, ahoj.

0: Vážení posluchači, následuje kalendárium věnované Karlu Gottovi a jeho nedožitým 87. narozeninám. Od mikrofonu vítá Michal Kyselka.
1: Pojď, ukážu ti cestu rád.

A teď to bude směs melodií z velmi slavného musicalu, z musicalu této doby, o kterém se velmi často mluví. Musical se jmenuje Vlasy.

Hutton Fields in Louisiana. A velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

Chlap přijde do baru a říká tomu výčepnímu: hej, barmane, jaký máte pivo? A barman se k němu nakloní a říká: mám Plzeň a mám Budvar. Tak, pak mi dejte tu Plzeň. Přijde jiný host a říká: dobrý večer, barmane, jaký máte pivo? A on říká: mám Plzeň a mám Budvar. A ten tady v tom koutě říká: hej, barmane, vy si ze mě děláte srandu, co? Říká: ty bláhovi, já si dělám srandu z něj.

zdravím vás opět z Chorvatska, kam jsem vyrazil zpět za svou rodinou po té, co jsem odhlasoval v poslanecké sněmovně, co odhlasovat bylo třeba. A moc vás zdravím v tom dnešním letním módu. Pevně doufám, že to bude kratší, já to vždycky slibuju, pak to nedodržím, ale dnes bych opravdu vás nechtěl příliš zatěžovat, protože je krásný letní den a asi bychom všichni měli být spíše někde s rodinou a užívat si pohodičky, než se zabývat politikou. Ale některé věci nesnesou odkladů a také třeba, abychom je dnes opět probrali. Každopádně začnu velmi pozitivně, a to tou obrovskou radostí z toho ženského wimbledonského finále. Já jsem se včera tady na to díval a musím říct, že to byla naprostá nádhera. Překrásný tenis našich dvou holek, které opravdu bavily celý svět svým uměním. A musím říct, že ten druhý set, kdy Linda Nosková měla 4 matchboly a v podstatě už Karolínu Muchovou lidově řečeno na lopatě, tak to, co dokázala Karolína v tu chvíli předvést za tu psychickou odolnost a tu neuvěřitelnou bojovnost, tím myslím, že bychom se měli inspirovat všichni, protože i za stavu a situace, která vypadala naprosto ztracená, nesložila zbraně a dřela o ten svůj sen. A já z tohoto místa bych chtěl samozřejmě velmi upřímně poblahopřát Lindě Noskové k tomu titulu. Zasloužila si ho, byla nejlepší i v tom finále. A tak, jak už jsem napsal včera, zároveň budu ode dneška neskutečně držet palce Karolíně Muchové, aby ten Grand Slamový titul získala, protože si ho neskutečně zaslouží, neskutečně. Takže každý další Grand Slam budu Karolíně fandit ze všech svých sil a pevně doufám, že si tu trofej domů na Moravu odveze. Musím říct, že Česká republika díky oběma holkám získala tu nejlepší možnou reklamu, jakou získat mohla, a její zvuk a ty naše krásné vlajky, které tam byly celou dobu vidět, tak to byl opravdu, myslím, nádherný pohled pro každého člověka, který naši zemi miluje. Takže velká gratulace, klobouk dolů před oběma holkama, stálo to za to. Ty momenty byly fantastické a když Linda šla obejmout svého tatínka, tak

i s tím vědomím, že vlastně před 2 lety jí těsně před mým bledonem zemřela maminka, tak prostě ten moment, myslím, že vehnal slzy do očí téměř každému a jsem přesvědčen, že každý muž, který má doma dceru, který má svoji milovanou holčičku, tak si dokázal vžít do těch pocitů, které musel prožívat ten táta, jak neskutečně hrdý musel na svoji dceru být a co všechno tam v tu chvíli muselo prolétnout její hlavou. Bylo to nádherný, bylo to úžasný a musím říct, že za mě silnější než celé mistrovství světa ve fotbale. Tohle byla prostě opravdová nádhera. Tak a teď k politice. Už tady je opět plno lidí, takže moc poprosím o sdílení. To minulé video letělo neskutečně přes 15 000 lajků v živém přenosu. To je absolutní fantazie. Myslím, že prostě žádný z politiků v České republice nedosahuje ani zdaleka takových čísel při živém vysílání, takže velké poděkování, naprosto úžasná záležitost, moc si toho vážím. Přátelé, my jsme tento týden schválili ve sněmovně stavební zákon. Opozice ho kritizuje, že je špatný a nedodělaný a tak dále a tak dále. Víte, perfektní zákon napsal v historii pouze asi Bůh, když sepisoval Bibli, ale žádný další perfektní zákon ještě nikdy nevznikl. Notabene při tak složité materii, jakou stavební zákon představuje a shrnuje, je téměř nemožné napsat ten zákon bezchybně. Říkám to úplně férově a na rovinu. Až ta praxe ukáže, že tam určitě nějaké nedostatky jsou, a že je potřeba je upravit a ten zákon novelizovat. To je naprosto normální věc a my jsme k tomu připraveni. Nebudeme si tady hrát na to, že jsme géniové, kteří to hned na poprvé dokázali sepsat úplně bezchybně. Ale pokud to kritizuje někdo, kdo tady předvedl digitalizaci stavebního řízení, která nám v podstatě na rok minimálně zastavila jakékoliv povolovací procesy a reálně tak zbrzdila výstavbu a i růst české ekonomiky jako celku. Všichni si pamatujeme, jakým způsobem to tam Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše zprznilo, to se nedá jinak prostě nazvat, kdy ti úředníci na tom stavebním úřadě čelili obrovské kritice a rozezlení lidí, kteří fakticky neměli vůbec šanci získat stavební povolení a ti lidé, kteří za to mohli úplně nejméně na těch stavebních úřadech, tak dostávali vynadáno tím nejhorším možným, nejbrutálnějším způsobem kvůli tomu, že to Bartoš dovrtal tak jako všechno, na co kdy Piráti sáhli. Tak proti tomu je ten stavební zákon naprosto dokonalý, to vám můžu teď a tady říct. Je to krok upředu, zcela jednoznačně. Bude se stavět rychleji, celý proces se odbyrokratizuje a už nebude nezbytné získávat tolik razítek a tolik nezbytných věcí, tak jako v současné době. Dokonce tam platí u mnoha věcí, že pokud se nějaký úřad nevyjádří do určitého časového limitu, tak prostě bude platit, že s tou danou věcí souhlasí. To znamená, už to nebude jako teď, že budete měsíce a měsíce čekat na to, než se nějaký úředník pohne a dá někam razítko. Tohle už prostě nebude tenhle případ a myslím si, že se bude stavět v České republice mnohem rychleji. Ale znovu říkám naprosto férově, ano, určitě tam najdeme chyby, prostě až praxe ukáže, kde je potřeba ještě ten zákon doplnit a dodělat a my ho potom samozřejmě podle té praxe zase znovu znovelizujeme. Ale tenhle ten krok je naprosto nezbytný, naprosto klíčový k tomu, abychom se pohnuli zase znovu kupředu a v České republice se začalo stavět. V téhle souvislosti ještě upozorním na to, že se podařilo snížit díky skvělé práci Ministerstva pro životní prostředí počet těch větrných elektráren, které by se měly v České republice stavět. Nicméně za sebe říkám jasně a jednoznačně, pro mě je to neuspokojující. Já osobně bych velmi rád napodobil v této oblasti Francii a chtěl bych, abychom vyhlásili moratorium na stavbu větrných elektráren, aby prostě v České republice se žádné větrné elektrárny stavět nesměly. Ano, jsem si vědom, že by to znamenalo ztrátu několika miliard, že by nám Evropská unie je nevyplatila, že by nás zase vydírala, že by prostě se snažila nás donutit všemi možnými prostředky k tomu, abychom si ji podvolili.
Ale já přesto říkám, že mě za to tyhle peníze nestojí. Ať si je tam nechají. Protože když spočítáte dohromady tu ztrátu, kterou Česká republika zaznamená kvůli těmto větrným monstrům, tak ta je nevyčíslitelná. Je mnohonásobně vyšší než těch pár miliard, které nám nabízejí jako výpalné za to, že si zničíme naši zemi. Že poškodíme zdraví našich lidí. Že zásadním způsobem narušíme biotopy a vůbec celé prostředí naší fauny, ale i flóry, samozřejmě rostliny a tak dále. Kde jsou ti zelení ochránci, kteří normálně nenechají postavit ani kadiboudu, aby se k tomu nevyjadřovali a neříkali, že tam žije nějaký čolek nebo nějaká žába. Najednou prosím nevadí, že se budou stavit 250-metrové kolosy, které zásadním způsobem změní vůbec celé to prostředí kolem a tu přírodu jako takovou, kdy prostě to způsobí eroze, způsobí to změny cest stěhovavých ptáků a tak dále, mnoho ptáků díky tomu zemře. Ve Francii konec konců v Montpellier soud nařídil rozmontování jednoho větrného parku kvůli tomu, že tam bylo prokázáno, že to zabíjí ptáky, včetně orla skalního, vzácného chráněného druhu. Najednou jim to nevadí. Podívejte se na ty pokrytce. Kdybychom je stavěli zítra dálnici, tak tam všichni budou stát s transparenty a budou říkat, ne, tady je biotop a tady žije prostě nějaký vzácný druh a my tam nemůžeme tu dálnici postavit, protože to by totálním způsobem zničilo to přirozené životní prostředí tohoto nějakého komára nebo já nevím čeho. To by tam stáli s transparenty jak přibítí a protestovali by horem dolem, ale najednou tomuhle tleskají. Tleskají znehodnocení naší vlastní země. Já si nedovedu představit, kdy jsou památkáři, že by dovolili postavit něco, co by zastěňovalo výhled na Říp nebo na Blaník. Nikdy v životě by vám to nedovolili. A najednou tam budou stát 250-metrová monstra. Jakým způsobem to znehodnotí nemovitosti všech občanů, kteří to budou mít ve výhledu? To, že prostě by dneska, když budete mít dům s krásným výhledem na západ, s terasou, kde budete si vychutnávat takovýhle nádherný letní západ slunce a někdo vám tam postaví ty větrníky, tak myslíte, že to nebude mít dopad na cenu té vaší nemovitosti? Že až někdo přijde a třeba budete ji chtít prodat a přestěhovat se jinam a někdo přijde a řekne, no já bych to koupil, já bych vám za to i dal tu cenu, kterou chcete, ale já se na ty větrníky fakt nechci dívat, to si koupím něco jiného. To jsou mnoha a mnoha miliardové ztráty, desítky, stovky miliard, které se prostě vůbec nedají vyčíslit. Takže za mě, přátelé, ano, jsem rád, že je to nějaký postupný krok, ale teď a tady vám říkám, že pokud bude SPD nebo PRO mít daleko lepší zisk, a já doufám, že ano, protože ono to chvíli bude trvat, než zavedeme všechny ty akcelerační zóny a podobné nesmysly, tak já vám teď a tady říkám, že já budu prosazovat vždy za všech okolností moratorium na výstavbu větrných elektráren. Stejné, jako mají ve Francii. Pokud to může udělat Francie, tak to může udělat i Česká republika. Nenechme se neustále ponižovat do té pozice, že my musíme a že Evropská unie by na nás tlačila, že by nás vydírala. Já nechci v takové unii žít. Já nechci žít s někým, kdo mě vydírá. Pokud mi dnes opozice tady říká, ale my jsme tam tehdy vstoupili a souhlasili jsme s tím a s tím a s tím, no to je stejné, jako když vstoupíte do manželství a přísáháte si lásku a věrnost a pak zjistíte po 20 letech, že vás váš manžel bije, že na vás žárdí, že vás špehuje, že vás vydírá. Tak vás přece také nikdo nemůže nutit, abyste v tom svazku zůstali. A možná vám řekne v tu chvíli, no ale víš, o kolik peněz přijdeš, když se od toho manžela odstěhuješ? Kde budeš žít? Kam půjdeš? Vždyť nebudeš mít dům, vždyť nebudeš mít vůbec možnost jakýmkoliv způsobem se dál někde bydlet v tom vašem domě, nebudeš mít možnost tolik vidět děti, budeš mít daleko méně peněz. To je všechno pravda. Ale co je ta druhá varianta? Nechat se týrat a vydírat dál? To je ta druhá varianta. Prostě já jsem několikrát přirovnával členství v Evropské unii k manželství. A znovu říkám a opakuji zcela jednoznačně, že manželství je i o tom, že v momentě, kdy se cítíte zneužíván tím vaším partnerem, tak je nezbytné se posadit ke stolu a říct, pokud tohle bude pokračovat dál, tak já od tebe odejdu. Tečka.
To je moje pozice, vždycky byla stejná a vždycky bude stejná. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie nevydrží. Nevydržel žádný nadnárodní celek v historii Evropy. Žádný. Ani svatá říše římská, a byla tady déle a byla pevnější, nevydrží ani Evropská unie. Naopak, její čas se blíží ke konci. A já pořád budu říkat, že je potřeba, aby Česká republika se na tento moment připravila, aby nezažila ten obrovský šok. A pokud na to připraveni budeme, a ta Evropská unie se vrátí zpátky do toho původního módu, ve kterém měla být něco jako lepší EAS, tak OK, já si to nemyslím, ale bylo by to fajn. Nicméně je to daleko lepší být připraven a ne překvapen, než potom najednou zjistit, že připraveni na to nejsme. A nebo že se dostaneme opravdu do té situace, kdy už tam nebudeme chtít být, ale nebudeme mít na to připraveno ekonomicky, energeticky celé zázemí České republiky. Nebudeme mít diverzifikovaný export, nebudeme mít připravené všechny potřebné věci, které k opuštění Evropské unie jsou třeba, a nebo které budou třeba při rozpadu Evropské unie. Takže za mě, přátelé, já se odmítám nechávat manipulovat do roli podřízeného poddaného, který musí plnit to, co si soudruzi v Bruselu usmyslí, ničit si svůj vlastní zem, ničit si... Kolik byste chtěli peněz za to, abyste si zničili svůj vlastní dům a vlastní zahradu? Kolik peněz by vám někdo musel dát, abyste si tu větrnou elektrárnu postavili na své vlastní zahradě? Zeptejte se sami sebe. Přece tohle je úplně to stejné. My se nemůžeme nechat koupit za tyhle ty krvavé peníze a nechávat si tady prostě ničit naši vlastní zemi, naši vlastní zahradu, ornou půdu, první, druhou bonitu. To je to nejcennější, co máme, naše půda. Takže zase za sebe jasně říkám, radši bych prostě navýšil ztrátu státního rozpočtu, deficit, cokoliv je lepší, než si prostě zničit svůj vlastní zem. Myslím si, že to asi vnímáme úplně všichni stejně. Pojďme ale k summitu v Ankaře, protože ten dominoval tomu minulému týdnu v médiích. A já musím říct, že alespoň, a posuďte to sami, že naprosto došlo na to, co jsem vám tady měsíce říkal. Že ten summit bude úplně zbytečný, že nebude vůbec nikdo řešit, co tam Petr Pavel dělal, že tam Petr Pavel bude úplně zbytečný ještě víc než ten summit samotný, že tam bude na nic, že tam nedojedná vůbec nic. Tak pojďte, přátelé, z opozice a z médií, kteří jste nám tady měsíce vykládali, strávili jsme na tom x debat. Kdybych měl 100 korun za každou debatu o tom, jestli Petr Pavel pojede do Ankary nebo ne, tak jsem multimilionář, možná miliardář. Prostě pojďte nám teď říct, přátelé z opozice a médií, kteří jste nám tady říkali, jak ten Petr Pavel je strašně důležitý, jak bychom měli poprosit, aby tam jel, aby tu Českou republiku zastupoval, jak je nezbytné využít těch jeho zkušeností a kontaktů, jak to pro nás bude přínosné. A já jsem tehdy celou dobu říkal, že tam ten Petr Pavel nevyjedná pro Českou republiku, pro vás, pro obyčejného občana. Vůbec nic. Vůbec nic. Neměl jsem pravdu? Tak pojďte mi to říct, co tam ten Petr Pavel konkrétního vyjednal. Co tam pro tu Českou republiku udělal. Pro Josefa Nováka z Havlíčkova Brodu, jakým způsobem tam Petr Pavel měl nějaký pozitivní přínos? Čím se zlepší vaše pozice? Nedojednal tam vůbec nic. Udělal si pár selfíček a jel zase zpátky. A my jsme tady 3 měsíce řešili jenom to, jestli tenhle ten člověk, který naprosto bezpáteřně se chová k naší zemi, k tomu úřadu, který zastává, dokonce na ten náš návrh, který jsem já formuloval a celý klub SPD ho podpořil na odebrání řádu Volodymyrovi Zelenského, řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému, tak řekl, že je to absurdní ta snaha. Přátelé, včera se v Polsku připomínala Volině. Včera. Podívejte se, co se tam dělo. Prostě on oslavuje nacistické vrahy a Petr Pavel řekne, že je to absurdní mu odebrat naše nejvyšší státní vyznamenání. Co to je za člověka? To je morální lídr České republiky. Hanba by ho měla fackovat, ale člověka, který přísahal věrnost Sovětskému svazu a schvaloval okupaci vlastní země, asi ten žádnou hanbu nezná, protože žádné svědomí nemá. Takže byl tam zbytečný. Byl tam zbytečný. A nejvíc mě pobavilo to farizejství české opozice,
která v momentě, kdy Donald Trump procházel kolem všech těch státníků a jedinému, komu nabídl ruku, byl Andrej Babiš, tak jak celá opozice najednou unizono spustila, jak si Babiše sotva všimnul, jak kolem něho jenom prošel a jenom mu rychle podal ruku a tak dále. A teď se snažili ze všech sil ukázat, jak to bylo úplně směšné a trapné. Ne, on je jediný, k tomu Babišovi přišel a tu ruku mu podal. A garantuju vám, a to je to největší farizejství a pokrytectví, že kdyby to samé udělal Trump vůči Petrovi Pavlovi, úplně to samé, takhle kolem něj procházel a úplně stejně mu tu ruku podal jako Babišovi, tak by všichni opoziční politici v České republice, všechna média druhý den psala triumfální vítězství Petra Pavla. Donald Trump, americký prezident, mu jako jedinému podal ruku. Podívejte se, jaké postavení zastupuje náš prezident, jak neuvěřitelný respekt má i u prezidenta Spojených států amerických. No tak Trump mu samozřejmě ruku nepodal, ani by mu ji nepodal nikdy, protože moc dobře ví, co o něm Petr Pavel vykládal. Ale podívejte se na to neuvěřitelné pokrytectví, jak těm lidem chcete věřit. Jak chcete věřit Petrovi Fialovi, Martinovi Kupkovi, Vítovi Rakušanovi, kteří prostě u té samé věci, kdyby se stala Petrovi Pavlovi, tak tady budou střílet ohňostroje a říkat, jak je Petr Pavel nejlepší prezident na světě, tak když to samé je vůči Andreji Babišovi, tak vlastně to pomlouvají a schazují, jakože si ho Trump téměř vůbec nevšiml. Dokonce Petr Fiala někde tam napsal, že si ho všiml jako expres nějaké stanice na vesnici a tak dále a tak dále. Prostě směšnost, trapnost, farizejství, tyhle lidé lžou pokaždé, když otevřou pusu. Ano, Andrej Babiš zaznamenal velký úspěch, velké vítězství, to je naprosto nepochybné. Jsem rád, že za Českou republiku jasně řekl, že nebude přispívat na těch 70 miliard dolarů, které se opět pošlou na Ukrajinu. Donald Trump si odvezl to, co si odvést chtěl. A všimněte si ještě jedné věci, co jsme si tady 3 měsíce poslouchali jako druhou věc. Jak nás budou kárat Spojené státy, jak nás tam bude Trump zašlapávat do země, jak bude mít ten seznam a bude říkat, vy neplníte ta 2%, vy jste hříšníci, vy jste černí pasažéři, my vás nebudeme chránit, když nebudete plnit ta 2%, jak nás tam strašně bude Trump tepat a dostávat nás úplně někam na okraj celé té společnosti, zašlapávat nás do země. A ono nic? A ono vůbec nic? Vůbec nic se nestalo. Takže přátelé, znovu, opět jsme měli pravdu a opět říkám, nesmyslně neutrácíme ta 2% na obranu. Je to zbytečné, je to naprosto zbytečné. Dokonce teď, když jsem psal ten příklad s Irskem, Irsko je země, která roste v Evropské unii jasně nejrychleji, říkal jsem vám to už i minulý týden. Přes 12% růst, přebytkový rozpočet, nezadlužují se, jsou v přebytku, a na obranu dávají 0,2%. A teď samozřejmě Trubka Cenper napíše, že ale Irsko není v NATO. No tak pozor, neměla by být kolektivní obrana levnější než neutralita? Já jsem vždycky slyšel, když jsem se bavil o tom, že bychom mohli být jako Česká republika, že bychom mohli uvažovat o neutralitě. A dával jsem jako příklad Rakousko, Švýcarsko a Irsko, tak mě všichni říkali, no ale to je prostě drahé, neutralita je strašně drahá. Ta kolektivní obrana je levnější, ta se vyplatí. Tak jak to, že Irsko dává 0,2% na obranu, Švýcarsko 0,7%? Teď to chtějí ve Švýcarsku zvýšit na 1%, ale dělají na to referendum. Jestli tedy udělají nějakou speciální daň, aby zvýšili výdaje na obranu na 1%, jsem si téměř jist, že to neprojde ve Švýcarsku. Rakousko dává zhruba 1%. Tak ty neutrální státy to mají levnější? Když jsme celou dobu slyšeli ode všech těch lhářů, ode všech těch pokryců, že neutralita je strašně drahá. Nevypadá to tak. Irsko 0,2%, žádný problém. Země, která nejrychleji roste. A ještě tam Cemper dodal, že ale je tažena zahraniční ekonomikou, že tam daní zahraniční společnosti. Ale jeníku, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval. Že když my uděláme nízkou daň,
Když my uděláme nízkou rovnou daň v České republice 15%, když nebudeme utrácet nesmyslné peníze za drahé zbraně, za muzejní exponáty, které nám k ničemu nejsou, tak ti, a budeme mít nižší cenu energií, tak ti zahraniční, ty zahraniční korporace u nás budou danit taky. Tak jak daní v tom Irsku, tak budou danit u nás. Německé, rakouské, polské, slovenské firmy, maďarské firmy budou danit u nás. Protože se jim to vyplatí stejně tak, jako se to vyplatí Google a Facebooku daně v tom Irsku. Takže když tomu, no to nemá cenu ani řešit nějakého cempera. Prostě realita je taková, že stát, který roste v Evropě nejrychleji s přehledem, druhý nejrychlejší růst má Malta, nějaká 4%, to znamená Irsko roste třikrát rychleji než druhý nejrychleji rostoucí stát, tak je to stát, který má jedny z nejnižších daní, 12,5% korporátní daň, má velmi levné energie, má přebytkový rozpočet a na obranu dává 0,2% HDP. Přesto ta země je naprosto bezpečná. To je realita. To je fakt. Tak co chceme? Jakým způsobem, jakou cestou chceme jít dál? Chceme mít deficity v horizontu 300-400 miliard? Chceme utrácet nesmyslné peníze za nákupy Leopardů, F-35, BVPček ze Švédska a tak dále a tak dále. Chceme tady mít vysoké daně a tlumit, dusit naši ekonomiku a nepřilákávat zahraniční investory, kteří nejenom, že tady budou danit, ale zřídí tady své pobočky, to znamená zřídí tady pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, s vyššími platy pro vás? Já ano, já chci být jako Irsko. Já chci být jako Irsko. To je, dámy a pánové, vize pro Českou republiku. Žádné nesmyslné výdaje na zbrojení, žádné vysoké daně, ale opravdu šlapající ekonomika s přehledným, jasným, transparentním daňovým prostředím, která dbá o svoje občany, o svoje důchodce, o invalidní důchodce, ale zároveň dává prostor svým podnikatelům pro to, aby mohla ta země růst, aby mohla skvétat. Tohle je, dámy a pánové, moje vize pro Českou republiku, která podle mého názoru může královat a dominovat nejenom středoevropskému prostoru, ale celé Evropě jako takové. Takže summit o ničem, 4 měsíce, půl roku jsme tady řešili zbytečnou věc. Zbytečnou věc. Namísto toho, abychom se bavili o tom, kam Česká republika má směřovat, co všechno udělat pro to, aby vy jste se měli lépe, abychom měli levnější potraviny, abychom měli vyšší platy, vyšší mzdy, aby česká ekonomika zase znovu začala šlapat, tak jsme se tady bavili 4 měsíce o něčem, co za 2 dny takhle skončilo a vyšumělo jak pára nad hrncem. Nikdo nás nekáral, nic se v podstatě nestalo, jenom si Ukrajina vymínila 70 miliard dolarů, které přes americké zbrojovky jim tam budou evropské státy posílat. Za mě absolutní nesmysl. A jeden dodatek. Petr Pavel řekl, budu rád, když budete sdílet alespoň tuhle část videa. Děkuju moc za další sdílení, ta čísla jsou opravdu skvělá. Petr Pavel řekl, že Ukrajina má pouze 2 měsíce. 2 měsíce na to, aby se dala dohromady, aby na poslední chvíli udělala nějaký krok, nevím tedy jaký, než bude Rusko eskalovat ten konflikt a Ukrajina zásadním způsobem utrpí. Přátelé, to není o tom, že Rusko bude eskalovat ten konflikt. To je o tom, že Ukrajině už za ty 2 měsíce dojde úplně všechno. Úplně všechno. Nizozemsko už přiznalo, že nemá Ukrajině co poslat. Že už nemá žádné zbraně. Nemá co dál dodávat. O mnoho dalších států hovoří úplně stejně. Ti Američané si na tom udělají skvělý kšeft. Klobouk před Trumpem dolů. Zase samozřejmě on odjíždí jako vítěz. Ale té Ukrajině to reálně vůbec nepomůže. A především Ukrajině docházejí lidé. Dával jsem to video, obrovsky se sdílelo také, jak ve Lvově převrhli ten automobil o něch verbířů vojenských, kteří nutí a odchytávají lidi na ulicích a hází je do Antonu a vezou je na frontu, kde v první linii během týdne zemřou. Ti Ukrajinci, obyčejní Ukrajinci už toho mají dost, oni už to vidí, oni už to vědí. Oni už bohužel pochopili, nebo bohu dík, pochopili, že se stali obětí jedné velké velmocenské hry. Velmocenské hry, kde klaun Zelensky se nechal koupit za západní peníze, aby nahnal svoji vlastní zemi do obrovského utrpení.
vynekýval na mírovou dohodu v Istanbulu, která byla na stole v dubnu 2022. A díky své vlastní chamtivosti pokračoval ve válce, která způsobila zkázu jeho vlastní zemi a neuvěřitelné utrpení jeho vlastním občanům. A pokud Ukrajina to nepochopí, tak za ty dva měsíce skutečně se prostě zhroutí. To je fakt, na který já jsem upozorňoval dlouhou dobu. Není jiná varianta, nelze to prostě dlouhodobě řešit. Za poslední měsíce padl Pokrovsk, padla Konstantinivka, padají další ukrajinská města. Ta města, která mohla být ukrajinská. Ta města, která, kdybychom udělali ten mír, ještě před půl rokem, když jsem to neustále navrhoval, tak mohla být ukrajinská. Dnes už nebudou. Jakýkoliv mír, který se bude dojednávat, bude na parametru té aktuální kontroly daného území. To znamená, pokud Rusko něco dobije, já tomu netleskám, já prostě nechci tu válku, já chci mír. Já netleskám vůbec nikomu v té válce, protože všichni selhali. Všichni. To, že tam není mír, to, že je tam válka, znamená, že selhali všichni. Ale faktem je, že čím déle ta válka bude trvat, tím hůř bude pro Ukrajinu. Ne pro Rusku, tím hůř bude pro Ukrajinu. A na to upozorňuji celé 4 roky. Každý jeden den, každý jeden měsíc, který ta válka trvá, znamená horší pozici, vyjednávací pozici pro Ukrajinu. Pokud do 2 měsíců nedojde k uzavření té dohody, tak podle mého názoru, tak jak to říká Petr Pavel, ne, že dojde k eskalaci, ale prostě ta Ukrajina se zhroutí, protože jí prostě dochází už úplně všechno. Nevyhnutelný fakt, na který jsem upozorňoval celou dobu. A jak říká klasik, za chvíli, až to bude zase znovu bezpečné, budou všichni tvrdit, ale já to říkal od jak živa. Uvidíte, jak za pár měsíců budou všichni ti, kteří tady horovali pro válku, budou říkat a psát, ale my jsme od jak živa chtěli mír. My jsme od počátku chtěli mír. Když jsem v televizi na ně vyrukoval, na Martina Dvořáka, že nám říkali, chci míři, že najednou chtějí mír oni taky, najednou úplně otočili, tak on říkal, ne, my jsme chtěli taky vždycky mír. Tak pane Dvořáku, proč jste nám říkali, chci míři, když jste vy chtěli taky mír? To jste nebyli chci míři. Vždyť popíráte sami sebe, vy nedokážete udržet konzistenci své myšlenky ani ve dvou větách. To je úplně, úplně směšné a trapné. Takže bohužel ta situace je taková, nemá cenu si malovat na růžovo. A kdyby se uzavřela ta mírová dohoda v Istanbulu, tak jsme mohli mít situaci takovou, že tady nebylo 1 000 000 mrtvých. Ukrajina by nadále kontrolovala celé své území výjima Krymu. Nemuseli jsme tam poslat stovky miliard z našich peněz, které se tam rozkradly pod kuratelou Zelenského oligarchů a kleptokratů. A mohla ta situace být mnohem lepší, ale války chtiví, štváči chtěli krev, taky bohužel mají. No a v této souvislosti ještě jedna věc, protože jak víte, jak jsem tady zmínil, tak ta mírová dohoda byla upečená v Istanbulu, zprostředkovávali Recep Tayyip Erdogan, tak musím říct, že nejvíc, co mě tenhle týden pobavilo, bylo to, když tady slyšíme od všech médií, od celé opozice, ode všech, jak je ten Erdogan strašně špatný a zlý, jak je to kamarád Putina, jak je to diktátor, jak s ním nechceme mít vůbec nic společného, tak najednou si u něj Petr Pavel vyžebrá pozvání na večeři. Tak to je, chápete to? Řekněte mi, kdo tohle nevidí. Já tady roky poslouchám, jak je Erdogan diktátor, jak je to kamarád Putina, jak se s ním bratříčkuje, jak je k němu blízko. A najednou tomu Petrovi Pavlovi, tomu vzoru ctnosti všech našich lepševíků a kavárníků, vůbec nevadí to, že si u něj vyžebrává pozvání na večer. To je hodnotová politika, že? On totiž, kdyby o to šlo, tak on by si to vyžebrával i u Putina. On by si to vyžebrával u Saddáma Husajna i u Kim Jong-una. To je člověk, který nemá absolutně žádnou páteř. Já už jsem to říkal v tom rozhovoru pro XTV, prostě když moje dcera se mě zeptá například bezobratlého živočicha, tak já jí řeknu Petr Pavel. Řekni to ve škole, protože se nemůžeš splést. Bezobratlý živočich, nic víc, nic míň, on žádnou páteř nemá. Prostě vyžebrat si, vykňučit si pozvání na večeři u Erdogana, na kterého plivu 4 roky, a říkám, jaký je to kamarád Putina a diktátor, tak to už nevím, co dalšího absurdnějšího v téhle zemi se ještě může stát. No a přátelé, pojďme ještě na Chatcontrol a na CBDC, která tady byla, ještě jedna zmínka,
těm 140 milionům, které jsme měli poslat do toho programu PULO. Já s tím nesouhlasím. Musím nesouhlasit i s tím vysvětlením, že jsou to mandatorní výdaje. Podle mého názoru to je prostě špatně. Ten mandatorní výdaj, kdyby se nevyplatil, tak spadne do rozpočtové rezervy státu. Nic víc, nic míň by se nestalo. Já považuji svůj slib vůči vám, vůči voličům za naprosto svatý. A prostě jedním ze základních slibů, které jsme vám dali, bylo to, že nebudeme přispívat na zbraně pro Ukrajinu. Jakýmkoliv kanálem, jakýmkoliv prostředkem. Takže musím se k tomu ještě jednou vyjádřit, dal jsem k tomu video, ale pro mě je to prostě věc, která je neakceptovatelná a za sebe prostě říkám, že se to nesmí opakovat v žádném případě. Nejsem z toho vůbec šťastný, nebudu na tom, aby nás tady rozeštvávali od média, říkala, jestli odejdeme z koalice a nebo budeme skládat poslanecké mandáty. Nechápu, když se někdo ptá Mirka Ševčíka, jestli složí kvůli tomu poslanecký mandát, proč by to dělal. On někoho podrazil nebo někoho zradil, úplný nesmysl. Takže rozhodně na tom nechci bourat koalici, protože to by znamenalo zase vstup do hry těch fialovců a těch šmejdů, ale zároveň jasně za sebe říkám, že tohle se prostě nesmí opakovat. Nesmí. Pro mě je ten slib, který jsme vám dali, naprosto zásadní. Já fakt beru vážně to, co vám říkám. A Ukrajina z našeho státního rozpočtu, z vaší daní, už nesmí dostat ani korunu. Principiálně. Mně je úplně jedno, jestli je to symbolicky 140 milionů, nebo miliarda, nebo 10 miliard, nebo koruna. Mně je to úplně jedno. Tady jde o princip. Tady jde o to, že tím přispíváme k tomu nesmyslnému krveprolití. Že tím přispíváme k tomu, aby se tihleti šmejdi typu Zelenského drželi u moci za každou cenu a mohli ty peníze rozkrádat dál. Takže pro mě je to, i kdyby to byla koruna, tak je to moc. Protože prostě jde tady o princip, nikoliv o to, kolik je to peněz. Ale samozřejmě za tyhle peníze jsme si mohli pořídit tady v České republice něco jiného a určitě bychom je utratili lépe. Takže nebudu se vůbec před tím schovávat. Jasně a na rovinu to říkám, že pokud my budeme mít vyšší podíl na moci, který nám můžete dát pouze a jenom vy, tak prostě Ukrajina nikdy nedostane ani korunu od nás v životě. To je prostě nacistický režim, který je postavený na principu absolutní kleptokracie a korupce, který prostě prodává krev svých vlastních lidí jenom za to, aby mohli si stavět svoje luxusní vily, kupovat si luxusní automobily a různě defraudovat tyto prostředky, tak takový režim prostě já nemůžu z principu podpořit ani jednou jedinou korunu. To je něco, co si na triko fakt nevezmu. Chat Control a CBDC. Tento týden se prostě naplno obnažila demokracie v uvozovkách v Evropské unii. Po třetí se hlasovalo od Chat Control 1-0. Po třetí bylo více poslanců, europoslanců proti než pro a stejně ten návrh jede dál. To je nepochopitelné, to je absolutně nepochopitelné. Prostě dvakrát to bylo zamítnuto, tak to tam lidová frakce, do které patří všichni naši lepševici, tak to lidová frakce předložila znovu, využila určité procedurální kličky, aby to dala do takzvaného druhého čtení. A v tom druhém čtení na zamítnutí návrhu musí být proti nikoliv nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 361. A tudíž, protože bylo proti jenom 314, jelikož celá řada těch europoslanců už byla na dovolených, oni to naskládali, to hlasování, těsně před prázdninami, aby už tam ti lidé nebyli, tak přestože 314 bylo proti, asi jenom 297 pro, tak to stejně běží dál. Tohle je demokracie v Evropské unii. Evropská demokracie v plné nahotě. Parlament, který nemůže navrhovat zákony, který je tam jenom jako fíkový list, který zastiňuje to, že je to absolutní diktatura Evropské komise. Tak tenhle ten samý parlament třikrát hlasuje proti něčemu proti, více poslanců je proti než pro a stejně to běží dál. Zatím se to týká jenom té nešifrované komunikace, jako jsou maily, a další třeba messengery a tak dále, ale brzy samozřejmě oni budou chtít kontrolovat úplně všechno. A tím samozřejmě si budou zase uzurpovat další díl moci a získávat informace na ty politiky a osobnosti konzervativního typu, které jim budou nepohodlné. Nevím, jestli jste zaznamenali teď ten příklad, kdy umělá inteligence začala vydírat člověka, protože viděla do jeho mailu. Tak to samé nás čeká v Evropské unii. Já to absolutně odmítám.
Samozřejmě jsem tvrdě proti jakékoliv dětské pornografii a různým pedofilním skupinám, jednoznačně jasně. Ale jestli si někdo dneska myslí, že tyhle ty skupiny, organizované skupiny, si píšou přes otevřený mail, někde přes Gmail, protože samozřejmě vědí, že tohle je všechno sledované, tak je naivní. Dávno si přesto oni ty informace nevyměňují. Používají úplně jiné styly komunikace, ani nepoužívají signál, používají ty nejvíce zabezpečené aplikace, které používal například pan Rakušan v té kauze Dozimetr, ty šifrované telefony, tohle oni používají. Takže představa, že ten chat control nějakým způsobem odhalí tyto skupiny, oslabí je, zapomeňte na to. A je to jedna jediná věc, a to je snaha prostě šmírovat soukromí všech lidí, kteří jim nejsou pohodlní, protože tyhle skupiny, ty skuteční zločinci, ti už dávno používají úplně jiné komunikační prostředky. To je jednoznačný fakt. No a to nejdůležitější na závěr, digitální měna. Pod rouškou všech těchto informací nám tady potichoučku prošlo rozhodnutí, kdy Evropská komise postavila digitální měnu CBDC na úroveň zákonného platidla v Evropské unii. Metoda vařené žáby. Jejich cílem, ultimátním cílem, je kontrolovat vaši peněženku. Vidět do každého vašeho nákupu, mít možnost ten nákup zablokovat. A nejenom u individuálních lidí, ale i u celých států, u celých celků, které se jim nebudou líbit. Oni vám budou říkat, že je to něco jako Bitcoin, to je super, to je krásné, nedohledatelné a tak dále a tak dále. Není to pravda. Bitcoiny jsou decentralizované. To, kolik kdo má Bitcoinů, to se zaznamenává na milionech počítačů po celém světě a nikdo nad tím nemá kontrolu. Nikde nesedí jeden člověk, který může ty Bitcoiny vypnout nebo zapnout nebo je někomu poslat. To je právě ta decentralizace. CBDC ovšem znamená Central Bank Digital Currency. Tedy digitální měna centrální banky. To jest, tu digitální měnu kontroluje jeden jediný člověk nebo jeden jediný orgán z jednoho jediného místa. A může kdykoliv vám tu peněženku vypnout. Může vás kdykoliv připravit o všechny vaše peníze. Nebude to tak rychlé. Nejdřív se ta digitální měna zavede jaksi paralelně vedle hotovosti. Postupně bude hotovost stahována. Už jsme slyšeli v době covidu, že přece přes hotovost se přenáší ten virus, jak si podáváme ty bankovky. Takže ona se vymyslí záminka věcemi, aby se ta hotovost stála. Přece přes hotovost se financuje terorismus, jak už jsme se dozvěděli. Absolutní nesmysl samozřejmě, absolutní nesmysl. Přes hotovost se šíří covid, takže uvidíte, že oni postupně tu záminku najdou na to, aby tu hotovost stáhli. A pak už bude jenom ta digitální měna. A pak přijdou s tím, že ten, kdo bude mít nízkou uhlíkovou stopu při svých nákupech, při svém chování, tak bude dostávat bonusy. A ten, kdo bude mít vysokou uhlíkovou stopu, když si budete kupovat moc nádrží benzínu a moc hovězího masa a budete moc cestovat, tak ty budete dostávat malusy, budou vám strhávat peníze. Protože přece znečišťujete naši planetu, to je v rámci Green Dealu, to je nezbytné přece potrestat ty, kteří přispívají k tomu, k té klimatické změně svoji nezodpovědnou uhlíkovou stopou. To je přece jednoznačný fakt, tohle bude ten vývoj. A v tu chvíli už začnou limity, tak jako v Dánsku mají dneska limit na 200 gramů hovězího masa, tak ten samý limit budete mít za chvíli vy, každý z nás. Na hovězí maso, na pohonné hmoty, na všechno, co prostě ta Evropská unie si vymyslí, protože všechno budou kontrolovat každý váš nákup úředníci z Frankfurtu a budou schopni každý jeden ten nákup vám vypnout, zakázat, zamezit. Prostě přijdete k benzínce a tam vám napíšou smůla, nekoupíte si to. Tak tohle je, přátelé, digitální koncentrák, nic jiného. A znovu, jestli můžu vás poprosit, abyste tohle posílali dál, alespoň tuhle pasáž mého videa, udělejte to. Protože to je konec svobody. Amšel Rothschild kdysi řekl, dejte mi možnost kontrolovat peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Přesně tak to je. Žádný zákon vás neochrání. Žádný zákon na světě vás neochrání v momentě, kdy někdo bude kontrolovat vaši peněženku. To je absolutní fašismus toho nejčistšího možného kalibru,
kdy stát vám bude kontrolovat každý jeden váš nákup. A když se ho nebudete poslouchat, když budete jezdit na demonstrace, které se mu nebudou líbit, tak vás můžou takhle vypnout. Já budu vždycky tvrdě kategoricky bojovat proti zavádění centrální digitální měny. Protože centrální digitální měna je konec svobody, tak jak ji známe. Už nikdy nebude existovat individuální svoboda. A jak už jsem napsal ve svém příspěvku a zopakuji to znovu, je jediná možnost, jak tomu zabránit a vytvořit si pojistku, aby to u nás nenastalo. Zavést do české ústavy právo platit českou korunou, protože v momentě, kdy přijmeme euro, tak už s tím neuděláme nic. Jakmile bychom tady měli euro a soudruzi by zjistili v Bruselu, že už nás mají, že už nás lapli, tak by zavedli tu digitální měnu a v tu chvíli my už se proti tomu nemáme jak bránit, už si nemůžeme vytisknout vlastní hotovost, protože to je v rukou Evropské centrální banky. Takže první krok, zcela jednoznačně zavedení práva platit českou korunou do naší ústavy. Druhý krok, zavedení práva platit hotově. Absolutně klíčový pilíř osobní svobody každého jednoho člověka. To, že to Senát neschválil, je jenom ukázka jejich alibismu. Klobouk dolů před všemi senátory, kteří hlasovali pro. My to přineseme znovu, tenhle ten požadavek, znovu tenhle návrh protáhneme a tentokrát poslaneckou sněmovnou, protože to je absolutní klíč k tomu, abychom zůstali svobodní, abychom nebyli jenom loutkou v rukou těchto nikým nevolených byrokratických úředníků. A pak, a to říkám na závěr, dámy a pánové, je opravdu už na čase se zamyslet, jestli v takovéhle Evropské unii chceme být. ETS 1, ETS 2, akcelerační zóny na větrné elektrárny, RED 3, 42,5% energie do roku 2030 vyráběné z obnovitelných zdrojů, EPBD 4, všechny vaše domy budete muset zrekonstruovat, abyste je měli v určité třídě, v určité emisní třídě. Od roku 2030 už budete muset všechny domy i byty stavět bezemisně. Zero policy, zero emission policy, 0%. To znamená, bude se muset vytápět nikoli v uhlím nebo plynem, ale tepelnými čerpadly. Gratuluju, hodně štěstí při vytápění z minus 15 a hodně peněz, abyste zaplatili účet za elektriku, vám přeju v tu chvíli. Takže EPBD 4 v žádném případě ne. A teď do toho digitální měna, chat control. Co ještě víc potřebujeme, abychom si uvědomili, že ta Evropská unie totálním způsobem vykolejila. Že už to není Evropské společenství uhlí a ocele. Že už to není Evropské hospodářské společenství, které bylo skvělé. A je skvělé dodnes, samozřejmě EAS pořád existuje. Není na čase se nad tím zamyslet a říct si, pojďme to udělat jako Švýcarsko. Pojďme nebýt součástí Evropské unie, ale pojďme zůstat součástí EHS. Obchodně tím nic nestratíme. Ale z hlediska naší suverenity a schopnosti rozhodovat se o vlastní budoucnosti obrovským způsobem získáme. Nenechme se zastrašovat, pojďme se na to připravit. Znovu říkám, nejde to ze dne na den. Vždycky jsem proti tomu vystupoval, protože nechci být nezodpovědný a říkat vám zítra, hned zítra. Nejde to. Ale musíme mít vládu, která nás na tento krok připraví. A podle mého názoru je na čase se o tom začít bavit a říct si, že už nechceme diktát z Bruselu, že chceme být součástí evropské rodiny, že chceme být stejně jako Švýcarsko součástí EAS, ale už si nechceme nechat opravdu diktovat to, jak tady budeme žít, jaké domy tady budeme stavět, že si máme ničit naši krajinu větrnými elektrárnami a platit za naši elektřinu, kterou si my tady vyrobíme v našich vlastních elektrárnách, výpalné do německých penzijních fondů. To je, dámy a pánové, za mě moment, o kterém musíme velmi vážně začít uvažovat. A za mě je ta volba zcela jednoznačná a jasná. Tohle není Evropská unie, do které jsme v roce 2004 vstupovali. Není. Tohle je manželství, které se stalo špatným manželstvím. A pokud vás manžel začne týrat, uzurpovat, pronásledovat, vydírat, tak máte plné právo říct už dost. Já se s tebou rozvádím. Tohle musí Česká republika udělat také. Věřte mi, že pokud budeme součástí EAS a nikoliv tohoto diktátorského spolku, který čím dál tím více začíná připomínat fašistickou říši, tak nám bude mnohem a mnohem lépe. Bude nám svobodněji,
budeme bohatší zemí, bezpečnější zemí a především suverénnější zemí. Protože suverenita, alespoň z mého pohledu, není na prodej. Přátelé, děkuji vám za podporu, mějte se moc hezky, užívejte si léta a doufám, že se brzy zase uvidíme. Já si ještě strávím jeden týden na dovolené se svojí rodinou a pak už zpátky do práce, protože 21. července jedu do Chebu obhajovat dalšího člověka, který je trestán jenom za to, že si dovolil napsat na sociální sítě něco, co se nelíbí našim dnešním lepševikům. Pevně doufám, že uspěju a že další člověk zůstane nepotrestán a nebude kriminalizován touhle šílenou sebrankou lidí, kteří si hrají na majitele pravdy a na jedinou morální autoritu. Na tu morální autoritu si hrajou ti nejvíce amorální lidi v celé České republice s Petrem Pavlem v čele. Takže ještě jednou hezký nedělní večer a krásný týden. Užívejte léta ve zdraví, v blízkosti vaší rodiny. Budu se těšit. Děkuji moc za sdílení, děkuji moc za vaši podporu, velmi si ji vážím. A věřte mi, že já neuhnu ani o centimetr a budu plnit vaše sliby. Mě si nekoupí, ani mě nezastraší. Pojedeme dál, tak jak jsem oznámil, budu dávat trestní oznámení dneska na stán a blístán a budu se snažit vrátit do této země spravedlnost, bohatství a doufám, že mi v tom pomůžete nejenom vy, ale i moji kolegové z klubu SPD, který si nesmírně vážím a kteří podle mého názoru odvádějí skvělou práci a samozřejmě všichni lidé z naší strany pro, kteří jsou naprosto úžasní. Takže mějte se moc krásně, díky moc ještě jednou a ať se vám daří. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochrání.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

obav i naději, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, která k jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

umírá nevěřícně. Co se to ten podivín snaží říct mě? Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hadou.

0: the word, or maybe just one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete, plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, že se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu NATO v Ankaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, co jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela. Měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova. Vláda se k tomu nemohla připojit. Proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost, utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhletu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRL. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to tak úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ano, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ano je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, pro prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. Znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že v podstatě za blba. Takže, kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou. Ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra, a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto a aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
3: Spíš pitlík na zvracení možná.
4: No, to až potom. To až těsně předtím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju. Že demokracie, jakožto politický systém, je skorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15, 20, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalily zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje, dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz a vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO a proto vyhrálo volby. Pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé, samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům, a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partají, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvaně otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice, podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě, strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se zveřejnit a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Na všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos skorumpované demokracie? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35, takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
3: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě teď zahrajeme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ritter v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo. Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze všech. Můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo. Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS 2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud ty zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup-jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce. Tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo, znovu jejich Heimat, že jo, znovu v Brně, v pohraničí, že jo, tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou, znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůraznuju a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo dva. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo tři. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže dát 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál.

0: Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni. Být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00, takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám, já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně, já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
2: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych mal zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulém programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: Ako si vysvetľuje, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznesu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho bude mít nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně režim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Jo, ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější. Jo. Je to možné, že? No nic, ale takový vtipný trošku. Pojďme na další posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. Tak to mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
1: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže překrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 a nebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají. A není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no ale samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabijí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údary, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda.